vidět údržba. Teď jsou zhruba na 10. kilometru, blokují pravý pruh. Na dálnici až do Prahy bude popojíždět údržba. Teď jsou zhruba na 10. kilometru, blokují pravý pruh. Na dálnicích, hlavních tazích, nehody hlášeny nejsou.

0: taky ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Ladíte noční radiožurnál 5,5 minuty po 2 hodině a je tu čas, který tradičně patří soutěži. Dnes tu pro vás mám audioknihu od Antoana de Saint-Exupéryho s názvem Válečný pilot a jedná se o příběh nebezpečného přeletu severofrancouzského města, které je v plamenech. Mimochodem v tomto díle vychází autor z vlastních vzpomínek, on se totiž této skoro až sebevražedné mise sám účastnil. A kdo máte zájem o audioknihu na radiokartě v podání vynikajícího herce Igora Bareše, tak volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
2: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: Voson zazněl v nočním radiožurnálu a teď soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc, jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše.

0: dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
1: A soutěž v tuhle chvíli může začít. Pojďme zjistit, kdo z vás měl to štěstí a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Zdravím, Petr.
1: Já vás také zdravím, Petře. Než se pustíme do soutěžení, prolétnu v rychlosti pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle jasné?
2: Jasné.
1: Dobře, tak jdeme na to. Antoine de Saint-Exupéry zemřel poměrně mladý, a to ve 44 letech. A dnes se ptáme na příčinu jeho úmrtí. Za A to mohla být letecká nehoda, za B infarkt, za C byl zajat a popraven.
2: Samozřejmě za A, na přirození moře může střelit.
1: Naprosto správná odpověď, gratuluji.
2: Děkuji taky.
1: Kniha bude pro vás nebo někoho potěšíte?
2: No, asi, jako já celkem nechci tady, což malý princ a tak samozřejmě, tyto, ale tady toto jsem jako neslyšel, to bych si pustil v autě.
1: Výborně. Tak to jsem rád, to se za volant určitě bude hodit. Jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu. Děkuji. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase po 14:00 a kde jinde než v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní. Chceš zažít přece něco víc. Až se začneš ráno bát, jestli budem někdy litovat. Chtěl bych ti jen jedno říct,

0: Roxette zazněli v nočním radiožurnálu a žáci základní školy praktické v Třeboni převzali mezinárodní cenu Vévody z Edinburghu. Program je určený pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let. Bronzovou medaili získá ten, kdo se nejméně 6 měsíců pravidelně věnuje aktivitám, které si sám vybral. Podmínkou je i venkovní expedice. Na tu se k žákům speciální školy přidala 20-letá Aneška Marušincová, která tak splnila podmínky programu jako první člověk s Downovým syndromem v Česku.
1: Bronzový odznak pro tebe, tím se pak můžeš krásně ozdobit. A ještě pro tebe i bronzový certifikát, kde to má všechno černé na bílém, že jsi to zvládla. Třeboň je vlastně jediná speciální škola, praktická škola, která se s odvahou rozhodla použít DOFE a otevřeli ho všem žákům a studentům, kteří se v rámci něho můžou rozvíjet, plnit si své sny, umět si ty sny rozplánovat do krátkodobých cílů a aktivit, tak aby pro ně byly dohlednutelné a zvládnutelné.
2: Říká ředitelka Národního centra DOFE Gabriela Drastychová.
1: A taky si myslím poznat to důležité, že můžou být přínosem i pro druhé a nejenom příjemci té podpory druhých. To je to kouzlo dobrovolnictví, které v DOFE je.
2: Počastnila se toho programu například žačka s poruchou autistického spektra, ale také vlastně první oceněná mladá žena s Downovým syndromem.
1: Je to skutečně úplně poprvé, co jsme na ceremoniích oslavovali úspěch mladé dámy nebo vůbec dofačky s Downovým syndromem. A je to důkazem toho, že DOFE je skutečně pro všechny a že je strašně důležité upozornit na to, že všichni mladí lidi mají právo na sebe rozvoj, na to, aby se učili svým tempem, svým směrem.
2: Do Třeboně si přijela pro bronzovou medaili Aneška Marušincová se svojí průvodkyní Magdalenou Studeno.
3: Zpěv, dobrovolnictví a cvičení.
2: Každý den splnit něco z těch oblastí.
4: A kam si chodila na to dobrovolnictví?
3: Do domova seniorů Emauzy a na Hvízdal k domova seniorů.
2: Byl třeba den, kdy se vám opravdu nechtělo do některé té věci?
3: Jak kdy?
2: Základní škola praktická v Třeboni se do programu DOFE zapojila před 4 roky. Stejně tak dlouho předávají i medaile úspěšným žákům. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 tisíc píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmelová.
3: Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Při bojích na mezinárodním letišti v hlavním městě Nigeru, Niamey, zemřelo 35 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo obrany. Mezi mrtvými jsou hlavně útočníci, ale taky příslušníci bezpečnostních sil a dva civilisté. 20 útočníků je zatčených. Letiště i přilehlá vojenská základna se staly terčem útoku už v lednu. K násilí se tehdy přihlásila tamní odnož Islámského státu. Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informovalo na svém webu. Čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů sobě a taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Výběr kritizuje opoziční exministr Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. A ostatky Milana a Věry Kunderových jsou od čtvrtka uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města a Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochovaní právě v Brně, kde prožili velkou část života.
0: Sport.
3: Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým si tak zkomplikoval postup do play-off. V posledním utkání ve skupině bude muset porazit domácí Mexiko. V dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1, Kanada porazila Katar 6-0. Ve 3 hodiny začne druhý zápas české skupiny, Mexiko bude hrát s Jižní Koreou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D35 u Olomouce a u zavírky v Praze. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je za sjezdem na Přáslavice nové omezení na kilometru 279 zavřený pravý jízdní pruh. Včerejší požár kamionu tam poškodil vozovku. V Praze na městském okruhu jsou v noci úplné noční uzavírky. Mytí tunelů zavřelo Zlíchovský tunel od Barandovského mostu na Troju a pravidelná údržba pak v obou směrech tunelový komplex Blanka. Obě omezení by měla skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, hlavně na horách, na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
2: Čeští fotbalisté si po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa. Za chvíli uslyšíte rozhovor se záložníkem Vladimírem Daridou, který má za sebou po návratu do reprezentace premiéru na světovém šampionátu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Bonnie Tyler zazněla v nočním radiožurnálu.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na radiožurnálu.
0: Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou. Po úvodní prohře s Jihokorejci se jim ale vzdálil postup ze skupiny. K němu budou s největší pravděpodobností potřebovat vítězství nad domácím Mexikem na závěr hlavní části turnaje. Po zápase s Jihoafrickou republikou mluvil se záložníkem Vladimírem Daridou reportér Lukáš Michalík.
3: Tak Vladimíre, jaké jsou ty bezprostřední pocity? Nakonec remíza 1-1.
4: Dobrý den, samozřejmě teďka převládá zklamání, protože vedli jsme na nula a škoda, že jsme to nezvládli udržet do konce.
3: Vy jste opustil hřiště v 55. minutě, nešlo si nevšimnout, že po změně stran a tím střídáním trošku spadla ta česká hra. Vnímal jste to stejně z lavičky, vím, že je to těžké pro vás.
4: Je to těžký hodnotit takhle. Je škoda, že na začátku druhé půle, myslím si, že jsme do toho vstoupili velmi dobře, stejně tak jako do toho prvního poločasu, že jsme nepřidali druhý gol, který by asi byl rozhodující a možná by ten zápas zlomil úplně kompletně a je škoda, že potom už se nám nepodařilo ten výsledek ubránit, ale nemůžeme skládat zbraně. Máme ještě poslední zápas a pořád je to otevřený a musíme to brát, takže dneska jsme si přidali bod do tabulky a v Mexiku musíme bojovat o 3.
3: Já na to ještě navážu, vy jste větší část druhé půle sledoval z lavičky vstup do druhé poločasu. Slušný, vedli jste dlouho, do 83. minuty, ale ten tlak Jihoafričanů v závěru byl enormní. Tak je bod spíš zisk nebo ztráta?
4: Beru to jako ztrátu, protože jsme vedli 1-0. Je to škoda tý střely, tý penalty, protože myslím si, že organizačně jsme byli vzadu v tomhle zápase lepší než s tou Koreou, že jsme to celkem vykrajovali ty prostory, nedostávali se tolik do šancí a kdyby nebylo ty smolný penalty, tak věřím, že bychom to uhráli a 1-0 bychom si odvezli.
3: Zdálo se, že vašim spoluhráčům v závěru trochu docházejí síly, vy jste byl na hřišti 55 minut, ten zápas se hrál pod zataženou střechou, je to něčím specifické?
4: Asi malinko taky, ale snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíce tekutin, sachary, aby jsme byli nastavení a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
3: Když půjdu k vám osobně, debut na mistrovství světa v 35 letech, aspoň v tomto ohledu, je to splněný sen?
4: Samozřejmě, jako každý kluk jsem si to přál jako všichni ostatní a je to krásné, ale já doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
3: Navážu na to poslední otázkou, jak vyzrát na silné domácí Mexičany v domácím prostředí před možná 90 tisíci fanoušky, ještě ve vyšší nadmořské výšce než v Guadalajare?
4: Myslím, že to bude hlavně o tom, aby jsme byli odvážní, aby jsme se tlačili dopředu a dneska jsme předvedli krásné akce dopředu. Myslím si, že na tohle to musíme navázat a věřím v tu naši ofenzivní sílu, že tam nějaký gol dáme a i můžeme navázat na tu defenzivní činnost, takže je na čem stavit a teďka musíme dát do toho všechno, musí to být excelentní výkon a doufám, že to zvládneme.
3: Díky moc a hodně štěstí.
4: Díky, mějte se.
3: To byl Vladimír Darida, záložník národního týmu po remíze českých fotbalistů ve druhém utkání ve skupině mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1.
0: Se záložníkem Vladimírem Daridou mluvil po zápase v americké Atlantě reportér Lukáš Michalík.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pokračuje noční radiožurnál a teď mimořádně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov jede auto proti správnému směru jízdy. Je to mezi exity 104 až 90. Ještě jednou D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov auto v protisměru. Dejte pozor. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má totiž jen zhruba 300 porodů za rok. Podle zdravotních pojišťoven by jich mělo být minimálně dvakrát tolik. Karlovarský kraj pro letošní rok ještě vyjednal výjimku, otázka ale zní, co bude dál.
1: Určitě by se neměla uzavírat, já jsem tu porodila po druhou dceru a jsem spokojená jak s personálem, ze vším.
2: Paní Moniko, vy bydlíte kde, v Chebu nebo poblíž Chebu?
1: Kousek od Chebu.
3: Vy potom císařským lidu jste vstávala, vidíte všechno v pořádku, tak ještě s paní doktorkou dorazíme. Jo?
2: Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Schneiderová Václava. Uzavření porodnice, co vy na to říkáte, pokud by to nastalo?
4: Velká škoda, myslím si, nejenom samozřejmě pro maminky, ale samozřejmě by přišel i personál o práci.
2: Tak ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že uzavření jakéhokoliv oddělení by byla velká škoda.
5: Může se stát, že se porodnice zruší a za pár let zjistíme vlastně, že nám zase naopak chybí, protože ta populace se tady prostě rozrostla.
2: Zachovat porodnici v Chebu chce i samotné město. Napsalo proto dopis Karlovarskému kraji. Potvrdil místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
6: S tím, jak tady vznikne nová výroba, tak se dá předpokládat, že zde přibude i mnoho mladých lidí.
2: Karlovarský kraj proto dál jedná s ministerstvem zdravotnictví i se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
7: Jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém, nicméně ta čísla jsou jasná.
8: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
2: Dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. K žádosti o zachování porodnice se připojila taky Krajská hospodářská komora. Z Chebu Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

z výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a svádili se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh poéma a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

Že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu za dumán, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Monika Chmilová.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Obce a města se budou moct přihlašovat od konce roku. Lídři zemí Evropské unie prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců. Čeští fotbalisté ve skupině mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a dnes bude slunečno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 35 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat maximálně 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude nejvíc 30%. Informovali o tom Ministerstvo pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Předtím mohla být přímá dotace až 40% a celkově mohla podpora pokrýt až 90% investice. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO teď peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
4: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
3: Ministerstvo program podpoří dalšími 6 miliardami korun. Je určený na výstavbu nových bytů. Obce pak v lokalitě musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Maria Tomasiková. Prodloužení se týká tzv. Sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Současné prodloužení bude muset ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Izraelská armáda ve čtvrtek dál útočila na Libanon. Podle memoranda o porozumění, které podepsal Washington a Teherán, má přitom platit konec vojenských operací na všech blízkovýchodních frontách, a to včetně Libanonu. Agentura Reuters s odvoláním na libanonská média uvedla, že při úderech izraelské armády na jihu Libanonu zemřeli 3 lidé. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu později uvedl, že izraelská armáda z Libanonu zatím neodejde. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána je k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán, který město v 15. století několikrát navštívil, je jedním z patronů Brna. Plášť je součástí výstavy o stopách františkánských řádů v Brně. Sport. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým totiž má po 2 zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině, a to za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Aztéckém stadionu můžou uspět.
5: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
3: V dalších zápasech vyhrála Kanada nad Katarem 6-0, Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1. Hraje se také v české skupině. O utkání Mexiko-Jižní Korea informuje František Kuna.
6: Začala 4. minuta zápasu, Mexičani hňáni vyprodaným stadionem, ale zatím bez větších gólových šancí, a tak platí ve 4. minutě. Mexiko-Jižní Korea 0-0, František Kuna, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Možné nebezpečí na D1 na Vysočině a noční omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Velký Beranov kilometru 119 pozor, v úseku je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Trasu projíždí policie a podle aktuální zprávy varování nebo tu výstrahu před autem v protisměru policie zrušila. Na Pražském okruhu směr Ruzyně u sjezdu na Barrandov v noci opravují osvětlení. Jsou na 16. kilometru a blokují odstavný pruh. Údržba je v noci taky na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. U sjezdu na Sadskou 25. kilometru je na necelém kilometru průjezdný jen levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno a hlavně na horách na
1: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno a hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháň.

0: Arhany se tento týden poprvé rozezněly a my vám v našem seriálu za chvíli představíme třeba i jeden školní kolektiv, který na jejich stavbu vybral 13 000 korun.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Celý tento týden v našem seriálu představujeme příběhy nových svatovíckých varhan. Katedrálou na Pražském hradě se tento týden poprvé rozezněly a dnes tam například vystoupí i symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na stavbu varhan přispěly firmy, jednotlivci a například i školní kolektivy. Jedním takovým byli žáci ze základní školy Mariánka v Praze 6.
1: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takový hezký zvuk a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
2: Co vás přimělo jako školu nebo vás jako jednotlivce k tomu, že jste přispěli na stavbu právě svatovíckých varhan?
3: Protože jsme ve sboru a máme rádi zpěv a zpíváme od první třídy. A tak jsme se rozhodli, že by bylo dobrý, kdyby jsme přispěli něčem takovým.
2: Tak jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany a jak vy jste reagovali?
4: Paní ředitelka, a reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
2: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
1: No, takže ten palác byl moc hezký. A byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc a bylo to tam nádherný a arcibiskup byl moc hodný.
2: Nejen tahle.

0: Pětice žáků z 5. třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
1: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovícké varhany.
0: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovícké varhany Jakub Skřejpek.
2: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik a ty peníze věnovala na varhany.
0: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 000 korun.
3: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovícké varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
0: Martina Řehořová svírá takovou malou píšťalku, která je skutečně několikanásobně menší než ta, kterou si s manželem adoptovala.
3: Ta píšťala, kterou jsme se adoptovali v katedrále, vypadá trošku jako Pershing. Má průměr asi 30 cm a výška asi 9 metrů.
0: Martina Řehořová záhy začala varhany fotografovat. Dokumentuje je tak už od roku 2017, kdy arcibiskup pražský Dominik Duka a varhanář Gerhard Grenzing podepsali smlouvu o stavbě varhan. Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
3: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na který bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
0: Příběhů dárců je mnohem víc, něco přes 5 000. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
3: Čeští fotbalisté remizovali 1-1 s Jihoafrickou republikou a na mistrovství světa ve fotbale si zkomplikovali boj o postup do play-off. Tomu se mohou přiblížit v této skupině týmy Mexika a Jižní Koreje. Jejich vzájemné utkání sleduje František Kuna.
4: Odehráno 20 minut a vítězství kteréhokoliv z týmu znamená v podstatě zajištění si postupu, protože Mexiko i Korea mají 3 body z úvodních zápasů. Zatím je to 0-0. Aktivnější Mexičané, co se týče držení míče, určitě na šance také. Hlavičkový souboj vyhráli před malou chvílí na malém vápně, ale gol z toho nebyl. Předtím ještě dokázal se za obranu dostat Son Heung-min, ale Alvarez vykopl míč, který už směřoval za záda golmana a bylo to nějakých možná 80 cm před brankovou čarou, kdy ten míč byl opravdu vysoko vzduchu, tak pojďme nůžkami. Mexický obránce dokázal vykopnout balón, vlastně už který mířil do branky. 0-0 tedy v zápase, který může spolu rozhodnout o tom, kdo si zahraje vyřazovací boje. Tomu se výrazně ve skupině B přiblížili také Kanaďané a Švýceři. Kanada vyhrála jasně nad Katarem 6-0. Švýceři si poradili s Bosnou a Hercegovinou v poměru 4-1 a Kanaďané a Švýceři mají tedy shodně 4 body. Ve skupině A, v té české, tedy Češi bod, Jižní Afrika také po dnešní remíze 1-1 a Mexiko, Jižní Korea, to jsou týmy, které si mohou v podstatě zajistit postup případným vítězstvím. Další nákop za obranu Jižní Koreje ale hasí golman Kim Sung-ju a je z toho tak další odkop od branky, takže další informace od nás uslyšíte ve zprávách. V půl teď tedy to zásadní ve 22. minutě platí Mexiko-Korea na stadionu v Guadalajare nerozhodně 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
1: Ondřeje Prokopa z ANO odvolali pražští zastupitelé z funkce předsedy kontrolního výboru. Kubánští zákonodárci schválili rozsáhlou privatizaci ekonomiky. Fotbalová reprezentace neudržela na mistrovství světa vedení a remizovala s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude slunečno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 35 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Prokop se z jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit dnes. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinherr.
3: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
1: Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat v zemi budou moct i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Agentura Reuters uvádí, že opatření Karibský ostrov zavádí pod tlakem amerických sankcí. Jde o největší změnu kubánského socialistického modelu od revoluce vedené Fidelem Castrem v roce 1959 a výrazný posun směrem k tržní ekonomice. Manželé Milana Věra Kunderovi jsou od čtvrtka pohřbení v Brně. Zaplnili poslední volné místo v čestném kruhu na ústředním hřbitově. Spisovatel zemřel v Paříži před 3 lety, jeho žena o rok později. Přáli si být pochovaní v Kunderově rodném Brně. Betonová deska náhrobku je dílem rakouského architekta Johannese Pára, který s ní zvítězil ve výtvarné soutěži.
4: Vypadá to, jako by se odlepila od země a vznášela se asi 15 až 20 cm nad povrchem. Vzniká tak prázdný prostor a s ním i zvláštní, nemožný a trochu absurdní moment. Inspirovalo mě několik Kunderových knih. Jsou v nich protiklady, které se v tomto návrhu také objevují. Lehkost a tíha, možné a nemožné, vážnost a nadsázka.
1: Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek k hernímu projevu říkal.
5: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance. Když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závary, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
1: Posledním soupeřem Česka ve skupině bude Mexiko, které teď hraje proti Jižní Koreji. Sleduje to František Kuna.
6: Po prvním poločase 0-0 mexickou šanci Quiñones kryl jihokorejský golman po hlavice z malého vápna. Na druhé straně měl 2 šance Son, ale v obou případech to jihokorejcům zhatil offside. 0-0, za malou chvíli začne druhý poločas. František Kuna, Radiožurnál.
1: V další skupině vyhrála Kanada nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Noční omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Novém Boru. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni u sjezdu na Barrandov jsou silní čáři. Na 16. kilometru stojí několik vozidel, blokuje odstavní pruh, místo je dobře označené. Dálnice bez kolon, údržba je v noci i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. U sjezdu na Sadskou 25. kilometru opravují kanalizaci a na necelém kilometru je průjezdný jen levý pruh. V Novém Boru je od půlnoci zavřené náměstí Míru. Uzavírka kvůli sklářským slavnostem potrvá do nedělního poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 16:15 a přeji příjemné časné ráno a také probuzení do pátku 19. června. Pěší turistika, ale také horské túry nebo přespávání v přírodě. Češi mají zájem o outdoorové zážitky a s tím je spojený i rostoucí zájem o vybavení na takovou turistiku. Za okamžik se k tématu vrátíme.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Sophie Ellis Baxter zazněla v nočním radiožurnálu. Letní dovolená to nemusí být jenom relax u moře, ale také třeba výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem stále víc Čechů, potvrzují i data loňského multisport indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. S tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho prodávají. Řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavě v pražských Letňanech.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. Srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové hole či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.

0: Loňský Multisport Index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a vyšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
1: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
0: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklové lety. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Michal Prokop a Framus Five zazněli v nočním radiožurnálu a na mistrovství světa ve fotbale se hraje poslední utkání z dalšího dne turnaje. Domácí Mexiko nastoupilo proti Jižní Koreji a víc řekneme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou. Ve skupině A se teď hraje další zápas mezi Mexikem a Jižní Koreou, informuje o něm reportér František Kuna.
2: Po hodině hry vede Mexiko nad Koreou 1-0. Domácí tým dlouho čekal na gólový zásah, byť v prvním poločase Quiñones měl dobrou šanci hlavičkou na malém vápně. Na druhé straně pak také Son dvakrát zaútočil, ale v obou případech zhatil jeho šanci. Následný offside odpískaný až několik sekund poté, co akce skončila. Ale k tomu gólu v 50. minuta, centr z levé strany od Mexičanů, míč se pak vznesl hodně vysoko a dopadl někam mezi malé vápno a penaltu. Vyskočil si pro něj korejský golman King Seung-ju a vyskočil si pro něj dobře, chytil ho do rukavic, ale jak padal, tak se mu míč pomalu dostával mimo rukavice. A když se pak srazil s jedním ze spoluhráčů a upadl, tak míč skončil na vápně, kde stál Luis Romo a ten neměl problém přelubovat před ním stojící klubko hráčů a zakončit v podstatě do prázdné branky. A tak domácí fanoušci, kteří notně pozbuzují svůj tým Mexico, Mexico, odzývá se v Guadalajaře, vedou 1-0 Mexičané tedy, což je situace, pokud by zápas takhle skončil nebo jakoukoliv jinou tříbodovou výhrou Mexika, tak se rýsuje situace třeba i dobrá v uvozovkách a možná pro českou reprezentaci, protože Mexičané by před posledním vzájemným zápasem ve skupině za týden mezi Mexikem a Českem měli už jistý postup ze skupiny, což by mohlo dávat českému týmu jakousi takovou naději na úspěch, ale nedá se na druhou stranu předpokládat, že by Mexičané něco před domácím publikem vypustili. Známe také dva další výsledky, kromě toho českého 1-1 s Jihoafrickou republikou se hrálo i ve skupině B, kde Kanada jasně přehrála Katar, zvítězila 6-0. Švýcaři porazili Bosnu a Hercegovinu 4-1 a vítězné týmy, tedy Kanada a Švýcarsko, mají po 4 bodech, zbylé po bodu 1. Teď ještě narychlo aktuálně z Guadalajary, 64. minuta, domácí Mexiko vede nad Jižní Koreou 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je přesně 5:30. Krátké zprávy připravila Jana Utendorfská.
3: Americká armáda ukončila námořní blokádu íránských přístavů, informovala o tom na síti X velitelství amerických sil CENTCOM. V oblasti ale i dál zůstanou válečné lodě Spojených států, údajně aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Takzvané memorandum o porozumění podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v přepočtu za 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda s tím, že pomoc bude zahrnovat 150 tisíc dronů, protiletadlové střely a radary. Drony by měl mít Kyjev k dispozici do konce roku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zároveň Ukrajina podepsala dohodu o protiraketové obraně s Německem. Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit, řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Vyšší sazby můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. A Česká obec sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit například na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce sokolské.
0: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. V posledním zápase ve skupině musí porazit Mexiko, aby měla jistotu postupu do play-off. Právě Mexiko teď hraje o průběžné první místo ve skupině s Jižní Koreou. Informuje o tom František Kuna.
4: Odehráno 72 minut, Mexiko vede nad Jižní Koreou 1-0. V 50. minutě se prosadil Luis Romo po chybě jihokorejského golmana, kterému vypadl míč na penaltě a Romo skóroval z velkého vápna. 1-0 pro Mexiko tedy. František Kuna, Radiožurnál.
3: A v dalších zápasech vyhrála Kanada nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 u sjezdu na Sadskou a nehoda na Rokycansku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Sadskou 25. kilometru ruší noční uzavírku. V pruzích se pohybují lidé a technika. Dálnice bez nahlášených nehod na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je po včerejším požáru kamionu omezení. Za sjezdem na Přáslavice kilometru 279 zavřený pravý pruh.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách většinou kolem 25. Takové byly zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
2: Přibývá obcí a měst, které odkupují od České pošty jejich objekty a provozují v nich poštu partner. Pošta tím snižuje své náklady, obce získávají často cenné objekty v centrech. Od července bude mít poštu partner třeba Sedlec Prčvice, a tak se na Příbramsko vydáme za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Česká pošta každým rokem zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím. Převádí pak na ně i poštovní služby. Snižuje tak náklady na provoz. Za poslední 3 roky s podmínkou zachování provozu prodala pošta už přes 70 objektů. Nově třeba v Sedlci Prčici na Příbramsku.
1: Rohová budova na náměstí v Sedlci, zelené mříže, poštovní schránka a taky tedy nápis pošta. Před budovou je se mnou nezávislá starostka Miroslava Jeřábková.
2: Rozhodli jsme se odkoupit od státního podniku Česká pošta objekt na Sedleckém náměstí, a to i z toho důvodu, že tato nemovitost navazuje na nemovitosti ve vlastnictví města.
1: Jak to bude dál s chodem pošty?
2: Od 1. července město zahajuje provoz pošty Partner.
1: Kolik takových podobných objektů už pošta obcím a městům prodala, říká její mluvčí Matyáš Vitík.
3: Česká pošta prodala v roce 2023 celkem 16 nemovitostí městům a obcím s tím, že tyto municipality tak mají povinnost provozovat v místě poštu Partner. V roce 2024 jsme pak tímto způsobem prodali 20 nemovitostí, v roce 2025 to bylo celkem 28 nemovitostí a za letošek tak se bavíme o 7 nemovitostech s tím, že další jsou ještě v plánu.
1: Objekt pošty koupil, opravila, provozuje v něm poštu Partner třeba i Divišov na Benešovsku.
4: Bankomat jsme tady udělali.
1: S nezávislým starostou Divišova, s Zdeňkem Pekárkem, vstupujeme do objektu pošty. Co vás motivovalo k tomu, že jste ten objekt koupili?
4: Tak chtěli jsme ještě zachovat tuhle službu pro občany a uvidíme, co bude dál, ale budova nám zůstane.
1: Petra Králová, paní poštmistrová, můžu říct. Řekněte mi, jakou pošta hraje roli podle vás v takovém městysu, jako je třeba Divišov?
5: Jsme tady vlastně takový jakoby pro ně rodinný i vlastně jako, že se nám tady jakoby svěřujou a takový jako domácí to tady mají.
1: Odkup a provoz pošty řeší aktuálně taky Neveklov. Budova je v centru a součástí jsou i 2 byty. Ze Středočeského kraje Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Sheryl Crow zazněla v nočním radiožurnálu.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na radiožurnálu.
0: A čeští fotbalisté si zkomplikovali postup do play-off mistrovství světa. S Jihoafrickou republikou remizovali 1-1 i přesto, že po většinu zápasu vedli. Soupeř vyrovnal v závěru z penalty po ruce Schulze v pokutovém území. Ve skupině A teď hrají o průběžné první místo domácí Mexiko a Jižní Korea. Sleduje to reportér František Kuna.
3: Domácí Mexičané jsou přesně 5 minut od vítězství, vedou 1-0, skončila první z dohromady 6 nastavených minut, gól dal v 50. minutě Luis Romo poté, co chyboval korejský gólman, při pádu ztratil balón a Romo zakončoval z velkého vápna. Před malou chvílí v 87. minutě zápasu měli Jihokorejci ale obrovskou šanci na vyrovnání po centru. Z levé strany se dostal míč k Chovi Sungovi, který u pravé tyče pálil, nejprve trefil Rangela do nohy, pak oba upadli, Cho ještě zvládl zakončit v pádu a gólman Rangel ve chvíli, kdy už seděl na trávníku, tak zdvihl pravou ruku a do ní sebral míč, pak se tam objevil ještě jeden z Korejců, který trochu přišlápl prsty v rukavici mexického golmana, který se tak nechal relativně dlouho ošetřovat, samozřejmě logicky, protože Mexičané neměli kam spěchat. Korejci v tomhle zápase zase tak aktivní nebyli. V opatrném zápase zdá se rozhodne jen právě ta jediná chyba jeho korejského golmana Kima, po které skóroval v 50. minutě Luis Romo. Teď aktuálně dokonce necelé 4 minuty už v rámci nastavení. Konečný výsledek se dozvíte v naší zpravodajské relaci v 5 hodin. Doplním ještě dva dnešní konečné výsledky. Kanada porazila Katar jasně 6-0 a suverénní byli také Švýceři, kteří přehráli Bosnu a Hercegovinu 4-1. Oba dnešní vítězné týmy, tedy Kanada i Švýcarsko, mají v tabulce 4 body. Teď 3 minuty před koncem zápasu mezi Mexikem a Jižní Koreou vedou domácí Mexičané v Guadalajaře 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
0: A to je pro dnešek vše z nočního vysílání Radiožurnálu. To raní s Petrem Králem, to bude za 7 minut, přesně v 5. Tak přeji pohodový pátek, od mikrofonu se loučí Adam Carda.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál je 5 hodin. A Jana Altenderská pro nás má zprávy.
3: Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Schůzka lídrů Evropské unie potvrdila pokračující podporu Ukrajině. Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. A bude slunečno, teploty až 35 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
4: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
3: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce vůči Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
5: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli také na prodlužování protiruských sankcí o 12 měsíců. Dosud se prodlužovaly vždy jen o půl roku. Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu. Ode dneška do neděle tam jsou závody MotoGP. Firma do ulic pošle mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů. K areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
6: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření bus pruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
3: Na bezpečnost i dopravní situaci v Brně a kolem Masarykova okruhu budou dohlížet stovky policistů i strážníků. Sport. Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a po dvou zápasech mají v tabulce jediný bod. Češi vedli po brzkém gólu záložníka Michala Sadílka. V závěru srovnal soupeř z penalty. Národní tým stálo utkání hodně sil, říká záložník Vladimír Darida.
7: Snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíce kutin, sachary, aby jsme byli nastavení a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
3: Skupinu světového šampionátu zakončí čeští fotbalisté za týden v Mexico City proti domácím. Mexiko hrálo s Jižní Koreou o první místo ve skupině. Jak to řekne František Kuna?
8: Mexiko vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0, gól dal Romo v 50. minutě po chybě jihokorejského golmana Kima. Češi tak za týden nastoupí proti Mexiku nejen jako proti jistému postupujícímu, ale také proti jistému vítězi skupiny A. František Kuna, Radiožurnál.
3: Ve skupině B pak vyhrála Kanada nad Katarem 6-0 a Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hustý provoz na D1 v Brně a nehoda na Rokycansku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava hustý provoz, nesouvislá kolona hlavně nákladních aut mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. Aktuálně exity 190 až 196. Jinde dálnice bez kolon na Rokycansku, hlavním tahu přes újezd u Svatého kříže. Je hlášená nehoda se zraněním. Poblíž odbočky ke hřbitovu narazilo osobní auto do plotu a pak do stromu. S omezeným průjezdem počítejte ve směru na Liblín. A v Novém Boru je od půlnoci zavřené náměstí Míru. Uzavírka kvůli sklářským slavnostem potrvá do nedělního poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě bude chladněji 28 až 31. Tolik zprávy. Teď už posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, tak ať je opravdu o to lepší, že je páteční, přeju za celý tým ranního radiožurnálu, čeká nás pořádně dusný víkend, tak ať je dusno, jenom co se počasí týče.

0: 9 minut po páté ranní radiožurnál dnes začínáme v centru Brna. Taxikáři i doručovací služby tam protestují proti novým pravidlům pro vjezd. O co jde? Od začátku června tam může být jenom zásobování s platným oprávněním, a to mezi 4. hodinou ráno a 11. dopolední. No a například taxíky do centra města už nesmí vůbec. Magistrát s přísněním pravidel reagoval na přibývající stížnosti místních obyvatel.
1: No, je to velká komplikace, protože je velký úbytek jízd. Ty lidi, kteří jezdili z toho centra, ať to byli studenti nebo to byli důchodci a podobně, kteří jezdí k doktorům, tak pro ně nemůžeme.
2: Říká Martin, soukromý taxikář, který teď do centra nesmí. Je asi 11:45, prošel jsem se náměstím Svobody a Masarykovou ulicí, na která se omezení vztahují. I v době zákazu jsem napočítal v pěší zóně asi 6 dodávek. Řidiče jedné z nich jsem žádal o vysvětlení, komentář ale odmítl. To, že auta z centra úplně nezmizela, potvrzují i kolem jdoucí. Třeba paní Darina.
3: Nemám ten pocit, že by to nějak zásadně jako se změnilo, a nejenom do jako zásobování, ale i osobní auto tady jsou dost.
2: Právě zásobovací vozy můžou těmito místy nově projíždět jen mezi 4. ráno a 11. dopoledne. To jim ale stěžuje práci. Stěžují si třeba na komplikace v plánování nebo zpožděné časy doručování. Vysvětluje provozní ředitel společnosti GEIS Petr Družkovský.
4: Současné omezení nám výrazně komplikují možnosti doručování paletových zásilek. Domníváme se proto, že by bylo hodné hledat takové řešení, které bude respektovat potřeby města i nezbytné zásobování jeho centra.
2: Cílem magistrátu bylo podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS právě sklidnění rušného provozu, na který si místní stěžovali.
5: A my jsme využívali všechny ty měkká opatření, dopravní označení, dopravní značky, vodorovný svislí, zákazy, kamery, prostě potom městskou policii. Nic z toho nefungovalo skutečně, takže museli jsme dojít k těmto striktním opatřením.
2: Magistrát chce novinku vyhodnotit po měsíci. Podle radního Kratochvíla ale zvažuje ještě vytvoření stanoviště, kde by kurýři mohli několik minut počkat na vyzvednutí nebo předání svých zásilek. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 6:15. Co je nového? Třeba to, že ode dneška platí nová evropská pravidla pro internetové obchody. Ty musí zjednodušit odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech velmi složitý. Česká charitativní organizace Nesehnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině, tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šak. Podobná už funguje na střeše nemocnice ve Lvově. Malé elektrárny mají pomoci s dodávkou proudu pro klíčová zařízení, a to v případě ruského bombardování. Složili se na ně Češi ve sbírce.
1: Dnes nás čekají tropické teploty, dusno a na horách se pravděpodobně objeví přehánky nebo bouřky. Nebe očekáváme jasné nebo skoro jasné. Přes den bude o trochu víc oblačnosti, místy může být polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě našeho území, se ojediněle vytvoří kupovitá oblačnost, ze které zaprší a nebo také zabouří. V bouřkách může spadnout až 10 mm vody. Teploty dnes opravdu vysoké, nejčastěji od 30 do 35 stupňů. Na severovýchodě a východě našeho území bude o trochu chladněji, tam ukážou teploměry 28 až 31 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 25. Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Majo Smith, ranní radiožurnál v pátek s vámi teď 10 minut před 17:30 o zvířátkách. O dvou pumách amerických, ty se totiž budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat, a to do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Ještě je ale potřeba vyřídit všechna potřebná povolení a dokumenty, včetně kolaudace jejich nového výběhu. Ta ještě neproběhla.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu, ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže.
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
2: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, jednáme, jak jsme tady s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Na místo se přijel podívat i majitel pum Tomáš Macháč. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
3: Samozřejmě, nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
3: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farma park pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji, je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
4: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: jedna vzpomínka v 524 před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců.
1: A žije prezident doktor Edvard Beneš.
2: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
3: Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
2: Podle historika Breifeldera byl Beneš symbolem poválečné obnovy státu, současně ale podporoval změny, které omezovaly demokracii.
3: Zároveň byl člověk, který vlastně ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
2: Na nádvoří Pražského hradu tehdy Beneše vítali tisíce lidí. O necelé dva roky později však přišel únor 1948, pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: vysíláme ranní radiožurnál na Prahu dne, kdy Česká obec sokolovská pořádá 12. ročník Noci sokoloven. I o tom dnes po ránu bude řeč, stejně jako o tom, že před námi je další tropický den s teplotami až 35 stupňů Celsia. Jsou tu další zprávy.
1: Příběhy 20. století na radiožurnálu.
2: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
1: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
2: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
1: Třikrát dvojité V paměť národa CZ.
2: Příběhy 20. století na radiožurnálu.
1: V sobotu od 21 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. A teď se zprávami s Janou Tendorskou.
3: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministerně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu. Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů. Celková podpora pak může pokrýt maximálně 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška, poslanci ale ještě neschválili příslušný zákon. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Údajně také nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. A Český Krumlov se vrací do časů Rožumberku. Začínají slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene Jana Zrinského, syna Evy z Rožumberka a Mikuláše Zrinského. Nabídne turnej růží na koních i velký historický průvod centrem města. Program až do neděle doplní šermíři, jarmarky, hudebníci nebo tanečníci.
1: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a kromě postupu má jisté i první místo ve skupině. Právě Mexiko bude soupeřem českého týmu za týden na závěr základní skupiny. V dalších zápasech vyhrálo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1. Kanada porazila Katar 6-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, odstavené auto u Přerova. Na dálnici D1 už teď čekejte silný provoz v Brně směrem na Ostravu. Kolona zatím hlavně kamionů v pravém pruhu se sune od 182. kilometru až k omezení na 196. a bude se ještě prodlužovat. Silnější provoz hlásíte u Brna taky v okolí Masarykova okruhu. Připravují omezení v souvislosti s víkendovou Grand Prix. Třeba skývalky k okruhu už se tvoří i menší kolony. A ještě jednu dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zbystřete u Přerova. U sjezdu na Přerov na kilometru 282 stojí na krajnici nepojízdné vozidlo a kamiony tam můžou vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem jasná nebo skoro jasná obloha. Při slabém větru teploty klesly většinou na 13 až 19 stupňů, ale v centru Prahy, na Ondřejově nebo také na Přimdě neklesla teplota pod 20, takže jste tam zažili tropickou noc. Nejchladněji bylo v mrazových lokalitách na Šumavě. Na Březníku nebo na Kvildě Perle spadla teplota ke 3 stupňům. Během dnešního dne pak bude i nadále počasí u nás ovlivňovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která se rozprostírá nad střední, jižní a východní Evropou. Po její zadní straně k nám ještě zesílí příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu. Proto očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno a hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti mohou objevit přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty odpoledne budou místy dosahovat až k 35 stupňům. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno. ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 4 minuty po půl šesté k tomu, co zaznělo před zprávami. Česká obec sokolská dnes tedy pořádá tradiční noc sokoloven. Do té akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot a nepůjde rozhodně o cvičení, ale to téma té letošní 12. noci sokoloven je poezie. Jak to bude vypadat, to můžete zjistit možná i v té sokolovně, kterou máte třeba za rohem. Počasí, jak jsme slyšeli, bude velmi teplé, teploty vystoupí kolem až 35 stupňů, by se měly pohybovat a tak nás to bude lákat k vodě. Zároveň ale tohle počasí také vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. A tak vám poradíme, jak můžete ještě před koupáním zjistit, zda je voda, kterou jste si vybrali, bezpečná.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 5.39, Lucie v ranním radiožurnálu. Další teplý den před námi i víkend. Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. S teplými dny se ale pozor zvyšuje také riziko výskytu sinic. Ty můžou produkovat toxiny, které škodí lidskému zdraví a v některých případech můžou ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám, ale je potřeba být opatrní a třeba si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo cekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kole a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinice stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál, za chvíli mimo jiné také o penězích. Základní úroková sazba by mohla stoupnout. Proč, o kolik a co to znamená, vysvětlíme ještě před 6 hodinou. Dobré ráno, je 6:15. Alkohol a drogy za volantem, tak právě to dnes na silnicích kontrolují policisté. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celé České republiky. Kontrolovat budou tedy hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst, ale také. Kubu pravděpodobně čekají rozsáhlé reformy. Ty už schválili tamní zákonodárci, a to jednomyslně. Změny mají mimo jiné také umožnit privatizaci státních podniků na tomto karibském ostrově.
1: Kolony na D1 v Brně, jinak hlavní tahy volné. Na D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony v nesouvislé frontě, aktuálně od 178. kilometru až na 196. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu. Jinak ale dálnice a další hlavní tahy průjezdné plynule a bez větších komplikací. Taky Praha zatím velmi dobře průjezdná, hlavní tahy jako Pražský okruh a Jižní spojka. Nezdržíte se. A další zelené návlna nejpozději za 15 minut.
2: Nejchladněji bylo dnes po ránu, opět na Šumavě, tam místy klesla teplota ke 3 stupňům. Naopak nejtepleji zůstalo například v centru Prahy, také na Přimdě v Plzeňském kraji nebo i v Ondřejově ve středních Čechách. Tam neklesla teplota pod 20. A přes den nás také čeká pořádné horko. Odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 30 a 35 stupni. O trochu chladněji bude na severovýchodě a východě našeho území od 28 do 31 stupňů. A velké teplo dnes bude i na hřebenech hor. Tam se připravte na teplotu kolem 25 stupňů. Nebe dnes slunečné, více oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami se objeví převážně jen na horách, na severu a severovýchodě našeho území. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, teď o penězích. Základní úroková sazba po 4 letech stoupla. Rozhodla o tom Česká národní banka. Ale proč to bankéři udělali a jak to ovlivní ceny hypotéka úvěrů, tak to bude zajímat asi leckoho.
1: O zvýšení sazby na 3,75% podle guvernéra Aleše Michla centrální bankéři rozhodli kvůli úrovni inflace a jádrové inflace, tedy růstu cen mimo potraviny a pohonné hmoty.
2: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3%, bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou a k tomu právě přispěje zvýšení sazeb.
1: Michl také řekl, že podle prognózy by kroky Národní banky měly vést k udržení nízkoinflačního prostředí. Chce tak předejít tomu, co ukazují odhady, tedy že na přelomu roku by měla inflace lehce stoupnout. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ještě před oficiálním oznámením Národní banky tvrdil, že ke zvýšení základní sazby není důvod.
3: My jsme už v lednu zrazili tu inflaci na 1,6%, tudíž na nejnižší vlastně výši za posledních 9 let. A teďka v květnu znovu jsme snížili inflaci a máme druhou nejnižší inflaci v Evropské unii, takže já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
1: Podle Babiše by navíc tento krok mohl poškodit českou ekonomiku. Bývalý guvernér Národní banky Jiří Rusnok to ale tak černě nevidí. Rozhodnutí České národní banky se podle něj zakládá na reálných obavách.
4: Není to nic, co by likvidovalo ekonomiku, 4% bodu nás nespasí ani nezničí, ale může to mít ten žádoucí preventivní účinek.
1: Zdražení úvěrů má dopad i na hypotéky. Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská popsala, co se nejspíš bude dít dál.
5: Tento krok znamená, že spíše tady riziko, že hypotéky nebudou zlevňovat. Můžou dokonce v některých případech i mírně zdražovat, ale hlavní ta zpráva je, zlevnění nemůžeme očekávat.
1: Naopak pro peníze uložené na spořících účtech znamená zvýšení sazeb stabilitu a podle Horské v některých případech i jejich vyšší zhodnocení. Josefína Báčová, Radio.

0: S vámi Radiožurnál, dálnice D8 momentálně zavřená, za hranicemi víc zelená vlna. Teď je 6 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
1: Lidé po opuštění vězení nebo v probačním dohledu čekají na terapie i půl roku. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos nedalo peníze. Americký viceprezident zatím neodletí do Švýcarska na rozhovory s Íránem. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude slunečno, teploty až 35 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie, na takzvané probační programy pro dospělé, ale nedalo Ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Organizace tak finance schánějí jinde, nebo programy musí omezovat.
3: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
3: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
5: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
3: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Jeho tým byl připravený odletět, cestu ale odkládá. Uvedl to Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání. Podle agentury AP se tak Američané rozhodli poté, co televize blízká libanonskému proíránskému hnutí Hizbalách uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska. Jako důvod uvedla pokračující izraelskou vojenskou operaci na jihu Libanonu. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak poté, co se dozvědělo školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Pokračuje Vlček.
6: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady, aby zajistil kontrolu se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
1: Poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně připadl Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu včera uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví nebo města Brno. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochováni právě v Brně, kde prožili velkou část života.
7: Sport. Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa 1. bod, v Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace od začátku vedla po gólu Sadílka, soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Zejména ve 2. poločase měl africký tým větší držení míče, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
8: Pokud nám tam něco chybělo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přece jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání a tam jako vytvořit na obraz takový jakoby převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší, ale já zase na druhou stranu říkal, že jsme měli druhou poločas šanci.
7: Češi jsou ve skupině na 3. místě a stále mají šanci postoupit. Na závěr základní fáze mistrovství světa budou hrát za týden proti Mexiku, které porazilo Jižní Koreu 1-0. Mexičané mají kromě jistoty postupu i jasné 1. místo ve skupině. V dalších zápasech porazila Kanada Katar 6-0 a Švýcarsko Bosnu a Hercegovinu 4-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřený tunel na D8 u hranic s Německem a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D8 ve směru z Německa z Drážďan do Prahy je teď zavřený tunel Panenská na 86. kilometru. Tunelem se snažilo projet moc vysoké vozidlo, tunel se automaticky uzavřel. Na místo jedou policisté náklad odstavit a chvilku to potrvá, tak vydržte. Na D1 se stále prodlužují kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Popojíždějí zatím hlavně kamiony v pravém pruhu od 175. kilometru až na 196. omezení. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, tam se na chvilku zastavíte pouze u Kývalky v okolí 182. kilometru. No a v Brně komplikace taky v centru města. Na křižovatce Zvonařky a Dornichu se srazila dvě auta. Na místě jsou teď i záchranáři a začínají se tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupeň. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
10: Karel Janů a Adam Weidenthaler.
11: 6 hodin, 5 minut, pátek 19. června. Krásné ráno všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Čeští fotbalisté na druhém utkání na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. I když se budeme snažit dostávat k vám, našim posluchačům i další témata, tak tohle přece jenom, Adame, bude asi dneska ráno číslo 1. Nemůžeme začít jinak.
12: Pěkné ráno, bohužel to není úplně příjemné číslo 1, o kterém se nebude mluvit úplně ideálně. Češi sice vedli, jenže v 83. minutě srovnal s penalty soupeřící Mukojena a co si budeme namlouvat, Češi si o to říkali.
11: Je to tak, my trošku neplánovaně, ale vypadá to, že by to mohlo technicky klapnout, bychom teď měli být ve spojení s Mikulášem Jášou, naším reportérem přímo v zámoří. Mikuláši, slyšíme se, dobrý den.
13: Technicky to klaplo, pánové, dobré ráno do Česka.
11: Já to jenom vysvětlím, proč jsme si mysleli, že s tebou takhle v 6 hodin 6 minut pátečního ranního času tady ve střední Evropě nebudeme moc mluvit. Vy jste měli původně být touhle dobou už na cestě zase z Atlanty, tak co aktuálně se děje a kde jsi?
13: My jsme na letišti společně s kolegy Mirkem Vasičem a Lukášem Michalíkem. Čekáme na to, až se nabordují ostatní pasažéři do letadla, protože to mělo zpoždění kvůli očekávaným bouřkám a také vysokému větru, který panuje v Atlantě. Míříme zpět do Dallasu, tam už jsou čeští reprezentanti, kteří ne výsledkově, ale ani herně nezvládli druhé utkání na mistrovství světa. Ale předpokládám, že právě k tomu hernímu výkonu se budou vázat vaše otázky.
12: No, první je právě na tu bouřku, respektive vítr na tiskové konferenci, případně v kabině. Byla tam vůbec nějaká bouřka, protože ty pozápasové ohlasy třeba od Miroslava Koupka zněly tak nějak smířeně. Kdybych to měl parafrázovat, hráli jsme to, na co jsme měli,

0: A když na sebe obléknete dres s lvíčkem na hrudi. Pochválil jeho Africkou republiku, absolutně nesouhlasil s výrokem trenéra Bruse, který tvrdil, že Česko pouze a jen nakopávalo míče na vytáhlé útočníky. Mimochodem i o tom bude příspěvek ve vysílání radiožurnálu Sport. Naopak trenér Koubek si myslel a řekl na tiskové konferenci, že Česko si mělo zasloužit a bylo blíže k vítězství.
1: No a Mikuláši, když na to budu reagovat, rovnou se zeptám na tvoje hodnocení jako fotbalového reportéra. Protože já jsem vlastně teď zpětně cestou do práce jsem si ještě doposlouchával rozhovory, které včera zazněly bezprostředně po tom zápase tady na radiožurnálu Sport, protože včera jsem se díval na ty televizní. A trošku mě to překvapilo, třeba Vladimír Darida to vlastně hodnotil hodně podobně jako Miroslav Koubek, říkal, nebýt té jedné nešťastné penalty, tak jsme to vlastně zvládli, tak vlastně všechno bylo dobré. Já se přiznám, že to tak úplně nevidím, na to bude spousta času říct, co si myslím já v ranním vysílání radiožurnálu Sport, ale jak si to viděl přímo ty v Atlantě?
0: Já to viděl z 86. patra, protože ten stadion je obrovský, na hřiště jsme jen tak, takže dohlédli. Ani tu penaltu jsem pořádně neviděl, tedy tu ruku, kterou vlastně trefil jeden z útočících hráčů jeho Africké republiky, ruku Pavla Schulze. Z prvního momentu se mi zdálo, že ji měl u těla, jenže on trefil tu druhou ruku a ta přeci jenom lehce rozšířila právě tělo záložníka, nebo spíše útočníka francouzského Lyonu a pochopitelně české reprezentace. No, moje hodnocení to také nebude úplně pozitivní, byť některé pasáže se mi české reprezentace velice, velice líbily. Líbila se mi věta kolegy Vasiče, který zmínil, že Češi si teď zahrali na Brazilce, tak to se mi velice líbilo. Ten gól byl uchvatný, nádherný, nádherný out na Adama Hloška, který nezazmatkoval, obtočil se kolem bránícího hráče, poslal balon před bránu a tam musíme pochválit Alexandra Sojku, která zachoval klidnou hlavu, sklepnul prosadilka a ten byť není bůhví jakým zakončovatelem, tak to uklidil za háčky. Na druhou stranu Češi, nebo respektive od Čechů, odčekáváme mnohem, mnohem víc. Tohle bylo málo. Hrát v bloku, když po 10 minutách mačkáte soupeře, drtíte jej, jste lepší a pak zalezete, bráníte takřka, ne takřka, ale úplně v 11 hráčích, bojíte se o výsledek. Je to škoda, protože když třeba i porovnáme základní jedenáctky, tak jenom 3 hráči z Jihoafrické republiky působí mimo nejvyšší jihoafrickou soutěž. Tam třeba i můžeme říct takové měřítko, že i za českou reprezentaci nastoupili ti, kteří nastupují v Šancelize, tedy české nejvyšší soutěži. A kdybychom měli porovnat třeba individuální kvalitu, no tak to česká liga tady drasticky zaostává.
2: No a co reakce z toho druhého tábora z jihoafrického? Viděl jsem nějaká videa na sociálních sítích, kde jejich trenér v podstatě kritizoval tu českou hru. Hugo Broz mluvil o tom, že Češi hráli v pouze nakopávané balóny, tak můžeš tohle rozvést?
0: Já viděl na Instagramu video, kde Broz zmiňuje, že pokud máte rádi fotbal, tak dnes, myšleno pochopitelně po zápasové tiskové konferenci, jste museli fandit Jihoafrické republice, se vám musel líbit fotbal, který předváděl tým Bafana. To zaznělo na tiskové konferenci. Mně se snad i zdálo, že fotbalisté z Jihoafrické republiky oslavují to, že získali bod, ještě aby ne, když v samotném závěru proměnili penaltu, byla to tuším, že 88. minuta, takže zachráněný bod pro tento tým z Jižní Afriky. Teď je čeká těžký oříšek Jižní Korea, která prohrála s Mexikem 0-1. I Jižní Korea stále má pochopitelně šanci postoupit do vyřazovací části. Bude hrát o dost. Češi ti mají snad ještě těžší úkol. Čeká je domácí Mexiko v Mexico City. Už jsme mluvili o té vysoké nadmořské výšce. Takže z mého pohledu se mi snad i zdálo, že Jihoafrická republika oslavuje zisk jednoho bodu.
1: Mikuláš, já šťastná mi ve spojení stále toho času na letišti v Atlantě čeká na odlet zpátky, tedy na základnu českého fotbalového týmu na mistrovství světa do Dallasu. Mikuláši, ještě se tě chci zeptat na atmosféru při tom včerejším zápase. Stadion je obrovský, to si zmiňoval nejenom tím, když si říkal, že jsi se musel vracet zpátky do 86. patra. Jednak z televizních záběrů to vypadalo, že tam zase byly prázdné sedačky a nebylo jich úplně málo. Ale jednak upřímně řečeno, tedy ruchové mikrofony docela často znamenávaly, řekl bych i, víš, takové ty taktické pokyny, které třeba zaznívaly z lavičky, tak nevím, jestli to bylo zvláštně nazvučené, nebo jestli se tam tak málo fandilo, jak si to vnímal ty?
0: Já jsem teda z těch ruchových mikrofonů slyšel i něco jiného, než
1: ano, já taky,
0: pokyny,
1: já taky.
0: Ale to je nevysílatelné, ano. Bohužel. No ne, tak je to škoda, přece jenom ten stadion je schopný pojmout až 70 000 fanoušků, oficiální údaj je takový, že přišlo něco okolo 64 000, ale z mého pohledu těch prázdných sedaček, těch prázdných míst bylo daleko, daleko více, zmiňovali jsme to neustále, mluvíme o

0: vlastně pořád ve vysílání Radiožurnálu Sport, že ta cena vstupenek je prostě přemrštěná, je drahá a někteří Američané nebo Američané i Češi nebo Mexičané, zkrátka lidé, kteří mají rádi fotbal a mistrovství světa, si ty vstupenky nemohou dovolit. I tak ale ta atmosféra byla dobrá, sem tam byli slyšet čeští fanoušci, asi ten nejzvučnější kotel byl za brankářem Matějem Kovářem v prvním poločase. Mimochodem česká jednička měla na tomto konkrétním utkání i svou rodinu, tak zdravíme Kovářovic. Ale asi úplně takovou tu největší show dělali pořadatelé toho utkání na velkoplošné obrazovce, která byla 360 stupňů vlastně dokola kolem celého stadionu, tak tam pořád a dokola byla nějaká videa a ten moderátor, speaker, ten se staral o zábavu. Takže taková ta tradiční, vyumělkovaná americká show.
1: Mikuláši, fotbalisté Mexika ti porazili v tom druhém později hraném zápase skupiny A Jižní Koreou 1-0, jsou tak jistí s tým účastníkem ve vyřazovací fázi, jsou v čele skupiny A se 6 body. Vidíš ty nějakou reálnou šanci, že by je Češi dokázali na Aztéckém stadionu, na jejich vlastním hřišti porazit, a to v noci ze čtvrtka na pátek příští týden?
0: No tak teď musí hráči Mexika, nebo spíše realizační tým, postavit C-čko. No a tím pádem je ta cesta umetená pro českou reprezentaci. To je samozřejmě nadsázka a legrace. To jste, doufám, že pochopili nejenom vy, ale i posluchači Radiožurnálu Sport. Já se vrátím asi k tomu, co říkal Ladislav Krejčí hned v pozápasovém rozhovoru našemu kolegovi Lukáši Michalíkovi. Kdo nevěří, tak ten tady absolutně nemá co dělat. Takže schovejme se za slova Ladislava Krejčího, kapitána českého národního týmu, že věříme české reprezentaci, byť ten úkol bude opravdu, opravdu velice těžký. Mexičané se už v tom úvodním utkání prezentovali výborným výkonem, hráli skvěle a navíc k tomu přidali 3 body. Teď přidali 3 body nad Jižní Koreou, byť ten zápas byl takový. Mně se až chce říci, že byl podobný tomu, který se hrála česká reprezentace proti Jihoafrické republice. Rozhodla jedna chyba brankáře Jižní Koreji, který se dost vztekal na své spoluhráče. Mexičané toho využili, ale i tomu štěstí šli naproti a zaslouženě mají ve skupině 6 bodů a jsou tedy jistým vítězem té skupiny A a jistým postupujícím do další fáze turnaje.
2: Proto tedy možnost pro Mikuláše Jášu dělat humor a říkat, že Mexičané třeba proti českému fotbalovému týmu postaví výběr C, protože Mexičané už mají jistý postup. Tak my v tuhle chvíli moc děkujeme. Ještě jednou zdravíme do Atlanty. Jsme rádi, že to nakonec časově takhle vyšlo. Pánové, vám všem především přejeme šťastnou cestu zpátky do Dallasu. Děkujeme, naslyšenou.
0: My také děkujeme. Dobré ráno.

0: To byl Sting v ranním vysílání radiožurnálu Sport. 6 hodin 20 minut pátek 19. června čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa.
1: Po prohře s Jižní Koreou totiž ztratili v Atlantě s Jihoafrickou republikou vedení, pouze remizovali 1-1 a v posledním zápase jim v Mexiku proti domácím může zajistit play-off pouze a jen vítězství.
0: Jediný gól národního týmu proti Jihoafričanům dal už v 6. minutě Michal Sadílek.
2: Adam Hložek dává balón pod sebe, tam je Sadílek, který může pálit, Michal Sadílek, gól!
3: Celý zápas držíme to jednobrankové vedení a samozřejmě viděli jsme i kvalitu Jihoafrické republiky, ale z takové situace, kdy prostě všechno je dobře, akorát prostě ten výstup je ve vápně a trefí nám hráče ve vápně, teď to určitě bude hodně bolet.
4: Narážel Sadílek na vyrovnávací branku Jihoafričanů, která padla poté, co Maseko v 81. minutě trefil v pokutovém území ruku Šulce a nařízenou penaltu proměnil Mokoena. V závěru měl navíc český soupeř tlak a utkání mohl dokonce otočit. Michal Sadílek má za sebou velmi zajímavý příběh. Zatímco před 2 lety důrazný záložník kvůli smolné nehodě na Tříkolce přišel o euro v Německu, teď se po zisku titulu se Sláví trefil na mistrovství světa.
3: Když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní tenhle půrok, co zažívám, tak žiju prostě ve snu a tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
5: Zeptám se ještě na tu gólovou oslavu, ono to vypadalo, že rozdáváte karty, tak co to mělo znamenat?
3: Je to, dá se říct, moje jméno pro neslyšící. Měl jsem to už na Slaví před derby, jsme dělali takové ukázky pro fanoušky na tabule a říkal jsem si, když dám další gól, tak to udělám a tak jsem to udělal.
4: Řekl po remíze 1-1 si Jihoafrickou republikou střelec jediného gólu Čechů Michal Sadílek. Národní tým se teď bude připravovat znovu na základně v Dallasu. V úterý odletí do Mexika, kde o den později večer tamního času nastoupí k poslednímu utkání ve skupině mistrovství světa proti výběru domácích. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: No a remíze 1-1 mezi Českou a Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale se teď budeme věnovat i ze zahraničního pohledu, jak na zápas reagovali v cizině a nejenom na jihoafrického kontinentu. To už nám do studia přišel říct Martin Charvát. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Třeba americká CBS Sports Golazzo, streamovací služba, která se věnuje fotbalu, si pozvala do studia bývalého hráče Premier League. Tím byl Troy Deeney, nejvíc toho odehrál za Watford, možná si ho pamatujete z toho ikonického momentu, jak na jedné straně jeden tým nedá penaltu, rychle přijde protiútok a na druhé straně právě Troy Deeney proměňuje za Watford tehdy postupový gol do Premier League. Podle toho, co Deeney ve studiu říkal po utkání Česka s Jihoafrickou republikou, tak je zvyklý na jinou úroveň fotbalu. Tady jsou jeho slova.
7: Hrozný výsledek pro oba a ještě o něco horší pro Česko. Nerad bych ale zapomínal na to, že jsme se chtěli dívat na fotbal, na profesionální fotbal. Nikdy jsem snad neviděl tolik střel z velké dálky, opravdu. Bylo to jako když se díváte na zápas dětí. Střílí odevšud.
8: Honestly, it was like watching kids football shoot from everywhere. Unfortunately for both now they're playing for third place.
7: Příšerný zápas od týmů, které hrály o třetí postupové místo na mistrovství světa. Chci vidět ty nejlepší týmy z nejlepších. Byl to hrozný fotbal.
6: To byl teď už. Ano, bývalý anglický fotbalista Troy Deeney.
0: Hodně ostrá slova tedy Troy Deeneyho. Martina, jaké jsou reakce z Jihoafrické republiky?
6: Podle webových stránek rozdílné, ne všechny weby takový zápas zajímal, ale The South African popisuje v textu 5 věcí, které rozhodly. Jsou to tyto body. Dobré napadání, poločasové střídání, útočné schopnosti Maseka, dobré bránění standardek a pátá věc, méně krátkých přihrávek vzadu. Často se zmiňuje i v titulcích to, jak v Jihoafrické republice reprezentaci říkají. Jsou to takzvaní Bafana Bafana a tedy chlapci nebo kluci v jazyce Zulu, což je jeden z 11 úředních jazyků v Jihoafrické republice a aktivně právě v tomto směru i web supersport.com, který píše o tomto. Naopak třeba southafrican.co.za moc aktivní nebyl. Ještě 3 hodiny po zápase byste nenašli informaci o utkání Česko-Jihoafrická republika, maximálně 4 dny starou pozvánku na to, čím by mohli Bafana Bafana proti Česku uspět. Webu jinak dominoval ještě v půlnoci kriket, následovaný pozemním hokejem a rugby. Text s pozvánkou na zápas mistrovství světa byl v tu dobu už jako 7. v pořadí. Až za textem o sobotním zápase zápase rugbyové reprezentace proti Zimbabwe, což tedy naznačuje, že ne všechny v Jihoafrické republice opravdu fotbalové mistrovství se to zajímá.
1: Ale pokud bychom se podívali na weby, které přeci jenom Čech rozklikne asi častěji, tak třeba ten oficiální bundesligový psal o tom, že 4 bundesligoví hráči mohli dosáhnout na vítězství, ale nedosáhli. Logicky se to týká Čechů Patrika Šika, Robina Hranáče, Vladimíra Coufala a Adama Hloška. Ti poslední 3 zmínění působí v Hoffenheimu. Patrik Šik pak kope za Leverkusen, takže bundesligový oficiální web si všiml právě tohoto českého kvartetu, jak to popsal na svých webových stránkách. Ještě se dívám na oficiální stránky fifa.com, tedy Mezinárodní fotbalové asociace, kde je jenom krátké shrnutí a taky jedna zajímavá statistika, a to, že Michal Sadílek zatím střelil dosud nejrychlejší gol na tomto světovém šampionátu. To by člověk řekl, že už skutečně musel padnout nějaký rychlejší, ale těch 5 minut a oficiálně 8 sekund bylo skutečně rychlejší než dosud ten nejsvěžnější, který dali Němci nějakých 8 sekund později, nežli Michal Sadílek do sítě Kurasá.
0: Když se ještě vrátím, pánové, k tomu hodnocení troje Dýnýho, tak Martine, co ty třeba na to říkáš, protože mně to přijde, že pro české ucho je to docela nezvyklé slyšet někoho takhle až jako velmi, velmi kritického, hodně se řeší na jiné americké stanici, zároveň jsou Thierry Henry a Zlatan Ibrahimovič a ty se poslední dobou taky pouštějí do hráčů, tedy opravdu pro české ucho nebývalým způsobem, tak troj Dýny nepřehnal to, nebo to za tebe bylo, dávalo to smysl?
6: Myslím si, že to dávalo smysl i v tom pohledu, nebo z toho pohledu, že opravdu, když už se český fotbal po 20 letech probojuje na mistrovství světa a potom s tím týmem, se kterým by měl uhrát vlastně papírově nejkvalitnější výsledek, se 70-80 minut zápasu probrání, tak já vlastně lituju ty české fanoušky, kteří se vydali do Atlanty na ten zápas. Vem si, že se těšíš na mistrovství světa, jak země, na kterou jsi hrdý a kvůli které jako jedeš na ten světový šampionát přes oceán, tak vlastně ti předvedeš vede tohle, no. Teď takhle by si nechtěl jet ani na hostující stadion v Česku, ne-li jako do Atlanty, aby tam prostě tvůj milovaný klub předvedl to, že se tam proti jednomu z těch papírově nejslabších celků probrání a ještě potom slyšíš, jak pan Koubek, trenér národního týmu, vlastně říká, že Češi hráli dobře, že to byl vlastně fajn výkon, no. Jak jste to viděli vy? Ty jsi říkal, Karle, že na tvůj názor přijde řada, tak...
0: Ne, já s tebou v tomhle souhlasím, no. Já hodně, když bych to hodně přehnal, tak tohle opravdu byl zápas, který z nějakého diváckého pohledu možná byl argumentem, protože to nebylo nejšťastnější to mistrovství rozšiřovat z 32 na 48 týmů, ale to taky říkám, jako abych rozesmál posluchače Radiožurnálu Sport, ale vlastně mi to přišlo spíš smutné, no, protože s tebou úplně souhlasím, myslím si, že tohle papírově byl ten soupeř, kterého Češi měli porazit a i když to teď a o tom taky budeme mnohokrát mluvit, pořád bodově vychází, tak pořád Češi můžou na Azteckém stadionu porazit Mexičany a vlastně klidně se 4 body postoupit dál, tak ty body byly tady a Češi ten zápas rozehráli dobře, oni vedli, ale nejenom, že vedli, oni hráli opravdu dobře těch prvních 10-15 minut a člověk si u té televizní obrazovky nebo rozhlasového vysílače musel jen říkat, proč v tom pro boha nepokračovali dál, budeme se na to v ranním vysílání Radiožurnálu Sport ptát.
6: Přesně tak, budeme se o tom bavit už po 6:30.
9: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie.

0: Zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
1: Noc sokoloven se blíží, tak se zúčastněte, budete-li mít chuť a čas. Posloucháte páteční ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Přiblížila se půl sedma. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
2: Radiožurnál je půl sedmé. Další zprávy, Jana Utendorská.
3: Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce. Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu sedmiletého rozpočtu na období 2028 až 34. Projednají taky dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat v zemi budou moci i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Agentura Reuters uvádí, že opatření Karibský ostrov zavádí pod tlakem amerických sankcí. A Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí stanice metra D nádraží Krč. Dohodu v noci schválili městští zastupitelé na svém jednání. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky. Jeho stavba by měla podle aktuálních informací začít koncem června. Podle radního Adama Zábranského z Pirátů jednání s vlastníky trvala 3 volební období. Sport. Fotbalová reprezentace ani po druhé na mistrovství světa neudržela vedení a s Jihoafrickou republikou remizovala 1-1. Češi vedli po gólu Sadílka, soupeř vyrovnal v závěru z penalty. Národní tým tak bude hrát za týden o postup do play-off proti jistému vítězi skupiny Mexiku, které vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0. V další skupině zvítězilo Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1. Kanada porazila Katar 6-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a v Praze houstne provoz. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně se poprvé brzdí zastavuje v pravém pruhu na kilometru 173 a nesouvislá fronta se sune až do Brna k omezení u D2. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním zastavíte jen občas a na chvilku. Teď třeba u Kývalky na 182. kilometru. No a na D1 v té koloně pozor ve směru na Brno. Na 180. kilometru by měla být částečně i v levém pruhu kovová tyč, varují policisté. V Praze houstne provoz, třeba Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most už se plní před Lanovým mostem. Ucpává se taky Kbelská ulice směrem na Průmyslovou, a to před křižovatkami v Hloubětíně. Tam by měla být i nehoda na křižovatce Kbelské ulice s Poděbradskou. Srazila se 2 osobní auta. A taky už začínají regulovat vjezdy do tunelu Blanka ve směru Stroje z Holešoviček na Smíchov. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes nás čeká horký a slunečný den. Teploty budou dosahovat k 35, a nebe bude jasné nebo polojasné, jen výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky. Také o víkendu nás bude doprovázet velmi teplé a dusné počasí. Převládat bude zmenšená oblačnost, ale během odpoledních a večerních hodin se bude na nebi vytvářet kupovitá oblačnost, kvůli které se na našem území vyskytnou bouřky, ojediněle s přívalovým deštěm nebo dokonce i s kroupami. I o víkendu se pravděpodobně na mnoha místech dočkáme tropické noci. Teploty se totiž budou držet právě kolem 20. Přes den pak budou teploty ještě vyšší než dnes v sobotu, může být až 36 stupňů, v neděli opět 30 až 34 stupňů Celsia. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu se nám bude pocitově zdát, že je ještě tepleji. Kvůli vysokým teplotám je také v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Doporučení jsou jasná. Nezůstávat na přímém slunci, dostatečně pít vodu a omezit fyzickou námahu. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Queen, Bicycle Race, 6 hodin 37 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Informace, která asi pro vás není nová, nebo možná je, pokud vstáváte a včera jste se nedívali. O zápase si teď budeme povídat s fotbalovým expertem, pozorovatelem a analytikem Miroslavem Jirkalem, který je u mikrofonu s Kamilem Jášou. Přejeme krásné ráno, pánové.
1: Dobré ráno.
0: Hodnocení trenéra Koubka, pane Jirkale, se možná hodně liší od pocitu fanoušků. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit, tak v čem nejvíc?
2: Tak já s váma souhlasím, protože to utkání vypadalo daleko hůř a taky jsme na to doplatili. Já jsem ten zápas viděl v nějakých sekvencích. Měli jsme tam velmi dobrý sekvence v začátku poločasu i vlastně některý i v konci, kdy nám teklo do bod, ale celkově ten zápas byl takovej nějaký. Měli jsme hodně pasivity, tam bylo vidět, měli jsme špatný přechodový fáze a neudrželi jsme na delší dobu míč v útočné třetině. To nás prostě provází delší dobu a tím trpí vlastně ty útočníci, takže ten dojem z toho zápasu byl velice špatný pro mě.
1: Dojmy z hodnocení trenéra Koubka, alespoň z mého pohledu, jsou dva. Buď se snaží strhnout pozornost na svoji osobu a trochu ten tlak sejmout z hráčů, to bych docela pochopil, a nebo je to ta druhá varianta a ta je z mého pohledu hodně horší, že si neuvědomuje opravdu, že ten herní projev českého týmu je zatím velmi špatný.
2: Tak já tam vidím jeho zásahy do sestavy i do stylu hry, se kterýma tam šel do toho zápasu. On chtěl okysličit tu záložní řadu, což se mu v některých fázích povedlo, proto on to chválí. Na tři záložníky soupeře, kteří byli velice pohybliví, nasadil pohybliví hráče, kteří je vlastně část zápasu eliminovali. Oni přebíhali v osobkách naši, ale tím ztrácí strašně energie a ta chybí pro útočnou činnost. Pro tu přechodovou fázi do útoku. A tam vidím hlavní bolest a trenér Koubek vidí to, že se mu povedlo ucpat ty díry, lajna obrany hrála, řeknu, velice dobře, nepouštěla úplně soupeře do 16, ale před nima byl obrovský prostor a to právě bylo tím přebíháním osobkama a to zaved trenér Koubek a proto je spokojený, že ty hráči eliminovali ty hráče soupeře, ale byl v tom de facto chaos a špatná příprava potom útoční fáze.
1: Vy jste zmínil a dokonce dvakrát slovní spojení osobní obrana, ale to je takový prvek, který se v moderním fotbale využívá teď už hodně málo.
2: Hodně málo, tím pádem dáváte najevo, že se podřídíte soupeři, že chcete eliminovat soupeře, ale vlastní hra trpí taky. Takže já vlastně vidím jediný řešení i do toho Mexika, až budeme hrát zónovou obranu s těsným přistupováním, tak aby pro hráče to bylo i energeticky únosný, protože tady jsme viděli v tom včerejším zápase, že ty středopolaři potom ke konci poločasu, za začátku půle vlastně, Oni potom vaří z vody, oni nemají energii, proto byli první střídaný a ten soupeř se postupně i přesto prosazuje.
1: Kolegové ve studiu se na vás těší, že vám budou pokládat možná i záludné otázky, ale já bych se přece zeptal na jednu věc. 5 změn oproti prvnímu zápasu. O čem to vypovídá? Není to trochu ztráta koncepce, trochu panika po té první prohře s Jižní Koreou? 5 změn je hodně. Není vytvořená taková ta osa týmu, která by odehrála celý šampionát?
2: Ne, to je pravda, protože ta součinnost tam chybí. Součinnost, která se nahledává časem. V těch zápasech, který hraje nároďák, potřebujete mít osu hráčů, kteří se můžou jeden od druhého opřít. Ty automatizmy tam fungují. A tímhle, že jen 5 nových hráčů, tak ty automatizmy nemůžou fungovat. A ono to vidět při tom zisku balónu, kde ty hráči jsou bezradní, hledají spoluhráče a tím přijdou o ty vteřiny drahocený a soupeř, jako včerejší soupeř, velmi dobře represoval a tím nás vlastně zbavil té možnosti do breaku.
1: Posluchači radiožurnálu Sport a Miroslav Jirkal se teď těší na dotazy z Prahy.
0: No, jdeme na to. Česká republika bohužel nevyhrála ani druhý zápas. Na fotbalovém světovém šampionátu po prohře s Jižní Koreou, tedy remíza s Jihoafrickou republikou 1-1. My si o tom povídáme s Miroslavem Jirkalem. Pane Jirkale, já se vás chci zeptat na ten začátek, protože ten mě jako fanouškovi národního týmu vlil optimismus do žil. Těch prvních 10-15 minut vypadalo opravdu velmi dobře. Vstřelený gól, ale potom se česká reprezentace jakoby zatáhla do obrany prostě a úplně změnila ten svůj herní styl. Vnímal jste to stejně a čím to podle vás bylo?
1: A já pochopitelně pana Jirkala nechám odpovědět, ale ještě takovou předotázku nebo podotázku. Začalo to obrovskou šancí Šika a až neuvěřitelně zahozenou.
2: Ano, máte pravdu, ten úvod byl velká naděje do toho zápasu. Stáli jsme velmi dobře vysoko jsme presovali a velice dobře. Tam ten tým byl opravdu připraven dobře na pressing, vysoký pressing. Volali jsme to potom i po minulém zápase, že musíme soupeře přivést chybám, že Jihoafrická republika kde chybuje, tak v rozehrávce kolem vlastního vápna. Taky se nám to povedlo, těch 10 minut opravdu bylo velice dobrých, byly z toho šance. A ty říkáš o tom Patrikovi Šikovi, samozřejmě obrovská šance. Útočník jeho kalibru si s tím měl poradit.
1: Takže i obrovská chyba a špatné mentální nastavení.
2: Já si myslím, že úplně do té situace nebyl připravený, ale na jeho obhajobu. Tyhle vysoký, to nebyl normální centr. Ty vysoký centry, může se to ztratit ve světle, těžko se to zpracovává, ale měl si s tím poradit líp. Ale ještě, abych neutekl od té původní otázky, tak my jsme hráli velice dobře těch 10 minut, aktivně, sebevědomě. Bylo vidět, že ten tým na to byl připravený, že zmáčknem soupeře. Ale stačily dvě chyby na naší levé straně. Tam měli dvě situace, ze kterých mohli dát gola a tam jsme strašně znejistili. Najednou bylo po aktivitě, zůstali jsme na vlastní půli a tam se čekalo na soupeře a to byla největší chyba.
1: Než zazní další otázka z Prahy, chtěl bych se zeptat na Šulce. Měla to být velká hvězda, možná šampionátu, určitě českého týmu, ale mluví se o něm v posledních měsících jako o výborném fotbalistovi, zahraniční angažmá, koruna pro krále českého fotbalu. Není toho všeho na něj trochu moc?
2: Já to vidím stejně. On chodí do těch zápasů jako včera jako žolík, předtím jako základní článek sestavy, ale není naladěný na tu hru úplně detailně. Já si myslím, že mu tohle trošku škodí, ale musíme taky vidět, že pro něj sezona byla velice dlouhá. On i v Lyonu v konci sezóny už měl ztrátu formy. Už prostě se do těch situací gólovej těžko dostával. Ale na druhou stranu, on přesně je hráč, který potřebuje součinnost hráčů kolem sebe. Byl zvyklý na Červa, Součka, Provoda a vlastně útočníky a přes něho to šlo. Takže on je na postu, který je opravdu vázaný na spolupráci s těma hráčema, ale na dlouhodobou spolupráci.
1: Než zazní další otázka z Prahy, tak já jenom popíšu, že si povídáme přímo v bytě Miroslava Jirkala, kde je spoustu knížek, třeba i s fotbalovou tématikou.
0: Já zase navážu malinko na to, co jste teď pánové říkali a zeptám se Miroslava Jirkala právě i na Pavla Šulce, ale třeba i na Tomáše Součka a na další hráče, kteří přišli do toho zápasu na hrací plochu až v jeho průběhu, protože nezdálo se, že by nějakým způsobem to trenér Koubek dokázal rozběhat, že by to dokázal rozhýbat, že by se něco změnilo a možná taková podotázka nebo další vlastně téma. Připadalo mi, že čeští hráči s přibývajícím časem vypadali čím dál tím unaveněji, že opravdu v závěru tam tahali hodně nohy, mluvil o tom i v pozápasovém rozhovoru kapitán Krejčí a docela záhadně tam pro mě zmiňoval, že si to musíme asi tohle probrat i se všemi kolem nás. Tak nevím, jestli jste taky tohle zachytili, jestli z toho máte nějaký dojem, že třeba jsou prostě hráči, já nevím, že trénujou moc, nebo že jsou unavení už, když do toho zápasu jdou, nebo jak jste to, pane Jirkale, vnímal?
1: Moc nebo málo?
0: No, přesně.
2: Tak já si myslím, že úplně v té přípravě chyba nebyla, tam to potřebujete doladit, potřebujete nějaký situace tam, jak na videu, tak je přenést na hřiště, vyzkoušet si proti tomu příštímu soupeři. To si myslím, že se dělá běžně. Ale tady do toho zápasu ta taktika s tím osobním přebíháním záložníků, to je, už jsem to říkal, to je velká ztráta energie, protože ti hráči do toho dali úplně všechno. Snažili se od začátku s těma soupeřema přebíhat. Darida, Sadílek, Červ, ty prostě se míchali mezi sebou, ale vždycky se nalepili na hráče, kteří je utahali. V konci poločasu už prostě tyhle hráči mleli z posledního a to vás svazuje právě do tvorby těch situací, těch přechodových, kde vlastně stojíte úplně z té rozhození a ještě vlastně nemáte energii. A to si myslím, že nás doběhlo.
1: No a to, co vidíte, vidí i trenéři určitě soupeřů a takticky s tím mohou počítat dopředu?
2: Přesně tak. Ono se to nezměnilo ani, když tam přišel Souček, když tam přišel Šulc, tak ty přebíhali taky. Souček je trošku zkušenější, chytřejší, ten už si našel tu šesku, to, ten prostor, kde to míň opouštěl, ale protože je taky zvyklý na něco jiného. Prostě jsou to kluci, kteří jsou zvyklí na zónový bránění s těsným přistupováním a hlavně být kompaktní ve všech fázích hry, být kompaktní. A my jsme tu kompaktnost těma osobkama vyloženě ztratili. Já si myslím, že Láďa Krejčí i na tohle narazí, protože ono se ho týkalo i na tom jeho postu. Sojka, ačkoliv hrál velice dobře na půli soupeře, tam připravil centry vynikající, na gól nahrál, takže na vlastní půli měl taky starosti, velký starosti s tím krajním hráčem a ten mu přebíhal do středu a přesně tohle bylo těžký pro Láďu Krejčího, kde mu zabíhal bek, zabíhal mu ten střední záložník a už tam měl dva hráče na sebe, proto byly ty verbální situace, kdy on prostě ty hráče de facto okřikoval a tam jsem viděl to, že ty hráči nejsou udržení na vlastních postech.
1: A teď Mexiko, Aztecký stadion, domácí prostředí, ale zase Mexiko už s postupem v kapse, je to výhoda?
2: Tak výhoda, ono každý zápas teď bude, samozřejmě ten, kdyby jsme hráli proti komukoliv, tak potřebujeme mít drive dopředu. Potřebujeme ale i taktiku, tak aby jsme se do těch situací mohli dostat. Mě nejvíc zklamalo včera, že se nedostaneme do breakových situací, když jsme v zatažení. A to je to B. Když A, ano, zataženě bránit, ale musíte mít B, abyste do těch volných prostorů využili rychlost hráčů, třeba přes jednoho hráče, záložníka, který to zase posune dál přihrávkou. Ale my jsme to vytahovali osobně a tam jsme naráželi na soupeře. Místo toho, aby jsme udělali vhodné postavení při zisku a měli sílu do toho breaku. Takže tohle musíme napravit a proti Mexiku právě budou rozhodující ty breaky, aby jsme využili konstrukci breaků a dostali se s breakama do finálek.
1: Teď už je ta postupová matematika docela jednoduchá. Český tým potřebuje vítězství za 3 body. Je to v silách českého týmu?
2: Tak já ty naše hráči znám, mentalitou jsou prostě vynikající. Láďa Krejčí, Tomáš Souček, Červ, i Patrik Šik se podřídí tomu systému i té bojovnosti, ale potřebujeme mít jasný koncept a ten koncept jasně dodržovat. A musíme mít situace, které vedou ke gólu. Říkal jsem ty breakový, my umíme evokovat i standardní situace, ale po těch standardkách bychom měli udělat to, že se tam nasejeme do toho soupeře, že máme vysoké postavení a udržíme to tak, řeknu, cirka 5-7 minut v tlaku, aby jsme i po těch standardkách měli situace na ohrožení brány.
1: Říká Miroslav Jirkal.
0: Pánové, my vám v tuhle chvíli moc děkujeme. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. No a o zápase jsme si teď povídali s fotbalovým expertem, pozorovatelem a analytikem Miroslavem Jirkalem, který byl u mikrofonu s Kamilem Jášou. Pánové, ještě jednou díky moc a naslyšenou.
1: Hezké ráno.
2: Děkuji taky, naschledanou.
3: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dětího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Slyšeli jsme pohled jednoho experta, teď vyzýváme toho druhého. Co si do svého zápisníku napsal Pavel Horvát, náš oblíbený fotbalový expert ze zápasu Česko-Jihoafrická republika, remíza 1-1. Hezké ráno, nevím, jestli úplně hezké.
6: Dobré ráno, já si myslím, že pokaždý, když se probudím, tak je to hezké ráno.
5: No tak přesto, včerejší výkon. Usmál tě, potěšil tě?
6: Tak je jasný, že ta kritika bude přicházet jenom ode mě, ale vnímám to, ta veřejnost je kritická. Myslím si, že zaslouženě, protože si dovolím prostě nesouhlasit i s trenérem Koupkem, prostě my jsme nebyli dobrý, samozřejmě mohl tam být nějaký taktický záměr, ale všichni jsme se o tom bavili, očekávali jsme víc, čekali jsme, že prostě Jihoafrická republika nebude soupeř, který nás bude válcovat, nakonec jsme museli uznat tu kvalitu, to se s tím se prostě dá souhlasit, ale ještě doplním to, co říkal vlastně pan Jirkal přede mnou, já si myslím, že k tomu hrozně přispěly ty ztráty těch míčů, my jsme nebyli tak silní na míči jako soupeř a vím to prostě z vlastní zkušenosti, ty síly pak ti docházejí a jedna věc je taktika, druhá věc je ta dovednost technická a ten prostě samotný fotbal a tam jsme prostě bohužel byli slabší. No.
0: No a čím to, Pavle, je? Já vím, že je to úplně banální otázka, ale jedna věc jsou ztráty míčů, druhá je, že prostě Češi prohrávali souboje, nebyli u těch odražených balonů první.
6: No, nebyli jsme včas, tak to tam všechno zaznělo. Hmm. Pak už ti ty síly docházejí v průběhu toho zápasu, ale zase já, ta kritika prostě přijde, ale já si myslím, my jsme tady chránili po tom prvním zápase Patrika Šika a další hráče, že nedostanou ten servis, ale včera byl markantní rozdíl v tom, co udrželi útočníci soupeře za balóny, jaký uhráli míče, jak je sklepávali a to, jak se to dařilo nám, možná v úvodu malinko a v úvodu možná druhý půle, ale v podstatě jinak vůbec se nám to nedařilo a byli jsme v tom prostě jednoznačně slabší a znova to všechno jako jsou maličkosti, které přispívají k tomu, že ztrácíš ty síly a honíš to a pak už samozřejmě v takovýchhle podmínkách, které tam panovaly, viděl jsem kluky, jak byli splavený, jak ty drezy se lepily na tělo, takže ta kondice logicky rozhoduje o tom, že jako seš slabší a pak nestíháš. No.
5: Přesto neměli by být v individuální kvalitě čeští fotbalisté na výši, přece jenom někteří hrají Bundesligu, Pavel Šulc třeba ve francouzském Lyonu, zatímco soupeř měl většinu svého kádru z tamní, tedy jeho africké soutěže.
6: No, bavili jsme se o tom, všichni jsme tohleto očekávali, bohužel to tak nebylo a je to pro mě velký překvapení, samozřejmě nemám přehled o soutěži v Jihoafrické republice, ale vzhledem k tomu, že ty hráči prostě technicky byli na výši a fotbalově nás prostě v některých situacích přehrávali, tak je to samozřejmě smutný zjištění.
0: No ale víš, Pavle, člověk si říká, když ten zápas viděl od začátku, já jsem byl úplně jako nadšený vlastně z těch prvních 10 minut, prostě nejenom ten gól, který byl krásná fotbalová akce, ale byly tam prostě další okamžiky, kdy to vypadalo, že když Češi chtějí, tak ten fotbal hrát umějí, protože ta kvalita v těch hráčích je, ale mně prostě pak přišlo, že kromě začátku poločasu jsme ten fotbal hrát nechtěli a to mně prostě třeba jako přijde, že někteří fanoušci tak trošku reklamují a já je vlastně chápu.
6: Ano, souhlasím, na druhou stranu zase, kdyby jsme prostě využili jednu z těch dvou velkých šancí, což měl Láďa Darida a potom Patrik Šik na začátku té druhé půle, tak ten zápas prostě byl 2-0 a soupeř samozřejmě na to reaguje taky jinak, ale prostě jsme ty šance nevyužili a na téhle úrovni my jsme vlastně včera to pozorovali se skupinou samozřejmě našich kolegů tam vedle na té televizi, která je v čase, je veliká, vidíš tam spoustu věcí, tak prostě jsme si říkali, že není možný, aby jsme tohle přežili, aniž by soupeř nějakou šanci měl a bohužel přišla, nejde to vlastně ubránit ten zápas, že by někdo nevystřelil na bránu. Samozřejmě jsme měli dobrou defenzivu, dobře jsme se dostávali pod míč, dobře jsme ty hráče zachytávali, ale bylo jasný, že nějaká šance bude a bohužel soupeř ji hned využil. No.
0: Jenom mě, Pavle, ještě napadlo, Kamil Jáša se na to ptal, pana Jirkala před chvíličkou v našem vysílání, ta šance Patrika Šika v první minutě, myslí, že se tam Patrikovi ztratil ten míč ve světlech, protože taky připomeňme, že vlastně je to trošku nestandardní tenhle šampionát v tom, jak hráči tam cestují na poslední chvíli a prostě oni na tom stadionu vlastně moc netrénovali předtím, jestli to správně chápu.
6: Ano, já jsem tohle taky, to pro mě bylo novum, já jsem to včera taky říkal, že vlastně před zápasem si člověk na tom předzápasovém tréninku všechno vyzkouší a spoustu věcí navnímá, jak je daleko tribuna od lajny a kolik máš prostoru a přesně i ty světla, ale vzhledem k tomu, že kluci tam pravděpodobně netrénovali, no tak logicky ti to světlo, je to opravdu nepříjemný, někdy se to stane, obzvlášť v těch večerních zápasech, byť včera včera bylo poledne samozřejmě, tak prostě zatažená střecha, rozsvícený reflektory a v tu chvíli se může stát, že v ten rozhodující moment ti prostě ten balon se ztratí a dopadne to tak, jak to dopadlo. No.
5: Člověka zaujme i citace kapitána Ladislava Krejčího. Nevím, jestli to, jak přistupujeme k celému tréninkovému cyklu, jak v tomhle týdnu, tak celkově je správné, to řekl Ladislav Krejčí i českým novinářům včera po zápase. Co z toho vyčíst? Dá se říct, že se prostě netrénuje tak, jak je třeba Ladislav Krejčí zvyklý ze Žirony, potažmo Wolverhamptonu?
6: Je to možný, je to takový, aby jsme jako spekulovali o tom, jak se říká mezi řádky, ale já si myslím, že se to rozvíme, že není potřeba teďka úplně dělat paniku, že prostě někomu vyhovuje, je tam 25 hráčů a každému vyhovuje něco jiného, je hrozně těžký to najít, to, co prostě bude většině vyhovovat, anebo to upravit tak, aby ty individuality byly všichni spokojení. Nám se to asi teďka v tuhle chvíli nedaří a uvidíme, jaký bude ten rozbor po mistrovství.
0: No, mě to taky hodně zajímá, protože mě ty rozhovory Ladislava Krejčího zatím přijdou extrémně zajímavé. Je na něm vidět, jak mu na tom extrémně záleží, jak strašně moc chce, ale přijde mi, že ho něco štve a nechce nám říct přesně co.
6: No, znovu říkám, já si myslím, že v průběhu toho šampionátu nám to asi nikdo neřekne, ale ono to vyplave potom určitě, protože samozřejmě říkáš to správně, já si myslím, že to neštve jenom Láďu, že to štve většinu těch hráčů, lidí, kteří tam kolem toho jsou. Myslím si, že tomu věnují všichni energii, taky souhlasím s tím, že ty kluci prostě se vydali ze všeho, to bylo prostě vidět z toho chování, jak byli unavený, jak už prostě hrabali a nemohli, ale bohužel to je vlastně jediný plus, který to přineslo. No.
5: To poslední plus může přinést utkání s Mexikem, které je zatím neporažené ve skupině A, protože v noci na dnešek zvládli domácí fotbalisté utkání s Jižní Koreou, porazili ji 1-0. Je podle Pavla Horváta v silách českých fotbalistů překvapit na Azteckém stadionu pro nějakých více než 80 tisíc fanoušků, prostě vzdorovat i tomu tlaku z tribun a vyhrát nad soupeřem a tím pádem si ještě zlepšit tu výchozí pozici do případného boje třeba i o třetí místo.
6: Tak vzhledem k tomu, že Mexiko vyhrálo s Koreou, tak už vlastně postupuje a věřím, že tam bude nějaká rotace, byť to může být vlastně jako kontraproduktivní, tak věřím tomu, že malinký podcenění, nemyslím jako celkově, ale u některých hráčů může být, že prostě budou hrát s námi, že jsme neporazili Jihoafrickou republiku, prohráli jsme s Koreou, oni mají to srovnání ze včera. Určitě samozřejmě ty fanoušci se přijdou pobavit, bude plný stadion. Pro nás si myslím, že to je dobrá pozice. Nemáme co ztratit, byť můžeme teďka všichni budeme říkat, že máme šanci, budeme bojovat, tak všichni víme, že to bude velmi těžký zápas a ty procenta té šance nejsou veliký, ale jsou tam a my jsme několikrát už dokázali, že prostě dokážeme, jak se říká, utíct prátky a může to být i tenhle případ.
0: To říká Pavel Horvát, ranní vysílání Radiožurnálu Sport, tak věřme si, držme si palce, ať nám ten optimismus vydrží. Pavle, moc děkujeme, naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
7: Radiožurnál je 7 hodin. Nové zprávy a Jana Utendorská.
8: Americko-iránská jednání ve Švýcarsku se odkládají. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna z Prahy a bude slunečno, teploty až 35 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Plánované americko-iránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, cestu ale odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proiránskému hnutí Hizballáh. Irán podle něj odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Trumpova administrativa mezitím čelí kritice od části republikánů i izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem, který se jednání neúčastnil.
9: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vence v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Íránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Írán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vracení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
10: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
8: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Největší odborový svaz v Česku KOVO bude odpoledne volit nového předsedu. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Rozhodne na 160 delegátů. Sjezdu se účastní i vládní a opoziční politici, včetně zástupců Senátu, sněmovny a vlády. Pražský zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své tři pražské družstevní byty. Zastupitelé hlavního města Prokopa včera zbavili funkce předsedy kontrolního výboru. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinher.
11: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
12: Sport. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace tak získala první bod a zkomplikovala si šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
13: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
12: V posledním zápase skupiny světového šampionátu nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům. Ti vyhráli nad Jižní Koreou 1-0 a mají jisté první místo ve skupině i postup. V dalších zápasech Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a Kanada vyhrála nad Katarem 6-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na dálnici D46 u Prostějova a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D46 ve směru Olomouce do Prostějova dejte pozor před sjezdem na Olšany. Na kilometru 33,5 leží v levém pruhu kusy polystyrénu. Auta vybočují. Na D1 dnes ráno silný provoz a kolony čekejte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí zhruba na 173. kilometru a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu se táhne až do Brna k omezení na 196. Osobním to zdržení přes Brno směr Ostrava teď je asi na 25 minut. Kamionem je to na delší dobu. A u Brna se vyhněte okolí Masarykova okruhu, kde se vše připravuje na víkendovou velkou cenu. Tvoří se kolony na vjezdech k okruhu. A ještě do Nymburka na výjezdu z města směr Mladá Boleslav po 38. opatrně. Na křižovatce na Veleliby se srazila dvě auta a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Tolik zprávy.
0: 7 hodin 6 minut, krásné páteční ráno 19. června vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport spolu s Adamem Weidenthalerem. Adame, já začnu atletikou, štěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. To je ten podnik, který měl být původně na začátku května, měl to být otvírák elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se nakonec koná teď až jako 7. v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin, to jen tak, aby to naše vysílání nebylo jenom fotbalové, a ty máš jednu takovou hokejovou zajímavost, protože se pomalu možná můžeme těšit na další šampionát tady, co?
5: Věřme tomu, včera bylo totiž oznámeno, že pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového šampionátu v roce 2031, tak se bude hrát v Praze a v Brně. Praha už obstála v několika případech, v tom posledním to dokonce bylo se zlatou medailí pro národní tým, tehdy se hrálo taky v Ostravě, takže Brno by bylo právě tím místem, kde by se hrál tenhle hokejový turnaj taky. Možná, že můžou tesknit v Ostravě, možná, že můžou tesknit v Pardubicích, kde do té doby dost pravděpodobně vyroste nová hokejová aréna. Každopádně takhle by to mělo vypadat na tom následujícím světovém šampionátu, který se dostane do Česka. No a viděl jsem zajímavou statistiku, nebo takovou zajímavost od jednoho z novinářů na sociální síti X, že teď to budou žně pro moravské hokejové fanoušky, protože se během 3 let mají hrát dva světové šampionáty vlastně jenom přes hranici, jeden tedy v Brně, druhý v Bratislavě, a do toho je tam umístěné ještě mistrovství světa juniorů, tedy 20. Takže pokud jste z Moravy a máte rádi lední hokej, jistě se můžete těšit na následující roky.
0: A pochopil jsem, že o ten rok 2031 nám jde, protože je lichý, takže se to tam nebude s ničím dalším krýt, a bylo by to taková hodně velká sportovní akce, která by v podstatě byla osamocená. Tak uvidíme, jestli to dopadne. Teď už John Bon Jovi, příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: John Bon Jovi nás pozvali do New Orleans, my se teď vydáme do Atlanty. Čeští fotbalisté mířili na mistrovství světa za výhrou, ale nakonec s Jihoafrickou republikou remizovali 1-1.
1: Národní tým brzy vedl, jenže soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Češi navzdory tomu stále zůstávají ve hře o postup.
0: Po utkání v Atlantě se znovu řešil výkon českého týmu.
2: Czechy is a physical team. They don't like to play really football or passing game. No, it's very straight.
3: Trenér Hugo Broos mluvil o tom, že Češi hrají přímočarý fotbal bez velkého množství přihrávek a jejich výškový průměr k tomu pomáhá. A kdyby je vedl, možná by praktikoval stejnou taktiku.
2: But I think if you like football, that you like more the game we play today than the game of Czechy.
3: Ale kouč Jihoafrické republiky taky zdůraznil, že když jste milovníci fotbalu, tak se radši budete koukat na hru, kterou předváděl jeho tým, než na tu českou.
4: Ty, řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém, pořádně si to mezi náma vyříkat.
3: Vyprávěl kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Stejně jako s Jižní Koreou hráli Češi většinu času zezadu, i když soupeři byli hodně rozdílní.
5: Spousta musíte si to uhrát trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací.
3: Připomíná trenér Miroslav Koubek. I on by chtěl vidět lepší fotbal. Hráče nabádal, aby lidově řečeno nezalezli. Ale na zvolené taktice proti technicky kvalitnějším soupeřům nevidí nic špatného. I o tom mluvil Koubek po Jihoafrické republice.
5: Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závary, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
3: Za týden čeká českou fotbalovou reprezentaci poslední utkání ve skupině v Mexiku proti domácím. Z Atlanty Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Doplnit teď v pátečním Radiožurnálu Sport 7:14 můžeme taky další výsledky fotbalového mistrovství světa. Švýcaři si poradili s Bosnou a Hercegovinou 4-1, jediný gol Bosňanů Ermin Mahmi.

0: Slovan Liberec, takže česká stopa třeba i pokud chcete na tomhle fotbalové mistrovství.
1: Všechny góly padly ve druhém poločase. Už v prvním poločase to odšpuntovala ve stejné skupině pořadatelská Kanada, když dokázala skórovat třikrát do sítě Kataru. Ten navíc dohrával hned bez dvou vyloučených fotbalistů, takže nakonec to skončilo 6-0. Drobnička ze sociálních sítí. Viděl jsem fotku fanouška Kanady, který má na sobě hokejový dres. Tam číslo 97, pod to patří Conoru McDavidovi, ale namísto toho Mac, tam to má přelepené a jenom J. David. Co tady znamená Jonathan David? To je útočná hvězda fotbalové Kanady, nikoli tedy té hokejové, jako je Conor McDavid.
0: A ještě jeden výsledek můžeme doplnit. Mexiko vyhrálo i druhý zápas na světovém šampionátu, porazilo Jižní Koreu 1-0. Zápas jediným gólem rozhodl Luis Romo, který tedy hraje mimochodem za místní Guadalajaru, kde se hrál tenhle duel a potrestal opravdu velikou chybu korejského brankáře.
1: Anglicky mluvící fanoušci budou mít žně dnes večer od 21 hodin českého času Spojené státy americké vyzvou Austrálii, no a v noci na zítřek se pak budou hrát další zápasy, které třeba i v pravidelných vstupech můžete poslouchat ve spojeném nočním vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Skotsko-Maroko, to se hraje od půlnoci, od 2 hodin a 30 minut českého času pak Brazílie nastoupí proti Haiti a bude si chtít rozhodně spravit chuť po té úvodní remíze 1-1 s Marokem, no a pak od 5 hodin ráno Turecko vyzve Paraguay.
0: A teď už David Koller.

0: Krásné páteční ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Je 7 hodin a 20 minut. Mistrovství světa a silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. Oproti loňsku se tentokrát závody uskuteční už v polovině června.
1: V hlavních kategoriích se představí taky jeden český reprezentant a bude to Filip Salaček, který chce v třídě Moto 2 navázat na vydařené výsledky z předešlých velkých cen a třeba taky zaútočit na stupně vítězů.
0: Jaká bude situace na automotodromu Brno? Na to už se budeme ptát ředitele komunikace tohoto automotodromu Petra Boháče. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: V pátek tedy dnes tréninky, v sobotu kvalifikace, v neděli pak hlavní závody od 11 hodin kategorie Moto 3, Moto 2 pak s Filipem Salačem, který byl 2 týdny zpátky v Maďarsku, druhý od 12 hodin a 15 minut a ta královská kubatura MotoGP od 14 hodin hlavní závod. Je to řekněme klasické schéma a k tomu asi i klasické problémy s dopravou se budou v okolí Brna vázat, tak jak na to, jak poradit návštěvníkům?
2: Doufejme, že těch problémů bude pochopitelně co nejméně, byť v takovém počtu návštěvníků se může stát, že nějaké prodlevy nebo komplikace někde nastanou. Minimálně křížení dálnic D1, D2 může určité komplikace způsobovat, nicméně to nejdůležitější pro návštěvníky. A my bychom tuto variantu skutečně doporučovali, je využít v nejvyšší možné míře MHD. Z centra města Brna až na Masarykův okruh zajíždí bezplatná autobusová linka, která je po celou dobu závodního programu, to znamená od dnešního rána až do nedělního odpoledne podvečera k dispozici. A čím více lidí zvolí MHD, tím méně lidí pojede na Masarykův okruh autem a tím pádem se ta doprava zjednoduší. Samozřejmě chápeme, že ne každý si to může dovolit v tom smyslu, že to pro něj není praktické, ale ten, kdo trošku může, tak opravdu ten autobusový speciální spoj doporučujeme. Je to nejsnazší a nejkratší, jak na čas, tak na vzdálenost vlastně cesta, jak se na závody MotoGP dostat.
0: Dává to smysl a určitě pokud někdo má tu možnost, tak to zní jako velmi, velmi dobrý nápad. Nicméně ten počet návštěvníků Grand Prix v České republice v nejsilnějších letech překračoval opravdu 200 tisíc lidí. Asi celá řada z nich dojede zdaleka a prostě budou chtít se dostat autem až někam do blízkosti Masarykova okruhu. Tak kolik třeba parkovacích míst máte připravených?
2: Parkovacích míst je k dispozici určitě dostatek. Jsou tu velká parkoviště, která jsou také v provozu po celou dobu. A i z těchto parkovišť jsou tribuny Masarykova okruhu v docházkové vzdálenosti. Kdo potřebuje dorazit autem nebo na motorce, tak jenom velmi doporučuji, aby ideálně vyrazil s časovým předstihem, tak zamezí tomu, že by zůstal někde stát v nějaké koloně a přišel třeba o začátek programu, na který už chtěl být přítomen na tribuně, to je asi ta nejdůležitější informace. Potom samozřejmě, a já to nepředpokládám, protože má být krásné počasí, ale kdyby došlo k nějakým komplikacím v podobě velmi silného deště a vzhledem k tomu, že ty parkoviště jsou z velké části na nespevněných plochách, tak bychom museli přistoupit k nějaké alternativní variantě parkování, ale vzhledem k tomu, že nic takového podle předpovědi počasí není příliš pravděpodobné, tak předpokládám, že k tomu to nedojde a že by ten parkovací systém a ten nájezd a odjezd návštěvníků měl být letos opravdu co nejvíc plynulý. Ta spolupráce jak s dopravním podnikem města Brna, tak vlastně i s policií České republiky na téma doprava a parkování je příkladná. I naši organizátoři máme je nasazené opravdu ve velkém počtu, aby lidem ten nájezd a odjezd z okolí okruhu co nejvíce usnadnili.
1: To říká ředitel komunikace automotodromu Brno Petr Boháč. Bavíme se před českou MotoGP nebo před českou Grand Prix, lépe řečeno. Děti do 14 let ti dnes mají vstup zdarma na přírodní tribuny a na závodní neděli jsou pro ně nově v nabídce taky zvýhodněné vstupenky, tak slibujete si od tohoto kroku velký nárůst toho mladistvého publika. Máte už třeba informace, kolik lidí může dorazit a můžeme to rozporcovat i na ty mladé fanoušky a i na ten celkový počet. Před chvíličkou jsme zmiňovali číslo 200 tisíc diváků, tak je reálné, že takový počet bude znovu o závodním víkendu na Masarykově okruhu?
2: Byli bychom velmi rádi, kdybychom podpořili tu mladou generaci, aby se přišla možná vůbec poprvé na závod MotoGP podívat, protože je to jedna z věcí, která je pro nás důležitá. Myslíme si, že ten sport má co nabídnout každé generaci a tato iniciativa, kterou jsme vlastně nazvali Zažij Brno poprvé, je nějakou naší pobídkou, řekněme tomu, aby ať už rodiny s dětmi, protože děti do 14 let skutečně dnes mají vstup na všechny přírodní tribuny zdarma, tak třeba lidé, kteří ještě tu osobní zkušenost se závodem nemají, dorazili, vyzkoušeli si program Grand Prix České republiky třeba na jeden den a pokud naznají, že se jim to líbí, tak třeba ideálně v příštích letech dorazili znovu. Co se týče té celkové návštěvnosti, loňské číslo 220 tisíc návštěvníků za celý závodní program, bylo opravdu krásné. Byla to samozřejmě výjimečná příležitost tím, že se po 5 letech MotoGP vrátilo zpátky do České republiky. Jakékoliv číslo, které se přiblíží té loňské návštěvnosti, tak pro nás bude skvělým výsledkem. Je to samozřejmě stále ještě částečně otázka i vzhledem k tomu termínu, protože úplně poprvé jedeme před letními prázdninami. Jsou tady faktory, které se teprve uzavřou, ale jak říkám, pokud se přiblížíme té loňské návštěvnosti, tak budeme velmi rádi.
0: Říká Petr Boháč, ředitel komunikace brněnského automotodromu. Ten program Zažij Brno poprvé, o kterém jste mluvil, má zároveň taky charitativní rozměr. Je to tak? Můžete to popsat?
2: Je to tak. Rozhodli jsme se, že když spouštíme něco takového, že by bylo fajn dát tomu i ten charitativní rozměr, tím pádem z každé zakoupené vstupenky v rámci této iniciativy jde 100 korun na podporu nadačního fondu Krtek, který se věnuje zejména pomoci malým onkologickým pacientům. A pro nás je to velmi důležité, protože si myslíme, že podnik mistrovství světa silničních motocyklů a obecně jakýkoliv podnik této velikosti by měl mít právě nějaký charitativní rozměr a jsme velmi rádi, že se podařilo navázat spolupráci právě s nadačním fondem Krtek a můžeme tímto alespoň malou měrou přispět k dobré věci a je to vlastně skvělé, že se do toho zapojují i ti fanoušci tím, že si pořídí tu vstupenku. Myslím si, že ta provázanost je něco, co tomu dává ten speciální rozměr a já samozřejmě doufám, protože ještě nabídka těch vstupenek nekončí, že se nám podaří vybrat do té neděle co nejvyšší částku. Myslím si, že by to čím vyšší částka pochopitelně, tím lepší celkový výsledek a doufáme, že ta částka bude co nejhezčí.
1: Na závěr ještě k počasí, které už jsme taky zmínili na světovém šampionátu ve fotbale ve Spojených státech amerických se jen pár dní před startem turnaje řešilo třeba občerstvení a konkrétně voda, kterou si můžou fanouci přinést na stadion. Jak je to u vás, protože čekají se 35 stupňová vedra, tak myslí se na to nějak třeba i kolem trati, dá se tam někam schovat, nebo si prostě musím vzít hodně slunečníků, abych přežil v bezpečí?
2: Určitě udělat maximum, co já dovedu, je to nejlepší možné doporučení, které každému můžu dát. Není to proto, že bychom se o dobro a pohodlí fanoušků nestarali. Děláme maximum, co je v našich silách, ale samozřejmě není tady všechno jenom ve stínu, naopak zejména na těch přírodních tribunách je to skutečně na přímém slunci, takže věci, které doporučujeme, jsou velmi jednoduché, ale zároveň velmi funkční. Lehké oblečení, pokrývka hlavy, dostatek tekutin, samozřejmě rozumná práce s alkoholickými nápoji a podobně. Toto všechno a důležitá věc, kterou je potřeba zmínit, kdyby někomu nebylo dobře, je tady opravdu velké množství stanic první pomoci, záchranáři jsou kdykoliv k dispozici, komukoliv pomoci, ať už na téma horka, nebo samozřejmě v jakémkoliv dalším případě. Toto opravdu doporučuji nepodcenit, ať si ten závodní víkend společně užijeme ideálně bez komplikací. A zejména ten pitný režim je samozřejmě velmi důležitý. My jsme ještě reagovali tím, že budeme instalovat, nebo nainstalovali jsme na ty exponovaná místa nějaké vodní prvky, abychom přeci jenom těm návštěvníkům dali šanci se trošku schladit. Ale jak říkám, ta prevence je velmi důležitá a zejména ten pitný režim doporučuji nepodceňovat, právě naopak.
0: To říká ředitel komunikace brněnského automotodromu Petr Boháč. Moc děkujeme za váš čas a ať se vám závodní víkend vydaří. Naslyšenou.
2: Děkujeme moc, naslyšenou.
3: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
0: Krásné páteční ráno, posloucháte Radiožurnál Sport, jsou tu aktuální zprávy.
4: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská zprávy.
5: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších 12 měsíců, uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Prodloužení se týká tzv. Sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců, vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Současné prodloužení bude muset ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Na bezpečnost i dopravu během velké ceny silničních motocyklů v Brně dohlédnou stovky policejních hlídek. Dnes startuje třídenní velká cena. Loni závody navštívilo zhruba 220 tisíc diváků. Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu. A dvě Šumy americké se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Zjistil to Radiožurnál. Zatím ale chybí potřebné dokumenty, včetně kolaudace nového výběhu. Sport. Čeští fotbalisté remizovali v Atlantě na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si cestu do vyřazovací fáze. V posledním duelu za týden proti Mexiku musí s největší pravděpodobností vyhrát. Právě Mexiko se zajistilo výhrou nad Jižní Koreou 1-0, první místo ve skupině. Katar pak prohrál s Kanadou 0-6 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 u Brna, kolony v Praze na okruhu. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. Tam je pak poměrně velká a volná mezera. Osobním autem zastavíte na 180. kilometru. Chvilku se stojí a pak se třeba kilometr jede. A tak je to až do Brna k omezení u D2. V Praze jsme hlásili nehodu na Štěrboholské spojice s Barandovský most, už odjeli řešit to mimo jízdní pruhy a kolona se tak na Štěrboholské opět rozjíždí, zdržíte se asi jen 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 houstne provoz. Kolona se už vytvořila od sjezdu z plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech, zatím je to asi na 10 minut. A kolona i na výjezdu z Prahy směr letiště, opravují kruhový objezd u letiště a naberete zpoždění teď 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes po ránu je nad Českem jasná nebo skoro jasná obloha. Při slabém větru klesly teploty v noci většinou na 13 až 19 stupňů. V centru Prahy, na Ondřejově nebo také na Přimdě se ale teplota nedostala pod 20, takže tam jste zažili tropickou noc. Nejchladněji bylo v mrazových lokalitách na Šumavě, na Březníku nebo na Kvildě Perle spadla teplota ke 3 stupňům. Během dnešního dne pak bude i nadále počasí u nás ovlivňovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která se rozprostírá nad střední a jižní, také východní Evropou. Po její zadní straně k nám ještě zesílí příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu. Proto očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno, přes den místy polojasno a hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti mohou objevit přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty dnes odpoledne budou místy dosahovat až k 35 stupňům. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Můžeš věc.
1: Divoký byl v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v 7 hodin a 38 minut. Teď je na řadě sportovní přehled. Jestli se mi podaří chytit do ruky správnou myš, tak se možná k němu dostaneme. Čeští fotbalisté si velmi zkomplikovali cestu za postupem do vyřazovací fáze mistrovství světa. Národní tým remizoval v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ranní sportovní přehled nemůžeme začít ničím jiným. A ve studiu vítám Karla Schamberga. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. Čeští fotbalisté díky remíze získali první bod ve skupině. K postupu do play-off ale budou potřebovat s největší pravděpodobností v noci na čtvrtek našeho času porazit domácí Mexiko. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl z výsledku zklamaný.
3: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
4: Národní tým přitom skoro celé utkání proti Jihoafričanům držel jednogólový náskok, než soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Jediný gol Čechů dal v americké Atlantě Michal Sadílek. Záložník Slávie prožívá povedené fotbalové období, protože z Pražany vyhrál ligový titul a v penaltovém rozstřelu rozhodl baráž o mistrovství světa proti Irsku. Před 2 roky přitom přišel o evropský šampionát, když měl na soustředění v Rakousku nehodu na Tříkolce.
5: Když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní. Tenhle půlrok žiju prostě ve snu a samozřejmě tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
2: Fanoušci českého týmu při sledování duelu ve dvoře smíchovského pivovaru ukázali zklamání z výsledku. Na velkoplošnou obrazovku začali po remíze házet gumové míčky, které před zápasem obdrželi mezi reklamními předměty. Trenér Miroslav Koubek přitom tým pochválil za výkon a k hernímu projevu říkal:
6: spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závary, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
1: Čeští fotbalisté po remíze s 60. týmem žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA budou hrát se 14. reprezentací světa, tedy tou mexickou. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Aztéckém stadionu můžou uspět.
3: Naprosto věřím. Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu jsme probojovali. Vás to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
4: Češi tedy budou hrát o postup do play-off proti Mexiku, a to za týden v noci ze středy na čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Dění okolo národního týmu probereme s naším expertem Pavlem Horvátem taky po 9. hodině.
2: Mexiko porazilo v noci Jižní Koreu 1-0 a díky tomu reprezentace jedné z pořádajících zemí má jistý postup do vyřazovací fáze i první místo ve skupině. V dalších zápasech Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko slaví po výhře 4-1 nad Bosnou a Hercegovinou.
1: A ještě doplňme dnešní program. V 21 hodin našeho času budou hrát Spojené státy americké proti Austrálii. O půlnoci začne duel Skotsko-Maroko. Ve 2 hodiny 30 minut zápas Brazílie-Haiti a v 5 hodin ráno utkání Turecko-Paraguay.
4: Z reprezentačního fotbalu pojďme na ten klubový. Hráči Baníku Ostrava začali ve čtvrtek odpoledne přípravu na novou sezonu. V té minulé se vystřídali v klubu 4 trenéři a letní přípravu začal 5. v pořadí Roman Skuhravý, který svůj příchod ze Slovácka jako překvapivý nevnímá.
7: Vůbec to tak nevnímám, že to byla přestupová bomba. Byla to pro mě příležitost v dobu, kdy jsem neměl prodlouženou smlouvu a bez toho, abych řešil, co kdo si o tom myslí, tak jsem to udělal, protože jsem potom vlastně další dobu toužil vyzkoušet si práci v náročnějším prostředí.
1: Na webu i rozhlas.cz najdete exkluzivní bilanční rozhovor se sportovním ředitelem ostravského klubu Luďkem Mikloškem. Tolik k fotbalu, máme i další zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
8: Sportovní přehled.
2: Mistrovství světa v hokeji by se mohlo do Česka vrátit v roce 2031, pokud Český svaz ledního hokeje uspěje s kandidaturou. Odehraje se turnaj v pražské O2 aréně a v nové multifunkční hale v Brně, informoval o tom viceprezident svazu Petr Bříza. Poslední domácí světové šampionáty hostila vedle Prahy Ostrava, nicméně s novou arénou v Brně se zvyšuje podle Břízy potenciál na vyšší ekonomický zisk.
9: Jsou to 2 největší arény, jsou to 2 největší města, mají kompletní infrastrukturu, takže v téhle chvíli Brno přeskočilo Ostravu právě tím, že mají úplně novou arénu s 12,5 tisícima divákama.
2: Nová brněnská hala bude hostit taky juniorské mistrovství světa v hokeji v roce 2030.
4: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauha. Ten měl být na začátku května v uvozovkách otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli konfliktu na Blízkém východě je na programu až teď jako sedmý v pořadí.
1: České volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách budou čelit Japonsku. Pátý celek světového žebříčku zatím po pěti zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Ve společné tabulce 18 účastníků jsou české hráčky 9., Japonky 4. Duel začne ve 14 hodin našeho času.
2: České softbalistky prohrály v domácí skupině mistrovství světa s Tchajvanem 1-8. Utkání skončilo předčasně v páté směně. Národnímu týmu se tak vzdálila šance na jedno ze dvou míst, které by jim zaručilo postup do finálové části šampionátu. Dnes Češky zakončí základní skupinu zápasem proti Kanadě od 19 hodin.
4: Český cyklista Matyáš Vacek dojel ve druhé etapě závodu kolem Švýcarska po stíhací jízdě spolu s hvězdným Tadejem Pogačarem 6. V průběžném pořadí generálky na Tour de France se Vacek posunul už na 4. pozici. Vede Tadej Pogačar.
2: A tenista Jiří Lehečka loňskou finálovou účast na turnaji v Queen's Clubu neobhájí. V osmifinále prohrál s Australanem Hidžikatou v tiebreaku 3. setu. Prohrála také Karolína Muchová v Berlíně, podlehla v osmifinále Američance Kýsové. Naopak dál jde Linda Nosková, francouzskou Pariovou na stejném turnaji zdolala 2x 6-2.
1: Tolik sportovní přehled, připravil ho Karel Schamberger, děkujeme.
2: Krásné ráno.
8: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 49 minut, krásné páteční ráno, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, my tu teď máme další díl seriálu o cestě československých fotbalistů za evropským zlatem.
1: A ten zápas o titul se při naší návštěvě kalendáře v roce 1976 blíží, aktuálně jsme tedy v 19. červnu roku 1976.
2: Dobrý večer, vítáme vás při poslechu rozhlasových novin. Úvodem přehled hlavních zpráv.
3: Rozhlasové noviny z 19. června roku 1976 už mohli někteří lidé poslouchat doma a v suchu. A teď tedy mluvíme o fanoušcích, kteří se vydali povzbudit československé fotbalisty do Záhřebu. Československý sport zaznamenal zážitky horníka Zdeňka Zavázala z Ostravy, účastníka zájezdu, který po návratu líčil své dojmy z návštěvy semifinále mistrovství Evropy. Přijel unavený, ale šťastný, promočený, ochraptělý, ale s bezmezným úsměvem na lících, stejně jako další cestující ze zvláštního vlaku Čedoku. Po železnici jel takto organizovaně na utkání 400 Čechoslováků. Další stovky naplnili 74 autokarů. Někteří, a to už lze jen těžko spočítat, vyrazili osobními auty. Reportáž popisuje i les vlajek a transparentů v ledišti. Třeba ten z Havířova byl přes 10 metrů dlouhý a 2 metry široký a byl na něm tento vzkaz. Chlapci, hrajte od srdíčka, vždyť na prsou máte lvíčka.
4: Ještě dnes, v pátek dopoledne, mám hodinky plné vody, vlajka je promočená. Nejlepší tah, když jsme se oblékli do kraťasů, bez deštníků, bez pláštěnek.
3: Vyprávěl po návratu ze Záhřebu fanoušek Zdeněk Zavázal, který se také podělil o silný zážitek z čestného kolečka československých fotbalistů po vítězném utkání s Holandskem.
4: Zastavili pod naší tribunou, stejně mokří jako my, děkovali nám, my plné oči slz a Viktor, nejstarší z reprezentantů, plakal jako malý kluk.
3: Dostat se do Jugoslávie v té době nebylo rozhodně snadné. Tehdejší československá pravidla byla přísná a turistům zdaleka nestačil jen cestovní pas.
5: Na západ se mohlo jenom s devizovým přístupem a s vězní doložkou, což platili pro Jugoslávii. A já jsem ku podivu díky známé v bance dostal devizový přístup a tedy pár dinárů, stejně jako cestovní doložku pasu. A ani průkaz nevojáka, takzvanou modrou knížku, se neopomněl odevzdat, což byla také povinnost.
6: Do jednoho z několika desítek zájezdových autobusů se tehdy šťastným způsobem dostal i jako fanoušek Zdeněk Pavlis, tehdy také začínající reportér a později dlouholetý předseda klubu sportovní novinářů.
5: Pořádaný pro fotbalové trenéry bylo několik trenérů, třeba Miloš Kvaček, Evžen Mnáhleda, Adamčí, ale třeba i František Cerman, který pak dělal Františkovi Havránkovi asistenta u Zlatého olympijského týmu v Moskvě. Jeden z účastníků zájezdu, mezi kterými nakonec nebyli jen fotbaloví trenéři, i různí praští vexláci a černí bukmekři, zapomněl vojenskou knížku odevzdat, takže jsme se museli vrátit od hranic zpátky do Znojma a tam jsme skoro 4 hodiny čekali, než se nad ním na vojenské správě slitovali a vystavili mu jakési provizorní potvrzení a on mohl s námi pokračovat.
3: Také fotbalisté získali zřejmě velmi intenzivní cestovatelské zážitky. Po nečekaném postupu přes Holanďany chtěli ze Záhřebu vyrazit do Bělehradu, do dějiště finále, ale nakonec našli zázemí na půli cesty a ubytovali se v Petrovaradínu v městské části Nového Sadu na pravém břehu Dunaje.
7: A my jsme mali na finále do Bělehradu, tam stále byli Jugoslovania. Tí nechceli odísť, tam my sme až deň zápasu ráno išli. Tak si zoberte, jaká příprava, dnes by se každý zbláznil.
3: Divil se i po 50 letech bývalý obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik, který pokračoval další zajímavou historkou. Československý tým dorazil do Bělehradu až v den finálového zápasu a na obědě se pak potkal se svým soupeřem.
7: Na oběd stretli, oni šli z oběda, my jsme ještě len přišli.
8: No tak už toto přesně si nepamětám, ale určitě možno, že aj funkcionáři nerátali, že by treba připravit nějaký hotel až na finále, ale potom se to nějak vybavilo samozřejmě. A
3: nedivil se ale útočník bratislavského Slovanu Ján Švehlík tehdejším starostem. Vždyť s účastí v boji o zlato počítal zřejmě jen málo kdo. A také lidé v Československu začali žít závěrečným turnajem pořádně až po senzačním vyřazení Holanďanů. V obci Lovča u Žáru nad Hronom, kde se Švehlík narodil, i v Bratislavě, kde pak jako ligový fotbalista bydlel.
8: My jsme se nebáli toho, i když jsme byli jako outsideri.
9: Autorem branky Švehlík po předchozím odstřelování branky Německé spolkové republiky.
3: Do finálového zápasu mistrovství Evropy v Bělehradě, do kterého také Ján Švehlík nečekaně nastoupí, zbývá už jen jediný den. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. I had no choice but to hear you. You stay.

0: V pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společný tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár Slavia pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy Jana Utendorská.
7: Organizace omezují terapie nařízené soudem od státu letos nedostaly finance. Libanon hlásí nejméně 16 mrtvých po nočním izraelském útoku. Čeští fotbalisté ve skupině mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Kolona popojíždí v Praze na výjezdu směrem k letišti a bude slunečno, teploty až 35 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají v Česku lidé i několik měsíců. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Od státu letos pro dospělé klienty nedostali žádné peníze. Pro mladistvé ministerstvo spravedlnosti dodatečně vypsalo dotace v dubnu. Může proto nastat situace, kdy člověk nařízení nemůže splnit a soud ho přehodnotí, potvrzuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
8: V takových případech není v zájmu justice trvat na trestu, který je fakticky nenaplnitelný. Naopak se obvykle hledá náhrada, například jiný typ programu nebo jiná forma spolupráce nebo úprava podmínek. Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
7: Na příští rok chce rezort peníze zajistit, mají je dostat ale pouze prokazatelně přínosné programy. Jak bude přínos hodnotit, ministerstvo zatím neví. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dřív oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizbaláhu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šítského militantního hnutí podporovaného Íránem. Americký viceprezident J.D. Vance mezitím odložil cestu do Švýcarska na jednání s Íránem. Podle agentury jde o reakci na zprávu televize blízké libanonskému Hizbaláhu. Ta tvrdí, že Irán odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které provedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat v zemi budou moct i zahraniční subjekty. Jde o největší změnu kubánského modelu od revoluce vedené Fidelem Castrem v roce 1959 a výrazný posun směrem k tržní ekonomice. Podrobnosti přidání Radiožurnál po 9:15. Na letišti v pražských Letňanech dnes začíná hudební festival Metronom. Třídenní akce nabídne koncerty Nika Cavea, Stinga nebo Toma Odela.
9: Britský zpěvák a klavírista Tom Odell na festivalu zaspívá nejen své největší hity, ale i novinky z desky Wonderful Life, kterou napsal během cest ve vlacích nebo autobusech. Po 12 letech se pak do Prahy vrátí poproková skupina Manic Street Preachers. Festival Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z holešovického výstaviště. Na 3 dny bude pro nerezidenty uzavřeno okolí areálu pro automobilovou dopravu. Návštěvníci se tam dostanou především metrem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým totiž má po 2 zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Azteckém stadionu můžou uspět.
11: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu jsme probojovat. To už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
10: Duel Česko-Mexiko se bude hrát za týden v noci českého času ze středy na čtvrtek. Právě Mexiko má jistý postup do vyřazovací fáze po výhře nad Jižní Koreou 1-0. Kanada zvítězila nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna a v Praze ucpaný výjezd k letišti. Na D1 dnes ráno silný provoz kolony. Čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují poprvé na 168. kilometru sjezdu na Domašov v pravém pruhu. Osobním v levém zastavíte poprvé u Kývalky na 182. kilometru. A nesouvislá kolona je pak až k omezení na 196. U Brna se vyhněte okolí Masarykova okruhu. Vše se tam připravuje na víkendovou velkou cenu a tvoří se kolony na vjezdech k okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete u Větrného Jeníkova. Na kilometru 104,5 ve stoupání před sjezdem na Jeníkov stojí dodávka.
14: Tam poměrně nebezpečné, ještě předtím zastavilo druhé auto, ze kterého se pohybují lidé, asi pomáhají.
13: Na místo teď dorazili taky silničáři se šipkou, místo už je tedy označené a přijíždějí i hasiči, tak pozor, pohybují se tam lidé blízko jízdních pruhů. V Praze se ucpává mimo jiné výjezd směr k letišti. Předělávají kruhový objezd u letiště a kolona je už z Evropské ulice. Čekejte zpoždění asi 20 minut, než se dostanete k terminálům. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31. Tolik zprávy.
15: 8 hodin 6 minut, pátek 19. června. Jsme moc rádi, že dál ladíte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný den s Adamem Weidenthalerem. Dojde samozřejmě i na jiná témata, než na fotbalové mistrovství světa, i když i tomu se dál budeme v našem vysílání věnovat. Především za chviličku třeba MotoGP, ale teď taky jedna hokejová věc, kterou si připravil Adam.
16: Ano, na sociální síti X totiž Kevin Weeks, bývalý hokejový brankář, třeba z New Jersey Devils a v současné chvíli takový, říká se tomu moderně insider, prostě novinář, který má zákulisní informace, pracuje třeba pro televizní stanici ESPN. On dnes v noci tweetoval o Radko Gudasovi, českém obránci, muži, který taky nosil kapitánské C-čko v té minulé sezóně v barvách Anaheimu Ducks. No a prý Radko Gudas začíná vzbuzovat zájem na trhu volných hráčů, jemu totiž vypršela smlouva, no a pokud se s ním Ducks nedohodnou na nové, tak prý jsou zájemci třeba na Floridě, kde on už v minulosti působil a právě v dresu Panthers to dotáhl až do finále Stanleyova poháru. Bohužel pro něj to bylo z těch 3 finále to první, které nebylo nakonec úspěšné pro Floridu, nebylo završené Stanley Cupem. No a dalším zájemcem je prý Toronto, tedy tým aktuálně trošku přestavbě, který se nedostal do playoff, ztratil už minulé léto Mitche Marnera a teď bude mít novou jedničku draftu, takže tam prý jsou taky zájemci o Gudasovy služby. Weeks k tomu dál přidává informaci, že by to mohla být smlouva na 2 až 3 roky, někde v rozmezí 3,5 až 4 milionů dolarů na sezonu.
15: Tak uvidíme, kam se bude Radko Gudas potenciálně stěhovat. Budeme to samozřejmě na Radiožurnálu Sport dál sledovat. Teď už Offspring. Příjemný poslech.
12: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Offspring dohrávají 8 hodin 11 minut. Krásné páteční ráno všem, kteří nás posloucháte. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. Co může Masarykův okruh nabídnout, na jaké výkony se těšit, potvrdí Filip Salač. Vzestup formy, Adame, samé otázky.
1: A my budeme hledat odpověď spolu s Lukášem Peškem, bývalým českým motocyklovým závodníkem, který v MotoGP a nižších kubaturách mistrovství světa odjezdil dohromady 10 sezon. Hezký den, díky za váš čas.
2: Dobrý den.
1: Lukáši, vy jste byl loni osobně právě taky na MotoGP, na Grand Prix České republiky. Chystáte se znovu i letos?
2: No, jsem zrovna na cestě tam, takže budu tady celý víkend.
0: Tak přejeme, ať dobře dorazíte, protože i to je samozřejmě velké téma, které už jsme řešili na Radiožurnálu Sport. Jak se tam tolik lidí najednou dostane, tak zatím všechno v pořádku, jo? Cesta probíhá bez problémů v pátek ráno.
2: Tak ten pátek je relativně asi dobrý, ale od soboty už to začíná, neděle to je úplně, dá se říct, průšvih se tam dostat, takže to je potřeba vyrazit hodně brzo.
1: Jak se od těch vašich dob Masarykův okruh proměnil, když jste tam třeba debitoval a když to porovnáte s tou dnešní tratí, dá se říct, že je jiná, že je rozdílná?
2: Tak dráha je stejná, jenom je tam samozřejmě nový asfalt. Beru zpět, vlastně loni se trošku změnily dvě zatáčky z odklopených na lehce klopený, takže se to lehce změnilo, ale jinak to okolí a takový, tak to je v podstatě pohledově to stejný, jako to bývávalo.
0: Lukáš Pešek s námi v pátečním Radiožurnálu Sport. Když se zastavíme u Filipa Salače, tak ten se na Brno naladil druhým místem v Maďarsku v Balaton Parku, tak je téhle trati Masarykův okruh třeba v něčem podobný? Může Salač znovu pomýšlet na podobné umístění?
2: Tak myslím si, že ta dráha je jiná, není podobná, ale jak víme, tak Salač má rád a daří se mu na ní relativně, takže myslím si, že teď v tomhle rozpoložení, kterým jede, tak to slibuje jenom samozřejmě ty nejlepší výsledky, které by mohly přijít.
1: Kde se vzal ten vzestup formy Filipa Salače? Ano, on na rozmezí sezon vyměnil týmy, ale je to dáno čistě tímhle, že je najednou zase v popředí, že teď v posledních závodech vždycky zajel top 10 a že postupně vylepšuje to své umístění až tedy do toho druhého místa v Maďarsku?
2: Tak já si nemyslím, že to je něco zásadního, co by se změnilo. Filip Salač obecně si myslím, že je rychlej závodník a ten potenciál má, ale za mě trošku vždycky bojuje s nějakou spíš hlavou, psychikou, rozpoložením a zrovna teď se mu to sešlo a jsou z toho takovýhle hezký výsledky, tak budeme doufat, že mu to vyjde i tenhle víkend.
0: Určitě budeme držet palce. Lukáši, když se zastavíme u Marka Márqueze, fenomén nejenom loňské sezony v Maďarsku, vyhrál v MotoGP, v tomhle roce měl zase ošklivou nehodu, zlomil si nohu ve sprintu v Le Mans, vynechal dohromady jenom dva závody, podstoupil operaci, dokonce dvojitou. Už je zase zpátky a dokonce stihl vyhrát závod, tak tohle je normální?
2: Tohle absolutně standardní není a tohle je prostě Marc Márquez, no toho nezastaví vůbec nic a občas se člověk úplně podivuje nad tím, co už má za sebou, co dokázal, v podstatě nic by dělat nemusel, ale stejně se vždycky takhle rychle vrátí a závodí a zase vyhrává. To je úplně

0: něco extrémního to na člověka a klobouk dolů před ním.
1: I v tom ohledu, že už měl za sebou vlastně dvě operace teď během toho posledního zákroku, kromě toho na noze mu ještě lékaři vyndali šrouby z ramen, které tam měl z loňské operace. Ty šrouby mu prý tlačily na nerv, což způsobovalo diskomfort při závodění. Tak ta otázka je následující, jestli teď bude Marc Márquez ještě nebezpečnější tím, že se bude cítit lépe.
2: Bez těch šroubů v ramenech.
0: Jestli bude mít teď komfort, tak jsem zvědavý, co předvede. No. Říkám, je to neskutečné. Vůbec po takových operacích a po takhle krátké době zase nastupovat a vidíme, že to tempo pro něj není vůbec jako problém, tak přál bych mu, aby vyhrál, protože myslím si, že to je perfektní vzor pro každého mladého závodníka aktuálně.
2: Lukáš Pešek s námi na Radiožurnálu Sport. Vy už jste o něm řekl, že je to nadčlověk, tak asi připomeňme, že napříč sériemi vlastně dokázal nazbírat 100 výher, tak jaké to je číslo, jak velký to je milník?
0: No tak milník, já si myslím, že milník nemá žádný, mně přijde, že Marc Márquez to podle mě ani nedělá pro nějaký tabulky, to je prostě kluk, který ho to baví a proto to takhle dělá, proto se takhle rychle je vrací, protože bez toho v podstatě nemůže být, takže ty čísla jsou podle mě druhořadý v jeho případě.
1: Jak se dají vychovat takový motocyklový závodníci? Vy teď máte vlastní akademii, pomáháte připravit nové motocyklové závodníky, tak co jim třeba radíte? Dá se jim něco ukázat? Je nějaké video, nějaký video, záznam, video, rozbor jízdy Marca Márqueze, který třeba používáte během svých lekcí?
0: Tak oni se ty jízdní styly jako dost mění a tím, jak přecházíte z menší na větší motorku, tak se musíte adaptovat, takže úplně nejsou to příklady, které musíte dávat, ale já si myslím, že příklad je obrovský to, kolik tomu věnuje času, jakou píli tomu dává, jak je nastavený. Je to hodně o tom, aby ty kluci opravdu jezdili, trénovali a vydrželi, protože to je asi to klíčové, vydržet u toho.
2: A ještě jedna poslední otázka pro bývalého českého motocyklového závodníka Lukáše Peška, když tady bylo zmíněno, že máte vlastní akademii, tak vaši svěřenci budou v Brně závodit v doprovodných soutěžích?
0: Tak tady letos tady nemám žádný, v podstatě jediný, kdo tady závodí z českých jakoby nadějí, takových je Roman Durtis, který je náš odchovanec, ale po 7 letech od nás přešel do týmu Filipa Salače, takže toho budeme sledovat, máme na tom zájem, protože ten, říkám, u nás trávil.
2: Tak vypadá to, že jsme o Lukáše Peška bohužel v tuhle chvíli přišli v našem vysílání. Lukáši, slyšíme se už?
0: Ano, ano, halo, halo.
2: V pořádku, jenom to vypadlo na malý okamžik, asi vám někdo zavolal.
0: Ne, tady je špatný signál už u toho okruhu, teď už mi to naskočilo zase.
2: Tak super, tak my vám myslím, že jsme to podstatné slyšeli, tak moc vám děkujeme. V případě, že už jste u okruhu, tak si užijte celý prodloužený závodní víkend a budeme se moc zase někdy těšit na slyšenou. Mějte se hezky.
0: Super, děkuju, mějte se.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Def Leppard, 8 hodin 22 minut, krásný pátek 19. června všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Česká fotbalová reprezentace dobře rozehraný zápas s Jihoafrickou republikou na šampionátu nedotáhla do vítězného konce.
1: V historicky prvním duelu světového šampionátu mezi dvěma 70níky trenéry to skončilo remízou 1-1. Ze stadionu v americké Atlantě tak odcházeli někteří čeští fanoušci velmi nespokojení.
2: Můžou být rádi, že získali ten bod. Za tu remízu můžou děkovat.
3: Takže jste nespokojený s výkonem svěřenců trenéra Koubka?
2: Pokud někdo aspoň trošku rozumí fotbalu, tak nemůže být spokojený s tím, co hráli.
3: Proč?
2: Chcete mi říct, že je to byl dobrý fotbal z naší strany? Jestli hráli 5-7 minut celého utkání, tak za to můžeme být rádi. Kolik by ball position? 30%, 35%, 35%? S tím se nedá vyhrávat.
4: Nesl těžce předvedený výkon českých reprezentantů fanoušek Tomáš. Podobně průběh utkání viděl i trenér Jihoafrické republiky Hugo Bruce.
5: Jediné, co Česko hrálo, bylo, že nakopávali míče na 195 cm vysoké útočníky vepředu, kteří se je snažili sklepnout pro spoluhráče. Jenom z toho byli nebezpeční. Myslím, že jsme si zasloužili víc než bod.
6: Víte jeho názor, já mu neberu. Já mám opačný.
4: Nesouhlasil s Brusem jeho protějšek, trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
6: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože myslím, že máme jaksi oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme k tomu vítězství měli blíž. Chyběl tomu druhý gól, takže je to škoda. No. Tak měli jsme určitě, jsme o tom přesvědčeni, k tomu vítězství blíž. Nicméně máme bod a přece bude další zápas.
3: Jak se vám líbilo utkání, ve kterém česká reprezentace neudržela vedení, nakonec zápas skončil remízou 1-1?
7: A to si mě se ani neptejte, bylo to hrozný. Dali jsme gól a pak jsme dělali prešovský beton, to bylo prostě strašné.
3: Takže výkon se vám nelíbil svěřenců trenéra Koubka?
7: Ne, výkon se mi nelíbil vůbec. Nelíbilo se mi, že jsme nepodrželi balón, prostě nedokázali jsme dát víc jak 3 přihrávky, pak nákopy dopředu, prostě hrozný.
3: Věříte národnímu týmu, že postoupí do vyřazovací fáze?
7: Upřímně, ne. Budu fandit, samozřejmě, fandím. Budu fandit i proti Mexiku, ale nevidím to.
4: Usmál se další Tomáš, který fandil národnímu týmu v dresu české reprezentace. Ta má před sebou velmi náročný úkol. Ve čtvrtek ji čeká domácí Mexiko, které by měla v ideálním případě porazit, aby postoupila do vyřazovací části mistrovství světa. Momentálně mají Češi na kontě bod po prohře s Jižní Koreou a remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Ano, ve čtvrtek ráno nás tedy čeká na Radiožurnálu Sport přímý přenos toho závěrečného zápasu ve skupině. Připomeňme, že ze skupin postupují nejen první dva týmy, ale taky 8 ze 12 nejlepších celků na třetích místech. Český tým tedy na světových šampionátech nevyhrál čtvrtý zápas po sobě. Při té předchozí účasti před 20 lety to byly prohry s Ghanou a následně taky s Itálií. A jinak ještě jedna zajímavost k tomu už skončenému zápasu 1-1 Česko-Jihoafrická republika. Odřídila ho trojice amerických sudí v čele s Tori Pensovou, řekl bych povedený rozhodčí výkon. A to i vzhledem k tomu, že to byl teprve druhý duel v historii světového šampionátu fotbalistů mužů, který odřídila žena. Tou první byla Stefanie Frappartová, ta se takhle zapsala do historie před 4 lety v Kataru.
0: Já už nepřidám žádnou zajímavost, přidám ale další včerejší výsledky, kromě toho zápasu Česko-Jihoafrická republika 1-1. Švýcaři přehráli Bosnu a Hercegovinu 4-1. Kanada, asi můžu říct, rozdrtila Katar, který dohrával o 9 6-0. No a Mexičané, o tom už taky byla ve vysílání Radiožurnálu Sport mnohokrát řeč, porazili Jižní Koreu 1-0. Znamená to, že jsou jasným postupujícím do další fáze.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl deváté. A teď zprávy s Janou Tendorskou.
1: E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška, poslanci ale ještě neschválili příslušný zákon. Největší odborový svaz v Česku KOVO bude odpoledne volit nového předsedu. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Jurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Rozhodne na 160 delegátů. Sjezdu se účastní i vládní a opoziční politici, včetně zástupců Senátu, sněmovny a vlády. Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně dva lidé. Další jsou zranění. Informuje o tom ukrajinská policie. 6 zraněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily více než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočili v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace. A pražští zastupitelé na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnost je na svém území úplně zakázat. To rovnou udělalo 20 městských částí ze 57. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká profesionálních ohňostrojů. Sport. Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. K udržení šance na postup musí Češi v posledním zápase za týden v noci ze středy na čtvrtek s největší pravděpodobností vyhrát nad Mexikem, které porazilo Jižní Koreu 1-0. Švýcarsko pak vyhrálo nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada porazila Katar 6-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Utpadá jednička u Brna, kolony v Praze na okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Kamiony v pravém pruhu se sunou od sjezdu na Domašov, osobní v levém pruhu od sjezdu na Ostrovačice. Tam je pak nesouvislá kolona až do Brna k omezení. Osobním se zdržíte na Ostravu asi 20-25 minut. U Brna silný provoz hlásíte taky v okolí Masarykova okruhu, kde se vše připravuje na velkou cenu. Najíždějí auta, tvoří se kolony z Žebětína, z Popůvek i z Ostrovačic. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů opravují vozovku mezi Bezvěrovem a Toužimí. Je tam kolona u Třebouni asi na 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště dejte pozor u nájezdu z Barandova. Na 17. kilometru v tom připojovacím pruhu nehoda a brzdí se. Hodně ucpaný je taky výjezd z Prahy na letiště. Opravují kruhový objezd u letiště a kolona už z Evropské ulice zabere až půl hodiny, tak s ním počítejte. A okruh ještě jednou směrem z letiště na D1 před sjezdem na Ořech postojíte asi čtvrt hodiny v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes nás čeká horký a slunečný den. Teploty budou dosahovat k 35 a nebe bude jasné nebo polojasné, jen výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky. Také o víkendu nás bude doprovázet velmi teplé a dusné počasí. Převládat bude zmenšená oblačnost, ale během odpoledních a večerních hodin se bude na nebi vytvářet kupovitá oblačnost, kvůli které se na našem území vyskytnou bouřky, ojediněle s přívalovým deštěm nebo dokonce i s kroupami. I o víkendu se pravděpodobně na mnoha místech dočkáme tropické noci. Teploty se totiž budou držet právě kolem 20. Přes den pak budou teploty ještě vyšší než dnes. V sobotu může být až 36 stupňů, v neděli opět 30 až 34 stupňů. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu se nám bude pocitově zdát, že je ještě tepleji. A kvůli vysokým teplotám je také v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Doporučení jsou jasná. Nezůstávat na přímém slunci, dostatečně pít vodu a omezit fyzickou námahu. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: George Ezra, 8 hodin 37 minut, krásné páteční ráno všem posluchačům radiožurnálu Sport. České softbalistky mají za sebou 4. z 5 zápasů domácí základní části mistrovství světa.
1: Včera večer podlehli v pražském Svoboda parku Tajvankám 1-8 a my tohle téma teď probereme s českou reprezentantkou Veronikou Klimplovou. Hezké ráno, díky za váš čas.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Prohra s favorizovaným Tajvanem, jedním z nejsilnějších týmů světa. Jak se zpětně dá podívat na tenhle výsledek?
2: Tak my jsme očekávali, že to bude těžký zápas. Myslím si, že na jejich nadhazovačky jsme mohli více skórovat, ale jednou se nám skórovat podařilo, což je určitě dobré. Zatím jsme skórovali v každém zápase, takže pro nějaký budoucí rozvoj je to určitě super, ale je vidět vlastně síla jejich pálkaře, kdy v jednu chvíli slepili hodně hitů za sebou a to zápas rozhodlo.
0: Veroniko, vaše spoluhráčka Barbora Saviola říkala po středeční prohře s Itálií, že Tchajvanky jsou úplně jiný tým, že prý během hry nebývají tolik emotivní, soustředí se spíš na techniku, tak projevilo se to i v tom včerejším zápase?
2: Asi ano, myslím si, že ale pálkařsky jsou na tom stejně kvalitně, nebo možná i více. Dříve jsme od Tajvanek vlastně čekali více krátkou hru, teď to jde spíš do té síly, nebo je to taková kombinace, ale měli hodně tvrdých odpalů a mají velkou disciplínu, takže určitě nejsou tak emoční jako Itálie.
1: Českým softbalistkám patří z bilancí 1 výhry a 3 porážek dělené a poslední postupové 4. místo, tedy spolu s Itálií. Dnes vás od 19 hodin čeká Kanada, tak jak silný soupeř to je?
2: Tak určitě to je velmi silný soupeř, myslím si, že ještě nemá prohru, ale určitě není nehratelný. Nám se loni na turnaji v Kanadě tento tým podařilo porazit 1-0, takže určitě to není nemožné, ale zápas to bude velmi těžký.
0: Ty zápasy jdou hodně rychle po sobě, tak jak vůbec máte třeba čas se na ní připravovat? Máte ten čas vůbec?
2: Jo, určitě. My to bereme tak, že jakmile skončí jeden zápas, tak začíná příprava na další. Zápasy jdou sice rychle po sobě, ale většinou máme jenom jeden denně, takže celé dopoledne už můžeme vždycky věnovat tomu dalšímu soupeři. Odpoledne krátký odpočinek a potom jdeme na další zápas.
1: V Praze se hraje světový šampionát softbalistek a bude vrcholit teď o víkendu. Tak Veroniko Klimplová, můžete nám prosím představit ten následující program? O co se vlastně o víkendu bude hrát a jak reálná je šance na nějaký další postup?
2: Tak vlastně jedná se o skupinovou fázi, takhle se budou hrát ještě další 2 turnaje, ve kterým jsou další světové týmy a vlastně se bojuje o to, že 2 týmy z tohoto turnaje postupují právě potom na závěrečný turnaj mistrovství světa příští rok v Austrálii, takže určitě je o co bojovat. Myslím si, že ale my, aby jsme postoupili, by se muselo stát ještě hodně věcí. My bychom potřebovali porazit Kanadu a Itálie by musela prohrát aspoň jednou. Takže těžké to bude, ale naděje umírá poslední.
0: Budeme moc držet palce, ať to klapne. Česká reprezentantka Veronika Klimplová v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Řeč byla o softballu. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc.

0: 8.46, pátek 19.6. ranní radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Možná největší hvězda dosavadního průběhu světového šampionátu v Severní Americe Lionel Messi řeší nefotbalové i problémy, vypořádává se s nemocí otce, hodně se to řešilo po prvním zápase a teď tedy Messiho rodina vydala prohlášení o zdravotních problémech Jorgeho Messiho. My ale o Messim chceme mluvit taky proto, že náš speciální kolega, náš zahraniční zpravodaj Jan Kaliba, který je v Americe a pokrývá mistrovství světa, taky řekněme i z té nesportovní stránky, tak vyrazil na trénink argentinských fotbalistů, to video sdílel na sociálních sítích, bude to taky součást jeho dnešního zápisníku tady na radiožurnálu Sport, tak si na to můžete počkat, ale tedy ty záběry z toho, Adame, jak vypadá trénink argentinských fotbalistů a kolik desítek, možná stovek lidí tam s Janem Kalibou stojí a natáčejí na mobilní telefony a na další zařízení, to opravdu stojí za to.
1: Ano, všechno ostatní by jim zřejmě bylo jedno, jenom aby viděli Lionela Messiho, aby si ho mohli natočit a aby to mohli dál zprostředkovat světu. I to je dnešní úloha ostatně novinářů. Už se to přesouvá dál od klasického psaní článků nebo mluvení do rádia a v podstatě jste zároveň editorem sociálních sítí, zároveň ještě třeba vymýšlíte nějaké podcasty, jiné platformy, naplňujete. Tohle je prostě dnešní svět médií.
0: 8 hodin 47 minut, za chviličku budeme v ranním radiožurnálu Sport soutěžit, tak si to nenechte ujít. Teď už je Nexis.

0: Inexis za námi, soutěž před námi a to dnes hned dvojí, protože je pátek, 8 hodin 51 minut. Nejdřív budeme hrát o cenu, potom budeme hrát tedy taky o digitální sluchátka Radiožurnálu Sport, ale to už se bude týkat jenom těch, kteří vyhráli v tomhle týdnu. Já ještě připomenu jednak tedy telefonní číslo, které se vám bude hodit za chviličku, 221 552 222 a taky především to, co ode mě slýcháte pravidelně. Pokud jste s námi vyhráli v uplynulých dvou měsících, tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním. Adame, pojďme taky říct, o co dneska hrajeme.
1: Ano, dnes to jsou dvě vstupenky na zahajovací ceremoniál olympiády dětí a mládeže. Ten se bude konat v Praze ve Fortuna Aréně 21. takže za dva dny, to jest v neděli. A na tom zahajovacím ceremoniálu uvidíte mimo jiné řadu velkých českých sportovních osobností a taky některé olympijské medailisty. Třeba kajakáře, tedy rychlostního kanoistu Josefa Dostála, šermíře Alexandra Šupeniče a nebo vlastně další tu šermířskou partu, která byla teď úspěšná na posledních letních hrách v Paříži, ať už to bude Martin Rubeš, Jakub Jurka anebo Michal Čupr.
0: Tak pojďme na soutěžní zvuk. Mám něco říct předem nebo jenom hrajeme? Hrajeme.
1: Můžeme poradit to, že je to zvuk velmi aktuální, čerstvý k tématu, které jsme probírali dnes celé ráno.
2: Když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní. Tenhle půlrok žiju prostě ve snu a samozřejmě tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
0: Hezky by se býval ten příběh uzavřel, kdyby z toho bylo vítězství. Vítězství z toho ovšem nebylo. Byla z toho totiž remíza. 221 552 222, to je telefonní číslo sem k nám do studia Radiožurnálu Sport. Pokud máte zájem o 2 lístky na zahájení olympiády dětí a mládeže, tak budeme moc rádi, když nám sem zavoláte. Krásné ráno, slyšíme se, dobrý den.
3: Štěpán Řebek, dobrý den.
0: Dobrý den, Štěpán, nevyhrál jste v poslední době?
3: Nevyhrál.
0: Dobře, tak pojďme na to, poznal jste sportovce?
3: Michal Fadílek, nepletu se.
0: Nepletete, vyhráváte vstupenky.
1: Proč jsme ho dnes zvolili, tušíte?
3: No, přiznám se, že jsem začal poslouchat rádio až před chviličkou, takže jsem neslyšel to, co předcházelo, ale napověste mi.
1: No tak on se včera dokázal prosadit, dal svůj první reprezentační gól v tom utkání, ve kterém nakonec Češi remizovali.
3: Ano.
0: Tak to jste dobrý, že jste ho poznali, když jste nevěděl, proč jsme ho vybrali, to gratuluju, opravdu, já úplně nevím, jestli bych poznal Michala Sadílka, kdybych vůbec netušil takzvaně, která by je. Tak gratulujeme, máme dobré posluchače, jsme rádi.
3: Mohlo mi to dojít.
0: Zůstaňte nám na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam vstupenky poslat a mějte se, ještě Adam povídej.
1: No jenom, že za chviličku budeme soutěžit taky s 5 výherci z tohoto týdne, mezi které taky patříte, takže máte možnost získat taky sluchátka Radiožurnálu Sport v takzvaném pátečním finále.
3: Bez vám, moc děkuju.

0: 8 hodin 57 minut, krásný pátek všem, kteří nás posloucháte. Pojďme na druhou polovinu dnešní soutěže. Lístky už jsme rozdali, jestli to tak můžu říct, mají svého majitele. A ty tu ještě máme jako každý pátek tedy bezdrátová sluchátka Radiožurnálu Sport. Druhá půlka soutěže už se týká tedy jen těch 5, kteří jste vyhráli v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Tak Adame, pojďme na otázku, kterou jsme si na ně připravili.
1: Konkrétně to je tedy pro Libora, Jana, Václava, Petra nebo teď naposledy Štěpána. Ta otázka je návodná, zůstáváme stále na světovém šampionátu ve fotbale. Čeští fotbalisté remizovali včera odpoledne nebo včera večer, chcete-li, s Jihoafrickou republikou 1-1 a čeká je poslední zápas ve skupině, kde potřebují porazit Mexičany, aby se dostali dál ze skupiny. A my se ptáme, kde se bude hrát tohle utkání.
0: Ano, kde potřebují porazit Mexičany a kdy my se ptáme, kde potřebují porazit Mexičany. Tak tenhle legendární stadion, to je naše doplňková otázka dnes tedy v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Krásné ráno, slyšíme se ještě jednou.
2: Dobrý den, Václav Fakr u telefonu.
0: Dobrý den, vyhrál jste tenhle týden jenom pro jistotu?
2: Ano, vyhrál.
0: Výborně, já to jenom musím zkontrolovat. A slyšel jste teď tu druhou otázku? Tak já už vám do toho vůbec neskáču, povídejte.
2: No bude to v Mexico City.
0: A jenom takový třeba název toho stadionu? Máte pravdu samozřejmě.
2: Je to Aztécký stadion.
0: No vidíte, to je přesně to slovo, které jsme od vás chtěli slyšet. Tak moc gratulujeme. Kromě toho, co jste vyhrál v týdnu, vám posíláme tedy ještě bezdrátová sluchátka a máme za vás radost. Máte taky radost?
2: Já mám velkou radost, děkuju.
0: Tak jsme moc rádi. Mějte se krásně, poslouchejte dál Radiožurnál Sport. A myslíte, ještě když už vás máme na lince, myslíte, že to Češi zvládnou proti Mexiku?
2: Myslím si, že ne.
1: Dobře. Jasně stručně.
0: Na základě těch předcházejících dvou zápasů, hádám, si to tak
2: no,
0: myslíte.
2: No hlavně na základě toho včerejšího hlavně zápasu.
0: No jo, myslím. Tak dobře. Tak necháme optimismus třeba na Pavlovi Horvátovi, ještě si s ním dneska ráno budeme povídat. A vám v tuhle chvíli děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký víkend. Taky, děkuju, nashledanou.
0: Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina, posloucháte Radiožurnál Sport. V pátek 19. června připravili jsme pro vás aktuální zprávy. Budeme moc rádi, když nás budete dál poslouchat i po nich.
1: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská zprávy.
3: Česko letos nesplní závazek vůči NATO, oznámil to premiér Babiš. Americký viceprezident zatím do Švýcarska neodletí, jednat se dnes nebude. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Kolona popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně a bude slunečno, teploty až 35 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Celkem 45 středních a základních škol v Česku končí školní rok dřív. Ředitelé většinou požádali ministerstvo školství o výjimku kvůli rekonstrukcím školních budov. Ze stejného důvodu dnes se dostávají vysvědčení s týdenním předstihem i žáci ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě. A je u toho naše reportérka Tereza Pešoutová.
5: Žáci prvních a druhých ročníků už mají v tuto chvíli svoje vysvědčení za uplynulý rok v ruce, většinou s vyznamenáním, a chystají se vyrazit domů a zahájit letní prázdniny. Někteří se ještě zdrží, dokud si je nepřijde někdo vyzvednout. Vysvědčení nezískali děti na své domovské škole Havlíčkova, ale v areálu školy Tomáše Garrigua Masaryka, kam jsou kvůli rekonstrukci dočasně přestěhované. I proto končí letos školní rok o týden dřív a začínat budou zase později. Do lavic znovu usednou až 7. září a do své vlastní školní budovy se vrátí zřejmě a nejdříve v průběhu října. První týdny příštího školního roku ještě zůstanou na provizorních pracovištích. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
3: Plánované americko-iránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému Hizbaláhu. Irán podle něj odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dřív oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Dvě pumy americké se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Zjistil to Radiožurnál. Zatím ale chybí potřebné dokumenty.
6: Plot okolo výběhu je z kovu, ubytování pro pumy je dřevěné.
7: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
6: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
7: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu.
6: Výběh je postavený bez stavebního povolení. Majitel žádá úřady o dodatečné stavební povolení. Majitel pum Tomáš Machač bude po kolaudaci výběhu potřebovat povolení od veterinářů.
8: Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
6: To potvrzuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
9: Dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu.
6: Nelegální zoopark ve Zvoli řeší v přestupkovém řízení i úřad v Černošicích. Z Nového dvora Radek Duchoň, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek, soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek tým pochválil za výkon a k hernímu projevu říkal:
11: spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonál. Všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl. Pár centrů, 2-3 závady, střely vedle. Takže ten fotbal má takový tváře.
10: Češi jsou ve skupině na třetím místě a stále mají šanci postoupit. Na závěr základní fáze mistrovství světa budou hrát za týden v Mexiku s domácí reprezentací. Právě Mexiko porazilo Jižní Koreu 1-0, Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená karlovarská dálnice U Lána a kolony na plzeňské D5 před Prahou. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy je teď neprůjezdná za sjezdem na Lány. Mezi 25. a 16. kilometrem havarijní oprava vozovky v omezení a museli zavřít teď dálnici směrem do Prahy. Dopravu odklánějí na Lány, jede se po staré silnici, zpět najdete u Velké Dobré. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále kolony. Kamiony v pravém pruhu od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. Osobní od Kývalky. Je to nesouvislá kolona až k omezení u bratislavské dálnice. Na D1 i nehoda. Překáží ve směru z Brna do Prahy za Měřínem. Kilometr 125 a naše zpravodajka.
13: Jsou tam dvě osobní vozidla. Jsou teda už v odstavném pruhu, ale pohybují se tam lidi a nemají ani vesty.
12: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je vázne provoz. Od sjezdu na Rudnou až ke sjezdu na Ořech, na okruh. S tím, že na prvním kilometru D5 před sjezdem na okruh je i nehoda částečně v pravém pruhu. Kolona zabere asi 15 minut od sjezdu na Rudnou. No a pozor na výjezdu z Prahy po Strakonické. Kousek za Barandovským mostem u benzinky Robin Oil stojí auto v levém pruhu. Je tam i sanitka, začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, teploty vysoké 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
14: Karel Janů a Adam Weidenthaler.
0: 9 hodin 6 minut, pátek 19. června. Hned 4 české tenistky budou dnes bojovat o postup do semifinále na Wimbledonských generálkách. Hraje se samozřejmě na travnatých kurtech po celé Evropě. No a nebudou to samozřejmě mít jednoduché. Tak já si vezmu ty čtvrtfinálové duely v Berlíně, tam na Lindu Noskovou někdy už po obědě, jakožto na nasazenou osmičku čeká Španělka Badozová. No a Nikola Bartuňková, ta tedy by měla nastoupit někdy odpoledne, 15.30 je tady předběžně psáno a ta soupeřka je z nejtěžších, běloruska Sabalenková, turnajová jednička.
1: Pozor na to, Sabalenková neprohrála s hráčkou mimo top 50, kam tedy spadá taky Nikola Bartuňková od svého loňského vystoupení v Berlíně, takže je to přesně rok, ale nestačila tam na Češku Markétu Vondroušovou, takže v tomto ohledu se třeba něco bude opakovat, věřme v to. Každopádně Lina Nosková a Nikola Bartuňková jsou tedy v německém hlavním městě. Když se přesuneme do Velké Británie, do Nottinghamu, tam se hraje turnaj nižší kategorie WTA 250 a jsou tam ve čtvrtfinále Marie Bousková a Karolína Plíšková. Bouskovou čeká Němka Mariaová a Plíškovou pak Australanka Gibsonová.
0: Teď už je Rusmys po písničce, náš fotbalový expert Pavel Horvát.

0: Aerosmith, 9 hodin, 11 minut, krásný pátek, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, určitě už jste od nás slyšeli, že čeští fotbalisté remizovali ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1, znamená to, že národní tým si zkomplikoval výrazně možnost postupu ze skupiny.
1: A my znovu máme ve spojení bývalého reprezentanta a našeho ctěného fotbalového experta Pavla Horváta, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Češi se dostali do vedení v 6. minutě hry, byl to zatím nejrychlejší gol tohoto světového šampionátu, prosadil se Michal Sadílek. Tak ten vstup do utkání a třeba i do druhého poločasu byl nakonec docela kvitovaný, třeba i kapitánem Ladislavem Krejčím. Jak si to viděl ty?
2: No tak dobrá zpráva na úvod, jsme v něčem nejlepší, dali jsme nejrychlejší gól. Ten úvod samozřejmě byl dobrý, byl zajímavý, byl odvážný a dařilo se nám, dali jsme ten gól, měli jsme tam ještě další šance nebo možnosti a bohužel to nevydrželo celý zápas.
0: No to jsem přesně chtěl, Pavle, samozřejmě říct. Ten začátek byl velmi optimistický, hodně mě bavil, hodně mě potěšil jako fanouška českého národního týmu, ale pak se Češi stáhli a připadalo mi, že nechali spíš hrát svého soupeře, což se tedy nakonec vymstilo, tak čím to bylo? Byla to chyba?
2: Ještě řeknu jednu optimistickou věc. Ještě jsme na úvod druhý půle měli dvě obrovské šance a ty, kdyby jsme využili, nebo aspoň jednu z nich, tak si myslím, že ten zápas by dopadnul a vypadal úplně jinak. Ale teď se vrátím teda k tomu nepříjemnému. Nevím, jestli to bylo prostě taktikou, nebo prostě takovým tím, jako... Řekl bych, nechci říct zvolněním, ale změněním myšlení, to, že jsme místo toho, aby jsme soupeře dorazili, tak jsme prostě mysleli, že asi nám to stačí a že budeme čekat na breaky, ale opak byl pravdou a soupeř byl dobrý na míči, byli velmi kvalitní. Musím říct, že vlastně bylo nepříjemné zjištění to, že hráči z ligy, která je v Jihoafrické republice, byli technicky a fotbalově lepší než naši a moc se mi dobře na to nekoukalo. No.
1: Co tedy říká o českém fotbale to, že se na světovém šampionátu prezentuje takhle defenzivním stylem hry i proti papírovému outsiderovi? Mají Češi na šampionátu co dělat? Na to se ptají třeba i někteří uživatelé sociálních sítí, že by tam možná raději viděli nějaký trochu agresivnější, ambicioznější, zajímavější tým?
2: A tak to jsme si to vybojovali. Já si myslím, že to, že tam jsme, je úspěch. Vidíme, jaký týmy, třeba Itálie, tam není, nedostali se tam prostě. Ten fotbal se vyrovnává, to vidíme i v jiných zápasech, že papíroví trpaslíci v podstatě trápějí mužstva, který by, co bychom ani nečekali. Takže fotbal se vyrovnává, bohužel my teďka jsme trošku níž a možná i v hlavě, nebo možná i kondice, k tomu tak asi dostaneme, prostě rozhoduje o tom, že v těch zápasech vypadáme hůř než soupeř.
0: Pavle, trenér Miroslav Koubek udělal v základní sestavě oproti utkání s Mexikem změny, to se asi čekalo, ale že jich bude 5, přece jenom to je docela dost, překvapilo tě to?
2: Musím říct, že překvapilo, že jich tolik, ale na druhou stranu si myslím, že to bylo správně zvolený. Ještě jednu věc bych podotknul, že není úplně spravedlivý říkat, že ty kluci včera hráli líp než ty v tom prvním zápase, protože samozřejmě ještě kvalita Koreje je někde jinde než kvalita Jihoafrické republiky. Takže já si myslím, že to bylo zvolený správně, že klukům to fungovalo, obzvlášť na začátku toho zápasu. To, že potom jsme z toho vypadli, prostě bylo i dílem toho, že jsme prostě nezvládli fotbalově technicky některé věci a pak jsme se dostávali sami pod tlak a ty síly ubejvaly, to bylo hodně vidět.
1: Bude tam podobná rotace i pro ten zápas s Mexikem? Uvidíme třeba český výkon ve spojitosti i, nevím, s Janem Kuchtou, Davidem Douděrou, hráči, kteří to zatím odseděli celé na lavičce. Tomáš Chorý vlastně nastoupil jen do toho prvního utkání někdy na závěrečnou půl hodinku?
2: Nevím, myslím si, že by to mělo být hodně podobné té sestavě ze včera, že tam některé věci fungovaly, samozřejmě byť musíme být kritický, protože ten výkon jako v celku nebyl pro

0: prostě dobrý, ale některé věci byly dobrý a je vidět, že tam nějaký potenciál máme, ale bohužel to prostě ani včera nestačilo.
1: Pavle, a co ty ubývající síly, protože zdálo se mi, že čeští fotbalisté toho na konci toho zápasu měli dost, což je samozřejmě logické, asi bych nečekal nic jiného na světovém šampionátu, že do toho dají úplně všechno. Ale přeci jenom připadalo mi, že fyzicky opravdu jsou jako úplně oddělaní a teď právě i s tou vyhlídkou závěrečného zápasu, který se bude hrát v Mexiku v nadmořské výšce 2200 metrů nad mořem. Ano, známe ty plány přiletět na poslední chvíli, strávit tam co možná nejméně času, ale 2200 metrů nad mořem je prostě 2200 metrů nad mořem. Tam je toho kyslíku méně, to se jako tahle fyzika se asi moc nějak okecat nedá.
0: No, určitě to nebude pro nás výhoda, myslím si, že v průběhu toho zápasu to asi uvidíme. Nicméně mezi řádky Láďa Krejčí to tam zmiňoval, že si musíme sednout ne jenom s hráčema, s trenérama, ale se všema, což asi pro mě znamená to, že jsou tam kluci kondičáci, jsou tam doktoři, kteří by měli co dočinění s tím, že ty kluci se prostě cítějí hůř, ale další součást toho je to, jak jsme hráli, že jsme prostě nebyli schopní udržet balón, že jsme nebyli schopní soupeře dostávat jako pravidelně potlak do toho, aby soupeř běhal bez míče a byli jsme to naopak my a z vlastní zkušenosti vím, že prostě ty síly ti velmi rychle ubejvají a potom něco udělat s míčem, když běháš velkou část hry bez něj, tak není vůbec jednoduchý a včera to bylo prostě u nás vidět.
2: Ohromné zkušenosti s fotbalem má náš expert Pavel Horvát, své ví třeba i o ledním hokeji a jeho schopnosti hezky popsat nějaké sportovní momenty zasahují i o dalších disciplín. Ty se prý možná staneš naším specialistou na házenou, za kterou míříš do Hodonína, tak pojď to prosím vysvětlit.
0: No tak já jedu do Hodonína se podívat na juniorský nároďák děvčat, protože je čeká mistrovství světa v Číně za pár dní a jelikož jsem patronem akce, která se jmenuje Penaltový král a zítra máme první zastávku v Němčanech u Brna, tak jsme to spojili a holky zítra si přijdou zakopat penalty v rámci team buildingu a já jsem si řekl, že se pojedu podívat na ně, jak se jim bude dařit a samozřejmě vidět, jak dopadnou dneska v generálce na to mistrovství světa, no a pak budu ty výsledky sledovat i na samotný mistrovství, takže se těším zase na jiný sport. Byl jsem párkrát v Mostě se podívat a zblízka házená je velmi zajímavá pro mě a je tam spoustu věcí, které jako trenér můžu vnímat.
2: A je to sport, který taky má svou tradici, své kvalitní hráče z Plzně, kde ty si dlouhá léta působil, tak jací jsou házenkáři fotbalisté?
0: No tak myslím si, že důrazný. není dobrý se s klukama srazit. Můj velký kamarád Tomáš Bokr, který hrál spoustu let ve Francii třeba, tak prostě jsou to chlapi jako hory, mají obrovský ruce, ale jsou to výborní kluci a já doufám, že dneska potkám i výborný holky.
1: To jsem samozřejmě chtěl taky dodat moje vlastní zkušenost. Poprvé, když jsem v životě viděl házenou na vlastní oči, tak to shodou náhod bylo taky v Mostě a nevěřil jsem tomu, že je to možné, že prostě takhle tvrdě je možné hrát a když jsem si říkal, že za tohle musí být minimálně červená, tak oni pískli faul a pokračovalo se ze strany. No tak nevím, jestli házenou si brát do fotbalu, co Pavle?
0: No nevím, ale samozřejmě je tam velký respekt. Taky jsme se s klukama vždycky o tom bavili, že prostě ty hráči k sobě mají velký respekt a vědí, že si můžou ublížit, ale když se to náhodou stane, tak to většinou není úmyslně a jsou tam omluvy, ale je to prostě tvrdý sport a daleko, daleko tvrdší než fotbal.
2: To říká náš penaltový král na Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Díky moc za tvůj čas a hlavně za zhodnocení fotbalového utkání světového šampionátu mezi Českem a Jihoafrickou republikou.
0: Díky moc, naslyšenou a šťastnou cestu všem.
1: A šťastnou cestu samozřejmě i tobě. 9 hodin 19 minut, posloucháte páteční Radiožurnál Sport. Ještě pojďme znovu to stejné, co už jste od nás slyšeli mnohokrát. Čeští fotbalisté mířili na mistrovství světa za výhrou, nakonec ale s Jihoafrickou republikou tedy remizovali 1-1. Národní tým velmi brzy vedl, jenže soupeř v závěru dokázal vyrovnat z penalty. Stále Češi ale zůstávají ve hře o postup. Po utkání v Atlantě se znovu řešil, jak jinak výkon českého týmu.
3: Czech is a physical team. seat. They don't like to play really football or passing game. No, it's very straight.
4: Trenér Hugo Broos mluvil o tom, že Češi hrají přímočarý fotbal bez velkého množství přihrávek a jejich výškový průměr k tomu pomáhá. A kdyby je vedl, možná by praktikoval stejnou taktiku.
3: But I think if you like football, that you like more the game we play today than the game of Czechia.
4: Ale kouč Jihoafrické republiky taky zdůraznil, že když jste milovníci fotbalu, tak se radši budete koukat na hru, kterou předváděl jeho tým, než na tu českou.
5: Ty, řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď neříct z očí do očí, kde je ten problém, pořádně si to mezi náma vyříkat.
4: Vyprávěl kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Stejně jako s Jižní Koreou hráli Češi většinu času ze zadu, i když soupeři byli hodně rozdílní.
6: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací.
4: Připomíná trenér Miroslav Koubek. I on by chtěl vidět lepší fotbal. Hráče nabádal, aby lidově řečeno nezalezli. Ale na zvolené taktice proti technicky kvalitnějším soupeřům nevidí nic špatného. I o tom mluvil Koubek po Jihoafrické republice.
6: Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, dva, tři závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
4: Za týden čeká českou fotbalovou reprezentaci poslední utkání ve skupině. V Mexiku proti domácím. Z Atlanty, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Ozzy Osbourne v pátečním radiožurnálu Sport. Česká fotbalová reprezentace večer na mistrovství světa remizovala s Jihoafrickou republikou 1-1.
1: A Mexiko pak nad ránem porazilo Koreu 1-0, to jsou výsledky z té české skupiny. A zápas Čechů fanoušci sledovali logicky po celé republice, včetně nás, redaktorů radiožurnálu Sport. Někteří to zvládli doma, jiní byli v restauracích nebo barech a třeba u velkoplošných obrazovek.
0: Utkání se promítalo na Karlově náměstí v Kolíně, taky v Liberci na náměstí doktora Edvarda Beneše nechyběl ani fotbalový trávník.
2: Češi! Češi!
3: Náměstí před libereckou radnicí fanoušci zaplnili téměř celé. Někteří fandí Česku pravidelně, třeba Roman Peterka, který přišel v plyšovém klobouku v barvách národního týmu.
4: Moje žena se s tím moc nestotožňuje, ale jsem fanoušek jak fotbalu, tak hokeje.
3: Zápas přišli sledovat rodiny s dětmi i skupiny přátel. Jedna z nich českým fotbalistům fandila i v roce 1996 na mistrovství Evropy v Anglii. Tehdy měli na tričkách nápis Česko.
5: Tak já jsem čo?
3: Takhle jste byli před 30 lety.
5: Normálně takhle se nesejdeme. Takže jsme rádi, že jsme se zase viděli po těch 30 letech.
3: Říká fanoušek Leoš Hájek. Před začátkem zápasu i v jeho průběhu byli lidé optimističtí, stejně jako Roman Peterka i další věřili ve výhru.
4: Krásně se na to kouká, doufám, že dáme ještě dva další góly, aby jsme tady všichni mohli oslavovat.
3: Zazněl i tradiční pokřik.
6: Maleská Červeníček!
3: Nakonec ale zápas skončil remízou. Podle Lukáše Podrazila se tak šance na postup snížila.
7: Uvidíme, jak to dopadne. No?
8: Vy máte na sobě dres národního týmu, jste pravidelným fanouškem.
7: Jo, jsem. Když něco takového hrajeme, jakoby v hokeji, v fotbal, takže fandím.
3: Fotbalem žilo liberecké náměstí už od ranních hodin, říká organizátor Pavel Jakubec.
9: Ranní turnaj základních škol z Liberce, nasledovali sportovní kluby z Liberce a dva z Jablonecka. Takový svátek fotbalu a Liberec určitě fotbalové město je.
3: Po skončení večerního utkání čekal návštěvníky ještě hudební program a taky laserová show, která se promítala na budovu radnice. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
10: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.
12: Je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
13: Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zároveň je přesvědčený, že od příštího roku země závazek plnit bude. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko 2% závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovensko. Pražský lídr ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil své 3 družstevní byty, je připravený zaplatit pokutu. Prokop dnes veřejně vysvětloval své majetkové poměry. Za nešťastný označil nákup bytu v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Ten v domě koupil sousední byt. Zastupitelé hlavního města pak Prokopa včera zbavili funkce předsedy kontrolního výboru. Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu 7letého rozpočtu na roky 2028 až 34. Projednaný také dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších 12 měsíců. A Český Krumlov se vrací do času Rožumberku. Začínají slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene Jana Zrinského, syna Evy z Rožumberka a Mikuláše Zrinského. Nabídne turnej růží na koních i velký historický průvod centrem města.
10: Sport.
13: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Český tým je tak po dvou zápasech ve skupině na třetím místě s jedním bodem. Pokud chce postoupit do vyřazovací fáze, s největší pravděpodobností musí v závěrečném utkání základní skupiny porazit Mexiko. Hrát se bude v noci ze středy na čtvrtek našeho času. Právě Mexiko vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0. Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a Kanada zvítězila nad Katarem 6-0.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D6 u Lána a neprůjezdná 35 u Vysokého Mýta. Dálnice D6 je ve směru z Karlových Varů do Prahy zavřená u sjezdu na Lány. Havarijní oprava vozovky v omezení a museli zavřít směr do Prahy. Dopravu odklání na 25. kilometru, jede se po staré silnici na Velkou Dobrou. Na provoz vázne na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji pojedete od sjezdu na Rudnou až na okruh ke sjezdu na Ořech. Silnice 35, hlavní tah z Hradce Králové do Mohelnice, neprůjezdná teď mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Před Hrušovou u benzínky, vážná nehoda.
15: Odbočoval auto do levýho pruhu a zadu se jim kamion, takže teď je to zavřený.
14: Kolony jsou tam dlouhé, v obou směrech stojí už i konec dálnice D35 u Vysokého Mýta. Objížďky pouze pro osobní auta, třeba přes Javorník. Stále sledujeme situaci na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony poprvé brzdí na 165. kilometru u 9 křížů. Osobním na chvíli zastavíte v okolí Kývalky 179. kilometr. A ještě trojka z Prahy do Tábora před Benešovem, 10-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě na 28 až 31. Takové byly zprávy.
10: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.

0: Tohle jsou Rolling Stones na radiožurnálu Sport, jejich píseň, kterou bychom volně mohli předložit jako Mezi hvězdami. No a mezi hvězdami se ocitl i Karel Janů o minulém víkendu na festivalu Off Season, kdy si byl součástí kilometrů Jiřího Ješka, předstáčky, kterou dnes naši posluchači po 10. hodině uslyší.
1: Je to tak, po 10. hodině nabídneme dnes předtočené kilometry z pražského výstaviště se Simonou Bubeníčkovou a taky s Metodiem Jílkem, takže mladé české hvězdy, ne sice úplně cyklistiky nebo běžeckého sportu, ale myslím si, že vytrvalostních sportů rozhodně ano, takže to bylo velmi zajímavé povídání s velkými olympijskými a paralympijskými hvězdami, určitě si to užijete, věříme v to. Teď ale jdeme zpátky k českým fotbalistům, jejich remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou už jsme dnes ráno rozebírali opravdu hodně a ještě několik dalších příspěvků pro vás samozřejmě máme schovaných. Mistrovství světa ale jde dál a dnes v noci bude pokračovat 4 zápasy.
0: Jeden z nich se hrají i Maročani, a to se Skotskem. Maročani na úvod šampionátu remizovali s Brazílií. A jaká je v Maroku teď nálada po úvodním utkání? Věří si třeba africká země na zopakování semifinále z toho minulého šampionátu? Na to se zeptáme Martina Mikiny, Čecha žijícího právě v Maroku. Hezký den.
2: Zdravím posluchače, dobrý den.
0: Martine, jak fotbalová horečka pohltila zase po 4 letech Maroko?
2: Po 4 letech já si myslím, že ta horečka ještě neopustila teda od minulého mistrovství světa, kdy vlastně mezi to si šoupli ještě Afrika Cup, kde takým prapodivným způsobem vlastně zvítězili nad Senegalem, že jo? Všichni jsme to viděli. Nicméně, každopádně já to sleduju, takže obrazovky, na kterých sledují ten fotbal, se neustále zvětšují vlastně od minulého mistrovství světa, kde se koukalo na malých televizích po kavárnách. Pak Afrika Cup už byl na televizi, co měla uhlopříčku 2 metry a těšila se velkému zájmu. A teď momentální mistrovství světa bych skoro nazval šílenstvím, protože všude visejí vlajky všech států, obrovský stožáry a obrovský televize a vlastně národ se zastavil totálně, tam jako tam se neřeší nic jiného než fotbal.
1: No a Martine, Maročani na úvod mistrovství světa remizovali s Brazílií 1-1, někteří třeba Brazilcům na tom aktuálním šampionátu moc nevěří, ale pořád s 5 tituly nejúspěšnější reprezentace historie, tak 1-1 proti Kanárkům, bere se to v Maroku jako úspěch?
2: Bere se to jako obrovský úspěch, to jelikož samozřejmě už i vlastně díky tomu, že vlastně Marokánci můžou své volně cestovat do Brazílie a zpátky bez jakýchkoliv víz, tak vlastně oni považují ty Brazilce za takový soky, nebo hodně lidí tam jezdí i na dovolenou a prostě to jedna si myslím, že pro ně to je vítězství, dá se říct, jo, takže to šílenství, které probíhalo, kdy vlastně ty jednotlivé vesnice, kde se na ten fotbal kouká, musí hlídat jako už policejní sbory, který prostě opravdu řešej, aby moc neblbli. Každopádně pro ně to je obrovský úspěch a hlavně pro celý ten národ, kdy vlastně docela velká část toho národňáku pochází z těch berberských vlastně kultur, tak prostě pro takový ty chudší lidi v tom Maroku je to obrovský úspěch a vlastně sledujou ten fotbal prostě s obrovským nadšením a vlastně pro ně to samozřejmě je úspěch to, že tam vlastně jsou a vůbec, že hrajou. Takže absolutní šílenství fotbalový a vlastně i s nově přicházejícím mistrovstvím světa v roku 2030 vlastně se celý kompletně celá země obrací prostě k fotbalu a vlastně ta infrastruktura, vůbec všechno, co se teďkom buduje, prostě opravdu dává najevo, že ten fotbal bude v Maroku asi do budoucna velkou věcí.
0: Říká Martin Mikina, Čech žijící právě v Maroku, sportovec, i když surfař, ne přímo fotbalista, ale přesto krásný vhled do té fotbalové kultury. Fotbalisté Maroka, ti hrají v elitních evropských klubech, třeba kapitán Achraf Hakimi, kopeza Paris Saint-Germain, tedy úřadující šampion Ligy mistrů. Najdeme tam taky zástupce Realu Madrid, Manchester United, Stuttgartu, AS Řím. Tak jsou fotbalisté v Maroku považováni za modly prostě, když si koupím noviny a otevřu si sportovní rubriku, vykoukne tam na mě vždycky fotbalista?
2: Vykoukne tam na vás fotbalista, kouká to na vás ze všech vlastně reklam, telefonních operátorů a audiogurtů až po auta, prostě zrovna konkrétně Achraf Hakimi je prostě ta stěžejní postava vlastně toho celého marketingu opravdu i ty Marokánci žijící vlastně v Evropě, kdy vlastně hodně těch fotbalistů se narodilo už třeba v Holandsku nebo tak v těch různých zemích i jejich původním rodičům, kteří odešli z Maroka, tak přeci jen prostě jakmile má někdo na sobě dres Maroko a hlásí se k Maroku, tak samozřejmě ten je jejich a opravdu je to vidět na každém rohu, jo, že vlastně dresy fotbalový, to je od malinkých dětí až po starý chlapy, prostě všichni nosí fotbalový dresy, takže Hakimi samozřejmě patří mezi největší a potom samozřejmě docela hráč Maroka Ziyech, ten se těší prostě v obrovský oblibě, protože ten zrovna pochází z berberských kořenů a to prostě pro ty Marokánce znamená strašně moc, kort u nás v té oblasti na jihu teda.
1: No a na co si Maročani obecně věří na tomhle šampionátu, protože po tom velkém úspěchu v předcházejícím mistrovství světa, co se čeká?
2: No, já si myslím, že se čeká do čtvrtého místa, no, že se to někde dopadne, to si myslím, že je takovej jejich předpoklad. Já jsem teda i se dočetl na webu, že to není jenom marocký předpoklad, že jsou i vlastně specialisti, kteří tam to Maroko už teď vidějí, že prostě ten úspěch by mohl jako nastat, protože, jak říkám, od toho prvního mistrovství světa, ten tlak obecně na ty hráče, že tam přišly nějaké změny v tom kádru a ten tlak na ty hráče je opravdu velký, takže si myslím, že to očekávání je velký, ale zas na druhou stranu musím říct, že podle té hry nehrajou vůbec špatně a myslím si, že ta šance tam normálně je.
1: To říká Martin Mikina, Čech žijící v Maroku, se kterým jsme si teď povídali o tom, jak tahle severoafrická země žije fotbalovým mistrovstvím světa a jaká jsou očekávání. Tak moc děkujeme, Martine, za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No a v ranním vysílání Radiožurnálu Sport pokračujeme ve fotbalovém programu. Česká fotbalová reprezentace ta remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. O zápase jsme si povídali s fotbalovým expertem, pozorovatelem a analyzátorem Miroslavem Jirkou.
0: Ten mluvil například o tom, proč hodnocení utkání od fanoušků a od trenéra Koupka byla velmi odlišná.
3: To utkání vypadalo daleko hůř a taky jsme na to doplatili. Já jsem ten zápas viděl v nějakých sekvencích. Měli jsme tam velmi dobrý sekvence v začátku poločasu i vlastně některý i v konci, kdy nám teklo do bod, ale celkově ten zápas byl takovej nějakej, měli jsme hodně pasivity, tam bylo vidět, měli jsme špatný přechodový fáze a neudrželi jsme na delší dobu míč v útočné třetině. To nás prostě provází delší dobu a tím trpí vlastně ty útočníci, takže ten dojem z toho zápasu byl velice špatný pro mě.
4: Dojmy z hodnocení trenéra Koupka, alespoň z mého pohledu, jsou dva. Buď se snaží strhnout pozornost na svoji osobu a trochu ten tlak sejmout z hráčů, to bych docela pochopil, anebo je to ta druhá varianta a ta je z mého pohledu hodně horší, že si neuvědomuje opravdu, že ten herní projev českého týmu je zatím velmi špatný.
3: Tak já tam vidím jeho zásahy do sestavy i do stylu hry, se kterýma tam šel do toho zápasu. On chtěl okysličit tu záložní řadu, což se mu v některých fázích povedlo, proto on to chválí. Na tři záložníky soupeře, kteří byli velice pohybliví, nasadil pohybliví hráče, kteří je vlastně část zápasu eliminovali. Oni přebíhali v osobkách naši, ale tím ztrácí strašně energie a ta chybí pro útočnou činnost. Pro tu přechodovou fázi do útoku. A tam vidím hlavní bolest a trenér Koubek vidí to, že se mu povedlo ucpat ty díry, lajna obrany hrála, řeknu, velice dobře, nepouštěla úplně soupeře do 16, ale před nima byl obrovský prostor a to právě bylo tím přebíháním osobkama a to zaved trenér Koubek a proto je spokojený, že ty hráči eliminovali ty hráče soupeře, ale byl v tom de facto chaos a špatná příprava potom útoční fáze.
4: Vy jste zmínil a dokonce dvakrát slovní spojení osobní obrana, ale to je takový prvek, který se v moderním fotbale využívá teď už hodně málo.
3: Hodně málo, s tím pádem dáváte najevo, že se podřídíte soupeři, že chcete eliminovat soupeře, ale vlastní hra trpí taky. Takže já vlastně vidím jediný řešení i do toho Mexika, až budeme hrát zónovou obranu s těsným přistupováním, tak aby pro hráče to bylo i energeticky únosný, protože tady jsme viděli v tom včerejším zápase, že ty středopolaři potom ke konci poločasu, za začátku půle vlastně Oni potom vaří z vody, oni nemají energii, proto byli první střídaný a ten soupeř se postupně i přesto prosazuje.
1: Například toto říkal Miroslav Jirkal v našem ranním vysílání, celý záznam najdete v našem archivu. Šel po 6:30 ráno, teď už Fratelis.

0: Fratelis dohrávají v ranním radiožurnálu Sport 9 hodin 51 minut. Přejeme krásný pátek, ať už nás posloucháte kdekoliv. Jednou z nejnáročnějších profesí na mistrovství světa ve fotbale je být novinářem z Argentiny, obzvlášť rozhlasovým nebo televizním.
1: Národ si totiž žádá, abyste byli argentinskému týmu v čele s Lionelem Messim neustále v patách a nové informace odečítali doslova i z výrazu ve tvářích hráčů.
0: Dva dny po úvodním vítězství 3-0 nad Alžírskem, při kterém právě Messi dal všechny tři góly, Argentinci trénink novinářům na chvíli otevřeli.
1: A na něj se vypravil i náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
2: Lionel Messi právě nastoupil na trávník tréninkového centra Sportingu Kansas City. To je areál, který mají teď pronajatý během šampionátu Argentinci jako svou základnu. Messi se z lehoučka rozehřívá, stepuje na špičkách, usmívá se na své spoluhráče, kteří mu občas pošlou míč a on ho z prvního dotyku vrátí zase zpátky. Kolem hřiště od půlky až k brankové čáře se táhne dlouhá řada rozestavěných kamer a je tady určitě víc než 100 novinářů. Museli projít přes dvě bezpečnostní kontroly. Dovezli nás sem takovým tím klasickým žlutým americkým školním autobusem, do kterého jinak dospělí nesmějí.
3: Argentina ganando el próximo partido está adentro, con lo cual...
2: A jak slyšíte, kolegové z Argentiny dokážou i z této události neudálosti, kdy byli vpuštěni pouze na 15 minut na úvodní rozcvičku, dělat souvislý přenos a neustále tady někdo vstupuje do vysílání. Jak slyšíte, tak realizační tým argentinského týmu už nás po 15 minutách vyhání. S živými vstupy desítky reportérů z Argentiny pokračují i po odehnání přímo od tréninkového hřiště tady za rohem.
4: Señoras y señores, Cadena 3 cubre el mundial, por eso a mí me gusta decir que es la radio del mundial.
2: A mezi nejvážnější patří kolegové z velké argentinské rozhlasové stanice Cadena 3.
5: Para nuestros escuchas es muy importante porque la selección.
6: Pro naše posluchače je velmi důležité, abychom se hlásili neustále, protože dění kolem našeho fotbalového týmu, to je globální záležitost a v Argentině důležitá národní a společenská věc. Lidi chtějí znát každý detail, jestli se hráči usmívají, jestli jsou vážní, jestli už vyběhli na hřiště, kdo běhá víc, kdo běhá míň. Lidi tomu věnují velkou pozornost. Chodíme sem každý den a každý den vysíláme z tréninku. Neexistuje situace, kdybychom si řekli, že se nic neděje. Snažíme se nic nezmeškat. Naším cílem je pokrýt všechno.
2: Říká reportér Cadena 3 Claudio Giglioni. Být Messimu v patách každý den, to je zkrátka pro argentinské novináře naprostá povinnost. Zvlášť teď, když vyrovnal Němce Miroslava Kloseho v čele historické tabulky střelců světových šampionátů a zahrál si zápas už na 6. mistrovství světa. Pořád ale platí, že vám Argentinec pravděpodobně neřekne, že Lionel Messi už je teď největší postavou argentinské fotbalové historie.
6: To je pro Argentince těžká otázka. Na hřišti Messi překonal rekordy Diega Maradony a je to fotbalový fenomén, ale Maradona nás dojímá. Nejde totiž jenom o fotbalové dovednosti a dění na hřišti. Jsou to dvě naprosto odlišné osobnosti. Diego byl konfrontační a pro lidi to byl magnet. Messi je pravý opak. Samá disciplína, samá cílevědomost. Proto na hřišti vyhrál mnohem víc než Maradona a hraje mnohem, mnohem déle. Ale Maradona je speciální.
2: Usmívá se svým mikrofonem v ruce Claudio Giglioni a zjevně i on má pro Diego Maradonu i po těch letech stále slabost. Z tréninkového centra Argentiny v Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Pražský lídr ANO Ondřej Prokop hájí nákupy bytů jako legální. Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Silnice 35 je mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí po nehodě neprůjezdná. A bude slunečno, teploty až 35 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
4: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: Policejní hlídky kontrolují alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů po celém Česku. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších města, taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
2: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení tří družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
6: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny tři družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
2: Na řadě míst v Česku dnes teploty vystoupí nad 30 stupňů Celsia. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor především starší lidé, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
7: Tak aby nebyly vystaveny jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu po případě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
8: Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a po dvou zápasech mají jediný bod. Zkomplikovali si tak cestu za postupem do play-off. Národní tým stálo utkání, které začalo ve Spojených státech amerických v pravé poledne hodně sil, říká záložník Vladimír Darida.
9: Snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíce tekutin, sachary, aby jsme byli nastavení a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
8: Češi potřebují k postupu do vyřazovací fáze s největší pravděpodobností porazit v Mexiku domácí tým v noci ze středy na čtvrtek našeho času. Právě Mexiko porazilo Jižní Koreu 1-0 a zajistilo si první místo ve skupině i postup do play-off. Švýcarsko zvítězilo nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada vyhrála nad Katarem 6-0.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Zavřená D6 u sjezdu na Lány a nehoda u Vysokého Mýta. Dálnice D6 je ve směru z Karlových Varů do Prahy zavřená u sjezdu na Lány. V omezení na 19. kilometru havarijní oprava vozovky. Dopravu odklánějí na 25. kilometru na starou silnici. Pozor na objížďce po 606 před Velkou Dobrou je teď nehoda a tvoří se kolony. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy nesouvislá kolona aktuálně od 9 křížů 165. kilometru. Je to až do Brna k omezení. Hlavně kamiony, místy ale zastavíte i v levém pruhu. Silnice 35 je mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí neprůjezdná obousměrně. U benzinky Ono za Mýtem se srazil kamion s osobním autem a kolony jsou tam dlouhé. A taky v Ostravě hlásíte velké kolony na Rudné ulici před opravou mostu ve Vítkovicích. Náš zpravodaj jede z Havířova.
11: Úsek na celé 2 kilometry, jedu přes 30 minut.
10: V opačném směru do Havířova je kolona o něco kratší. Ještě silnice 3 z Prahy do Tábora před Benešovem, už páteční kolona směrem z Prahy. Teď je to asi na 15 minut. Je velmi silný provoz ve směru z Prahy na Budějovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě na 28 až 31. Tolik zprávy.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
12: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i všem fanouškům pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Dnesní kilometry jsou přetočené, naživo se konaly v sobotu 13. června na fanouškovském sportovním festivalu Off Season. No a jejími hosty byli zlatý olympijský medailista Metoděj Jílek a zlatá paralympijská medailistka Simona Bubeničková.
13: Krásný den, krásné dopoledne. Vítáme vás na sportovním festivalu Off Season. Mám velkou radost, že je tady se mnou můj kolega Karel Janů, který se mnou kilometry pravidelně připravuje. Přivítejte ho ještě jednou potleskem.
12: Krásný den i ode mě, no a já samozřejmě velmi rád vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka.
13: Tak my si k tomu sedneme.
12: Teď nás tedy čeká, jak už bylo řečeno, necelá hodina věnovaná dvěma obrovským hvězdám českého týmu na letošních zimních olympijských a paralympijských hrách. Tak pojďme prosím úplně všichni, kdo jste sem za námi přišli, a koukám, že vás je docela dost, velkým potleskem přivítat běžkyni na lyžích a biatlonistku, trojnásobnou stříbrnou medailistku z paralympijských her v Miláně a Cortině Simonu Bubeničkovou.
13: Přivítání. Děkujeme.
12: A prosím, obrovský potlesk taky pro olympijského vítěze v rychlobruslení z Milána a Cortiny Metoděje Jílka.
13: Děkujeme za krásné uvítání. Mikrofony máme. Samozřejmě, že oba sportovci mají pro vás na ukázku i svoje olympijské a paralympijské medaile z Milana a Cortiny. Na začátek jednoduchá otázka pro vás oba a začneme třeba i s Simonou. V jakém okamžiku vám definitivně došlo, že jste po hrách v Miláně a Cortině přišli do té situace, že jste se znali, stali známými sportovními osobnostmi, že jste velkými hvězdami, zvlášť vaší generace, protože oba jste velice mladí.
14: Tak já všem přeju krásné dopoledne a jinak pro mě to došlo, mě to došlo asi až po příjezdu domů, kde mě přivítal krásně můj městys a spousta fanoušků přišla. A tam mi to asi jako definitivně došlo, že asi to je teda pravda a opravdu se to stalo všechno.
13: Metoděj.
15: Tak taky přeju krásný, hezký den všem a pro mě to asi přišlo nějak tak postupně, že nebyl jako jeden moment, kdy jsem si jako uvědomil, že prostě ten zájem o mě je velký, ale bylo to asi postupně a nějak jsem se pořád do toho dostával v průběhu těch měsíců po té olympiádě.
12: A když už jste oba dva zmínili ten velký zájem, samozřejmě ze všech stran, jsme moc rádi, že třeba jste dneska tady právě s námi a že se účastníte natáčení kilometru Jiřího Ježka. Tak co se nejvíc změnilo, Simono, v tom vašem každodenním životě? Je to ten zájem lidí kolem vás nebo třeba soukromí? Musíte si ho víc hlídat?
14: No, to jsou asi přesně ty dvě věci, které to změnilo nejvíc a je to docela znát, když třeba jdu do školy a najednou jdem po ulici třeba se spolužečkama a tam lidi, tyjo, to byla ta Simona Bubeníčková, fakt to byla ona a někdo mě třeba zastaví a tak. Je to milý a spíš jako úplně hustý, že jsou to i starší lidi, třeba víc mám fanoušků mezi důchodcema, mi přijde. Ale ne, je to fajn a příjemný, když takhle mě třeba poznají a pozdraví.
16: Počkej si mi, ale v tvým věku, a já to slyším od třeba lidí a holek kluků, kteří jsou přesně tak jako v tom teenagerovském věku, tak ty seš pro ně obrovskou inspirací a obrovskou hvězdou, tak cítíš právě to, že už dneska seš, jak se v angličtině říká, ten role model té svojí generace?
14: No, já to úplně asi tak necítím, nebo nevím, já to beru tak, že budu ráda, když můžu být pro někoho inspirací a budu ráda, když díky mně třeba děti začnou sportovat a i třeba začne být větší zájem o ten sport handicapovaných a ty děcka budou mít víc příležitostí se zapojit do klubu a sportovat. Asi tak to beru. A

0: věnujeme, já jsem se věnoval, vy oba se věnujete, tak to olympijské zlato je naprostý vrchol. Jak s tím nakládáš, že si toho absolutního vrcholu dosáhnul už takhle brzo?
1: Tak já to pořád beru jako nějaký další krůček v té mé kariéře, že to nebude jako nějaký maximální vrchol, ale beru to jako nějaký potvrzení toho, že to, co děláme, funguje a jdem si prostě pro další a jdem vlastně dobět nějaký další milestone a takhle, no, takže no.
2: To říká metodě Jílek, v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Teď zase jedna otázka na Simonu Bubeničkovou. Simono, kdybyste se mohla vrátit na ty letošní hry a ještě u nich naposledy zůstaneme a znovu prožít jediný okamžik z nich, tak co by to bylo?
3: Tam vůbec nejde jako vytknout jeden jediný okamžik a celých těch 14 dní bylo úplně krásných a pořád se něco dělo. Tam fakt strašně rychle to uteklo a pořád bylo nad čím přemýšlet, na co se soustředit a jo, celý to bylo krásný, jako celý bych si to zopakovala.
0: A metodě Jílek má nějaký zážitek z Milána a Cortiny. Jeden takový třeba úplně mimo sportovní, něco, na co budeš vzpomínat, když někdo ti připomene tu zlatou medaili a to dějiště v té Itálii.
1: Asi nějaký ten celý den z té olympijské vesnice, protože když jsem tam poprvé přijel, tak to vlastně bylo úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí na nějakých světových pohárech, mistrovství světa a tak dále. Že to bylo fakt jako hezky udělané, bylo tam hrozně moc sportovců a hrozně moc věcí, co vlastně dělá, takže nějaký ten první den asi z té olympijské vesnice. No.
0: Pojďme na začátek vašich kariér. Kdy jste si poprvé řekli, že sport nebude jenom koníček, ale že to je něco, čemu chcete podřídit velkou část vašeho života? Simi.
3: U mě to bylo asi takový přirozený. Já si třeba pamatuju na takový moment, nebo momenty, kdy mi mamka vždycky opakovala, na prvním místě bude škola a pak až bude ten sport. A já jsem si vždycky jako v duchu říkala, ne, jako na prvním místě bude ten sport a pak nějak jakoby ta škola. Ne, jako škola je samozřejmě důležitá a potřebuji něco vystudovat, ale tou školou tak nějak proplouvám a vždycky ten sport byl mě tak jako blíž a měla jsem ho radši a už od malička mě to strašně naplňovalo a bavilo a asi jsem tušila, jako že budu chtít se tomu naplno věnovat a určitě jako dlouho.
0: Ty jsi kvůli závažné nemoci vlastně od dětství postupně vlastně ztrácela zrak, až ve 14 letech si o něj přišla definitivně. Je ten sport něco, co vlastně ti nahradí některé věci, o které člověk chtě nechtě s takovýmhle handicapem přijde, protože pro mě přesně ten sport bylo něco, když já jsem přišel o nohu, tak v podstatě ty momenty v životě, který jsem zjistil, že už třeba dělat nemůžu, nebo je budu mít komplikovanější, tak o to víc jsem se snažil v těch sportech, kde jsem mohl vyniknout a kde mi to nepřekáželo, jsem se snažil dělat si radost. Tak je právě ten sport tou radostnou náplní tvýho života?
3: Jo, určitě, jako mám sport v podstatě každodenní náplň toho života a pro mě ten sport bylo něco, co bylo jasný, že chci, aby v mém životě zůstalo, i když oslepnu a tak to i jako je a bylo. Takže sport zůstal jako přirozenou součástí mě a toho života a je to něco, na co se každý den těším a vůbec si nedokážu představit vlastně, co bych dělala, kdybych nesportovala.
2: To říká Simona Bubeničková. A jak to má tedy metodě Jílek, protože vím, že taky ta škola pořád ještě neustoupila a pořád tam zůstává, metodě je studentem vysoké školy.
1: Je to tak, no. Pro mě taky teda vždycky byl nějak tak sport na prvním místě a dostal se třeba uvolňoval z nějaký té střední školy a já jsem právě mohl trénovat a cestovat na závody. No a teďka pořád studuju na vysoké škole na Karlově univerzitě jako obor kondiční trenér. No a snažím se to nějak kombinovat a zatím to vychází a doufám, že to tak bude do dalších pár let, aby jsem to.
2: Jsou tam nějaké úlevy nebo olympijský vítěz trošku, co? Má tu pozici jinou nebo jsou naopak přísní? Takhle jsem to myslel.
1: Tak určitě něco, nějakou roli v tom hraje, ale musím pořád dodělat všechny ty věci, který vlastně dodělávají moji spolužáci, takže jediný v čem, tak jsou trochu levy nějaký ty absence, že tam mám individuální plán a můžu chybět 50%, ale občas to těch 50% není, tak místo toho udělám nějakou práci a takhle, no, ale vyloženě žádný velký levy tam nejsou.
0: Každý potřebuje na startu té svojí sportovní kariéry někoho,

0: kdo je pro ně inspirací, kdo ho do toho sportu přivede. Tak Simono, kdo tobě ukázal tu krásu sportu, nebo to, že by to mohla být nádherná součást tvého života?
1: No určitě si myslím, jako u každého sportovce to byly rodiče, který prostě pokud nejsou příkladem tomu dítěti, tak to dítě nebude ten pohyb a sport brát jako tu přirozenou součást a my jsme se prostě od malička hýbali, chodili po horách, jezdili na kole, v zimě na lyže a no, pak mě rodiče přihlásili do klubu, nejdřív do plaveckého a pak v 10 letech jsem si sama pak vybrala to běžecké lyžování, takže určitě pro mě to byly ty rodiče, to základní.
0: A metoději?
2: Tak já budu mít asi podobnou odpověď jako tady Simča, protože, jak říkala, tak za každým vlastně sportovcem vždycky stojí rodiče a bez nich by to nešlo. Takže rodiče mě vedli vždycky ke sportu už od malička a za těch pár let jsem zkusil hodně sportu a zůstalo u mě asi nejvíc to bruslení, takže tak.
3: Pojďme na další otázku na Simonu Bubeničkovou, která je tu s námi dnes na pódiu a jsme za to moc rádi. Ta kombinace běžeckého lyžování a biatlonu. Simono, čím vás to okouzlilo a od začátku byla bližší třeba střelba nebo jenom ten samotný pohyb na lyžích?
1: Doteď to asi tak mám, že mám radši to lyžování, ale ta střelba v tom biatlonu k tomu patří, ale já jsem se rozhodla kombinovat, protože to v podstatě takhle dělali všechny holky ze světového poháru. Ještě před pár lety totiž byl biatlon součástí FIS, Mezinárodní lyžařské federace a biatlon se tak kombinoval s běžeckým lyžováním, para, běžeckým lyžováním a parabiatlonem. Před dvěma lety se to rozdělilo a už to je definitivně pod IBU, ale ty holky zůstaly u toho parabiatlonu a teď už je to teda těžší kombinovat, protože ne vždycky se ten kalendář úplně jakoby, aby se nekryl, takže občas se to kryje, ale jo, aspoň mám za tu sezonu možnost víc závodů, protože my zas úplně nemáme každý víkend světový pohár, takže takhle aspoň do budoucna mám možnost jako více těch závodů objet a jo, jako oboje mě baví, oboje to je prostě lyžování, jen v tom biatlonu je prostě ta střelba, ve které já teda ještě nejsem úplně jako 100% vystřílená.
0: Jak často trénuješ střelbu? A vůbec, jak ta střelba probíhá pro někoho, kdyby vlastně ten parabiatlon neviděl, tak jak ta střelba probíhá u vás, kteří vlastně máte ten zrakový handicap?
1: Ta střelba byla krásně vidět třeba v České televizi, když byl záznam, tak my vlastně přijedeme normálně na stav, ale s rozdílem toho, že my nevozíme ty naše zbraně na zádech, ale máme je tam už připravený, jsou to erární zbraně a rozhodčí nám přidělí nějakou zbraň, my si k ní lehneme. A normálně střílíme, ale nemíříme samozřejmě očima, ale podle zvuku, podle sluchu. Mám na sobě sluchátka a ta zbraň je laserová a ten laserový paprsek přenáší do těch sluchátek zvuk. A čím blíž jsem ve středu toho terče, tak tím ten tón je vyšší. A prostě se musím strefit do toho středu samozřejmě. Takže asi tak to funguje.
3: To říká Simona Bubeničková. Otázka. Otázka na metodie Jilka, rychlobruslení, i když Martina Sáblíková tady prošlapala tu cestu a je samozřejmě, myslím, hodně známá, tak pořád to není takový jako úplně masový sport, tak jak se k němu člověk vůbec dostane? A jak je to možné, že se v něm potom stane nejlepším na světě?
2: Tak já jsem úplnou náhodou vlastně začal jezdit na kolečkových bruslích a jelikož tam jsem zažil nějaký slušný výsledky, tak jsem se rozhodl na to lední rychlobruslení, protože tam je ta možnost té olympiády a je to trochu větší sport, takže tak jsem se k tomu dostal. No.
3: Metodě, já přidám tady krátkou osobní teďko svoji zkušenost. Moje starší dcera dělá jiné sporty, ale teď o víkendu byla na prvních závodech na kolečkových bruslích. A já jsem se o ní v životě tolik nebál, jako když odstartovala do hromadného závodu na 1 kilometr. Já jsem si myslel, že nikdo nemůže z těch dětí dojet zdravý. Takhle to Metodě Jílek od malička neměl, že je to nebezpečné.
2: Každý sport je v něm jako nebezpečné, hrozí tam nějaký riziko úrazu, riziko páru nebo tak. A v nějakých je to trochu víc, v nějakých trochu míň, no, takže to kolečkový patří asi k trochu nebezpečnějším sportům, ale zase není to nic extrémního a pak když jsme v tom jako profesionálním balíku a všichni lidi jako umí bruslit a jsou na to profesionálně trénovaní, tak to není zas tak hrozný.
0: Ten kolečkový sport, to kolečkové bruslení je ve světě už docela profesionální. Jezdí se fakt velké závody při těch největších třeba běžeckých maratonech. Vím, že si někde říkal, že velký závod je třeba před den před závodem běžeckém v Berlíně při maratonu. Tak je větší celosvětově ta komunita v tom kolečkovém bruslení nebo na těch rychlých nožích?
2: Já bych řekl, že asi větší komunita celosvětové v kolečkovém rychlobruslení, jelikož je to o dost dostupnější sport než to lední. Vlastně nepotřebuje se žádná velká hala a ty nože jsou taky, jako potřebuje se nějaká velká hala, led a vlastně je to zimní sport a to kolečkový bruslení jde vlastně dělat poměrně kdekoliv a hlavně v těch nějakých, v Jižní Americe, kde vlastně léto, dejme tomu celou dobu a je tam teplo, tak tam bruslí vlastně přes celý rok.
0: Ale ta motivace přestoupit na ty nože byla trošku i olympiádou, jako dostat se jednou na ty vysněné olympijské hry?
2: Hlavně olympiádou a věděl jsem vlastně, že to jde díky tomu, že ostatní rychlobruslaři, kteří vlastně byli nějak na vrcholu, tak taky přicházeli na ten let a vycházelo jim to hlavním jako příkladem asi novodobě je Bart Swings, který je vlastně taky olympijský vítěz na hromadném startu. Myslím, že z roku 2022, takže před 4 rokama taky vyhrál. A to byl asi hlavní spouštěč, že jsem věděl, že to je možný a tak jsem přešel a vyplatilo se to.
3: Jaký sportovní vzor Simony Bubeničkové? Byl někdo takový, ke komu jste vzlížela?
1: Jo, spoustu takových je a z těch našich českých, no, koukali jsme vždycky prostě na všechny sporty v zimě, na biatlon, na běžecké lyžování a i na rychlobruslení a olympiádu a všechny sporty jsme vždycky sledovali, takže jako těch sportovců i doteď je jako mnohem víc, jako.
0: Každý sportovec, když se dostane na ten vrchol a už má možnost opravdu přemýšlet, že já mám šanci vyhrát olympiádu nebo paralympiádu, tak si musí v hlavě taky sám sobě upřímně říct, v čem je jeho největší výhoda proti soupeřům. Máte něco takového, o čem víte a můžete to říct veřejně, že jste v tom fakt nejlepší na světě a třeba vám to jako zařídilo ty úspěchy teďko na posledních hrách v Miláně a Cortině, Mety?
2: Já jsem vycházel jako ze své přípravy nejenom ten minulý rok, ale vlastně dejme tomu celý svůj život a věděl jsem, že za poslední rok třeba na tu desítku jsem najel podle mě nejvíc kol v tempu na desítku z celého toho startovního pole a věřil jsem v to, že jsem vlastně jediný, kdo taký tempo dokáže udržet a to se vyplnilo. No. Takže asi pro mě to je nějaká ta, vychází ta konfidence z toho tréninku, který jsem udělal a že vím, že jsem to všechno dělal poctivě a takže potom ani není vlastně nějaký prostor na nějakou velkou nervozitu.
0: To je super, že to říkáš. Protože tady je přesně vidět, že když člověk dělá něco v tom svém oboru, něco navíc, než se běžně dělá, tak se to musí někde projevit. A já jsem přesně měl to samý v té mý kariéře, že když jsem věděl, že za ten rok najedu o, já nevím, 3-4 tisíce kilometrů víc než ty soupeři, tak že mi to dává už na startu tu jistotu, nebo ne jistotu, ale takovou jako uklidnění, že nějakou výhodu mám. V čem je výhoda Simony Bubeničkové, když nastupuje na start? Taková ta vnitřní, co ti říká, jo, dneska bych mohla vyhrát.
1: U mě vůbec jako nevím, asi jedna výhoda, ale spíš to bude ten souvislý trénink právě. Jako už ty zkušenosti, co sbírám od nějakých žákovských a dorosteneckých závodů a věřit si prostě na to, že když budu dělat to, co mám, tak nějak to musí dopadnout a když se prostě budu cítit dobře, tak už vím, co mám dělat, takže asi jen udělat to, co mám, no, a s tím tréninkem to tak nějak snad přijde.
3: A když jenom navážu na to, co před chviličkou říkal Metoděj Jílek, když Metoděj jste stál na startu na olympiádě na těch 5 nebo 10 kilometrů, tak opravdu to člověk tak vnímá, jestli jsem to dobře pochopil, že to je závod o vás, že to je o tom, co jste vy natrénoval, že to je spíš, my s Jirkou si hodně bavíme o běhání a o cyklistice, takže to je spíš vlastně taková časovka individuální, že prostě vlastně Metoděj Jílek jede proti Metoděj Jílkovi a pak se uvidí, na co to klapne, nebo tam ti soupeři někde v hlavě jsou.
2: No, já nad tím, je to vlastně závod sám proti sobě, ale já nad tím nějak tak nepřemýšlím, já vždycky jako přemýšlím, ale zase na druhou stranu tam jsou i ty ostatní soupeře, který musím porazit. Já chci zjet co nejlepší výkon, co dokážu, ale pak tam je ten druhý faktor toho, že tam jsou ty soupeři a i když zjedu to, co nejlepší, co dokážu, tak ten soupeř mě dokáže porazit. Takže je hrozně těžký nad tím takhle přemýšlet, ale když třeba na tu desítku jsem věděl, že nastupoval jsem tam jako největší favorit, věděl jsem, že když zajdu to nejlepší, co dokážu, tak by to mělo z největší pravděpodobností stačit na výhru, takže tak jsem nad tím asi přemýšlel. No.
0: I když je sportovec sebevědomější, když přijde na ten start s tím, že opravdu má za sebou super trénink a zůstal zdravý a že tam je velká šance na to vítězství, tak stejně každý z nás se potřebuje o někoho opřít těsně před tím startem. Je to pro tebe, Simono, trasérka, se kterou běháš, se kterým běháš, anebo je to spíš trenér třeba, který ti dá takový to poslední pomazání před tím startem, než se odebereš přímo na tu startovní čáru. Protože s trasérem, se kterým člověk absolvuje ten závod, se můžete vlastně pozbuzovat i během toho, ne?
1: No, určitě, no. Jako David, ten mě může pozbuzovat i na trati. Když to stíhá a to, ale...
0: Když to stíhá.
1: No, ale jako před tím startem já jsem takovej jako člověk, který je zavřený do sebe a moc úplně nikoho k sobě nepouštím a spíš jsem tak jako sama se svýma myšlenkama a těsně před startem mě akorát fyzioterapeutka proklepe nohy a já řeknu, co potřebuju a jdu na start, no.
0: Mně se líbilo, že jsi říkala, že trasér tě, když tě stíhá, stane se někdy, že přijde závod, že ty musíš pozbuzovat jeho, abyste vůbec jako dojeli do cíle spolu.
1: Jako naštěstí se to ještě nestalo, no, ale samozřejmě jsou dny, kdy třeba není úplně ve 100% formě a já se cítím jako hodně dobře, tak furt mi tak nějak stíhá, ale už vnímám, že nemá tu rezervu úplně. Ale nemůžu zase mluvit úplně za něj, no, takže nevím, jak se úplně přesně cítí, ale samozřejmě musí být ještě o level vejš, aby u toho stíhal mluvit a právě i mě třeba trošku pozbudit někdy do kopce.
0: Ke komu si chodí pro uklidnění před startem Metoděj Jílek?
2: Já tam asi tak podobně, jako já se spíš soustředím jako na výkon před nějakým tím závodem na ledě, protože tam vlastně to je, jak jsem říkal, no, tam to je závod sám se sebou, je to nějaký dodržování té techniky a těch stanovných kol a rád se soustředím na tohle z toho, ale potom, když vlastně závím na těch kolečkovým rychlobrusení, tak tam to je dost o taktice, což úplně nejde ovlivnit nějakým tím tréninkem a člověk se díky tomu může dostat do dost větší nervozity, tak tam je taky trochu jiný postup při té přípravě před tím závodem, no.
0: Já na to navážu. Rychlobruslení je sport, kde fakt rozhodují desetiny, někdy setiny sekundy, jo? Zvlášť na tom ledě. Jak pracuješ s vědomím, že jedno zaškobrtnutí ti může udělat třeba rozdíl mezi čtvrtým místem a zlatou olympijskou medailí? Připravuješ se na to nějak speciálně třeba s nějakým i psychologem sportovním?
2: Psychologa sportovně nemám, všechno to vlastně nějak tak zatím zvládám sám a dokud to budu, tak asi nebudu potřebovat. Ale vím, že to je dobrý téma do budoucna, že kdyby prostě jako stát se může cokoliv a nikdy nevím, jestli jako do budoucna ho nebudu potřebovat, takže nikdy neříkám nikdy. No ale právě na tom ledě to ještě v pohodě, protože tam se to jde jako nějak tak na těch 10 kilometrů tam máte 25 kol, když v jedné zatáčce zaškobrtnete, tak to je dejme tomu nahnat zpátky. Horší jsou pak v tom ty sprinty, kde fakt každý zaškobrtnutí může dělat rozdíl 5 míst. No a jak jsem říkal, no na těch kolečkách tam o dost větší roli hraje nějaká taktika v tom závodě, protože to je hromadný start a tam každá chyba dělá, jestli vyhrajete závod, anebo skončíte mimo top desítku. No.
3: Metoděj Jílek a Simona Bubeničková jsou dnes s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Simono, jedno zaškobrtnutí, co to může znamenat, to asi zní povědomně, ne?
1: To zní a nezní to moc příjemně.
3: Za to se omlouvám, ale chtěl jsem takhle navázat.
0: Ne, já si nedovedu vůbec představit jít si třeba s nějakým trasérem zaběhat a mít přitom třeba pásku přes oči nebo takové ty zatemněné brýle. Já bych to prostě nedal. Já mám co dělat s tou nohou, když jdu běhat sám a je tam nějaký nerovný povrch, abych nezaškobrtnul. Ty samozřejmě s tím handicapem žiješ jako celý život, od rána, co se probudíš a jdeš si vyčistit zuby, tak prostě člověk bojuje s tím, že vlastně jako má to v tom životě strašně těžký. Je to v tom sportu nějak jiný? Přijdeš si s tím trasérem absolutně jistá, to mi řekni, anebo je tam prostě, jako když my zavřeme oči a prostě ta nějaká nejistota tam je?
1: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. A i tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí a rodiny, tak kamarádů tak vůbec si jako neuvědomuji, že jsem nějakým způsobem jiná. A dělám spoustu věcí stejně jako dělají zdraví. Takže já to beru jako normálně a už si jsem jako s tím svým handicapem jako řeknu, nebudu říkat 100%, ale na 99% takový stáno.
0: Takže i když se na těch běžkách řítíš z nějakého sjezdu, tak tam není větší strach, než ho má třeba, já nevím, běžkař, který vidí, protože já bych měl strach i po rovině na běžkách, jo. A není tam prostě nějaká větší obava. Bereš to jako prostě, jo, tady jasně, tady sjedem tu pravotočivou zatáčku a v pohodě si odšlapu tu zatáčku na tom sněhu a jedu dál. Prostě nějaký strach tam není.
1: Tak samozřejmě, když třeba jedem nějaký takovouhle trať jako poprvý, tak je tam trošku větší respekt a zrovna třeba ve Val di Fiemme jsou ty tratě poměrně těžký. Těžký výjezdy, ale i těžký technický sjezdy. Takže prostě, když se najíždíme poprvé na nějakém tréninku, tak jsme samozřejmě opatrnější, mám k tomu nějaký respekt, ale David Trasser mi na začátku vždycky popíše, jako, jak zhruba ten sjezd vypadá. A on to jako už relativně zvládne jako zhodnotit, jestli jo, jestli to zvládnu, nebo jestli už ještě nikdy jsme nic takového horšího nejeli. A musím říct, že teda máme jako i relativně dobrý trénink z kolečkových lyží, kde je to teda ještě jako mnohem horší padat na asfalt, než na ten sníh, no.
0: To si vůbec nedovedu představit na kolečkových lyžích. Já jsem vždycky kamarádům, které jsme měli třeba v tom paralympijském cyklistickém týmu a byli to ty zrakově handicapovaní, kteří měli skvělého vždycky pilota, bývalého profesionála cyklistu na tom tandemu, tak jsem vždycky těm kamarádům říkal, buďte rádi, že vůbec nevidíte, jako kudy vás protáh v tom spurtu, v tom pelotonu, jo, co se tam dělo, nebo když se závodilo na dráze, buďte rádi, že nevidíte, co tam s váma ten pilot dělá, tak může být i tohle vlastně ta rada, vlastně to neřešit a absolutně se odevzdat tomu svému trasérovi.
1: Asi jo, jako musí tam být mezi náma takováhle důvěra a spousta lidí mi taky říká, jako to kdybys to viděla, tak to nesjedeš. Ale ne, jako já trasérovi svým věřím a musí to být jako vynikající lyžař, on nesmí mít sám se sebou problém s tím lyžováním, protože kdyby on měl problém ve sjezdu, tak já to cítím, že je prostě takový nestabilní a kdyby spadl on, tak samozřejmě spadnu i já, no, takže on to musí být vynikající lyžař. Musí si být jistý v těch sjezdech a s tou technikou a pak já mu prostě musím věřit. No.
3: Simona Bubeničková a taky Metoděj Jílek dnes jsou tu jednak s námi na festivalu Offseason a jednak taky jsou hosty kilometrů Jiřího Ježka. Pojďme na kolo, protože my si o něm přeci jenom povídáme ze všeho nejradši a zdá se mi, aspoň jsem to tak pochopil, že k němu máte oba dva vztah. Tak Metoděj Jílku, co silniční kolo? Je to nějaký vhodný doplněk v tuhle chvíli k vašim sportům?
2: Tak určitě, kolo patří mezi hlavní vlastně nějaký prostředky té přípravy, ať už letní, tak i zimní. a jsem trávím na ně hrozně moc hodin týdně, je měsíčně, takže jo, kolo patří vlastně skoro ke každodenní činnosti dne.
3: A třeba cyklistika je i sport, kde se dá v něčem taky, nevím, tréninkově, nebo pokud jde o stravu nebo regeneraci, dá se tam třeba taky nějakým způsobem i hledat inspiraci?
2: Určitě, ono to je vlastně, dejme tomu, podobný sport, i když se to jezdí na dost další vzdálenosti, tak pořád to je nějaký vytrvalostní sport a ta cyklistika má trochu větší budget, jako jak třeba to lední rychlobruslení, tak tam jsou ty týmy trochu dál a jdou z toho okoukat nějaké věci.
0: Ty trénuješ metaději v mezinárodní tréninkové skupině, ve které jsou sportovci z různých zemí a dneska právě třeba v té profesionální cyklistice, v těch profesionálních týmech je obrovský důraz na nejmodernější technologie, na měření vlastně téměř jakýchkoliv hodnot, které v lidském těle změřit jdou. Stejný důraz je na perfektní stravu, stejný důraz je na regeneraci. Je právě tohleto ten důvod, proč jsi šel do té tréninkové skupiny mezinárodní, aby si mohl využívat vlastně ty nejmodernější poznatky?
2: To je dost dobrá otázka. My se úplně určitě měříme vlastně všechny možné věci, co jdou, ale pořád je hlavním, jako za mě hlavním, jako nejlepším ukazatelem to je své tělo a ten svůj pocit. Pokud to má člověk dobře vytrénovaný, dokáže věřit svýmu tělu a pak jako sekundární, jaký vlastně ty poznatky jsou, ty data z těch různých testů, z těch monitorů a tohle. Takže člověk by měl vždycky věřit první a naslouchat to své tělo a potom se dívat na ty data.
0: Teď jsem se chtěl zeptat Simony, jak moc kouká na Garmin, ale promiň, to byla blbá otázka, ale jak moc sleduješ tyhle ty hodnoty vlastně v tom tréninku a jak moc ta profesionalita, kterou dneska sledujeme právě třeba v té profesionální cyklistice, už je i v tom paralympijském sportu?
1: Jo, tak my se samozřejmě taky snažíme sledovat všechny možné data a základem je u nás jako ten srdeční tep. A já to samozřejmě sleduju, kontroluji si to, ale přesně jak to říkal Metoděj, i tak se mě to snaží trenérka jako učit. První prostě dát důraz na ten pocit a vnímat to tělo, protože někdy se člověk cítí prostě perfektně a hodinky mu ukazují, že se vyspal úplně hrozně, má nízký VSTčko a všechno možný a měl by jít regenerovat a přitom on se cítí, jak kdyby mohl vyhrát mistrovství světa. A někdy je to přesně naopak, takže jo, samozřejmě sledovat to a dá se z toho vyčíst spousta věcí, ale ten pocit je důležitý, no.
3: Tak zástupci mladé generace, vypadá to trošku, tady boříte mýty, nejste takový ti lidé, kteří se ráno podívají na ty hodinky a podle toho čísla, které tam svítí, se dozvíte, jestli jste se vyspali dobře nebo špatně. Vypadá to, že to máte spíš obráceně. Je to tak, Metoděj?
2: Ne, tak určitě, já to beru jako nějaký faktor, který mi vlastně utvrzuje v tom mým pocitu a neopak, nebo neopak vyvracuje, ale já to spíš beru jako nějakou sekundární kontrolu k tomu mýmu pocitu, no.
0: Oba se věnujete sportu na maximální úrovni, jak to jde. Co všechno jste ochotný oproti vašim vrstevníkům obětovat pro to, abyste byli nejlepší v tom, co děláte? Simono, sleduješ třeba, co dělají tvoje kamarádky a co ty, nechci říct, nemůžeš dělat, ale vlastně nechceš dělat pro to, aby si byla pořád na té úrovni, na který seš a jednou třeba tu zlatou medaili z té paralympiády přivezla?
1: Já teda musím říct, že se asi obklupuju lidma, kteří mají takový podobný smýšlení jako já a spolužačky, který mám, a nebo kamarádky, tak ty jsou taky sportovkyně a mají takový podobný životní styl jako já a žijou tím sportem, nedělají blbosti, ale zároveň se dokážou bavit a je s nima sranda. Takže to asi sdílíme podobně a nevnímám to nějak, že bych se omezovala oproti ostatním. A jo, samozřejmě jako pak někdo, když chodí na nějaký party a dá si každý pátek nějakou session s kámošema, hospodě a to, tak to úplně se neslučuje s tím sportovním životem, ale já z toho svého okolí jako nevnímám, no, že bych byla nějak extra pozadu oproti nim.
3: a Metodílek taky nemá pocit, že by o něco přicházel, tím spíš, že ještě se mi zdá, že tou kombinací rychlobruslení a těch koleček, že tam zas tak dlouhá pauza Metoděj mezi tím asi není, ne? Zas tak dlouhé dovolené nebývají.
2: Tak já mám vlastně hlavně taky tým, kde vlastně s kterým trénuju a je tam spoustu lidí, kteří vlastně mají stejný tréninkový program a jsme tam, je tam skvělá parta a no, máme, jelikož máme ten stejný tréninkový program, tak většinou máme i stejný volná tohle, takže s nimi je fakt je skvělý trávit čas a dokážeme si to i užít. No.
0: Dobře, nejste ti, kteří by trávili víkendy a večery na party. Jak relaxujete, Mety? Kde si odpočineš jak psychicky, tak fyzicky nejvíc v průběhu roku? A teď se nebavíme o dovolené, kde člověk vypne úplně, ale v tom průběhu roku stejně každý den potřebujeme v tom tréninku najít nějakou chvíli, kdy relaxujeme. Ať je to u televize, u nějaké počítačové hry, někdo čte. Co tobě nejvíc dává energii zpátky?
2: Tak asi po nějakém jako náročném tréninkovém týdnu, který je v tom roku dost, tak nejradši prostě ležím asi celý den doma, dívám se na nějaký filmy, hraju počítačové hry. A nebo když vlastně mám nějakou energii, tak rád si půjdu zahrát nějaký jiný sport, například basket, golf, a to je taky nějaká další relaxace a vlastně se úplně odtrhnu od nějakého toho stereotypu, toho bruslení, kola nebo posilovny a vyzkouším si něco jiného.
0: Simi, co tobě dělá radost v tom tréninkovém procesu?
1: Jo, já to mám dost podobně, jako když jsem hodně unavená, tak si nejradši prostě lehnu do postele, zapnu telefon a scrolluju nebo něco takového. A jinak strašně ráda chodím do přírody, do lesa, někam na turistiku, na procházky, něco takového, takže přesně trávit takhle nějakým jiným sportem. Já teda úplně nemůžu hrát nějaký míčový hry, ale takhle někde v přírodě bejt a s kámošema, s rodinou, tak to je super relaxace.
0: Simona Bubeníčková a Metoděj Jílek jsou hosty Kilometry Jiřího Ješka. Před tím, než dáme prostor vám, našim divákům a posluchačům tady na výstavišti na festivalu Off Season, tak ode mě poslední otázka. Kdybyste měli poradit vašim vrstevníkům, mladým sportovcům, kteří ještě třeba toho úspěchu nedosáhli, věc, kterou dnešní věda nebo moderní příprava potvrdili a vaše generace bere jako samozřejmost, co by to bylo, co vám pomohlo v tom sportu nejvíc se dostat na ten vrchol? Mety.
2: Tak za mě to byla asi nějaká ta disciplína, ty věci, co jsem tomu jako sportu obětoval, ale nedokázal bych to, pokud by mě ten sport nebavil. Když jsem zatím jako nevěděl smysl, proč to dělám, tak bych to nedělal. Takže asi najít nějaký smysl, proč to děláte, proč vás to baví, proč to chcete být dobří a pak podle toho vlastně nějak tak upravit ten svůj život a ty své cíle. No.
0: Simi.
1: Jo, bude to určitě dost podobný, co říkal Metoděj. Já bych řekla, že ten člověk, ten malý sportovec musí chtít on, musí si být jistý, že tohle to chce dělat, je to to, co ho bude bavit. A pak prostě jenom vydržet, no, a být konzistentní a vědět, že když se nedostaví ten úspěch hned, tak to nevadí, ale důležitý je, jak ten sportovec bude vyspělej v dospělosti a jak se mu bude dařit na té nejvyšší úrovni. Takže vydržet a v tom tréninku pokračovat a ať si to užívá tu cestu. No.
0: Tak věřím, že oba dva jste asi dali důležitou inspiraci mladým sportovcům. Teď je čas pro vás, naši milí posluchači. Pokud máte nějaký dotaz na Metodě nebo na Simonu, tak tady přiskočte k jednomu z těch dvou mikrofonů, které tady máme.
4: Tak dobrý den, já bych se chtěl zeptat asi na dvě otázky na Metoděje, a to je k olympijským hrám, jestli vlastně ta jeho poslední disciplína, ten hromadný start, jestli v ní vidí jako budoucnost na nějakých velkých tech světových závodech, protože kolem lidí z našeho okolí jsme to úplně nemoc nepochopili, ten formát, a nevíme, jestli by to mělo být jako takový ten zlatý hřeb toho celkového sportu. A jestli si ještě pohrával s myšlenkou před tím závodem, že by nastavil stejnou taktiku jako soupeř, který vlastně vyhrál to olympijské zlato. Děkuju.
2: ten master, to, co jste viděli vlastně na olympiádě, nebyl nějaký úplně nejlepší vizuál toho, ty disciplíny, a nebylo to nejlepší propagace vlastně na těch olympijských hrách. Bohužel ten závod se odehrával úplně, dejme tomu, zvláštně. Moc mě to mrzí, protože vlastně celý ten balík vlastně nespolupracoval a nechal si tak, dejme tomu, hloupě odjet tu vedoucí dvojici. Ale od příštího roku by se měl měnit koncept toho závodu a mění se to vlastně na eliminační závod, což znamená, že každý kolo poslední člověk, který projede čárou, bude eliminován a do cíle jde nějakých 5 lidí a vlastně bude to 1, 2, 3 v projetí cíle. A což je vlastně přejatý koncept z kolečkového rychlobrusení, kde vlastně takhle se jezdí už desítky let. A uvidíme, jak to bude fungovat na ledě, protože to je občas dost fyzický a ty kontakty a nějaký pády k tomu patří, protože každý vlastně se tam bojuje o pozice. No a k té strategii, určitě jsem měl strategii odjet. Nečekal jsem, že se to povede tak brzo. Chtěl jsem odjet po první polovině závodu, kdy vlastně už by ten balík byl nějak tak unavený a lidi by nemuseli stahovat. Ale jak říkám, no, byl to fakt podivný závod, tohle se normálně neděje a po tom, co jsem se vlastně bavil s vítězem, s Jurtem Bergsmou, který vlastně zahájil ten útok, tak on ani v tu danou chvíli nechtěl odjet, chtěl spíš jenom rozhýbat závod, aby se to nějak tak, aby se začalo jet, takže tak.
5: Dobrý den, já bych měla dotazy 2 na Simonu. První, jestli je dostatečné množství, kde může trénovat právě střelbu do biatlonu. A druhá otázka, jestli váš trasér po dobu závodu mluví pořád, abyste byla orientovaná, a protože k jeho výkonu sportovnímu to je plus. Děkuju.
1: Tak k té první otázce. Já v našem okolí mám nejbližší střelnici v Čechách v Jilemnici, což je asi 80 kilometrů, takže to je trošku dál, ale je tam můj klub a tam mám možnost trénovat, ale...
0: Tak pokud tam dojedeš na kole, tak je to super trénink, ne?
1: Jo. Nevím teda jako s tou zbraní, jak bych to odvezla, když nemůžu to hát na zádech. Ale jinak jo, no. No a takže my trénujeme spíš v Polsku, což máme blíž, je to nějakých, nevím, 15 kilometrů, 20 třeba. A tam trénujeme víc, tam je vrsi moje kolečková dráha se střelnicí a tam to zázemí taky je fajn. A ten trasér, jo, ten musí mluvit pořád, protože jakmile i třeba na 3 vteřiny přestane mluvit, tak už prostě začínám třeba trošku víc odbočovat a jo, já potřebuji prostě neustálý nějaký zvuk a podle toho, odkud jako slyším ten zvuk vycházet, tak za tím trasérem, za tím zvukem jedu, no. Takže kdyby nikdo nemluvil, tak bych třeba najela do tribun, nebo tak.
6: Zdravím, dobrý den, Martin Šabatka. Já bych měl dotaz na oba. Jak moc velký problém vám dělá přecházet z normálního náčiní na kolečkový náčiní, anebo jestli už je to vlastně taková druhá přirozenost pro vás?
2: Tak pro mě, já vlastně jsem na těch kolečkových brusích začínal a začátku mi dělalo problém vlastně přejít na ten led, ale čím víc to dělám, tím ty přechody jsou dost jednodušší a my vlastně i kolikrát v té zimní sezóně přejdeme zase na kolečka, nebo pak v té letní sezóně přejdeme na led a vlastně přecházíme co nejvíc a teďka se dokážu dostat vlastně, aby jsem byl fully confident jako v tom daném, v té dané disciplíně, tak mi to trvá 1 až 2, což není za stolik, prostě předtím to byl měsíc víceméně, takže ten čas se jako dost zkracuje a už po prvním tréninku dokážu být hodně, hodně confident, buď to na ledě nebo na kolečkách. A musím pravdu říct, že teďka mi větší problém dělá přijít z ledu na kolečka, než právě z koleček na led.
0: Tak děkujeme moc. Čas našeho pořadu a našeho prostoru tady na festivalu Off-Season se naplnil. Děkujeme za krásnou atmosféru a díky samozřejmě našim hostům. Našimi hosty byla 4násobná paralympijská medailistka z Milána a Cortiny Simona Bobeníčková. a zlatý a stříbrný medailista z olympijských her Miláně a Cortině, rychlobrusář Metoděj Jílek. Já díky mému kolegovi Karlu Janu.
3: A já moc děkuji Jiřímu Ješkovi a poslouchejte Kilometry, užívejte si festival a děkujeme, že jste přišli.
7: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.

0: Vrchol domácí motocyklové sezony je tady nezvykle brzy.
1: A český závodník Filip Salač je před velkou cenou České republiky v životní formě.
0: V kategorii Moto 2 pravidelně dojíždí v elitní desítce a při zatím posledním závodě v Maďarsku byl druhý.
1: Těší ho, že se mu takto daří zrovna před brněnskou Grand Prix.
2: Já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
1: Kromě Salače přijedou na brněnský autodrom taky všechny hvězdy královské kategorie MotoGP.
0: Poprvé v historii je přivítá Masarykův okruh už před velkými prázdninami.
1: Velká cena České republiky je na programu už od 19. do 21. června. Spolu s desítkami tisíc fanoušků budou na místě po celý víkend i reportéři radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál 11 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
3: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli zakázkám na radnici pardubického obvodu 6. Izrael v noci útočil na Libanon, zemřelo nejméně 18 lidí. Čeští fotbalisti mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa den volna. Dálnice D6 je u sjezdu na Lány ve směru do Prahy uzavřená a počasí bude slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6, informovala o tom na síti X. Policisti případ prověřují od loňského dubna, pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Jedná se o trestné činy, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
3: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Reakci vedení městské části zjišťujeme. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 18 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda tvrdí, že na několika místech na jihu země útočila na ozbrojence militantního šíitského hnutí Hizballah a jeho infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany hnutí. Při bojích podle Tel Avivu zemřeli i 4 izraelští vojáci. Podle agentury AFP jde o první mrtvé izraelské vojáky od středečního podpisu dohody mezi USA a Iránem. Ta počítá se zastavením bojů i v Libanonu. Lídři Evropské unie se na summitu v Bruselu shodli na trvající podpoře Ukrajiny v konfliktu s Ruskem. Nový bulharský premiér Rumen Radev ale upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
5: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další 2 roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
3: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Doteď mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
6: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
3: Změny měly platit ode dneška, Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že poslanci zákon ještě neschválili.
1: Sport.
7: Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Hned po zápase v Atlantě cestovali na svou základnu do Dallasu, kde se budou připravovat na závěrečné utkání skupiny s Mexikem. Jak bude vypadat tréninkový plán, říká trenér reprezentace Miroslav Koubek.
8: No tak hraje se už za 5 dní, není tam celý týden. Čiže ty tréninky budou spíš taktického rázu, než nějakého zátěžového rázu. Technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
7: Češi k postupu do play-off musí s největší pravděpodobností porazit Mexiko v noci ze středy na čtvrtek našeho času. Právě Mexičané si výhrou nad Jižní Koreou 1-0 zajistili první místo ve skupině. V dalších zápasech Švýcarsko vyhrálo nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada porazila Katar 6-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna a nehoda v Praze na Strakonické. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se za sjezdem na Velkou Bíteš na 164. kilometru a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu se sune až do Brna. U Brna hlásíte kolony taky v okolí Masarykova okruhu. Začíná víkendová velká cena a na příjezdech k okruhu je silný provoz. V Brně se ucpává i výpadovka na Svitavy, Hradecká ulice. V Řečkovicích brzdí provoz 2 auta po nehodě. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy stále zavřená u sjezdu na Lány. V omezení na 19. kilometru havarijní oprava vozovky a museli zavřít směr do Prahy. Dopravu odklání na 25. kilometru. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem popojíždějí kolony. Před Mýtem za Hrušovou likvidují následky vážné nehody a projedete Kyvadlově. Zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. A v Praze se rozjíždí kolona na Strakonické ulici na výjezdu směr Příbrama Strakonice. U mostu Inteligence před benzinkou Robin Oil odtáhli auto po nehodě. Průjezdné by měly být už oba jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, v Polabí a po Ohří až 35 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
10: Krásné dopoledne. Začala motocyklová velká cena v Brně. Jediný Čech v závodě, Filip Salačí, začal druhým místem v úvodním tréninku.
1: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.

0: Čeští fotbalisté si dnes v noci zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou, ztratili v Atlantě s Jihoafrickou republikou vedení a remizovali 1-1. No v posledním zápase jim v Mexiku proti domácím může zajistit playoff nejspíš pouze vítězství. Jediný gól národního týmu proti Jihoafričanům dal už v 6. minutě Michal Sadílek.
1: Adam Hložek dává balón pod sebe, tam je Sadílek, který může pálit, Michal Sadílek, gól!
2: Celý zápas držíme to jednobrankové vedení a samozřejmě viděli jsme i kvalitu i Africké republiky, ale z takové situace, kdy prostě všechno je dobře, akorát prostě ten výstup je ve vápně a trefí nám hráče ve vápně,

0: Příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedeme prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
1: Zeptám se ještě na tu gólovou oslavu, ono to vypadalo, že rozdáváte karty, tak co to mělo znamenat?
0: Je to, dá se říct, moje jméno pro neslyšící. Měl jsem to už na slavě před derby, jsme dělali takové ukázky pro fanoušky na tabule a říkal jsem si, když dám další gól, tak to udělám, a tak jsem to udělal.
2: Řekl po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou střelec jediného gólu Čechů Michal Sadílek. Národní tým se teď bude připravovat znovu na základně v Dallasu. V úterý odletí do Mexika, kde o den později večer tamního času nastoupí k poslednímu utkání ve skupině mistrovství světa proti výběru domácích. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

krásné dopoledne s Radiožurnálem Sport. Čtyři Češky se dnes představí na okruhu WTA, tedy na tenisovém nejvyšším okruhu. Všechny Češky nastoupí ve čtvrtfinále na trávě v Nottinghamu v Anglii. V pravé poledne to bude Marie Bousková proti Němce Mariové. Později se ještě představí Karolína Plíšková proti Australance Gibsonové. No a v Berlíně tam bude hrát Linda Nosková proti Španělce Badozaové a Nikola Bartuňková, nejmladší ze všech zmiňovaných Češek, ta bude mít těžký úkol, protože v cestě do semifinále proti ní stojí světová tenisová jednička Arina Sabalenková. O všech výsledcích průběžně uslyšíte.

Fotbalová Sparta hlásí posilu. Bude to 23-letý maďarský brankář Christian Hedi. Do klubu sice přestoupil z West Hamu, ale jeho poslední angažmá to bylo v MTK Budapešť.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
2: Organizace poskytující terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem musí část klientů odmítat nebo je zařazovat na čekací listiny. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Ministerstvo spravedlnosti jim letos neposkytlo dotace na programy pro dospělé. Peníze dodatečně vyčlenilo pouze pro práci s mladistvými. Podle organizací se to může dotknout stovek lidí, kteří mají účast v programu nařízenou. Polská policie zadržela muže, který je podezřelý z vraždy ruského umělce a kritika Kremlu Semyona Skrepeckého, oznámil to polský ministr vnitra. Zadržený má gruzínský cestovní pas. Vražda se stala v pondělí na východě Polska. Česká charitativní organizace Nesehnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině. Tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šack. Už včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. A policisté na Vysočině budou kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů víc dohlížet na dálnici D1. Kontroly se zaměří i na další silnice, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká taky zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na motocyklech. Sport. A motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa skončil za lídrem průběžného pořadí seriálu Manuelem Gonzálezem ze Španělska. Druhý trénink kategorie Moto 2 odstartuje po 14. hodině.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D6, ulána nehoda u Vysokého Mýta. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy stále zavřená u sjezdu na Lány. V omezení havarijní oprava vozovky a museli zavřít směr do Prahy. Dopravu odklání na 25. kilometru na starou silnici. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí dost prudce na kilometru 165 u 9 křížů a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je až do Brna k omezení. Osobním autem počítejte před Brnem asi půl hodiny navíc. Na D1 silný provoz už taky za Prahou směrem do Brna. Před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete pomaleji zhruba od sjezdu na Velké Popovice a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle. Nejdříve je tam nehoda u Hrušové a pak ještě kolona na průjezdu Litomyšlí. Zdržíte se ve směru na východ minimálně půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 15-minutová kolona po pojíždí před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou, tam je kolona hlavně kamionu od sjezdu na Rudnou. A ještě silnice 15 z Litoměřic do Úštěka před omezením u Zimoře postojíte 20 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. A nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, v Polabí a po Ohří až 35 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Fotbalový obránce Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, který je momentálně s Marokem na mistrovství světa ve Spojených státech, bude ve Francii souzen kvůli obvinění ze znásilnění a přímo samotný Achraf Hakimi se na to těší. Od začátku totiž obvinění zásadně odmítá a na sociální sítě si dnes napsal: na soud netrpělivě čekám od prvního dne. Těším se, že konečně budu moct promluvit a vše vysvětlit.

0: Pokud rádi jezdíte na kole, ještě máte možnost se přihlásit na sobotní cykloakci pod názvem Fanatik, která se koná už po 9. na Plzeňsku. Startovat se bude podle zvolené trati ve vlnách od časných ranních hodin u rybníku Šídlovák v Plzni. Nepůjde ale o klasický cyklistický závod. Podrobnosti zjišťoval u hlavního organizátora Václava Ptáka reportér Vladislav Janouškovec.
1: 20. června se uskuteční už 9. ročník cykloakce Fanatik. Já se rovnou zeptám organizátora Václava Ptáka, kolik účastníků očekáváte?
2: Já si myslím, že letos by mohlo přijet 550 až 600 účastníků. Poslední 4 roky máme vždycky přes 500 účastníků a má to vzestupnou tendenci. Ne o moc, ale jsou to o desítky závodníků. Letos už máme přihlášeno asi necelých 500, takže si myslím, že bychom se na to číslo 550 mohli dostat.
1: Tak co se koná po 9., ale nejde o úplně klasický závod, tak to pojďme posluchačům vysvětlit. Proč by se třeba ještě měli přihlásit a zúčastnit se?
2: Jak jste řekl, Fanatik není závod. Fanatik je cyklistická výzva pro všechny, kteří jezdí ať už na silničce, gravelu, MTBčku nebo koloběžce nebo i elektrických kolech. Je to o tom, že máme vypsané tratě, tam 19 tratí silničních a v terénu, kde se každý může přihlásit podle toho, na čem chce jet, jaký typ terénu chce jet a hlavně si to ujede ve svém vlastním tempu.
1: Akce tedy proběhne 20. června, start a cíl u rybníku Šídlovák v Plzni na Lochotině. Když se u těch jednotlivých tras zastavíme, kolik měří ta nejdelší a naopak možná která je nejschudnější pro ty méně zdatné mezi cyklisty.
2: Akce se jmenuje Fanatik, protože je pomenová po nejdelší trase. Je to 350 km na silnici a 200 km v terénu. Samozřejmě tyto trasy nejsou tak obsazované, jsou to spíš jednotky lidí, které jedou, ale nejvíc jsou obsazované trasy od 50 do řekněme 150 km. Asi nejvíc jsou obsazované trasy ty 50, 70, 100 km, 130 km. Takže opravdu si vybere každý a jde o to lidé, aby to pojel jako výzvu. Jezdím běžně 30 km, zkusím si 50, jezdím běžně 78 km, je pro mě výzva 100 km. A to je smysl té akce, trošku potrénovat, zkusit si ujet vzdálenost, kterou jsem ještě neujel, a pak třeba příští rok si dát buď delší trasu, anebo to věc v pohodovějším tempu. Prostě jde o to, aby ty lidi měli radost pohybu, aby prostě se na to připravili a je to výzva, není to závod.
1: A je tady na každém, v kolik hodin odstartuje, nebo je tam přesně stanovený čas, kdy se všichni musí objevit u šídloveckého rybníka?
2: Ne, start je právě rozdělen podle délky tratí, takže startujeme od 17:30, to jedou ty nejdelší tratě, až do 11 hodin, kdy jedou ty pohodáři, ty 50-kilometrové a 30-kilometrové trasy. Nicméně na našich stránkách www.fanatik.plzeň.cz je doporučená hodina startu, aby se nám neakumovali lidi úplně všichni najednou. Tak, jak máme doporučené trasy, na čem je dobré to jest, tak máme doporučenou hodinu startu, ale je dobré, aby to ty lidi dodrželi, protože jinak se tam budou tvořit zbytečně fronty.
1: Zve na 9. ročník cykloakce Fanatik organizátor Václav Pták. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

Fotbalisté Kanady se dnes dočkali první výhry na mistrovství světa, ale stálo to víc než jenom síly. Premiérové vítězství pořadajícího týmu zastínilo ošklivé zranění Ismaela Koného, tenhle 20-letý útočník, totiž po zákroku Asima Madibua z Kataru utrpěl dvojitou zlomeninu levé nohy a znamená to, že tím pádem musí na operaci. Zatímco 24-letý kanadský útočník Konaté tedy zamířil do nemocnice, tak Madibu dostal po zásahu videorozhodčího červenou kartu. Katar už v prvním poločase přišel o vyloučeného Ahmada a nakonec utrpěl debakl 0-6.

0: 23. mistrovství světa ve fotbale už má za sebou hned úvodní kolo zápasů v základních skupinách, takže fanoušci mohli vidět v akci alespoň jednou všech 48 týmů, no a jedním z nich byla také Francie, účastník posledních dvou finále a jeden z největších favoritů na zisk zlata. A právě tuhle reprezentaci si teď představíme na radiožurnálu Sport v dnešní sportovní encyklopedii. Francouzi jsou v žebříčku FIFA aktuálně třetí za Argentinou a Španělskem. Obecně je ale její tým považován možná za největšího aspiranta na zisk zlata. Francouzům se to povedlo před 8 lety, na posledním šampionátu v Kataru prohráli ve finále s Argentinou. Aktuálně disponují nesmírně silnou generací hráčů, kterou se jim navíc postupně daří doplňovat mladšími, ale stejně kvalitními přírůstky. A to navíc i hráči narození ve Francii nereprezentují na mistrovství světa pouze tuhle zemi. Jestli pak si tipnete, ve kterých dalších týmech nastupují fotbalisté, kteří se narodili ve Francii.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to hned neuvěřitelných 11 zemí. Alžírsko má 13 rodilých Francouzů, Haiti 12, Demokratická republika Kongo 11 a Senegal 10. A dalšími zeměmi s hráči narozenými ve Francii jsou Pobřeží slonoviny, Tunisko, Maroko, Kapverdy, Ghana, Egypt a Španělsko. Celkem 98 hráčů na letošním mistrovství světa se narodilo ve Francii. Naopak 3 reprezentanti Francie mají své místo narození v jiné zemi. Michael Olize, ten se narodil v Anglii, Marcus Thuram v Itálii a brankář Bray Samba v Kongu. Francouzi mají ale těžkou skupinu, čekají je ještě zápasy se silným Norskem, které dominovalo kvalifikaci a které táhne snajper Erling Haaland, a také nevyspytatelný Irák. V prvním duelu už se hráči ze země galského kohouta poradili se Senegalem. Podle žebříčku FIFA nejsilnějším soupeřem v jejich skupině výhru 3-1 zajistili hlavně ve druhé půli, v té první spíš viditelně šetřili síly. 2 góly vstřelil hvězdný útočník Kylian Mbappé, který dal svou 57. a 58. branku v národním týmu a právě tím nejdřív vyrovnal a potom rovnou překonal dosud nejlepšího francouzského střelce historie Oliviera Girouda.
2: Jsem šťastný, že jsem se takto zapsal do historie své země. Opravdu jsem o to stál. Reprezentaci jsem vždycky stavil nade vše ostatní. Ale na tahle čísla budu moci myslet až po konci kariéry. Teď všichni moc dobře víme, proč jsme tady. Chci spoluhráčům pomoct k týmovému úspěchu. Chceme společně napsat další velkou kapitolu francouzského fotbalu.
0: Říkal Kylian Mbappé po zápase se Senegalem. Sám už vstřelil na 3 mistrovství světa 14 gólů a je tím pádem jenom 2 branky od čela historické tabulky. Na ní jsou Němec Miroslav Klose a nově Argentinec Lionel Messi, který se tam dostal hattrickem v úvodním duelu proti Alžírsku. Francie se v úvodu spoléhá také na posledního držitele zlatého míče Usmana Dembeleho a jeho spoluhráče z PSG a také čerstvě dvojnásobného vítěze Ligy mistrů Désiré Doueho. V obraně jsou mistr Premier League s Arsenalem William Saliba a mistr La Ligy s Barcelonou Jules Condé. No a vše doplňuje skřídla talentovaný Michael Olize, který v mistrovském týmu Bayernu Mnichov udivoval svět svými technickými dovednostmi. Francie má na každém postu hvězdu svého domovského klubu a hráči na lavičce by s klidem měli šanci ve všech ostatních týmech hrát v základní sestavě. Jestli své ambice potvrdí, to se dozvíme v průběhu turnaje.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestiny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
9: Česko podle premiéra Babiše ani letos nevydá na obranu 2% HDP.
10: My za to nemůžeme. Chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu.
9: Kuba schválila rozsáhlou privatizaci, sérii stovek reform podpořil prezident Díaz-Canel.
11: Otázkou bylo, jak budovat socialismus v zemi, která trpí nejdelší a nejzločinnější blokádou v historii od nejmocnější země světa.
9: Fotbalisti Česka remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si postup ze skupiny na mistrovství světa. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna od Prahy a počasí bude slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Je pátek 19. června. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Česko ani letos se nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země.
12: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
10: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
12: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. NATO ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: V Česku chybí peníze na práci s lidmi propuštěnými z vězení. Stát jim nařizuje terapie, ministerstvo spravedlnosti ale letos nedalo žádné peníze na probační programy pro dospělé. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Hrozí tak omezení dosavadních programů a návrat odsouzených za mříže.
13: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
14: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
13: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
15: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
13: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
9: V Česku platí výstraha před tropickými teplotami. Stoupat budou i nad 35 stupňů Celsia. Některá města se proto snaží rozpálené ulice schladit, třeba historickým centrem Plzně. Jezdí kropicí vůz a lidi můžou využívat pítka a mlžítka. A z plzeňského náměstí Republiky se hlásí reportér Pavel Hala.
16: Já jsem teď u jedné ze tří kašen s proudící vodou, kterou houfně obklopují lidé, aby se alespoň trochu schladili a osvěžili. Do ulic kolem historického centra Plzně také vyjel krupicí vůz, který bude skrápět rozpálené ulice každý den s teplotou nad 30 stupňů Celsia mezi 11. až 18. hodinou. Aktuálně je tu 32 stupňů. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islamábádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír.
17: Bílý dům zdůvodnil nepřítomnost viceprezidenta J.D. Hovence ve Švýcarsku logistikou. Teherán se zatím nevyjádřil, ale podle televize Al-Mayadin blízké hnutí Hezbollah souvisí odřeknutí íránské delegace s pokračující ofenzivou Izraele na jihu Libanonu, při které zemřeli od začátku března podle tamních úřadů skoro 4000 lidí. Izraelská ofenziva může americko-íránské memorandum ohrozit, protože klid zbraní na všech frontách je vůbec prvním bodem dokumentu podepsaného ve středu ve americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu včera stažení vojáků z jihu Libanonu odmítl. Z Berlína Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
9: Soud poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu z nedělní nehody v chorvatském Splitu. Srazil se s plachetnicí s českou posádkou. Vyšetřovatelé podezírají 33-letého muže, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Píše to deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
18: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezi tím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájkyně plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
9: Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Kuba tak reaguje na tlak amerických sankcí.
19: Změny schválili kubánští zákonodárci jednomyslně. Do země budou moci vstoupit zahraniční investoři a taky banky. Otevřou se hranice pro zboží a to by pro Kubu mohlo znamenat třeba konec éry opravovaných amerických aut z 50. let. Ostrov reformami reaguje na nedostatek pohonných hmot, jídla a léků po letošním zpřísnění amerických sankcí a začátku ropné blokády. Washington za zavedení reform slíbil 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvede Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh, známý taky jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Aminata Keita v něm totiž prohodila příběhy hlavních hrdinů, aby děj odpovídal současnosti.
20: Shakespeare původně má brutálně citlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla, což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát o mámeným dívkám, které někdo svetuje a pak je nechá se s někým vyspat.
21: Podle režisérky Aminaty Keity díky otočení rolí otevírá inscenace současná témata. Jedním z nich je ženská síla, potvrzuje herečka Jana Čtvrtecká.
22: Tam žena má mnohem větší prostor postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, odvahu.
21: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci 4x před divadelními prázdninami. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
23: Sport. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Naděj na účast ve vyřazovací části turnaje tak národní tým pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině příští týden nad domácím Mexikem.
24: Prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
25: Říká kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Čechům by za souhry řady výsledků mohla k postupu stačit i remíza.
2: Hrát se bude ve výšce přes 2200 metrů nad mořem na Azteckém stadionu v Mexico City. Duel začne ve čtvrtek nad ránem našeho času. Utkání odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Český tým se do té doby bude připravovat na své základně v Dallasu. Do Mexika odletí den před zápasem. Štěpán Vém, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se poprvé v obou pruzích na kilometru 165 u 9 křížů. Nesouvislá kolona je pak až k omezení u D2. Osobním autem se zdržíte u Brna celkově asi půl hodiny. No a ucpaná je i severní trasa silnice 35, a to mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Tam se zdržíte v úseku asi 30 minut. Na D1 vázne provoz taky za Prahou směrem do Brna. 7-kilometrový úsek od sjezdu na Velké Popovice k omezení u Šmejkalky pojedete čtvrt hodiny. No a v Praze se zatím mírně ucpává jižní spojka směr Černý Most. Před sjezdem na Brno na Brněnskou stojí v levém pruhu nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří až 35 a na horách většinou kolem 25. Tolik hlavní zprávy.
4: Je přesně 10 minut po 12. hodině, krásné odpoledne s jedinou sportovní stanicí v českém éteru. V Severní Americe se nehraje pouze fotbalové mistrovství světa, ale také třetí major golfové sezóny US Open. Ten rozehrál nejlépe Američan Wyndham Clark, šampion turnaje z roku 2023. Jenomže první kolo tohoto turnaje, který se hraje ve státě New York, zůstalo nedohráno, a to proto, že se set mělo příliš brzy. Clark stihl odehrát 16 jamek a zatím má skóre 6 ran pod par.
1: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Česká reprezentace dobře rozehraný zápas s Jihoafrickou republikou nedotáhla do vítězného konce. Druhé utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spolu pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, skončilo remízou 1-1. Ze stadionu v americké Atlantě tak odcházeli někteří čeští fanoušci nespokojení.
1: Můžou být rádi, že získali ten bod. Za tu remízu můžou děkovat.
2: Takže jste nespokojený s výkonem svěřenců trenéra Koubka?
1: Pokud někdo aspoň trošku rozumí fotbalu, tak nemůže být spokojený s tím, co hráli.
2: Proč?
1: Chcete mi říct, že to byl dobrý fotbal z naší strany? Jestli hráli 5-7 minut z celého utkání, tak za to můžeme být rádi. Kolik byli ball position? 30%, 35%, 35%? S tím se nedá vyhrávat.
2: Nesl těžce předvedený výkon českých reprezentantů fanoušek Tomáš. Podobně průběh utkání viděl i trenér Jihoafrické republiky Hugo Bruce.
3: Jediné, co Česko hrálo, bylo, že nakopávali míče na 195 cm vysoké útočníky vepředu, kteří se je snažili sklepnout pro spoluhráče. Jenom z toho byli nebezpeční. Myslím, že jsme si zasloužili víc než bod.
4: Víte jeho názor, já mu neberu. Já mám opačný.
2: Nesouhlasil s Brusem jeho protějšek, trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
4: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože myslím, že máme jaksi oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme k tomu vítězství měli blíž. Chyběl tomu druhý gól, takže je to škoda. No. Tak měli jsme určitě, jsme o tom přesvědčeni, k tomu vítězství blíž. Nicméně máme bod a přece bude další zápas.
2: Jak se vám líbilo utkání, ve kterém česká reprezentace neudržela vedení, nakonec zápas skončil remízou 1-1?
5: A to si mě snad ani neptejte, bylo to hrozný. Dali jsme gól a pak jsme dělali prešovský beton, to bylo prostě strašné.
2: Takže výkon se vám nelíbil svěřenců trenéra Koubka?
5: Ne, výkon se mi nelíbil vůbec. Nelíbilo se mi, že jsme nepodrželi balón, prostě nedokázali jsme dát víc jak 3 přihrávky, pak nákopy dopředu, prostě hrozný.
2: Věříte národnímu týmu, že postoupí do vyřazovací fáze?
5: Upřímně, ne. Budu fandit, samozřejmě, fandím. Budu fandit i proti Mexiku, ale nevidím to.
2: Usmál se další Tomáš, který fandil národnímu týmu v dresu české reprezentace. Ta má před sebou velmi náročný úkol. Ve čtvrtek ji čeká domácí Mexiko, které by měla v ideálním případě porazit, aby postoupila do vyřazovací části mistrovství světa. Momentálně mají Češi na kontě bod po prohře s Jižní Koreou a remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Hned 4 čeští reprezentanti v běhu na lyžích ukončili po minulé sezóně kariéru, mezi nimi také vimperská Adéla Nováková. Ta hájila barvy týmu Sportklub Plzeň a představila se třeba na světovém šampionátu v Planici, kde ve sprintu dvojic vybojovala před 3 lety 7. příčku. V 26 letech ale oznámila, že už další starty na mistrovství světa ani ve světovém poháru nepřidá.
1: Na konci března jsem měla svůj poslední závod a rozhodla jsem se ukončit moji lyžařskou kariéru jako reprezentant. A stále u lyžování chci zůstat, ale už jako sportovec, který má rád sport a který má rád lyžování, trénuju teď malé dětičky a chci být furt jako jednou nohou součást určitě téhle velké skupiny lidí a téhle bubliny, kterou mám ráda. Ten důvod je jednoduchý a prostý, už jsem prostě v sobě neměla takový ten drive, co ten sportovec potřebuje a už jsem tak nějak cítila, že je čas se přes tuhle kapitolu přenést a začít tu kapitolu jinou.
0: Celý rozhovor s bývalou českou reprezentantkou v běhu na lyžích Adélou Novákovou si můžete poslechnout na radiožurnálu Sport po 16. hodině.

Marie Bousková je první ze čtyř Češek, které dnes nastoupí do čtvrtfinále nějakého z turnajů na trávě v anglickém Nottinghamu. Marie Bousková právě teď bojuje v prvním setu proti Taťáně Mariové z Německa o postup do semifinále tohoto turnaje, této pětistovky. Zatím Marie Bousková vede 3-0 a v tom dalším gemu teď sice na servisu ztrácí 30-40, ale dál vás budeme informovat, zdaleka ještě téhle hry není konec. Později se také představí Karolína Plíšková, ta bude hrát proti Australance Gibsonové, no a mezi tím se bude hrát čtvrtfinále také v německém Berlíně. Linda Nosková proti Španělce Badozové a Nikola Bartuňková a její nelehký soupeř, totiž světová jednička Arina Sabalenková.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Je 12:30. Zprávy a Jana Gulda.
6: 6 z 15 členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny oznámilo rezignaci. Důvodem je přesun romské agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo práce a také obavy z oslabení tématu a posilování předsudků. Informoval o tom server Romea. V úterý už rezignovala vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Vedení knihovny Václava Havla se snaží získat od spoluzakladatelky knihovny a vdovy po bývalém prezidentovi Dagmar Havlové práva nutná pro další chod instituce. O věci jednají právníci obou stran. Výsledek se očekává v řádu dnů. Po jednání nové dozorčí a správní rady to řekl předseda správní rady knihovny David Dušek. Afghánistán zaútočil na úkryty islamistických bojovníků v Pákistánu, informovalo o tom ministerstvo obrany vládnoucího Talibánu. Počet obětí není známý. Na síti X ministerstvo napsalo, že afgánské letectvo útočilo na úkryty bojovníků tzv. Islámského státu ve dvou provinciích. Zasažené základny měly podle Talibánu sloužit k plánování útoků na Afghánistán. A Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subtera letos v dubnu potom, co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH.
0: Sport.
6: Fotbalovou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hegyi. 23-letý gólman přichází z West Hamu. Naposledy ale působil na hostování v klubu MTK Budapešť. Pražani o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D6 u Lána, nehoda ve Vizovicích. Dálnice D6 je ve směru z Karlových Varů do Prahy zavřená u sjezdu na Lány kvůli havarijní opravě vozovky. V omezení se tam rozpadl asfalt a dopravu musí odklánět teď na 25. kilometru na starou silnici. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí na kilometru 165. Osobním autem počítejte před Brnem asi půl hodiny navíc. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna. Úsek od sjezdu na Velké Popovice až na Šmejkalku zabere zhruba 20 minut. Silnice 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle. Nejdříve nehoda a překážela u Hrušové, pak je kolona ještě v Litomyšli a zdržíte se ve směru na východ minimálně půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 15-minutová kolona popojíždí před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou. Kolony je taky na jižní spojce v Praze. Ve směru na Černý most před sjezdem na Brněnskou nepojízdné auto v levém pruhu a kolona je tam už téměř od Barandovského mostu. Ještě na Zlínsko ve Vizovicích vážná nehoda v omezení na průjezdu městem. Dvě auta se srazila na křižovatce hlavních silnic, zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, v Polabí a po Ohří až 35 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

krátce po půl jedné přinášíme na radiožurnálu Sport smutné zprávy, alespoň tedy pro fanoušky softballu, protože česká ženská reprezentace už definitivně přišla o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok. Rozhodlo o tom dnešní vítězství Itálie nad Kubou 10-0. Poté už mají české reprezentantky jistotu, že obsadí v té domácí pražské základní fázi páté místo a tím pádem se nezapojí do víkendových bojů o jedno ze dvou postupových míst. Nicméně Češky ještě budou hrát, budou se s turnajem loučit dnes od 19 hodin. Duel proti Kanadě uslyšíte na radiožurnálu Sport velmi často a živě.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava po minulé nepovedené sezóně začali přípravu na tu další, a to už s pátým trenérem během necelého roku. Novým koučem se před týdnem oficiálně stal Roman Skuhravý a ve čtvrtek už na odpoledním tréninku řídil přípravu na start ligové soutěže.
1: Vůbec to tak nevnímám, že to byla přestupová bomba. Byla to pro mě příležitost v dobu, kdy jsem neměl prodlouženou smlouvu, a bez toho, abych řešil, co kdo si o tom myslí, tak jsem to udělal, protože jsem potom vlastně další dobu toužil vyzkoušet si práci v náročnějším prostředí.
2: Říkal po úvodním hodinovém intenzivním tréninku Baníku na Bazalech nový trenér Roman Skuhravý. V dusném prostředí fotbalisté střídavě hráli fotbal ve velké intenzitě a střídavě běhali kolečka kolem hřiště. A tlak a náročnost, o které Skuhravý mluvil, bude teď v Baníku cítit. Baník je největší klub, kde kdy trénoval.
1: Určitě, já jsem to říkal vlastně v tom vstupním rozhovoru, že opravdu byl bych hrozně rád, aby se jakoby lidi, kteří mě za ten krok kritizovali, na to podívali jakoby mou optikou. Já si troufám říct, že tvrdě pracuju a je mi vlastně jedno, s jakým materiálem a v jakém klubu, a pracuju proto, abych jednou dostal prostě příležitost od takového klubu, jako je Baník, a to se stalo, a proto jsem skoro bez váhání prostě byl rozhodlej k tomu přistoupit, protože už se mi stalo třikrát v životě, že jsem chtěl dodělat nějakou rozdělanou práci a odmít jsem prostě kluby, které byly v té chvíli větší, a teď jsem to prostě udělal v obráceně.
2: Baník se v minulé sezóně trápil, sebevědomí šlo dolů, ale Skuhravý už při svém nástupu řekl, že by tak říkajíc z fleku postavil sestavu proti Slávii a šel by bojovat o body. Roman Skuhravý sebevědomí měl vždy.
1: Ono to není o sebevědomí, je to o tom, že prostě pokud jakoby dobře pracujete, pokud jste jakoby nachystaní, tak samozřejmě máte sebevědomí. Pokud máte jakoukoliv pochybnost a cokoliv v životě odrbete, tak samozřejmě potom můžete mít strach. A já opravdu prošel jsem si všechny data, vnímám ty hráče a ukázalo mi to prostě velikánský prostor na zlepšení i s těma stávajícíma hráčema, a sebevědomí je nedílnou součástí profesionálního sportu.
2: Doplnil Roman Skuhravý po prvním tréninku jako kouč Baníku Ostrava. Z Bazalů David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Marie Bousková, ta bojuje o to, aby se dostala do semifinále travnatého turnaje v anglickém Nottinghamu. Bojuje proti Němce Mariové ve čtvrtfinále, no a už je odehráno 35 minut herního času a to je většinou doba, po kterou už by měl být první set dohraný. Ale v případě Bouskové a Mariové není dohraný. Bousková vede aktuálně 4-1, teď přišly totiž na řadu dva dlouhatánské gemy, ve kterých se obě soupeřky praly o výhodu a nakonec ten poslední tedy skončil pro Němku, která snížila na 1-4. Dál vás na Radiožurnálu Sport budeme informovat. We'll be right back.

0: Zlatí fotbalisté z mistrovství Evropy 1976. Každý správný český fotbalový fanoušek by jich měl alespoň několik vyjmenovat. Jejich příběhy si v tomto týdnu připomíná naše encyklopedie a dnes se zaměříme na muže, který zařizoval to nejdůležitější, tedy góly. Tento chlapík přispěl svými zásahy v kvalifikaci, pak skóroval v záhřebském semifinále evropského šampionátu proti Nizozemsku a neselhal ani při penaltovém rozstřelu v bělehradském finále proti Spolkové republice Německo. Jestli pak už tušíte, o kom je řeč.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Vizitku takového kanonýra měl tehdy Zdeněk Nehoda, muž, který byl ve 24 letech nejmladším členem základní sestavy mistrů Evropy z léta
2: 1976.
0: Takhle zněl Nehodův semifinálový gól, jak jste jistě poznali, německé televizi. Už pro československý rozhlas pak komentoval emoce po návratu domů.
3: Zdenku, prosím tebe, kolik máš šrámů na svých nohou? Ty jsi musel pracovat mezi desítkami nohou obránců.
4: Nejhorší to bylo po utkání s Holandskem, kde opravdu Holanďani hráli dost tvrdě a dá se říct záludně. Nejhorší byl teda zákrok na mě od toho Neskense, kdy byl vyloučený a to odnesla jako ta moje pravá noha, ale celkem doktor Kunrát i Macer Ružička mě dali do neděle do finále do pořádku, takže jsem nastupoval na finále zase fit. No a co se týče toho finále, tak zase musíme uznat, že i když ti Němci byli velice tvrdý soupeř, tak opravdu hráli nezáludně a dá se říct, že z toho finále jsem odešel bez nějakého zranění.
0: Dohromady dal Zdeněk Nehoda 31 branek v národním týmu a Čechoslováky reprezentoval ještě i na bronzovém Euru 1980 a také na mistrovství světa 82. Zlato má i z evropského šampionátu hráčů do 23 let, to bylo v roce 1972. A není se čemu divit, Nehoda byl úspěšný od raných let. Do ligy vstoupil už jako 17-letý v barvách TJ Gottwaldov, se kterým v roce 1970 vyhrál československý pohár. Nehodu si ale pamatují fanoušci hlavně jako hráče pražské Dukly. V barvách armádního klubu pravidelně překonával dvouciferný počet ligových branek. V sezóně 78-79 mu to spolu s brněnským Karlem Kroupou také vyneslo pozici nejlepšího kanonýra soutěže. V závěru kariéry v 80. letech pak mohl Nehoda odejít navzdory tehdejším poměrům legálně do zahraničí. Vyzkoušel si prostředí v německém Darmstadtu, belgickém Lutychu a francouzském Grenoblu. Největším momentem kariéry ale zůstává právě titul evropského šampiona z roku 76. Jak vzpomínal Nehoda před pár lety pro český rozhlas.
5: Myslím si, že to byl vrchol nejen můj, ale všech spoluhráčů a trenérů a samozřejmě celého československého fotbalu, protože si myslím, že nikdy v historii československého potažmu českého fotbalu nikdo ani zatím nedosáhl toho, že by zvítězil a stal se mistrem Evropy.
0: Úspěšný byl Zdeněk Nehoda i po kariéře, kdy se na rozdíl od většiny fotbalistů vrhnul na vzdělání, vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a vedle podnikatelské činnosti si taky založil hráčskou agenturu. Pod Nehoda Sport, kterou vede se svými syny, patřili, anebo stále ještě patří, Pavel Nedvěd, Jan Koller, Tomáš Řepka, Zdeněk Grigera, Martin Vitík, Michal Sadílek, Tomáš Chorý, anebo Václav Černý.

0: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Česko zasáhly vysoké teploty, hrozí i bouřky. V Polsku zadrželi muže podezřelého z vraždy ruského umělce Skrepeckého. V Brně odstartovala úvodními tréninky motocyklová velká cena České republiky. Na dálnici D1 vznikají kolony za Prahou před omezením u Šmejkalky a pak taky před Brnem. A počasí bude slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku se můžou o víkendu objevit bouřky. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Ta platí ode dneška až do odvolání. Kvůli velké vlhkosti bude zároveň dusno, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Meteorologové už vydali výstrahu před vysokými teplotami, ty by na většině Česka měly přesáhnout 31 stupňů Celsia a někde i 34 stupňů. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisti se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Polská policie zadržela muže, který je podezřelý z vraždy ruského umělce a kritika Kremlu Semjona Skrepeckého, oznámil to polský ministr vnitra. Zadržený má gruzínský cestovní pas. Vražda se stala v pondělí ve městě Biela Podlaska na východě Polska.
5: Polský ministr vnitra a státní správy Marcin Kierwiński zdůraznil, že zadržený muž je z vraždy ruského umělce podezřelý, stejně jako je podezřelý z dalších trestných činů, kterých se v Polsku dopustil už dříve. Naopak dva Bělorusy zadržené chvíli po vraždě policie propustila kvůli nedostatku důkazů, které by je s případem spojovaly. Ruský občan, umělec, karikaturista a kritik ruského režimu Robert Kuzovkov, který používal umělecký pseudonym Semjon Skrepecky, žil v Polsku od roku 2021. V pondělí zemřel na následky střelných zranění. Pachatel ho na sídlišti v Biele Podleské popravil 5 ranami z pistole do hrudníku a hlavy. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V cele číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné, popisuje to ředitel památníku Terezín Jan Roubínek.
6: Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci, o co si ta doba skutečně bohužel říkala.
2: Návštěvníci uvidí díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bydlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do 31. srpna.
7: Sport. Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Aktuálně jsou na základně v Dallasu, kde se budou připravovat na závěrečné utkání skupiny s Mexikem. To se bude hrát v Mexico City v noci ze středy na čtvrtek našeho času. V Brně začala motocyklová velká cena České republiky. V úvodním tréninku kategorie Moto2 se představil také jediný český reprezentant Filip Salač. Přímo na Masarykově okruhu vše sleduje reportér David Nekvinda.
8: Filip Salač v tom úvodním tréninku potvrdil dobrou formu z minulých závodů a duel na druhém místě, a to o 14 setin za Španělem Manuelem Gonzálezem, tedy lídrem průběžného pořadí 3D Moto 2. Druhý trénink této kategorie začne ve 2 hodiny odpoledne. Ve třídě MotoGP vyhrál první trénink obhájce titulu Marc Marquez. Na konci sice upadl, ale odešel po svých a v závodě nebo ve víkendu bude pokračovat. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem, zastavený provoz na 49 ve Zlíně. Na D1 z Prahy do Brna čekejte nejdřív kolonu už kousek za připojením z Pražského okruhu. Ze zhruba 14. kilometru se to sune přes 20 minut do omezení na Šmejkalce. A pak na příjezdu do Brna z Prahy fronty kamiony za Domašovem ze 169. kilometru, osobní auta v levém pruhu popojíždějí hlavně mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Kývalka. V okolí navíc už je velmi silný provoz na příjezdech na MotoGP. Na silnici 49 nejdřív na příjezdu do Zlína z Otrokovic po požáru vozidla dočasně zastavený provoz na třídě Tomáše Bati u obchodní zóny Louky, a pak na 49 dlouhé kolony na příjezdu do Vizovic z obou směrů kvůli vážné nehodě ve městě. Na tahu 35 na výjezdu z Liberce na Turnov pozor za odbočkou na Jablonec, v odbočovacím pruhu na Doubí stojí auto s přívěsem na člun.
10: Není tam žádný trojúhelník, nic, jako prudce se tam vybočuje.
9: A Praha. Na magistrále v Liberecké z centra nad Bulovkou čerstvá nehoda v levém pruhu. Kolony popojíždí ze spoda od Blanky stroji minimálně 20 minut. A taky na jižní spojce směr Černý most se popojíždí od McDonald's k porouchanému autu v levém pruhu za Vídeňskou až 15:15. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a Poohří až 35 a na horách většinou kolem 25. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Krásné, i když, jak jsme slyšeli, horké odpoledne vám přejeme z jediné sportovní stanice v českém éteru. Jedna novinka z volejbalového světa, už se o tom dlouho šuškalo, teď je to potvrzené. David Kolátor opouští po 4 medailových sezónách Pražské Lvy a zamířil k šampionům ligy mistrů do obrovského velkoklubu do Itálie, konkrétně do Perugie. Tam naopak skončil jiný český hráč, totiž Javoronok.
3: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

Anglické město Nottingham leží prakticky skoro přesně uprostřed Anglie a je pro nás důležité, protože se tam právě odehrává travnatý ženský tenisový turnaj na okruhu WTA, takzvaná pětistovka. Marie Bousková se snaží projít do semifinále, proti ní stojí Němka Taťána Marijová. Marie Bousková začala výborně a vedla v prvním setu už 4-0, ale potom přišel velký kolaps. Marijová otočila na 5-4 ze svého pohledu, teď ale už zase zabrala česká tenistka, dokázala znovu otočit, dokonce ten poslední gem získala čistou hrou a teď bude za malou chvíli podávat na vítězství v prvním setu, který už se hraje skoro hodinu. Aktuálně ale v tom posledním gemu i na servisu Marie Bousková prohrává 0-15. Dnes se na stejném turnaji představí také Karolína Plíšková, ta bude hrát proti Australance Gibsonové, také jde o čtvrtfinále. No a čtvrtfinále s českou účastí se bude hrát i na turnaji v Berlíně. Linda Nosková proti Španělce Badozové a Nikola Bartuňková proti Arině Sabalenkové. Oba tyhle zápasy začnou až odpoledne, ale rozhodně o tom na Radiožurnálu Sport uslyšíte.

0: Čeští fotbalisté už na mistrovství světa mířili za výhrou, ale nakonec s jeho Africkou republikou jenom remizovali 1-1. Národní tým brzy vedl, jenže soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Stále ale tím pádem česká reprezentace zůstává ve hře o postup. Po utkání v Atlantě se znovu řešil výkon českého týmu.
1: Czechy is a physical team. They don't like to play really football or passing game. No, it's very straight.
2: Trenér Hugo Broos mluvil o tom, že Češi hrají přímočarý fotbal bez velkého množství přihrávek a jejich výškový průměr k tomu pomáhá. A kdyby je vedl, možná by praktikoval stejnou taktiku.
1: But I think if you like football, that you like more the game we play today than the game of Czechy.
2: Ale kouč Jihoafrické republiky taky zdůraznil, že když jste milovníci fotbalu, tak se radši budete koukat na hru, kterou předváděl jeho tým, než na tu českou.
3: Ty, řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém, pořádně si to mezi náma vyříkat.
2: Vyprávěl kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Stejně jako s Jižní Koreou hráli Češi většinu času ze zadu, i když soupeři byli hodně rozdílní.
4: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací.
2: Připomíná trenér Miroslav Koubek. I on by chtěl vidět lepší fotbal. Hráče nabádal, aby lidově řečeno nezalezli. Ale na zvolené taktice proti technicky kvalitnějším soupeřům nevidí nic špatného. I o tom mluvil Koubek po Jihoafrické republice.
4: Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
2: Za týden čeká českou fotbalovou reprezentaci poslední utkání ve skupině. V Mexiku proti domácím. Z Atlanty, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Marie Bousková vyhrála první set nad Taťanou Marijovou ve čtvrtfinále turnaje v Nottinghamu 7-5, teď se hraje druhá sada. No a mistrovství světa ve fotbale, to se letos koná po 23. A poprvé se ho účastní tolik týmů, hned 8:40. Ty si v naší sportovní encyklopedii postupně všechny představujeme a teď jsou na řadě dva z absolutních favoritů na zisk jedné z nejcennějších fotbalových trofejí. I když po úvodním zápase Portugalců ve skupině proti Demokratické republice Kongo by se slušelo toto tvrzení možná trochu upravit. Pátý celek v žebříčku FIFA totiž proti Afričanům vystřelil na branku jen jednou a byl rád za konečnou remízu 1-1, kterou svojí trefou zajistil v 6. minutě João Neves. To Portugalcům paradoxně možná uškodilo, protože se přestali tlačit do šancí. Kádr mají složený z hráčů z předních evropských celků. Záložník Bruno Fernandes z Manchester United letos překonal rekord v počtu asistencí v anglické Premier League za jednu sezonu, když jich naskládal 21. Křídelník Bernardo Silva, ten je zase stále výraznou tváří konkurenčního Manchesteru City. A v základní sestavě proti Kongu použil trenér Martinez tři čerstvé vítěze Ligy mistrů z PSG, záložníky Vitinho, Nevese a krajního obránce Mendese. K tomu připočtěme elitního krajního beka z Barcelony Cancela a nestárnoucího kapitána Cristiana Ronalda a dostaneme opravdu hvězdný tým a právě ta nejzářivější hvězda, alespoň co se týče třeba počtu získaných trofejí nebo individuálních úspěchů, budí tradičně největší rozruch. Víte, kolik toho Cristiano Ronaldo odehrál v dresu Portugalska?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: V národním týmu odehrál 229 utkání. Vzhledem k tomu, že za rok stihnete plus minus 10 zápasů, tak je to hodně úctyhodné číslo. Jenže právě o Ronaldovi se toho před mistrovstvím světa namluvilo hodně. Spoustu expertů si myslí, že v 41 letech už nemá týmu co dát a že hraje příliš sobecky na svá vlastní čísla. Expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát si o Ronaldovi myslí následující.
2: Ostatní spoluhráči možná jako by byli radši, kdyby třeba Ronaldo nehrál, ale v některých těch zápasech on působí trošku pasivně a čeká opravdu na tu svoji šanci. Myslím si, že Portugalci mají dostatek útočníků, který jsou schopní zahrát na tom jeho postu, ale samozřejmě Ronaldo je tak výjimečný, že tu svoji pozici tam bude mít, ale na druhou stranu on je prostě tak výjimečný a je to střelec, že ta kvalita těch portugalských hráčů je taková, že mu nějaký šance připravuje. Já jsem přesvědčený, že on se taky prosadí golově.
0: Právě v zápase s Kongem a v posledním přípravném utkání před šampionátem s Nigérií se podobné myšlenky často zhmotnily v realitu. Ronaldo zakončoval z pozic, ze kterých měl spíše hledat lépe postavené spoluhráče a spoluhráči ho naopak často hledají přihrávkami v situacích, kdyby se měli pro dobro hry svého týmu zachovat jinak. A právě to by mohlo být kamenem úrazu portugalských ambic a cílů Ronalda na zřejmě svůj poslední mezinárodní úspěch v dresu národního týmu. Portugalsko po remíze 1-1 s Kongem ve skupině hraje ještě s Uzbekistánem a s Kolumbií.

0: Fotbalový svátek roku je tady.
1: Naleďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly.
0: Napětí.
1: Emoce.
2: Gól je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
5: Policie v 7 evropských státech, včetně Česka, provedla operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorásán. Tato odnož hnutí Islámský stát působí hlavně ve střední Asii. Policisti během akce identifikovali podezřelé z teroristické činnosti pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí. Několik jich pozatýkali. Informovala o tom Evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílel taky americký federální úřad pro vyšetřování FBI. Lídři zemí Evropské unie dnes v Bruselu jednají o návrhu sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období v letech 2028 až 34. Projednají i dění na Blízkém východě. Včera už je řešili mimo jiné unijní konkurenceschopnost. Jednali taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o situaci v zemi a o případných mírových rozhovorech s Ruskem. Vietnamští podnikatelé v Česku budou líp informovaní o nařízení úřadů. Na spolupráci se dnes v Brně dohodli se zástupci ministerstva financí. Cílem je umožnit podnikatelům líp reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy. A Česká obec Sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit například na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce Sokolské.
0: Sport.
5: Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje druhé kolo základních skupin. V 21 hodin českého času nastoupí Spojené státy americké proti Austrálii. O půlnoci se utkají Skotsko a Maroko, ve 2 hodiny a 30 minut ráno Brazílie a Haiti a program uzavře od 5 ráno duel Turecka s Paraguají.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem a nehoda na D4 za Milínem. Na D1 za Prahou směr Brno se tvoří kolona od okruhu z 10. kilometru, je to na půl hodiny do zúžení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu poprvé za Domašovem na 173. kilometru. Kolony v levém pruhu jsou kolem exitu 182 Kývalka a pak v Brně mezi sjezdem na Výstaviště a D2. Na D4 z Prahy na Strakonice pozorně za sjezdem na Pečice na kilometru 60,5 po nehodě karavanu zabraný odstavný jako z pravého pruhu, zatím bez kolony. Dálnice D6 z Karlových Varů na Prahu je mezi exity 25 Lány a 16 Velká Dobrá kvůli havarijní opravě uzavřená, provoz odkloněný po staré silnici, momentálně bez delších kolon. V Praze na severojižní magistrále problémy na výjezdu z města na Ústeckou D8, v Liberecké z centra nad Bulovkou v levém pruhu nehoda, kolony z argentinské od hasičárny, taky stroji od tunelu Blanka, do toho už proto regulují vjezd a postává se tak v Potočkově, od Břevnovské k Pyramidě, už je to přes 20 minut, pak i kolem Prašného mostu kolony. A ve Zlíně na třídě Tomáše Bati kolony obou směrně na 20 minut, od Malenovic i od sídliště Podhoří k obchodní zóně Louky, tam se po požáru kamionu jezdí kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a Pohoří až 35 a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté jsou aktuálně na své základně pro mistrovství světa v Dallasu. Právě tam se v následujících dnech budou připravovat na závěrečný zápas ve skupině. Aktuality už k tomu dodá také a také start sportovního přehledu provede tady až Skalický. Dobrý den, vítej.
1: Hezký den. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak národní tým pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině příští týden proti domácímu Mexiku.
2: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
3: Říká kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Čechům by za souhry řady výsledků mohla k postupu stačit i remíza. Hrát se bude ve výšce přes 2200 metrů nad mořem na Aztéckém stadionu v Mexico City. Duel začne ve čtvrtek nad ránem našeho času. Utkání odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Český tým se do té doby bude připravovat na své základně v Dallasu. Do Mexika odletí den před zápasem. Štěpán Bém, Radiožurnál.
1: Jak bude vypadat tréninkový plán, nastínil trenér reprezentace Miroslav Koubek.
4: No tak hraje se už za 5 dní, není tam celý týden, čiže ty tréninky budou spíš tak rázu, než nějakého zátěžového rázu, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
1: Mexiko porazilo v noci Jižní Koreu 1-0 a díky tomu reprezentace jedné z pořádajících zemí má jistý postup do vyřazovací fáze i první místo ve skupině. V dalších duelech Kanada vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcarsko slaví po výhře 4-1 nad Bosnou a Hercegovinou.
0: No ještě doplníme dnešní program. V 21 hodin našeho času budou hrát Spojené státy americké proti Austrálii. O půlnoci začne duel Skotsko-Maroko, ve 2 hodiny a 30 minut potom zápas Brazílie-Haiti a v 5 ráno utkání Turecko-Paraguay.
1: Do kádru fotbalové Sparty přichází maďarský brankář Christian Hedi. 23letý golman přestupuje do pražského klubu z West Hamu. Naposledy ale působil na hostování v MNTK Budapešť. Sparta o nové posile informovala na svém webu.
0: V nominaci basketbalistů na kvalifikaci mistrovství světa je také jediný Čech v zámořské NBA z Portlandu Vít Krejčí. O Tomáši Satoranském a Janu Veselém z Barcelony se podle webu české basketbalové reprezentace ale rozhodne až po finále španělské ligy.
1: České softbalistky přišli definitivně o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok. Rozhodlo o tom vítězství Itálie nad Kubou 10-0. Reprezentantky obsadí v domácí základní fázi 5. místo a nezapojí se do víkendových bojů o jedno ze dvou postupových míst. S turnajem se Češky rozloučí dnes v 19 hodin duelem s Kanadou.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil jenom na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska. Salače čeká ještě druhý trénink, ten je na programu po 14. hodině a na Radiožurnálu Sport o tom od našeho reportéra uslyšíte.
1: Volejbalista David Kolátor opouští po 4 sezónách Lvi Praha a bude hrát za nejlepší současný světový klub Perugi. Italský šampion, který vyhrál poslední 2 ročníky ligy mistrů, oznámil příchod 23letého univerzála na svém webu.
0: To byl Tadeáš Skalický a sportovní přehled. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Pojď!

Pouštíme vám Ramones na Radiožurnálu Sport 13 hodin a 42 minut a také pro vás sledujeme dvě tenisová čtvrtfinále. Jednak travnatého turnaje v Berlíně, tam hraje Linda Nosková proti Španělce Badozové. Vede v prvním setu česká tenistka 4-1 a také sledujeme čtvrtfinále v Nottinghamu. Marie Bousková hraje proti Němce Mariové. První set už má za sebou Marie Bousková, vyhrála ho 7-5, v tom druhém vede 4-0.

Do týmu basketbalistek ZVVV USK Praha se po roce znovu vrací Gabriela Andělová. 30-letá reprezentační rozehrávačka přestoupila českým šampionkám ze španělského Leganes. Tam strávila celou minulou sezonu.

0: Málo co v těchto dnech vyvolává na internetu více pozornosti než mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, USA a Mexiku. Na českých sociálních sítích teď fanoušci probírají hlavně včerejší remízu národního týmu proti Jihoafrické republice 1-1. Na styl, jakým Češi utkání odehráli, navíc reagují i zahraniční účty, které sledují i miliony lidí. Více teď už řekne v naší rubrice Hity sociálních sítí Štěpán Bém. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne a zamíříme nejdřív na Instagram české reprezentace. Dánové si musí trhat vlasy. Takhle nebránili ani Poláci hranice ve 38. anebo zoufalství a bída, alespoň vím, že na zápas s Mexikem už nemusím vstávat. Takhle zní nejlajkovanější komentáře od fanoušků a ty jsou směrem k českým fotbalistům pořádně kritické. Jejich frustraci se ale nelze divit. Skóre otevřel už v 6. minutě nejrychlejším gólem na letošním turnaji záložník Michal Sadílek. Poté se ale Češi zatáhli do obraného bloku a dopředu toho moc nepředvedli. V závěru poté přišel z penalty vyrovnávací gól. Přímo v Atlantě se byl na zápas podívat i známý fotbalový vloger Vojtěch Dvořák, na Instagramu vystupující pod přezdívkou Skotle. Jeho PDEčko, tedy pocity, dojmy a emoce, začíná takhle.
2: Tak co chceš slyšet? Já jsem rozjel před mistrovstvím světa absolutní pozitivní kampaň, jo. Budu furt pozitivní. Ten úsměv mi moc nejde, jo, dneska. Máme bod po 20 letech na World Cupu, na Mundialu.
0: Jak na ten český výkon reagovali zahraniční účty?
1: No, něco méně pozitivně než Vojtěch Dvořák, například instagramový profil The Troll Football přirovnal výkon národního týmu k hernímu stylu londýnského Arsenalu. To by zas tak neznělo tak špatně, nicméně musíme tam vnímat ten rozdíl, že Arsenal své zápasy většinou vyhrává. Hluboká defenziva, nakopávané balóny, dlouhé auty. Díky tomu získal anglický tým letos v Premier League titul. Neutrální fanoušci po celém světě za to Arsenal nemají moc rádi, protože je logicky víc baví, když se hraje útočně a padá hodně gólů. Podle popisku u příspěvku The Troll Football, tak trenér Arsenalu Mikel Arteta sedí na gauči, kouká na zápas Česko-Jihoafrická republika a pochvaluje si, že tahle podívaná byla přesně něco pro něj.
0: Hity sociálních sítí a Štěpán Bém, díky.
1: Naslyšenou.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gůden.
2: Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají lidi v Česku i několik měsíců. Fotbalisti Brazílie se na mistrovství světa představí proti Haiti, Spojené státy nastoupí proti Austrálii. Na silnici 16 Zajíčínem směrem do Nové Paky je kolona a počasí bude slunečno, hlavně na horách při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přeháníky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Probační programy zřejmě bude muset opustit část klientů, upozorňují na to neziskové organizace. Jde hlavně o individuální i skupinové terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos pro dospělé klienty nedalo žádné peníze. Pro mladistvé vypsalo v dubnu dodatečnou dotaci. Pokračuje ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Probační program je primárně zaměřený na to, aby ten člověk si uvědomil svoji vinu, přijal za to odpovědnost. 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový a nejrizikovější, nerecidivují.
2: Ministerstvo spravedlnosti taková data k dispozici nemá, sbírat je začalo až letos. Peníze na příští rok přislíbilo, malí mají být ale jen pro prokazatelně přínosné programy. Jak je bude hodnotit, zatím neví. Lídr pražského hnutí ANO a kandidáta na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Řekl to při vysvětlování svých majetkových poměrů. Prokop v přiznání neuvedl své 3 družstevní byty. Policie ho prověřuje kvůli kauze kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, který v domě koupil sousední byt. Stovky státních policistů i strážníků dohlíží na bezpečnost a dopravní situaci v Brně a kolem Masarykova okruhu. Tam dnes začíná třídenní velká cena silničních motorek. Loni závody navštívilo zhruba 220 tisíc diváků. Na co se hlídky v souvislosti s akcí soustředí, popisuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
5: Strážníci budou předcházet krádežím, vandalismu, v některých letech se zabývali i častějšími případy rušení nočního klidu a v ulicích bývá o poznání víc i opilých lidí. Hlídky ale také dost často pomáhají bloudícím návštěvníkům, několikrát v minulosti poskytovali první pomoc nebo předávali rodičům nalezené děti.
2: Provoz posiluje taky brněnský dopravní podnik. Firma do ulic pošle mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. K areálu autodromu je možné se dostat primárně 2 bezplatnými linkami. Německá Mohuč od léta umožní nové formy pohřbů. O ty tradiční do klasických hrobů je totiž stále menší zájem. Město vytvoří například rozptylové místo v lese nebo rozptylovou loučku, kde se bude popel ukládat pod trávník. Mohuč zavede i takzvané vodní urny, tedy nádoby, ze kterých se popel díky dešťům postupně vsakuje do půdy. Tělo do země bude nově možné místo v rakvi uložit v rubáši, jak je běžné v judaismu a islámu. V plánu je taky společné pohřbívání s domácími zvířaty. Jejich urnu bude možné vložit do lidského urnového hrobu.
6: Sport. Brazilští fotbalisté nastoupí ve druhém zápase skupiny mistrovství světa ve Filadelfii proti Haiti. Pětinásobní světoví šampioni budou proti karibské zemi favoritem. Brazilci ovládli skupinu na světovém šampionátu pokaždé od roku 1982. Do utkání s Haiti ale nastupují s pokorou, jak popisuje trenér Carlo Ancelotti.
7: Respektujeme Haiti jako každého jiného soupeře. Mají silného a vysokého středního útočníka. Hrají fyzický a dobře organizovaný. organizovaný fotbal. Jsou motivovaní tím, že na mistrovství světa hrají a navíc ví, že na šampionátu neexistuje žádný zápas s jasným výsledkem.
6: Zápas mezi Brazílií a Haiti začne ve 2 hodiny a 30 minut ráno českého času. Už večer v 21 hodin nastoupí domácí Spojené státy americké proti Austrálii. V noci ještě bude hrát Skotsko s Marokem a Turecko proti Paraguaji.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem, neprůjezdná 16 za Jičínem. Na D1 za Prahou směr Brno se sune fronta od pražského okruhu z 10. kilometru půl hodiny do omezení na 24. u Šmejkalky. Na D1 před Brnem z Prahy se kolony za Domašovem tvoří v případě kamionu z kilometru 175. Osobní auta jedou různě pomalu od exitu 178 Ostrovačice do Brna k D2 asi 50 minut a silný provoz je i na příjezdech od k Masarykovu okruhu. Na D5 z Prahy na Rozvadov pozorně, nejdřív před Plzní u exitu 67 Ejpovice čerstvá nehoda v levém pruhu, brzdí se a vybočuje, a pak za Benešovicemi kolem kilometru 126 nahánějí srnku uvízlou mezi Oplocením a dálnicí, zabraný je odstavný pruh. Na silnici 16 za Jičínem směr Nová Paka stojí kolona od Robousů před odbočkou na Újlibice, je totiž vážná nehoda osobního a nákladního auta, provoz pozastavený. Na tahu 35 z Hradce na Svitavy popojíždí kolona od Rekvice i přes 3/4 hodiny do Litomyšle. 49 ve Zlíně, třída Tomáše Boti ve směru z Otrokovic Utpaná, od Malenovic od Mlýna skoro na půl hodiny kolona k obchodní zóně Louky, po požáru kamionu omezený provoz. V Praze do Řešiny nehodu v Liberecké z centra, kolona se rozjíždí, ale čerstvé problémy jsou v obou směrech, ve Kbelské u Proseka kolony vznikají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, hlavně na horách, při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů v Polabí a po Ohoří až 35 a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
9: No já ještě doplním 6 minut po 14. hodině, že tenistka Marie Bousková v Nottinghamu porazila 7-5 a 6-0 Taťánu Mariovou z Německa a tím pádem si poprvé na okruhu WTA zahraje semifinále na trávě. Proti komu to se rozhoduje ve středoanglickém Nottinghamu právě teď? Buď to bude Karolína Plíšková nebo Australanka Gibsonová. Zatím mají obě za sebou teprve první gem a ten vyhrála Australanka.
3: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

Česká ženská volejbalová reprezentace se snaží zastavit sérii dvou porážek, kterou aktuálně prožívá na turnaji na Filipínách. Tam hraje v rámci volejbalové ligy národů po prohrách s Polskem a se Spojenými státy. Teď by chtěli Češky také získat nějaké vítězství. Hrají proti Japonkám. První set je rozehraný. Aktuálně Češky vedou nad velkým favoritem 10-9. No a favoritem je Japonsko. Zejména proto, že je to jeden ze dvou týmů, který v téhle sezóně ještě neprohrál jediné utkání, tedy Japonsko, a tím druhým týmem je vedoucí Brazílie.

0: seriálu radiožurnálu Sport tento týden připomínáme slavné penaltové rozstřely a pokud nás poslouchají fanoušci anglických fotbalistů, tak by mohli být klidně i lehce traumatizovaní. Ti totiž zažili několik neúspěšných rozstřelů a občas se mluví i o jejich prokletí. My se zaměříme na ten asi nejbolestivější moment. V roce 2021 hráli Angličané finále mistrovství Evropy proti Itálii doma ve Wembley.
1: Angličtí fotbalisté se ve finále Eura hraného v roce 2021 dostali proti Itálii rychle do vedení. V 67. minutě ale srovnal na 1-1 Leonardo Bonucci a na tomto stavu už nic nezměnilo ani prodloužení. Před penaltovým rozstřelem Angličané věřili, že jejich prokletí už je zlomené. Na předchozím mistrovství světa totiž zvládli rozstřel v osmifinále proti Kolumbii a dobře začali i proti Italům.
2: Po dvou sériích vedou na penalty nad Itálií 2-1.
1: Poté se ale netrefili Marcus Rashford a Jadon Sancho. Italové otočili skóre a v páté sérii mohl rozhodnout Jorginho.
3: A chytá gólman Pickford! Možná slyšíte tu odezvu.
1: Nabídnutou šanci na srovnání měl za Anglii využít překvapivě teprve 19-letý Bukayo Saka.
2: Saka drobivý opět rozeběh střela a chytá gólman Donnarumma. Italové jsou mistry Evropy pro rok 2021.
1: Italský brankář Gianluigi Donnarumma byl tak soustředěný, že po vítězném zásahu ani neslavil a myslel si, že rozstřel pokračuje dál. Pak už na něj ale naskákali spoluhráči a vedle zlaté medaile mu mohli gratulovat taky k ceně pro nejlepšího hráče turnaje.
4: Neuvěřitelné pocity, ale máme hlavně fantastický tým a ke zlatu jsme pomohli všichni.
1: To neúspěšný střelec Saka si procházel těžkými okamžiky a jako hráč tmavé barvy pleti čelil taky rasistickým urážkám. Takto na dobu po neúspěšném finále vzpomínal s tříletým odstupem v roce 2024.
5: Nevěděl jsem, jak z toho ven, ale pomohla podpora od rodiny, lidí z klubu i z národního týmu. Ale mluvil jsem taky sám se sebou a říkal si, že se buď můžu někam schovat a neupozorňovat na sebe, nebo to vzít za opačný konec. Pracovat ještě tvrději, stát se ještě lepším hráčem a být připravený na to, že když bude příště nařízená penalta, vezmu si míč jako první.
1: A své předsevzetí Angličan dodržel.
5: Kopal jsem jich hodně a většinu proměnil, takže si myslím, že šlo o důležitý moment v mém životě, kdy jsem musel udělat těžkou volbu a zvolil jsem správně.
1: Vzpomínal Bukayo Saka, který ale nedávno zažil další penaltové zklamání, když Arsenal prohrál ve finále Ligy mistrů právě po penaltovém rozstřelu s Paris Saint-Germain. Saka ale v utkání střídal a na penaltu tak tentokrát jít nemohl. David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Když jsme vás naposledy na radiožurnálu Sport informovali o tom, jak se vyvíjí zápas volejbalové ligy národů žen mezi Českem a Japonskem, tak české volejbalistky vedly nad velkým favoritem. To už je ale dávno pryč. Japonky teď nedávají sebe menší šanci české reprezentaci a momentálně vedou 23-13 v prvním setu. Dál vás o tom budeme informovat. Marie Bousková ta už čeká v semifinále tenisového travnatého turnaje v anglickém Nottinghamu a čeká na to, jak dopadne zápas mezi Karolínou Plíškovou a Australankou Gibsonovou, protože právě vítězka postoupí do semifinále a bude hrát proti druhé české tenistce. Zatím je to mezi Plíškovou a Gibsonovou 2-2. No a do semifinále, ale jiného turnaje v Berlíně právě teď postoupila Linda Nosková, která porazila Španělku Barozovou ve dvou setech 6-1 a 6-3.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle policie se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 halířů, stát bude maximálně 36,61. Benzín taky mírně zlevní, čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40,41 za litr. To je o 11 halířů míně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců, oznámila to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Prodloužení se týká tzv. Sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců, vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. A na letišti v pražských Letňanech dnes začíná hudební festival Metronom. Třídenní akce nabídne koncerty Nicka Cavea, Stinga nebo Toma Odella. Festival Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z holešovického výstaviště. Na 3 dny bude pro nerezidenty uzavřené okolí areálu pro automobilovou dopravu. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po setech 7-5, 6-0. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badozovou poměrem 2-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 za Prahou a před Brnem, neprůjezná 16 za Jičínem. Dálnice D1 za Prahou směr Brno je ucpaná od okruhu z 10. kilometru. Kolona do omezení na Šmejkalce zabere půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem kolem kilometru 176. V obou pruzích osobní auta pak jedou místy plynuleji, i tak to mají celý úsek k D2 až na hodinu. Silný provoz je i na příjezdech z dálnice k Masarykovu okruhu na MotoGP. Silnice 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku je před odbočkou na Úlibice neprůjezdná po havárii nákladního a osobního auta. Kolona stojí z obchvatu Jičína. V osobních autech to řidiči zkoušejí objet přes Studeňany nebo Kacákovou Lhotu. 35 Hradec Králové Olomouci ucpaná od Cerekvice do Litomyšle, popouští se kolem 3/4 hodiny, fronty jsou pak i před Kocvířovem a Moravskou Třebovou. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati směrem z Otrokovice stále vzniká kolona po požáru kamionu, je to na půl hodiny od skladu Malenovice k soudu. A Praha před víkendem plná kolon, problémy mimo jiné po nehodách ve Kbelské obousměrně a taky na jižní spojce kolona na 40 minut od magistrály kolem nehody u zahradního města za Europark. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, v Polabí a po Ohří až 35 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

České volejbalistky hrají na Filipínách další utkání volejbalové ligy národů proti silnému a favorizovanému Japonsku, které zatím v aktuální sezóně neprohrálo jediný zápas. Češky prohrály první set 15-25, v tom druhém teď po zlepšeném výkonu a dobré sérii dokázali snížit na 10-11.

0: Nejlepší světoví koulaři, účastníci olympiád a medailisté ze světových i evropských šampionátů pravidelně cestují na malý meeting do Ústí nad Labem. A rozhodně to není kvůli penězům. Organizátor akce jim za odměnu po závodě nechává připravit pečená kolena. Ale hlavně na severu Čech se atleti cítí jako hvězdy, protože veškerá pozornost diváků je upřena právě na ně.
1: Do Ústí pravidelně rád jezdí nejlepší český koulař Tomáš Staněk. Tomu se moc líbí atmosféra malého závodu, kdy diváci sledují výkony atletů z pár metrů.
2: A to paradoxně mám radši, no. Já jako moc nerad hážu do trávy. A takhle ty meetingy, kde máte ty diváky blízko a můžete se vlastně rozházet, jak chcete. Je to takový, atmosféra je přece jenom taky trošku jiná, než na velkém stadionu, kde se děje jako hromadu věcí okolo. Takže já to mám radši a i proto jsem na to kejvnul po dlouhé době, kdy se mi to nedařilo se sem dostat.
1: Řekl Tomáš Staněk, ani ti nejlepší světoví koulaři si přitom v Ústí na velké peníze nepřijdou. Podle organizátora závodu Miroslava Vachuty jsou výdělky mnohem nižší než na velkých mítincích.
3: Jsou to stále výrazně nižší částky, než dostávají ty závodníci třeba na ty diamantové lize, kde oni jsou zvyklí vlastně závodit, tyhle ty už topoví závodníci. Tam jsou prostě daný světovou federací, prize money a všechno. Takže je to všechno v řádu, ještě kdybychom to vynásobili třeba třikrát, si myslím, víc než tady třikrát až čtyřikrát vyšší ty částky a přesto ty závodníci přijedou, když jsou jako nižší tady. Jo. Vítěz 1200 euro, což na diamantové lize je 5000 euro.
1: Navzdory tomu ale koulaři předvádějí v Ústí skvělé výkony a letošní 17. ročník to jen potvrdil. Američan Roger Steen stanovil výkonem 21 metrů a 83 cm nový rekord.
4: Jako tady, nejlepší výkon historie meetingu 21.83.
3: Myslím, že celkově ta úroveň toho meetingu stoupla, plus ten doprovodný program, který jsme přivedli, si myslím, že přilákal nějaký rodiny s dětma. Trošku jsme bojovali s tou kolizí, s tím fotbalem samozřejmě, ale my jsme ten meeting museli nahlásit už na podzim, nešlo s tím jako výrazně nějak hýbat.
1: Mrzelo Miroslava Vachutu. Poprvé byl letos meeting zařazený do vyšší kategorie Athletics Bronze.
3: Bylo to jednodušší v tom, že opravdu ty závodníci sami se ozývali a měli zájem sem přijet, tak bylo to pro mě v tomhle trošku jednodušší hledat ta jména. Trošku mě mrzí, že vlastně nepřijel Joe Koulek, který měl dorazit, ale vlastně všechno to nabourala Zlatá tretra, která přišla o peníze z Národní agentury a bohužel to odnesla Koulek, kde oni vyškrtli právě Koulekse a Campbella. Takže tyhle dva sem ještě mohli přijet a bylo by to ještě o top jako vejš.
1: Z Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu Sport je tu další díl seriálu o cestě československých fotbalistů za evropským zlatem. Zápas o titul už se blíží v kalendáři i v rozhlasovém archivu. Se teď posouváme do 19. června roku 1976.
1: Dobrý večer. Vítáme vás při poslechu rozhlasových novin. Úvodem přehled hlavních zpráv.
2: Rozhlasové noviny z 19. června roku 1976 už mohli někteří lidé poslouchat doma a v suchu. A teď tedy mluvíme o fanoušcích, kteří se vydali povzbudit československé fotbalisty do Záhřebu. Československý Sport zaznamenal zážitky horníka Zdeňka Zavázala z Ostravy, účastníka zájezdu, který po návratu líčil své dojmy z návštěvy semifinále mistrovství Evropy. Přijel unavený, ale šťastný, promočený, ochraptělý, ale s bezmezným úsměvem na lících, stejně jako další cestující ze zvláštního vlaku Čedoku. Po železnici jel takto organizovaně na utkání 400 Čechoslováků. Další stovky naplnili 74 autokarů. Někteří, a to už lze jen těžko spočítat, vyrazili osobními auty. Reportáž popisuje i les vlajek a transparentů v ledišti. Třeba ten z Havířova byl přes 10 metrů dlouhý a 2 metry široký a byl na něm tento vzkaz. Chlapci, hrajte od srdíčka, vždyť na prsou máte lvíčka.
3: Ještě dnes, v pátek dopoledne, mám hodinky plné vody, vlajka je promočená. Nejlepší tah, když jsme se oblékli do kraťasů, bez deštníků, bez pláštěnek.
2: Vyprávěl po návratu ze Záhřebu fanoušek Zdeněk Zavázal, který se také podělil o silný zážitek z čestného kolečka československých fotbalistů po vítězném utkání s Holandskem.
3: Zastavili pod naší tribunou, stejně mokří jako my, děkovali nám, my plné oči slz a Viktor, nejstarší z reprezentantů, plakal jako malý kluk.
2: Dostat se do Jugoslávie v té době nebylo rozhodně snadné. Tehdejší československá pravidla byla přísná a turistům zdaleka nestačil jen cestovní pas.
4: Na západ se mohlo jenom s devizovým přístupem a s vězní doložkou, což platili pro Jugoslávii. A já jsem ku podivu díky známé v bance dostal devizový přístup a tedy pár dinárů, stejně jako cestovní doložku pasu. A ani průkaz nevojáka, takzvanou modrou knížku, se neopomněl odevzdat, což byla také povinnost.
5: Do jednoho z několika desítek zájezdových autobusů se tehdy šťastným způsobem dostal i jako fanoušek Zdeněk Pavlis, tehdy také začínající reportér a později dlouholetý předseda klubu sportovní novinářů.
4: Pořádaný pro fotbalové trenéry bylo několik trenérů, třeba Miloš Kvaček, Evžen Mnáhleda, Adamčí, ale třeba i František Cerman, který pak dělal Františkovi Havránkovi asistenta u Zlatého olympijského týmu v Moskvě. Jeden z účastníků zájezdu, mezi kterými nakonec nebyli jen fotbaloví trenéři, i různí praští vexláci a černí bukmekři, zapomněl vojenskou knížku odevzdat, takže jsme se museli vrátit od hranic zpátky do Znojma a tam jsme skoro 4 hodiny čekali, než se nad ním na vojenské správě slitovali a vystavili mu jakési provizorní potvrzení a on mohl s námi pokračovat.
2: Také fotbalisté získali zřejmě velmi intenzivní cestovatelské zážitky. Po nečekaném postupu přes Holanďany chtěli ze Záhřebu vyrazit do Bělehradu, do dějiště finále, ale nakonec našli zázemí na půli cesty a ubytovali se v Petrovaradínu v městské části Nového Sadu na pravém břehu Dunaje.
6: A my jsme mali na finále do Bělehradu, tam stále byli Jugoslovania. Tí nechceli odísť, tam my sme až deň zápasu ráno išli. Tak si zoberte, jaká příprava, by se každý zbláznil.
2: Divil se i po 50 letech bývalý obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik, který pokračoval další zajímavou historkou. Československý tým dorazil do Bělehradu až v den finálového zápasu a na obědě se pak potkal se svým soupeřem.
6: Na obě stretli, oni šli z oběda, my jsme ještě len přišli.
7: No tak už toto přesně si nepamětám, ale určitě možno, že aj funkcionáři nerátali, že by treba připravit nějaký hotel až na finále, ale potom se to nějak vybavilo samozřejmě. A
2: nedivil se ale útočník bratislavského Slovanu Ján Švehlík tehdejším starostem. Vždyť s účastí v boji o zlato počítal zřejmě jen málo kdo. A také lidé v Československu začali žít závěrečným turnajem pořádně až po senzačním vyřazení Holanďanů. V obci Lovča u Žáru nad Hronom, kde se Švehlík narodil, i v Bratislavě, kde pak jako ligový fotbalista bydlel.
7: My jsme se nebáli toho, i když jsme byli jako outsideri.
8: Německou spolkovou republikou 1-0, autorem branky Švehlík po předchozím odstřelování branky Německé spolkové republiky.
2: Do finálového zápasu mistrovství Evropy v Bělehradě, do kterého také Ján Švehlík nečekaně nastoupí, zbývá už jen jediný den. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dosti první poloviny sezóny. Těšte se na pohár Slavia a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se Slavia a pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Kulda a aktuální zprávy.
4: Česko podle premiéra Babiše letos se nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Kuba schválila sérii reform, posouvá se k tržní ekonomice. Čeští fotbalisti po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou mají na mistrovství světa den volna. Na dálnici D8 je uzavřený tunel Panenská směrem na Drážďany. A počasí zítra bude slunečno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky i silné a teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejdřív potřeba dát do pořádku veřejné finance. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu řekl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Policie dnes vyhlásila pátrání po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Vyplývá to z policejní databáze pohřešovaných osob. Politik je obviněný v korupční fotbalové kauze za ovlivňování zápasů ve prospěch městského klubu. Jan Wolf veškerá podezření odmítá. Jeho náměstek Lukáš Rašik ze Socdem policejnímu pátrání nerozumí, protože primátor je na dovolené.
5: Tam primátor je normálně plánované dovolené, takže já nevím, co to je za hra, ale má normálně naplánovanou dovolenou, takže je na dovolené, příští týden se má vrátit, nic, takže město normálně funguje. On nevím, že by měl zákaz vycestovat, ale normálně v zahraničí a komunikuje normálně, takže nechápu to.
4: Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Ostrovní stát chce také otevřít hranice pro export a import zboží.
6: Změny schválili kubánští zákonodárci jednomyslně. Do země budou moci vstoupit zahraniční investoři a taky banky. Otevřou se hranice pro zboží a to by pro Kubu mohlo znamenat třeba konec éry opravovaných amerických aut z 50. let. Ostrov reformami reaguje na nedostatek pohonných hmot, jídla a léků po letošním zpřísnění amerických sankcí a začátku ropné blokády. Washington za zavedení reform slíbil 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Rozhlasoví symfonici zahrají večer v katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhaní oktáv. Řídit je poprvé bude nový šéf dirigent Elias Grandi.
7: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saense.
8: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
7: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
8: Večer otevře premiéra fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovítské varhany. Je z pera Iva Bartoše. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Hned po zápase v Atlantě cestovali na svou základnu do Dallasu, kde se budou připravovat na závěrečné utkání skupiny s Mexikem. Jak bude vypadat tréninkový plán, říká trenér reprezentace Miroslav Koubek.
10: No tak hraje se už za 5 dní, není tam celý týden. Čiže ty tréninky budou spíš taktického rázu, než nějakého zátěžového rázu. Technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
9: Češi k postupu do play-off musí s největší pravděpodobností porazit Mexiko v noci ze středy na čtvrtek našeho času. Právě Mexičané si výhrou nad Jižní Koreou 1-0 zajistili první místo ve skupině. V dalších zápasech Švýcarsko vyhrálo nad Bosnou a Hercegovinou 4-1 a Kanada porazila Katar 6-0.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Protisměr na D4 u Nového Spody, problémy na D8 za Ústím. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic na Prahu teď na nejvýš pozorně v úseku mezi nájezdem z Písecké 20 a exitem 74 Mirotice. Policie tam má hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy, hlídky prověřují úsek, držte se vpravo. Na D8 z Prahy na Drážďany za Ústím se teď rozjíždí kolona za sjezdem na Libouchec z kilometru 82 v tunelu Panen. Potom kolem porouchaného kamionu už pustili alespoň levý pruh. Na D1 za Prahou směr Brno se tvoří kolona od okruhu z 10. kilometru, do omezení na Šmejkalce je to na půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolony za Domašovem z kilometru 175 v obou pruzích, osobní auta jedou místy plynuleji, i tak k D2 přes hodinu. Na D5 z Prahy na Rozvarov za Rokycany pozor na kolonu z kilometru 65, je to na pár minut k nehodě přímo u exitu 67 Ejpovice v levém pruhu. Silnice 35 je ucpaná od Cerekvice do Litomyšle, je to na 3/4 hodiny, fronty se tvoří i před Kocvířovem, pak taky od Hřebček Moravské Třebové a na 35 se taky z Valašského Meziříčí do omezení u Zašové se popojíždí. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně místy přeháňky nebo bouřky i silné. A nejvyšší teploty zítra 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
13: Krásné odpoledne, je po 15. hodině, konkrétně 6 minut, posloucháte jedinou sportovní stanici v českém éteru Radiožurnál Sport. Sledujeme pro vás, jak se vyvíjí čtvrtfinále tenisového travnatého turnaje v Nottinghamu. Marie Bousková ta už je v semifinále. No a zatím má k němu nakročeno také Karolína Plíšková, která s Australankou Gibsonovou vyhrála první set 7-5. Ve druhé sadě je to zatím 1-1, takže zatím se schyluje v Nottinghamu k českému semifinále. No a české volejbalistky, ty prohrály i druhý set ve volejbalové lize národů s Japonskem. Na tomhle turnaji na Filipínách teď hrají třetí sadu a v ní Češky prohrávají 4-7.
11: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Tréninkovým dnem dnes startuje motocyklová velká cena České republiky. Velká očekávání letos mají fanoušci na brněnském autodromu od jediného domácího pilota Filipa Salače. Ten totiž teď ve třídě Moto 2 zažívá poslední dobou úspěšné období. Minulý závod v Maďarsku dojel na druhém místě. No a teď jsme ve spojení s reportérem Davidem Nekvindou. Ten doplní, jak se Salačovi dařilo v trénincích v Brně.
1: Hezký den, tak Filip Salač má teď období druhých míst, je to tak, nebo dá se to tak říct i po těch pátečních trénincích tady v Brně, protože v obou dojel český reprezentant právě na druhém místě. V prvním dopoledním tréninku ho porazil Španěl Manuel González, to je lídr průběžného pořadí kategorie Moto2. Ten druhý trénink, tak v něm Salač dojel tedy opět druhý, tentokrát ale za Kolumbícem Davidem Alonzem, a ten rozdíl byl opravdu minimální, pouhých 18 tisíc sekundy. Takže Salač zatím v Brně ukazuje, že tu formu z posledních týdnů si zdá se udržel, a směrem do zítřejší kvalifikace a nedělního závodu to tedy vypadá velmi zajímavě.
0: My si teď povídáme v případě Filipa Salače o třídě Moto2, ale ta královská třída, ta se jmenuje MotoGP, také má za sebou trénink minimálně jeden, tak jak vypadal ten?
1: Ten první trénink vypadal tak, že ho vyhrál Španěl Marc Márquez, což je obhájce titulu a jeden z velkých favoritů na vítězství o tomto víkendu, ale na konci toho tréninku, poté co zajel nejrychlejší čas, tak upadl. Každopádně sedminásobný mistr světa vstál, odešel po svých a bude pokračovat v závodním víkendu. Druhý dojel dopoledne Francouz Fabio Quartararo, lídr světového šampionátu Ital Marco Bezzecchi, ten dojel dopoledne až 16., ale před pár minutami začal druhý trénink kategorie MotoGP, a když jsem se díval těsně před začátkem tohoto vstupu, tak Bezzecchi vedl, takže to vypadá, že možná něco vylepšil na motorce, možná se poučil z toho dopoledního tréninku a teď tedy má formu o něco lepší.
0: Velká cena přilákala do Brna zase velkou řadu fanoušků. Jaký další program čeká vlastně fanoušky, ale i konec konců piloty?
1: No tak ten dnešní tím současným nebo aktuálním tréninkem MotoGP vlastně končí, co se týče mistrovství světa. Zítra tady je na programu kvalifikační den, ale nejen kvalifikační, protože v sobotu je to tak, že právě kategorie MotoGP, ta královská, začíná svou kvalifikací. V 10 hodin a 50 minut odstartuje, pak budou kvalifikace tříd Moto3 a Moto2, a jestli MotoGP se v sobotu na trať ještě vrátí, protože v 15 hodin začne sprint, tedy závod na 10 kol. No a v neděli to už budou ty klasické další závody, a ten první odstartuje v 11 hodin dopoledne Moto3, Moto2 ve 12 hodin a 15 minut, no a královský závod MotoGP v neděli začne ve 2 hodiny odpoledne.
0: Ve 2 popoledni nás tedy bude zajímat, jakým způsobem se popere Filip Salač z trati v Brně, z brněnského autodromu nám o tom reportoval David Nekvinda. Povídali jsme si o začínající motocyklové velké ceně České republiky a samozřejmě, že vás celý víkend budeme z místa dál informovat. Davide, díky, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

České volejbalistky se teď nadechly ke zlepšenému výkonu proti velkým favoritkám z Japonska. Hrají s nimi ve volejbalové lize národů v miniturnaji na Filipínách. Češky prohrály první dva sety 15-25 a 23-25. Teď ale ve třetí sadě vedou 16-14. Karolína Plíšková ta zase bojuje o postup do semifinále travnatého turnaje v anglickém Nottinghamu nad Australankou Gibsonovou vede po prvním setu, ten set zvítězila, vyhrála poměrem 7-5, v tom druhém prohrává 2-3.

0: Světový šampionát, který se odehrává v Severní Americe, už má za sebou úvodní kolo zápasů v základních skupinách. Fanoušci tím pádem už mohli vidět v akci minimálně jednou všech 48 týmů. Jedním z nich byla také Francie, účastník posledních dvou finále a jeden z největších favoritů na zisk zlata. A právě tuhle reprezentaci si představíme v dnešní sportovní encyklopedii. Francouzi jsou v žebříčku FIFA aktuálně třetí za Argentinou a Španělskem. Obecně je ale její tým považován možná za jednoho z největších aspirantů na zisk zlata. Francouzům se totiž povedlo před 8 lety vyhrát. Na posledním šampionátu v Kataru potom prohráli ve finále s Argentinou. Aktuálně disponují nesmírně silnou generací hráčů, kterou se jim navíc postupně daří i doplňovat mladšími, ale stejně kvalitními přírůstky. A to navíc hráči narození ve Francii nereprezentují na mistrovství světa jenom tuhle zemi. Zkuste si tipnout, ve kterých dalších týmech nastupují fotbalisté, kteří se narodili ve Francii.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Hráči narození ve Francii reprezentují hned 11 zemí. Alžírsko má těch fotbalistů 13, Haiti 12, Demokratická republika Kongo 11 a Senegal 10. Dalšími zeměmi s hráči narozenými ve Francii jsou potom Pobřeží slonoviny, Tunisko, Maroko, Kapverdy, Ghana, Egypt nebo Španělsko. Celkem je to 98 hráčů na letošním mistrovství. Naopak tři reprezentanti Francie mají své místo narození v zemi jiné. Je to Michael Olisev, ten se narodil v Anglii, Marcus Thuram, ten zase v Itálii a brankář Brice Samba, ten je z Konga. Francouzi mají ale těžkou skupinu. Čekají je ještě zápasy se silným Norskem, které dominovalo kvalifikaci a které táhne kanonýr Erling Haaland, a také nevyzpytatelný Irák. V prvním duelu už se hráči ze země galského kohouta poradili se Senegalem, podle žebříčku FIFA nejsilnějším soupeřem v jejich skupině. Výhru 3-1 si zajistili hlavně ve druhé půli, v té první viditelně šetřili síly. Dva góly vstřelil hvězdný útočník Kylian Mbappé. Ten dal svou 57. a 58. branku u národního týmu. A právě tím nejdřív vyrovnal a potom rovnou překonal dosud nejlepšího francouzského střelce historie, kterým byl Olivier Giroud.
2: Jsem šťastný, že jsem se takto zapsal do historie své země. Opravdu jsem o to stál. Reprezentaci jsem vždycky stavil nade vše ostatní. Ale na tahle čísla budu moci myslet až po konci kariéry. Teď všichni moc dobře víme, proč jsme tady. Chci spoluhráčům pomoct k týmovému úspěchu. Chceme společně napsat další velkou kapitulu francouzského fotbalu.
0: To říkal Kylian Mbappé po zápase se Senegalem. Sám už střelil na třech mistrovství světa 14 gólů a je pouze dvě branky od čela historické tabulky. Na té jsou momentálně Němec Miroslav Klose a nově také Argentinec Lionel Messi, který se tam dostal hetrikem v úvodním duelu s Alžírskem. Francie se v útoku spoléhá také na posledního držitele zlatého míče Usmana Dembeleho a jeho spoluhráče z PSG a také čerstvě dvojnásobného vítěze Ligy mistrů Désiré Doueho. V obraně jsou potom mistr Premier League s Arsenalem William Saliba a mistr La Ligy s Barcelonou Jules Kondé a všechno doplňuje skřídla talentovaný Michael Olise, který v mistrovském týmu Bayernu Mnichov udivoval svět svými technickými dovednostmi. Francie má zkrátka na každém postu hvězdu svého domovského klubu a hráči na lavičce ti by dostali klidně šanci ve všech ostatních týmech a dokonce i v základní sestavě. Jestli své ambice potvrdí Francouzi, to se samozřejmě dozvíme v průběhu turnaje a uslyšíte to na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 3:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery s odkazem na server Marine Traffic, to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly íránské a americké síly. Dnes o tom informovala platforma AXS Marine. Prezidenti Spojených států a Íránu ve středu na dálku podepsali memorandum. To mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška, asociace ale upozorňuje, že příslušný zákon ještě poslanci neschválili. Policisti na Vysočině budou kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů víc dohlížet i na dálnici D1. Kontroly se zaměří taky na další silnice, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na motocyklech. A do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horkem platí ode dneška až do odvolání.
1: Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v tréninku na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa tak postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. V Brně nestačil jen na Davida Alonza z Kolumbie, který byl o 18 setin sekundy rychlejší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 za mýtem kolony na D1 a v Brně uzavřený Husovický tunel. Na D5 z Prahy do Plzně za mýtem pozor na 57. kilometru na kusy prasklé pneumatiky v jízdních pruzích. Na dálnici D1 se zdržíte jak za Prahou směr Brno od okruhu z 10. kilometru 40 minut do omezení na Šmejkalce na 24., tak i před Brnem směrem z Prahy fronta od exitu 178 Ostrovačice až hodinu osobním autem do zúžení u D2. V Brně na městském okruhu zásadní komplikace kvůli uzavřenému Husovickému tunelu, hořelo v něm auto kolony z Porgesovy, hlavně z Gajdošovy i Židenické. Na tahu 35 Hradec Olomouc dlouhé kolony od Hrušové určitě na 3/4 hodiny do Litomyšle, pak taky od Hřebči do Moravské Třebové kolem 1/4 hodiny a 35 je plná i za Valašským Meziříčím do omezení u Zašové přes 20 minut kolona. Ve Zlíně zůstává fronta na třídě Tomáše Bati od skladu Malenovice ke schořelému kamionu u Soudu na půl hodiny. A Praha je před víkendem ucpaná, před Ořechem na okruhu kolony z D5 od Rudné plná je jižní spojka od magistrály na Barandovský most i k Europarku a dlouhé fronty před regulovaným vjezdem do Blanky v Troji z Libně i z Liberecké od Proseka. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Dva konečné výsledky, 15 hodin na 37 minut. Jednak volejbalová liga národů Japonsko porazilo českou ženskou volejbalovou reprezentaci ve třech setech. Češky prohrály první dvě sady v celku, jednoznačně nejlepší výkon podali v sadě třetí, ale je třeba říct, že Japonsko také výrazně prostřídalo, aby ušetřilo síly. 27-25 to byl nakonec výsledek třetí sady. 3-0 bez jediného setu. Češky tím pádem zaznamenali ve volejbalové lize národů, což je soutěž pro nejlepších 18 týmů celé planety, už třetí porážku za sebou. No a další konečný výsledek, Karolína Plíšková postoupila do semifinále travnatého tenisového turnaje v Nottinghamu. Australanku Gibsonovou porazila 7-5 a 6-4 a znamená to, že v Nottinghamu se bude hrát české semifinále, protože Plíšková narazí na Marii Bouskovou, ta už dřív postoupila přes Němku Mariovou po vítězství 7-5 a 6-0.

0: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí Grand Prix České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník v šampionátu nestačil jenom na lídra průběžného pořadí, na Španěla Gonzálese. Salač v posledních čtyřech závodech dojel v elitní desítce a před dvěma týdny v Maďarsku byl dokonce druhý, čímž vyrovnal svůj nejlepší životní výsledek. Před víkendem v Brně tak všude možně slyší, že je čas se posunout ještě o příčku výš.
1: Já vím, že tu formu mám teďka dobrou a vím, že je to reálný vyhrát a je to pódium. To není, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to prostě realita, kterou cítím.
2: Reaguje motocyklový závodník Filip Salač před víkendovou velkou cenou České republiky na to, že dobrými výsledky zvýšil očekávání fanoušků. Nejvíce navnadil druhým místem v minulém závodě v Maďarsku. Sám sebe tím ale prý před brněnskou Grand Prix uklidnil.
1: Sice jsem pod tlakem od ostatních lidí, ale ten největší tlak, který jsem na sebe dával já sám, tím, že se mi poslední dva roky moc nedařilo, tak ten před 14 dny odešel. Přijel jsem si to užít a dělat to, co mi nejlíp, a to jezdit na motorce, takže já věřím, že to bude dobrý.
2: Vyhrát závod mistrovství světa na Masarykově okruhu se dosud žádnému českému jezdci nepovedlo. Poslední pódiové umístění ale není nějaká dávná historie. V roce 2018 skončil ve třídě Moto 3 na třetím místě Jakub Kornfejl. Salač tehdy jako nováček dojel do cíle stejného závodu poslední.
1: Samozřejmě, že to pamatuju, viděl jsem to a je to na mém bucket listu mých snů, to znamená, jestli se to splní letos, já doufám, že jo, budu o to bojovat a jestli tam bude ta šance, tak ji budu brát všema deseti. Chtěl bych to určitě zažít taky a závidím jim, že oni už to zažili.
2: Připomíná Salač i předchozí Čechy, kteří v Brně dojeli mezi elitní trojicí. I případný úspěch na domácí Grand Prix taky může přispět k tomu, že třeba už za rok bude mít Česká republika zastoupení opět taky v královské třídě MotoGP.
1: Rád bych se tam podíval, je to můj sen, je to důvod, proč závodím, abych se dostal do té královské kubatury. Spoustu lidí bude odcházet, takže třeba kdyby se hodně začalo dařit, tak třeba tam i nějaká nabídka bude, ale momentálně nic na stole nemáme.
2: Říká Filip Salač s tím, že víc ho teď tedy zajímá bližší budoucnost a domácí Grand Prix, kterou brněnský autodrom přivítá od pátku do neděle. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

34, takhle to dnes mají české tenistky, co se týče travnatých čtvrtfinále. V anglickém Nottinghamu se do semifinále a dokonce proti sobě probojovaly jak Marie Bousková, tak Karolína Plíšková. Linda Nosková, ta je zase v semifinále v Berlíně, když porazila Španělku Badozovou. No a ta čtvrtá do party, Nikola Bartuňková, to bude mít opravdu hodně složité, protože právě v německé metropoli rozehrála svůj zápas proti světové jedničce Arině Sabalenkové. Zatím je stav nerozhodný 1-1, hraje se teprve třetí gem v něm, zatím proti servisu soupeřky Bartuňková vede a dokonce 30-0. Rozhodně o tom ještě dál uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Možná, že rádi jezdíte na kole a ještě máte tím pádem i možnost přihlásit se na sobotní cykloakci, která se jmenuje Fanatik a je to podnik, který se koná už po deváté na Plzeňsku. Startovat se bude podle zvolené trati ve vlnách od časných ranních hodin u rybníku Šídlovák v Plzni. Nepůjde ale o klasický cyklistický závod. Podrobnosti zjišťoval u hlavního organizátora Václava Ptáka reportér Vladislav Janouškovec.
1: 20. června se uskuteční už devátý ročník cykloakce Fanatik. Já se rovnou zeptám organizátora Václava Ptáka, kolik účastníků očekáváte?
2: Já si myslím, že letos by mohlo přijet 550 až 600 účastníků. Poslední 4 roky máme vždycky přes 500 účastníků a má to vzestupnou tendenci. Ne je o moc, ale jsou to o desítky závodníků. Letos už máme přihlášeno asi necelých 500, takže si myslím, že bychom se na to číslo 550 mohli dostat.
1: Tak co se koná po deváté, ale nejde o úplně klasický závod, tak to pojďme posluchačům vysvětlit. Proč by se třeba ještě měli přihlásit a zúčastnit se?
2: Jak jste řekl, Fanatik není závod. Fanatik je cyklistická výzva pro všechny, kteří jezdí ať už na silničce, gravelu, MTBčku nebo koloběžce nebo i elektrických kolech. Je to o tom, že máme vypsané tratě, tam 19 tratí silničních a v terénu, kde se každý může přihlásit podle toho, na čem chce jet, jaký typ terénu chce jet a hlavně si to ujede ve svém vlastním tempu.
1: Akce tedy proběhne 20. června, start a cíl u rybníku Šídlovák v Plzni na Lochotině. Když se u těch jednotlivých tras zastavíme, kolik měří ta nejdelší a naopak možná která je nejschudnější pro ty méně zdatné mezi cyklisty.
2: Akce se jmenuje Fanatik, protože je pomenovaná po nejdelší trase. Je to 350 km na silnici a 200 km v terénu. Samozřejmě tyto trasy nejsou tak obsazované, jsou to spíš jednotky lidí, které jedou, ale nejvíc jsou obsazované trasy od 50 do řekněme 150 km. Asi nejvíc jsou obsazované trasy ty 50, 70, 100 km, 130 km. Takže opravdu si vybere každý a jde o to lidé, aby to pojel jako výzvu. Jezdím běžně 30 km, zkusím si 50, jezdím běžně 78 km, je pro mě výzva 100 km. A to je smysl té akce, trošku potrénovat, zkusit si ujet vzdálenost, kterou jsem ještě neujel a pak třeba příští rok si dát buď delší trasu, anebo to věc v pohodovějším tempu. Prostě jde o to, aby ty lidi měli radost pohybu, aby prostě se na to připravili a je to výzva, není to závod.
1: A je tady na každém, v kolik hodin odstartuje, nebo je tam přesně stanovený čas, kdy se všichni musí objevit u šídloveckého rybníka?
2: Ne, start je právě rozdělen podle délky tratí, takže startujeme od 17:30, to jedou ty nejdelší tratě, až do 11 hodin, kdy jedou ty pohodáři, ty 50-kilometrové a 30-kilometrové trasy. Nicméně na našich stránkách www.fanatik.plzeň.cz je doporučená hodina startu, aby se nám neakumovali lidi úplně všichni najednou. Tak, jak máme doporučené trasy, na čem je dobré to jest, tak máme doporučenou hodinu startu, ale je dobré, aby to ty lidi dodrželi, protože jinak se tam budou tvořit zbytečně fronty.
1: Zve na devátý ročník cykloakce Fanatik organizátor Václav Pták. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbalový svátek roku je tady.
1: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly.
0: Napětí.
1: Emoce.
2: Gól! Je Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
4: Policie pátrá po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný ve fotbalové korupční kauze. Francie kvůli horku mění rozvrh na školách a posouvá maturity. České volejbalistky podlehly v lize národů Japonkám. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice je u Zbraslavy kolona a počasí zítra bude slunečno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, a to i silné, a teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Wolf podle Národní centrály proti organizovanému zločinu ovlivňoval z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun na Radiožurnálu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
5: Jedné z trestních věcí souvisících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
4: Francii zasáhla silná vlna veder. Meteorologická služba vydala druhý nejvyšší stupeň varování před horkem. Na několika místech letos poprvé naměřili přes 40 stupňů. Francouzské ministerstvo školství potvrdilo posunutí maturit i změny rozvrhů na stovkách škol.
6: 784 škol z 60 tisíc se rozhodlo pro změnu rozvrhu. To znamená, že uvolní žáky z vyučování dříve odpoledne, aby mohli jít domů a vyhnout se největšímu horku.
7: Popsal ministr školství Edouard Geffre. Podle něj se posunutí termínu maturit týká zhruba 4 tisíc studentů. Francie v nadcházejících dnech očekává teploty ve dne přes 40 a v noci kolem 30 stupňů. Ministr vnitra Laurent Nunez varoval, že v některých oblastech meteorologové můžou vyhlásit nejvyšší stupeň varování před horkem. Francouzské dráhy zrušily kvůli vysokým teplotám desítky spojů, na kterých jezdily především starší soupravy. Současná vlna veder potrvá podle meteorologů až do konce měsíce. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Horko dorazilo i do Česka. Meteorologové varují, že o víkendu se přidají taky bouřky. A podrobně o tom uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu za pár minut. Karlovy Vary po 9 měsících otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. Podrobnosti přidává primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
8: Samotná stavba začala v únoru roku 2025, protože tady byly velmi náročné přeložky. Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
4: Dnes je noc Sokoloven, pořádá ji Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí například takzvané limeriky, tedy krátké pětiveršové humorné nebo nonsensové básně s rýmovanou strukturou. Vysvětluje mluvčí České obce sokolské Jana Taušová.
9: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
4: Po celém Česku se připojilo 130 sokolských jednot.
0: Sport.
10: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly 0-3 na sety i Japonkám. Turnaj v Manile uzavřou reprezentantky v neděli proti Dominikánské republice. A v semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu se utkají dvě české tenistky. Marie Bousková do něj postoupila po výhře 2-0 na sety nad Němkou Mariovou a Karolína Plíšková stejným poměrem zdolala Australanku Gibsonovou. Mezi nejlepší čtyři hráčky v Berlíně pak prošla Linda Nosková, která po setech 6-1 a 6-3 vyřadila bývalou světovou dvojku Španělku Badosovou.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem, nehody na D5 za Berounem i na 4 za Zbraslaví. Na D1 za Prahou směr Brno vzniká kolona před omezením na 24. u Šmejkalky, v ní se na 12. kilometru porouchala dodávka v pravém pruhu, po poujíždí se z 10. kilometru od sjezdu na okruh celkem až 3/4 hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona teď od exitu 178 Ostrovačice, osobní auta hlavně za Popůvky na 184. to mají na půl hodiny. Dál se sunou hlavně kamiony pravým pruhem k D2. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy v omezení u Olympie na prvním kilometru srážka dvou osobních a nákladního auta, provoz výrazně omezený, kolona zatím z 5. kilometru na půl hodiny. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně hned za exitem z Dice čekejte kolonu z 29. kilometru, k nehodě na 33. srazilo se osobní auto s nákladním, zdržení už půl hodiny a narůstá. Taky na výjezdu z Prahy silnicí 4 je ucpaný směr na Příbram, kolona z Lahovického mostu a moc to najede za sjezd na Jíloviště, střetlo se tam auto s motorkou, provoz může být dočasně i pozastavený. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
13: Volejbalista David Kolátor opouští po 4 medailových sezónách pražské Lvy. Teď bude hrát nově za nejlepší současný světový klub, tedy italskou Perugii. Je to nejenom italský šampion, ale také je to vítěz posledních dvou ročníků Ligy mistrů. S krajanem Donovanem Javoronokem už se ale Kolátor v tomhle klubu nepotká. Ten totiž dostal další nabídku a změní angažmá. Bude teď nově působit v Japonsku, v Nagoji.
11: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Hned 4 čeští reprezentanti v běhu na lyžích po uplynulé sezóně oznámili konec vrcholové kariéry a jednou z nich byla i 26letá Adéla Nováková. Rodačku z Vimperka, která závodila za plzeňský sportklub, pozval k mikrofonu radiožurnálu Sportreportér Vladislav Janouškovec.
1: Hostem odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport je, teď už můžeme říci, bývalá česká reprezentantka v běhu na lyžích Adéla Nováková. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne a děkuju za pozvání.
1: Řekli jsme bývalá reprezentantka, vám je ale teprve 26 let, tak proč jste se rozhodla ukončit tu svou kariéru?
2: Říkáte správně, bývalá. Na konci března jsem měla svůj poslední závod a rozhodla jsem se ukončit moji lyžařskou kariéru jako reprezentantka. A stále u lyžování chci zůstat, ale už jako sportovec, který má rád sport a který má rád lyžování, trénuju teď malý dětičky a chci být furt jako jednou nohou součást určitě téhle velké skupiny lidí a téhle bubliny, kterou mám ráda. Ale už se aktivně nebudu zúčastnit závodu jako reprezentant. Ten důvod je jednoduchý a prostý. Už jsem prostě v sobě neměla takový ten drive, co ten sportovec potřebuje a už jsem tak nějak cítila, že je čas se přes tuhle kapitolu přenést a začít tu kapitolu jinou.
1: No, v tom českém lyžařském týmu jste nebyla jedinou, kdo ukončila kariéru. Můžeme připomenout Barbora Antošová, mezi muži Adam Fellner nebo výborný sprinter Ondřej Černý. Nemohlo trošku hrát roli to, že jste si tak nějak společně řekli, že už vás to nenaplňuje a skončíte? Neovlivnili se navzájem ty vaše konce kariér?
2: Ano, je to zajímavá skupinka lidí, co skončila a jsou to všechno moji velmi blízcí kamarádi. Je vlastně zajímavý, že já s Ondrou ani s Adamem jsem o tom konci kariéry vlastně nemluvila. S Bárou se přiznávám, že ano, to jsme jako velký kamarádky a bavili jsme se o tom během sezóny a je to určitě škoda, že nás končí takhle hodně, ale myslím si, že všichni jsme dospěli do nějakého věku a do nějakého jako stádia života, kdy už jsou pro nás ty priority jinde. Myslím si, že na tomhle rozhodnutí jsme se jako jednotně jako nepodíleli, že bychom se nějakým způsobem jako ovlivnili, ale každý tohle rozhodnutí udělal sám za sebe, za což jsem ráda, protože přece jenom by to byla škoda, kdyby se nějakým způsobem jsme se ovlivňovali, ale je to tak, že každý individuálně se rozhodl a samozřejmě my jsme to společně oslavili ten konec a sešli jsme se vlastně na Mísečkách, kde jsme udělali jako závěrečnou oslavu těch našich kariér, což bylo jako krásný, ale zároveň i smutný, protože už vím, že teď s těma lidma, což pro mě byly už, myslím, že několik let vlastně ty nejbližší lidi, s kterými jsem se potkávala den co den, v každém měsíci, protože jsme spolu trénovali, tak teď ty naše jako životy se trošku oddálí, protože každý je z jiného místa, už se nepotkáváme, už vlastně to teď 3 měsíce a s těma lidma jsem se vlastně nepotkávala tak často, no.
1: Kariéra je u konce. Jaká vlastně byla? Končíte, jak jsme říkali, v 26. Něco jste stihla s lyžováním procestovat, něco zažít? Byly tam nějaké starty ve světovém poháru? Vyzkoušela jste si start na mistrovství světa? Tam asi největším úspěchem to 7. místo ve sprintu dvojic. Tak co bylo pro vás osobně tím nejhezčím v té vaší lyžařské běžkařské kariéře?
2: Takhle, když to říkáte, tak je to moc hezké. A ten můj lyžařský život, když to řeknu, byl skvělej. Úplně teď jako rezonují ve mně výsledky, na které jsem jako moc pyšná a za který se jako sama sebe dokážu pochválit a jsou prostě krásný. Ale vlastně jako teď, když řeknu, tak ta cesta a na co jsem pyšná, není ten jako jeden výsledek, který bych tady jmenovala, ale je to to, že jsem jako se formovala jako člověk a že mi vlastně to lyžování dalo tolik, ať už jako lidí, nebo tolik zkušeností, disciplíny, sebedisciplíny, takový, nevím, jak to nazvat, jít si za svým, protože vlastně vždycky jsem si vytyčila jako na tu sezonu cíl, za kterým jsem si šla. A to mi vlastně to lyžování dalo, ať ty lidi, který prostě jsou mi blízky a budou podle mě na celý život, ať ta disciplína. To mi vlastně to lyžování dalo, ať ty lidi, který prostě jsou mi blízky a budou podle mě na celý život, ať ta disciplína nebo to cestování.

0: Ve rozhovoru radiožurnálu Sport mluvíme s bývalou českou reprezentantkou v běhu na lyžích Adélou Novákovou, která hájela barvy plzeňského sportklubu. Mluvili jsme o tom, co jí lyžování dalo. Pojďme ještě k tomu, co vám Adélo to lyžování vzalo, protože jste asi tomu svému snu stát se českou reprezentantkou a startovat třeba na mistrovství světa, což se povedlo, musela taky mnoho obětovat.
1: Je to tak, ta cesta vrcholového sportu je vždycky o tom, že všechno ostatní vlastně musí jít stranou. Vždycky vlastně musíte jít za tím svým, co chcete, a není tam vlastně jako cesta doprava doleva. Je tam vždycky jenom ta cesta rovně a ty věci, kterých se vzdáváte, je dost, ale to vlastně k tomu patří. Naopak vám to zase dává a kompenzuje ty věci jiný. Úplně teďkon přesně konkrétně, co mi třeba jako mrzí, asi neřeknu, ale už jako výběr nějaký jako vysoký školy, to určitě jako ve mně muselo opadnout takový to nadšení, že jsem nestudovala to, co bych si asi na první jako dobrou vybrala. Takové ty oslavy, čas s rodinou, jsou prostě omezený a když to řeknu trošku zkráceně, prostě musela jsem jako být dost často jako na cestách, na tréninku a takový ty jako chvíle s přáteli a kamarády byly prostě omezený. Chtěla jsem vždycky vycestovat na nějakou delší dobu, studijně nebo pracovně, což se mi

0: nepodařilo, ale což jako neznamená, že teďkon si to nemůžu splnit.
1: Teď už máte po kariéře, přiznejte, jak moc bolelo dennodenně vstávat na tréninky nebo jezdit na tréninky, kolik odříkání vlastně stálo za tou snahou dostat se na lyžařský vrchol nebo do české reprezentace.
0: Je to vždycky o nějaký sebedisciplíně, ale jako já jsem v sobě měla vždycky nějaký ten motor, co mi ráno vždycky donutilo stát. A bolelo to, bylo to náročné. Každopádně převažovala vlastně ta radost z toho pohybu, z toho kolektivu, který jsem tam měla. A abych řekla pravdu, tak zas tak jako sil a zas tak námahy mi to nestálo, protože jsem to vždycky dělala jako s radostí a s chutí. Jako náročné samozřejmě ty tréninky jsou, bolí to, ale to k tomu prostě patří. A to si tady rozhodně stěžovat nemůžu.
1: Tohle není ten důvod, proč končí Adéla Nováková svoji lyžařskou kariéru.
0: Není to určitě ten důvod. Ten důvod je takový, že už jsem tuhle kapitolu nějakým způsobem si naplnila v životě to, co jsem chtěla, a je čas nějakým způsobem začít kapitolu novou.
1: Jak bude ta nová kapitola Adély Novákové vypadat teď? A třeba i v souvislosti právě s lyžováním, jak jste naznačila, chcete u něj zůstat?
0: Já jsem přemýšlela, už jako jsem byla rozhodnutá, že chci skončit, myslím, že od ledna. Když jsem se nenominovala na olympijské hry, tak jsem věděla, že už tu motivaci na další rok v sobě nemám. Vlastně chtěla jsem vždycky být jedním krokem furt v tom sportu a v té komunitě lidí. Trénuju teď vlastně skupinku dětiček, který vlastně vedu k tomu sportu, aby si k němu našli takovou lásku, jako jsem našla v tom věku já. Nezaměřujeme se pouze na běžecké lyžování, ačkoliv doufám, že ty děti u toho lyžování zůstanou, ale máme takovou všestrannost. Tak to je jedna moje náplň a druhá náplň je taková, že normálně pracuji tady v Plzni ve firmě, kde mám jako super podmínky, super místo, baví mi to. Pracujeme vlastně virtuální realitou a působíme ve školách, firmách a v rehabilitačních zařízeních. Děláme první pomoc ve virtuální realitě, kde se jako angažuju a je to skvělý, baví mi to. Třetí taková moje činnost, což doufám, že se mi podaří dokončit, je, že vlastně jsem druhým rokem na doktorském studiu. Navazuju disertační práci na moji diplomovou práci. Zkráceně řečeno, jsem na doktorském studiu, který bych si přála dokončit.
1: Říká bývalá česká reprezentantka v běhu na lyžích Adéla Nováková, která byla hostem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport. Díky a ať se daří v nové životní etapě, třeba co by lyžařské trenérce.
0: Děkuji moc.
1: Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Který se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: České pneumatiky Tomcat to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
1: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
2: České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohlo příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přijde televize o 1 miliardu 300 milionů a dostane se tak na úroveň příjmů z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 taky končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o dalších 400 milionů. Vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu od ledna. Soud poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu z nedělní nehody u chorvatského Splitu. Srazil se s plachetnicí s českou posádkou. Vyšetřovatelé podezírají 33-letého muže, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Píše to deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě. Ukrajina hlásí další ruské noční útoky. Zemřelo při nich nejméně 5 lidí, včetně 8leté dívky. Další jsou zranění. Informuje o tom ukrajinská policie. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace. A v Hradci Králové začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Na různých místech ve městě nabídne v 8 dnech přes 400 českých i zahraničních představení. Kromě činohry je na programu taky alternativní nebo loutkové divadlo, koncerty i nový cirkus. Sport. České volejbalistky podlehly v Lize národů Japonkám 0-3 na sety. Na turnaji na Filipínách tak prohráli i svůj třetí zápas. A volejbalista David Kolátor si zahraje za současný nejlepší tým světa, italskou Perugii. Český reprezentant odchází na jih Evropy po 4 medailových sezónách v dresu Lvů Praha. Perugia, která vyhrála poslední 2 ročníky Ligy mistrů, oznámila příchod 23-letého univerzála na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená Strakonická za Prahou, kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Výpadovka z Prahy, silnice 4 na Příbram a Strakonice je neprůjezdná. Za sjezdem na Lipence havarovala motorka a osobní auto, přistál vrtulník záchranné služby. Kolona popojíždí po centimetrech z Dlahovického mostu a už je zřízený odklon.
5: Policajti už na tvrdo odklánějí přes Baně.
4: Ještě čerstvá zpráva od naší motohlídky z místa. Vrtulník záchranné služby právě odletá, ale stále uzavřeno. Vázne taky výjezd z Prahy D1 na Brno. Kolona od okruhu z 10. kilometru na 12. překáží porouchaná dodávka v pravém pruhu a hlavně je omezení na Šmejkalce na 24. celé je to na 40 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona od exitu 178 Ostrovačice pro osobní auta 30 minut za připojení od Popůvek na 183. kamiony se sunou dál pravým pruhem k D2. Právě na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává kolona u Olympie ze 4. kilometru k nehodě na prvním v pravém pruhu zdržení 15 minut. A na dálnici D5 z Prahy na Plzeň vzniká kolona od exitu 28 Zdice, popojíždí se 20 minut k nehodě na 33. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme horké a taky dusné počasí. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se objeví místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty v sobotu 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 27. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Zatím velmi neohroženě a hodně překvapivě si vede česká tenistka Nikola Bartuňková ve čtvrtfinále tenisového travnatého turnaje v Berlíně. Hraje proti světové jedničce Jarině Sabalenkové. První set dokázala česká tenistka vyhrát 6-2 a ve druhém před malou chvílí získala vedení 4-0, no ale Jarina Sabalenková teď právě je to několik vteřin dokázala, že stále se umí vracet i z těch složitých situací, protože teď získala svůj gem na podání prakticky za necelou minutu 4 povedenými servisy. Jak se tohle bude vyvíjet, rozhodně uslyšíte.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

0: Zlatí fotbalisté z mistrovství Evropy 1976. Každý pořádný český fotbalový fanoušek bych měl alespoň několik vyjmenovat. Jejich příběhy si v tomto týdnu připomíná i naše encyklopedie a dnes se zaměříme na muže, který zařizoval to nejdůležitější, tedy góly. Tenhle chlapík přispěl svými zásahy v kvalifikaci. Potom skóroval v záhřebském semifinále evropského šampionátu proti Nizozemsku a neselhal ani při penaltovém rozstřelu v bělehradském finále proti Spolkové republice Německo. Jestli pak už víte, o kom je řeč.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tuhle vizitku kanonýra měl Zdeněk Nehoda, muž, který byl ve 24 letech nejmladším členem základní sestavy mistrů Evropy z léta 1976.
2: Nein, kein Offside, kein Offside, Veselý, das müsste ein Tor sein, und ist es! Nehoda!
0: Takhle zněl Nehodův semifinálový gól v, jak jste jistě poznali, německé televizi. Už pro Československý rozhlas potom komentoval emoce po návratu domů.
3: Zdenku, prosím tebe, kolik máš šrámů na svých nohou? Ty jsi musel pracovat mezi desítkami nohou obránců.
4: Nejhorší to bylo utkání s Holandskem, kde opravdu Holanďani hráli dost tvrdě a dá se říct záludně. Nejhorší byl teda zákrok na mě od toho Neskense, kdy byl vyloučený a to odnesla jako ta moje pravá noha, ale celkem doktor Kunrát i Marcel Růžička mě dali do neděle do finále do pořádku, takže jsem nastupoval na finále zase fit. No a co se týče toho finále, tak zase musíme uznat, že i když ti Němci byli velice tvrdý soupeř, tak opravdu hráli nezáludně a dá se říct, že z toho finále jsem odešel bez nějakého zranění.
0: Dohromady dal šikovný střední útočník 31 branek v národním týmu a Čechoslováky reprezentovali ještě na bronzovém euru 1980 a také na mistrovství světa 82. Zlato má také z evropského šampionátu hráčů do 23 let. To se uskutečnilo v roce 1972. Není se čemu divit, Nehoda byl úspěšný od raných let. Do ligy vstoupil už jako 17-letý v barvách T.J. Gottwaldov. V roce 1970 s ním vyhrál i československý pohár. Ve finále tehdy Nehoda dokonce dal gól. Nehodu si ale pamatují fanoušci hlavně jako hráče pražské Dukly. V barvách armádního klubu pravidelně překonával dvouciferný počet ligových branek. V sezóně 78-79 mu to spolu s brněnským Karlem Kroupou také vyneslo pozici nejlepšího kanonýra soutěže. V závěru kariéry v 80. letech pak mohl Nehoda odejít navzdory tehdejším poměrům legálně do zahraničí. Vyzkoušel si prostředí v německém Darmstadtu, belgickém Lutychu nebo francouzském Grenoblu. Největším momentem kariéry ale zůstal právě titul evropského šampiona z roku 76. Jak Nehoda vzpomínal před pár lety pro Český rozhlas.
5: Myslím si, že to byl vrchol nejen můj, ale všech spoluhráčů a trenérů a samozřejmě celého československého fotbalu, protože si myslím, že nikdy v historii československého potažmu českého fotbalu nikdo ani zatím nedosáhl toho, že by zvítězil a stal se mistrem Evropy.
0: Úspěšný byl Zdeněk Nehoda také po kariéře, kdy se na rozdíl od většiny fotbalistů vrhnul na vzdělání. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a vedle podnikatelské činnosti si taky založil hráčskou agenturu. Pod Nehoda Sport, kterou vede se svými syny, patřili a nebo stále patří opravdové hvězdy. Pavel Nedvěd, Jan Koller, Tomáš Řepka, Zdeněk Grigera, Martin Vitík, Michal Sadílek, Tomáš Chorý a nebo Václav Černý.

Alina Sabalenková, tedy světová jednička, vrací úder, zatím se vrací do toho čtvrtfinále, které se hraje na trávě v Berlíně proti Nicole Bartuňkové. Ta už vede po prvním setu 1-0, ve druhém vedla už 4-0, Alina Sabalenková ale získala 3 hry v řadě momentálně. Tedy Nicole Bartuňková vede pouze už v uvozovkách 4-3 a je na servisu.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava po minulé nepovedené sezóně už začali přípravu na tu další, a to s pátým trenérem během necelého roku. Novým koučem se před týdnem oficiálně stal Roman Skuhravý a ve čtvrtek už na odpoledním tréninku řídil přípravu na start ligové soutěže.
1: Vůbec to tak nevnímám, že to byla přestupová bomba. Byla to pro mě příležitost v dobu, kdy jsem neměl prodlouženou smlouvu, a bez toho, abych řešil, co kdo si o tom myslí, tak jsem to udělal, protože jsem potom vlastně další dobu toužil vyzkoušet si práci v náročnějším prostředí.
2: Říkal po úvodním hodinovém intenzivním tréninku Baníku na Bazalech nový trenér Roman Skuhravý. V dusném prostředí fotbalisté střídavě hráli fotbal ve velké intenzitě a střídavě běhali kolem hřiště. A tlak a náročnost, o které Skuhravý mluvil, bude teď v Baníku cítit. Baník je největší klub, kde kdy trénoval.
1: Určitě, já jsem to říkal vlastně v tom vstupním rozhovoru, že opravdu byl bych hrozně rád, aby se jakoby lidi, kteří mě za ten krok kritizovali, na to podívali jakoby mou optikou. Já si troufám říct, že tvrdě pracuju a je mi vlastně jedno, s jakým materiálem a v jakém klubu, a pracuju proto, abych jednou dostal prostě příležitost od takového klubu, jako je Baník, a to se stalo, a proto jsem skoro bez váhání prostě byl rozhodlej k tomu přistoupit, protože už se mi stalo třikrát v životě, že jsem chtěl dodělat nějakou rozdělanou práci a odmít jsem prostě kluby, které byly v té chvíli větší, a teď jsem to prostě udělal obráceně.
2: Baník se v minulé sezóně trápil, sebevědomí šlo dolů, ale Skuhravý už při svém nástupu řekl, že by tak říkajíc z fleku postavil sestavu proti Slávii a šel by bojovat o body. Roman Skuhravý sebevědomí měl vždy.
1: Ono to není o sebevědomí, je to o tom, že prostě pokud dobře pracujete, pokud jste jakoby nachystaní, tak samozřejmě máte sebevědomí. Pokud máte jakoukoliv pochybnost a cokoliv v životě odrbete, tak samozřejmě potom můžete mít strach. Já opravdu prošel jsem si všechny data, vnímám ty hráče a ukázalo mi to prostě velikánský prostor na zlepšení i s těma stávajícíma hráčema, a sebevědomí je nedílnou součástí profesionálního sportu.
2: Doplnil Roman Skuhravý po prvním tréninku jako kouč Baníku Ostrava. Z Bazalů David Procházka, Radiožurnál.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhávit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku. Myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
8: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
9: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková má zprávy.
10: Policie pátrá po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný ve fotbalové korupční kauze. Libanonský Hizballáh a Izrael uzavřeli podle agentury Reutersa dnes odpoledne příměří. České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách i po třetí. Po vážné nehodě za Zbraslaví je ucpaný výjezd z Prahy na Příbram a Strakonice. A počasí taky zítra bude slunečno, místy, hlavně v Čechách, pozor na bouřky a teploměry ukážou až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Etická komise fotbalové asociace Wolfovi kvůli ovlivnění 3 zápasů zakázala na 12 let působit ve fotbale a dala mu pokutu 3 miliony korun. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a funkci primátora chce obhajovat v komunálních volbách. Podle Wolfova advokáta Filipa Petráše je primátor na plánované dovolené a k policejnímu pátrání nevidí důvod.
11: Můj klient čerpá řádnou dovolenou, o tom bylo policie včera informována. Žádným způsobem policie nekontaktovala ani mě jako jeho obhájce, ani klienta a vyhlašuje pátrání, přestože neměl žádné omezení na vycestování a ten postup policie je absolutně v rozporu s jakýmikoliv pravidly řádného procesu.
10: Podle olomouckého vrchního státního zástupce policie pátrá po Wolfovi pravděpodobně proto, že mu hrozí vazba. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizballáh se podle Reuters dohodli na příměří. Agentura se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin středoevropského času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Iránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian Memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu ucházet o úřad. Prezident Tamás Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010.
12: Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2 čtyřletých volebních období. Zároveň ale počítá i roky, které politici ve funkci strávili už dříve. Prezident Tamás Šujok upozornil, že volba premiéra patří k nejdůležitějším rozhodnutím parlamentu a nepřímo odráží vůli voličů. Přesto novelu podepsal. Po dosažení 8letého limitu tak nově mandát maďarského premiéra automaticky zaniká. Podle agentury AFP ale nejde o definitivní překážku pro případný návrat Viktora Orbána. Opatření by totiž v budoucnu mohla zrušit další ústavní změna. Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Jihomoravský kraj chce založit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických potíží. Třeba jihomoravští záchranáři loni vyjížděli k pacientům s psychiatrickou diagnózou téměř 6000krát. Institut má pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a taky rozvíjet nové služby v regionu, doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
13: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
14: Sport. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách s Japonskem 0-3. V Manile reprezentantky zatím ve 3 zápasech nezískaly ani set. Před Japonskem podlehly i Italkám a Američankám. Nahrávačka národního týmu Květa Grabovská alespoň ocenila atmosféru, která na turnaji v Asii panuje.
15: Tady je jako menší česká komunita na Filipínách a díky minulému roku mistrovství světa chlapů, tak lidi o nás ví a přišli nám zafandit, tak bylo skvělý. Ti fanoušci tady Korpázy nad tím žijou, takže to je úplně, je to hezké jim udělat radost. A i když hrajeme proti jejich domácímu, tak nám zatleskají a zafaní nám, když máme pěknou výměnu a je to pěkný.
14: Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti Dominikánské republice a čeští kordisté Michal Čupr, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Matyáš Pavlík obsadili na mistrovství Evropy v šermu ve Francii 10. místo. V souboji o 9. příčku česká čtveřice podlehla Nizozemsku 28-45.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na Strakonické za Prahou, taky na D1 u Kývalky. Silnice 4 výjezd z Prahy na Příbram a Strakonice zůstává ucpaná. Kolona se natáhla už k Malé Chuchli pod železniční most. Je to až na hodinu za Zbraslav. Za sjezdem na Lipence uklízejí po střetu auta s motorkou. Jak se tam jede, sleduje naše motohlídka Jakub Vodičkem.
18: Policie už zrušila odklon na Baně. Aktuálně už se projíždí kolem nehody, a to pravým pruhem.
17: Na D1 za Prahou směr Brno se teď do kolony dojíždí za okruhem na 13. kilometru. Kolona do omezení na Šmejkalce na 24. je ještě na půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy u nájezdu od Popůvek řeší na 183. kilometru nehodu. Kolona předtím začíná za Domašovem kolem kilometru 176, popojíždí se až 40 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy už po nehodě na prvním kilometru v pravém pruhu vzniká jenom kratší fronta osobních aut od exitu 3 u Olympie. Kamiony v pravém pruhu se sunou ještě z 5. kilometru. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kratší frontu od exitu 25 v Sacká. K nehodě na 27., kde je zabraný levý pruh, je zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
19: Dobré odpoledne nebo podvečer, jak chcete. Následující hodina bude na Radiožurnálu Sport zase hlavně fotbalová, ale ještě předtím pohled do Berlína, kde Nikola Bartůňková hraje o semifinále proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové. První set vyhrála 6-2, ve druhém vedla 4-0. Aktuálně dotáhla druhou sadu do tiebreaku. semifinále už je na stejném turnaji Linda Nosková, v Nottinghamu pak Marie Bousková i Karolína Plíšková, které si o finále zahrají proti sobě.
16: Radiožurnál Sport
1: a Jan Suchan.
19: A teď už zase k fotbalovému mistrovství světa. Zaměříme se znovu na druhý zápas české reprezentace, která remizovala s Jihoafrickou republikou 1-1. V ranním vysílání si o výkonu českého národního týmu povídali s naším expertem Pavlem Horvátem a fotbalovým analytikem Miroslavem Jirkalem, reportéři Adam Weidenthaler, Kamil Jáša a moderátor Karel Janů.
17: Hodnocení trenéra Koubka, pane Jirkale, se možná hodně liší od pocitu fanoušků. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit, tak v čem nejvíc?
20: Tak já s váma souhlasím, protože to utkání vypadalo daleko hůř a taky jsme na to doplatili. Já jsem ten zápas viděl v nějakých sekvencích. Měli jsme tam velmi dobrý sekvence v začátku poločasu i vlastně některý i v konci, kdy nám teklo do bod, ale celkově ten zápas byl takovej nějakej. Měli jsme hodně pasivity, tam bylo vidět, měli jsme špatný přechodový fáze a neudrželi jsme na delší dobu míč v útočné třetině. To nás prostě provází delší dobu a tím trpí vlastně ty útočníci, takže ten dojem z toho zápasu byl velice špatný pro mě.
21: Dojmy z hodnocení trenéra Koubka, alespoň z mého pohledu, jsou dva. Buď se snaží strhnout pozornost na svoji osobu a trochu ten tlak sejmout z hráčů, to bych docela pochopil. A nebo je to ta druhá varianta, a ta je z mého pohledu hodně horší, že si neuvědomuje opravdu, že ten herní projev českého týmu je zatím velmi špatný.
20: Tak já tam vidím jeho zásahy do sestavy i do stylu hry, se kterýma tam šel do toho zápasu. On chtěl okysličit tu záložní řadu, což se mu v některých fázích povedlo, proto on to chválí. Na tři záložníky soupeře, kteří byli velice pohybliví, nasadil pohybliví hráče, kteří je vlastně část zápasu eliminovali. Oni přebíhali v osobkách naši, ale tím ztrácí strašně energie a ta chybí pro útočnou činnost, pro tu přechodovou fázi do útoku. A tam vidím hlavní bolest a trenér Koubek vidí to, že se mu povedlo ucpat ty díry, lajna obrany hrála, řeknu, velice dobře, nepouštěla úplně soupeře do 16, ale před nima byl obrovský prostor a to právě bylo tím přebíháním, osobkama a to zavedl trenér Koubek a proto je spokojený, že ty hráči eliminovali ty hráče soupeře, ale byl v tom de facto chaos a špatná příprava potom útoční fáze.
21: Vy jste zmínil a dokonce dvakrát slovní spojení osobní obrana, ale to je takový prvek, který se v moderním fotbale využívá teď už hodně málo.
20: Hodně málo, s tím pádem dáváte najevo, že se podřídíte soupeři, že chcete eliminovat soupeře, ale vlastní hra trpí taky. Takže já vlastně vidím jediný řešení i do toho Mexika, až budeme hrát zónovou obranu s těsným přistupováním, tak aby pro hráče to bylo i energeticky únosný, protože tady jsme viděli v tom včerejším zápase, že ty středopolaři potom ke konci poločasu, za začátku půle, vlastně oni potom vaří z vody, oni nemají energii, proto byli první střídaný a ten soupeř se postupně i přesto prosazuje.
21: Kolegové ve studiu se na vás těší, že vám budou pokládat možná i záludné otázky, ale já bych se přece zeptal na jednu věc, 5 změn oproti prvnímu zápasu. O čem to vypovídá? Není to trochu ztráta koncepce, trochu panika po té první prohře s Jižní Koreou? 5 změn je hodně, není vytvořena taková ta osa týmu, která by odehrála celý šampionát?
20: Ne, to je pravda, protože ta součinnost tam chybí. Součinnost, která se nahledává časem. V těch zápasech, který hraje nároďák, potřebujete mít osu hráčů, kteří se můžou jeden od druhého opřít. Ty automatizmy tam fungují. A tímhle, že jen 5 nových hráčů, tak ty automatizmy nemůžou fungovat. A ono to vidět při tom zisku balónu, kde ty hráči jsou bezradní, hledají spoluhráče a tím přijdou o ty vteřiny drahocený a soupeř, jako včerejší soupeř, velmi dobře represoval a tím nás vlastně zbavil té možnosti do breaku.
21: Posluchači Radiožurnálu Sport a Miroslav Jirkal se teď těší na dotazy z Prahy.
17: No, jdeme na to. Česká republika bohužel nevyhrála ani druhý zápas. Na fotbalovém světovém šampionátu po prohře s Jižní Koreou, tedy remíza. S Jihoafrickou republikou 1-1, my si o tom povídáme s Miroslavem Jirkalem. Pane Jirkale, já se vás chci zeptat na ten začátek, protože ten mě jako fanouškovi národního týmu vlil optimismus do žil. Těch prvních 10-15 minut vypadalo opravdu velmi dobře. Vstřelený gól, ale potom se česká reprezentace jakoby zatáhla do obrany prostě a úplně změnila ten svůj herní styl. Vnímal jste to stejně a čím to podle vás bylo?
21: A já pochopitelně pana Jirkala nechám odpovědět, ale ještě takovou předotázku nebo podotázku. Začalo to obrovskou šancí Šika a až neuvěřitelně zahozenou.
20: Ano, máte pravdu, ten úvod byl velká naděje do toho zápasu. Stáli jsme velmi dobře vysoko, vysoko jsme presovali a velice dobře. Tam ten tým byl opravdu připraven dobře na pressing, vysoký pressing. Volali jsme to potom i po minulém zápase, že musíme soupeře přivést chybám, že Jihoafrická republika kde chybuje, tak v rozehrávce kolem vlastního vápna. Taky se nám to povedlo. Těch 10 minut opravdu bylo velice dobrých, byly z toho šance. A ty říkáš o tom Patrikovi Šikovi. Samozřejmě obrovská šance. Útočník jeho kalibru si s tím měl poradit.
21: Takže i obrovská chyba a špatné mentální nastavení.
20: Já si myslím, že úplně do té situace nebyl připravený, ale na jeho obhajobu. Tyhle vysoký, to nebyl normální centr. Ty vysoký centry, může se to ztratit ve světle, těžko se to zpracovává, ale měl si s tím poradit líp. Ale ještě, abych neutekl od té původní otázky, tak my jsme hráli velice dobře těch 10 minut aktivně sebe. Vědomě. Bylo vidět, že ten tým na to byl připravený, že zmáčkneme soupeře, ale stačily dvě chyby na naší levé straně, tam měli dvě situace, ze kterých soupeř, ze kterých mohli dát gola a tam jsme strašně znejistili. Najednou bylo po aktivitě, zůstali jsme na vlastní půli a tam se čekalo na soupeře a to byla největší chyba.
21: Než zazní další otázka z Prahy, chtěl bych se zeptat na Šulce. Měla to být velká hvězda, možná šampionátu, určitě českého týmu, ale mluví se o něm v poslední měsících jako o výborném fotbalistovi, zahraniční angažmá, koruna pro krále českého fotbalu, není toho všeho na něj trochu moc?
20: No já to vidím stejně. On chodí do těch zápasů včera jako žolík, předtím jako základní článek sestavy, ale není naladěný na tu hru úplně detailně. Já si myslím, že mu tohle trošku škodí, ale musíme taky vidět, že pro něj sezona byla velice dlouhá. On i v Lyonu v konci sezóny už měl ztrátu formy. Už prostě se do těch situací gólovej těžko dostával, ale na druhou stranu on přesně je hráč, který potřebuje součinnost hráčů kolem sebe. Byl zvyklý na Červa, Součka, Provoda a vlastně útočníky a přes něho to šlo. Takže on je na postu, který je opravdu vázaný na spolupráci s těma hráči, ale na dlouhodobou spolupráci.
21: Než zazní další otázka z Prahy, tak já jenom popíšu, že si povídáme přímo v bytě Miroslava Jirkala, kde je spoustu knížek, třeba i s fotbalovou tématikou.
17: Já zase navážu malinko na to, co jste teď pánové říkali a zeptám se Miroslava Jirkala právě i na Pavla Šulce, ale třeba i na Tomáše Součka a na další hráče, kteří přišli do toho zápasu na hrací plochu až v jeho průběhu, protože nezdálo se, že by nějakým způsobem to trenér Koubek dokázal rozběhat, že by to dokázal rozhýbat, že by se něco změnilo a možná taková podotázka nebo další vlastně téma. Připadalo mi, že čeští hráči s přibývajícím časem vypadali čím dál tím unaveněji, že opravdu v závěru tam tahali hodně nohy, mluvil o tom i v pozdě.

0: dnes na hřiště, vyzkoušet si proti tomu příštímu soupeři. To si myslím, že se dělá běžně. Ale tady do toho zápasu ta taktika s tím osobním přebíháním záložníků, už jsem to říkal, to je velká ztráta energie, protože ti hráči do toho dali úplně všechno. Snažili se od začátku s těma soupeřema přebíhat. Darida, Sadílek, Červ, ty prostě se míchali mezi sebou, ale vždycky se nalepili na hráče, kteří je utahli. V konci poločasu už prostě tyhle hráči mleli z posledního a to vás svazuje právě do tvorby těch situací, těch přechodových, kde vlastně stojíte úplně z té rozhození a ještě vlastně nemáte energii. A to si myslím, že nás doběhlo.
1: No a to, co vidíte, vidí i trenéři určitě soupeřů a takticky s tím mohou počítat dopředu?
0: Přesně tak. Ono se to nezměnilo ani, když tam přišel Souček, když tam přišel Šulc, tak ty přebíhali taky. Souček je trošku zkušenější, chytřejší, ten už si našel tu šesku, ten prostor, kde to míň opouštěl, ale protože je taky zvyklý na něco jiného. Prostě jsou tyto kluci, kteří jsou zvyklí na zónový bránění s těsným přistupováním a hlavně být kompaktní ve všech fázích hry, být kompaktní. A my jsme tu kompaktnost těma osobkama vyloženě ztratili. Já si myslím, že Láďa Krejčí i na tohle narazí, protože ono se ho týkalo i na tom jeho postu. Sojka, ačkoliv hrál velice dobře na půli soupeře, tam připravil centry vynikající, na gól nahrál, takže na vlastní půli měl taky starosti, velký starosti s tím krajním hráčem a ten mu přebíhal do středu a přesně tohle bylo těžký pro Láďu Krejčího, kde mu zabíhal bek, zabíhal mu ten střední záložník a už tam měl dva hráče na sebe, proto byly ty verbální situace, kdy on prostě ty hráče de facto okřikoval a tam jsem viděl to, že ty hráči nejsou udržení na vlastních postech.
1: A teď Mexiko, Azteecký stadion, domácí prostředí, ale zase Mexiko už s postupem v kapse, je to výhoda?
0: Tak výhoda, ono každý zápas teď bude, samozřejmě ten, kdyby jsme hráli proti komukoliv, tak potřebujeme mít drive dopředu. Potřebujeme ale i taktiku, tak aby jsme se do těch situací mohli dostat. Mě nejvíc zklamalo včera, že se nedostaneme do breakových situací, když jsme v zatažení. A to je to B. A ano, zataženě bránit, ale musíte mít B, abyste do těch volných prostorů využili rychlost hráčů, třeba přes jednoho hráče, záložníka, který to zase posune dál přihrávkou. Ale my jsme to vytahovali osobně a tam jsme naráželi na soupeře. Místo toho, aby jsme udělali vhodné postavení při zisku a měli sílu do toho breaku. Takže tohle musíme napravit a proti Mexiku právě budou rozhodující ty breaky, aby jsme využili konstrukci breaků a dostali se breakama do finálek.
1: Teď už je ta postupová matematika docela jednoduchá. Český tým potřebuje vítězství za 3 body. Je to v silách českého týmu?
0: Tak já ty naše hráči znám mentalitou, jsou prostě vynikající. Láďa Krejčí, Tomáš Souček, Červ, i Patrik Šik se podřídí tomu systému i té bojovnosti, ale potřebujeme mít jasný koncept a ten koncept jasně dodržovat. A musíme mít situace, které vedou ke gólu. Říkal jsem ty breakový, my umíme evokovat i standardní situace, ale po těch standardkách bychom měli udělat to, že se tam nasejem do toho soupeře, že máme vysoké postavení a udržíme to tak, řeknu cirka 5-7 minut v tlaku, aby jsme i po těch standardkách měli situace na ohrožení brány.
1: Říká Miroslav Jirkal.
2: Panové, my vám v tuhle chvíli moc děkujeme. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. No a o zápase jsme si teď povídali s fotbalovým expertem, pozorovatelem a analytikem Miroslavem Jirkalem, který byl u mikrofonu s Kamilem Jášou. Pánové, ještě jednou díky moc a naslyšenou.
0: Děkuji taky, naschledanou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
5: Slyšeli jsme pohled jednoho experta, teď vyzýváme toho druhého. Co si do svého zápisníku napsal Pavel Horvát, náš oblíbený fotbalový expert ze zápasu Česko-Jihoafrická republika, remíza 1-1.
6: Tak je jasný, že ta kritika bude přicházet jenom ode mě, ale vnímám to. Ta veřejnost je kritická, myslím si, že zaslouženě, protože si dovolím prostě nesouhlasit i s trenérem Koupkem, prostě my jsme nebyli dobrý, samozřejmě mohl tam být nějaký taktický záměr, ale všichni jsme se o tom bavili, očekávali jsme víc, čekali jsme, že prostě Jihoafrická republika nebude soupeř, který nás bude válcovat, nakonec jsme museli uznat tu kvalitu, s tím se prostě dá souhlasit, ale ještě doplním to, co říkal vlastně pan Jirkal přede mnou, já si myslím, že k tomu hrozně přispěli ty ztráty těch míčů, my jsme nebyli tak silní na míči jako soupeř a vím to prostě z vlastní zkušenosti, ty síly pak ti docházejí a

0: jedna věc je taktika, druhá věc je ta dovednost technická a ten prostě samotný fotbal, a tam jsme prostě bohužel byli slabší. Jo.
1: No a čím to, Pavle, je? Já vím, že je to úplně banální otázka, ale jedna věc jsou ztráty míčů, druhá je, že prostě Češi prohrávali souboje, nebyli u těch odražených balonů první.
0: No, nebyli jsme včas, to tam všechno zaznělo, pak už ti ty síly docházejí v průběhu toho zápasu, ale zase já, ta kritika prostě přijde, ale já si myslím, my jsme tady chránili po tom prvním zápase Patrika Šika a další hráče, že nedostanou ten servis, ale včera byl markantní rozdíl v tom, co udrželi útočníci soupeře za balóny, jaký uhráli míče, jak je sklepávali a to, jak se to dařilo nám, možná v úvodu malinko a v úvodu možná druhý půle, ale v podstatě jinak vůbec se nám to nedařilo a byli jsme v tom prostě jednoznačně slabší a znova to všechno jako jsou maličkosti, které přispívají k tomu, že ztrácíš ty síly a honíš to a pak už samozřejmě v takovýchhle podmínkách, které tam panovaly, viděl jsem kluky, jak byli splavený, jak ty drezy se lepily na tělo, takže ta kondice logicky rozhoduje o tom, že jako seš slabší a pak nestíháš. No.
2: Přesto neměli by být v individuální kvalitě čeští fotbalisté na výši, přeci jenom někteří hrají Bundesligu, Pavel Schulz třeba ve francouzském Lyonu, zatímco soupeř měl většinu svého kádru z tamní, tedy jeho africké soutěže.
0: No, bavili jsme se o tom, všichni jsme tohle to očekávali, bohužel to tak nebylo a je to pro mě velký překvapení. Samozřejmě nemám přehled o soutěži v Jihoafrické republice, ale vzhledem k tomu, že ty hráči prostě technicky byli na výši a fotbalově nás prostě v některých situacích přehrávali, tak je to samozřejmě smutný zjištění.
1: No ale víš, Pavle, člověk si říká, když ten zápas viděl od začátku. Já jsem byl úplně jako nadšený vlastně z těch prvních 10 minut. Prostě nejenom ten gól, který byl krásná fotbalová akce, ale byly tam prostě další okamžiky, kdy to vypadalo, že když Češi chtějí, tak ten fotbal hrát umějí, protože ta kvalita v těch hráčích je, ale mně prostě pak přišlo, že kromě začátku poločasu jsme ten fotbal hrát nechtěli a to mně prostě třeba jako přijde, že někteří fanoušci tak trošku reklamují a já je vlastně chápu.
0: Ano, ano, souhlasím, na druhou stranu zase, kdyby jsme prostě využili jednu z těch dvou velkých šancí, což měl Láďa Darida a potom Patrik Šik na začátku té druhé půle, tak ten zápas prostě byl 2-0 a soupeř samozřejmě na to reaguje taky jinak, ale prostě jsme ty šance nevyužili a na téhle úrovni my jsme vlastně včera to pozorovali se skupinou samozřejmě našich kolegů tam vedle na té televizi, která je v čase veliká, vidíš tam spoustu věcí, tak prostě jsme si říkali, že není možný, aby jsme tohle přežili, aniž by soupeř nějakou šanci měl a bohužel přišla, nejde to vlastně ubránit ten zápas, že by někdo nevystřelil na bránu. Samozřejmě my jsme měli dobrou defenzivu, dobře jsme se dostávali pod míč, dobře jsme ty hráče zachytávali, ale bylo jasný, že nějaká šance bude a bohužel soupeř ji hned využil. No.
1: Jenom mě, Pavle, ještě napadlo, Kamil Jáša se na to ptal i pana Jirkala před chvíličkou v našem vysílání, ta šance Patrika Šika v první minutě, myslíš, že se tam Patrikovi ztratil ten míč ve světlech, protože taky připomeňme, že vlastně je to trošku nestandardní tenhle šampionát v tom, jak hráči tam cestují na poslední chvíli a prostě oni na tom stadionu vlastně moc netrénovali předtím, jestli to správně chápu.
0: Ano, taky to pro mě bylo novum. Já jsem to včera taky říkal, že vlastně před zápasem si člověk na tom před zápasem tréninku všechno vyzkouší a spoustu věcí navnímá, jak je daleko tribuna od lajny a kolik máš prostoru a přesně i ty světla, ale vzhledem k tomu, že kluci tam pravděpodobně netrénovali, no tak logicky ti to světlo je to opravdu nepříjemný, někdy se to stane, obzvlášť těch večerních zápasech, byť včera bylo poledne samozřejmě, tak prostě zatažená střecha, rozsvícený reflektory a v tu chvíli se může stát, že v ten rozhodující moment ti prostě ten balon se ztratí a dopadne to tak, jak to dopadlo. No.
2: Člověka zaujme i citace kapitána Ladislava Krejčího. Nevím, jestli to, jak přistupujeme k celému tréninkovému cyklu, jak v tomhle týdnu, tak celkově je správné, to řekl Ladislav Krejčí i českým novinářům včera po zápase. Co z toho vyčíst? Dá se říct, že se prostě netrénuje tak, jak je třeba Ladislav Krejčí zvyklý ze Žirony, potažmo Wolverhamptonu?
0: Je to možný, je to takový, aby jsme jako spekulovali o tom, jak se říká mezi řádky, ale já si myslím, že se to rozvíme, že není potřeba teďka úplně dělat paniku. Je tam 25 hráčů a každému vyhovuje něco jiného, je hrozně těžký to najít, to, co prostě bude většině vyhovovat, anebo to upravit tak, aby ty individuality byly všichni spokojení. Nám se to asi teďka v tuhle chvíli nedaří a uvidíme, jaký bude ten rozbor po mistrovství.
1: No, mě to taky hodně zajímá, protože mě ty rozhovory Ladislava Krejčího zatím přijdou extrémně zajímavé. je na něm vidět, jak mu na tom extrémně záleží, jak strašně moc chce, ale přijde mi, že ho něco štve a nechce nám říct přesně co.
0: No, znovu říkám, já si myslím, že v průběhu toho šampionátu nám to asi nikdo neřekne, ale ono to vyplave potom určitě, protože samozřejmě říkáš to správně, já si myslím, že to neštve jenom Láďu, že to štve většinu těch hráčů, lidí, kteří tam kolem toho jsou. Myslím si, že tomu věnují všichni energii. Taky souhlasím s tím, že ty kluci prostě se vydali ze všeho. To bylo prostě vidět z toho chování, jak byli unavení, jak už prostě hrabali a nemohli, ale bohužel to je vlastně jediný plus, který to přineslo.
2: To poslední plus může přinést utkání s Mexikem, které je zatím neporažené ve skupině A, protože v noci na dnešek zvládli domácí fotbalisté utkání s Jižní Koreou, porazili ji 1-0. Je podle Pavla Horváta v silách českých fotbalistů překvapit na Azteckém stadionu pro nějakých více než 80 tisíc fanoušků prostě vzdorovat i tomu tlaku z tribun a vyhrát nad soupeřem a tím pádem si ještě zlepšit tu výchozí pozici do případného boje třeba i o třetí místo?
0: Tak vzhledem k tomu, že Mexiko vyhrálo s Koreou, tak už vlastně postupuje a věřím, že tam bude nějaká rotace. Byť to může být vlastně jako kontraproduktivní, tak věřím tomu, že malinký podcenění, nemyslím jako celkově, ale u některých hráčů může být, že prostě budou hrát s námi, že jsme neporazili Jihoafrickou republiku, prohráli jsme s Koreou, oni mají to srovnání ze včera. Určitě samozřejmě ty fanoušci se přijdou pobavit, bude plný stadion. Pro nás si myslím, že to je dobrá pozice, nemáme co ztratit, byť můžeme teďka všichni budeme říkat, že máme šanci, budeme bojovat, tak všichni víme, že to bude velmi těžký zápas a ty procenta té šance nejsou veliký, ale jsou tam a my jsme několikrát už dokázali, že prostě dokážeme, jak se říká, utíct soprátky a může to být i tenhle případ.
1: To říká Pavel Horvát, držme si palce, ať nám ten optimismus vydrží. Pavle, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
3: Také dnes a v noci na zítřek uslyšíte na Radiožurnálu Sport zápasy fotbalového mistrovství světa. V 21 hodin proti sobě nastoupí domácí Američani proti Australanům, v půlnoci Maročani proti Skotům a ve 3 ráno Brazilci proti Haiťanům. O českém týmu si budeme znovu povídat už zhruba za 10 minut s našimi reportéry v zámoří.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
3: Teď znovu krátce do Berlína na tamní tenisový turnaj. Čtvrtfinálový souboj Nikoly Bartuňkové s běloruskou Arinou Sabalenkovou rozhoduje třetí set. Ten druhý totiž světová jednička získala v tiebreaku v poměru 7-2. V úvodním uspěla Bartuňková, získala ho poměrem 6-2 a teď ve třetí sadě bohužel Sabalenková vede 2-1 a bude podávat.
4: Vrchol domácí motocyklové sezony je tady nezvykle brzy.
5: A český závodník Filip Solač je před velkou cenou České republiky v životní formě.
4: V kategorii Moto 2 pravidelně dojíždí v elitní desítce a při zatím posledním závodě v Maďarsku byl druhý.
5: Těší ho, že se mu takto daří zrovna před brněnskou Grand Prix.
6: Já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
5: Kromě Salače přijedou na brněnský autodrom taky všechny hvězdy královské kategorie MotoGP.
4: Poprvé v historii je přivítá Masarykův okruh už před velkými prázdninami.
5: Velká cena České republiky je na programu už od 19. do 21. června. Spolu s desítkami tisíc fanoušků budou na místě po celý víkend i reportéři Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Sport. 17:30. Anna Horáčková má zprávy.
8: Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Za Česko se k ním připojil i předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložili předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Visegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka nebo Itálie. Po ukončení summitu Babiš zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden. Izraelské nálety na Libanon zabily od půlnoci nejméně 47 lidí, téměř 100 dalších je zraněných, informovala o tom podle agentury Reuters libanonská vláda. Izraelská armáda už dřív uvedla, že na několika místech na jihu země útočila na ozbrojence militantního šítského hnutí Hizballáh a jeho infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany Hizballáhu. Při bojích podle Tel Avivu zemřeli i 4 izraelští vojáci. Agentura AFP uvedla, že jde o první mrtvé izraelské vojáky od středečního podpisu dohody mezi USA a Íránem. Ta počítá se zastavením bojů i v Libanonu. Nejsilnější odborový svaz KOVO povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Dnes ho na sjezdu v Praze do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu teď je posílit členskou základnu. Místo předsedy odborů se pak stali Rudolf Procházka a Josef Polášek. Svaz KOVO je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. A Český Krumlov se ode dneška vrátil do času Rožmberků. Začaly tam slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomíná narození Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka a Mikuláše Zrinského. Centrem města večer projde velký historický průvod a v pivovarské zahradě návštěvníci uvidí turnaj růží na koních. Program doplní šermíři, jarmarky, hudebníci, tanečníci a večerní ohňostroj. Akce trvá až do neděle. Sport. Jediný Čech v zámořské basketbalové NBA Vít Krejčí z Portlandu nechybí v reprezentační nominaci na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa. Národní tým nastoupí ve Švédsku a doma s Estonskem. O možné účasti dalších opor Tomáše Satoranského a Jana Veselého z Barcelony rozhodne český tým až po skončení finále španělské ligy. Ve výběru trenéra Luboše Bartoně naopak chybí zraněný kapitán Vojtěch Hruban z Nymburska.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na Strakonické za Prahou, kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice čekejte kolonu od Hornbachu u Velké Chuchle, je to až na 40 minut za Zbraslav, zas jest na Lipence, kde po srážce auta s motorkou sice už všechno odklidili, jaká je tam situace konkrétně, monitoruje na místě naše motohlídka Jakub Vodička.
10: Místem nehody už se projíždí bez omezení oběma pruhy, kolony se ale posunuly o pár set metrů dále k nájezdu od Baní, kde najíždí velké množství aut.
9: Na dálnici D1 za Prahu ve směru na Brno teď zůstává kolona od exitu 15 Velké Popovice do omezení na 24. na Šmejkalce, zabere to ještě asi 20 minut, pozvolna to slábne. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy už za nájezdem od Popůvek na kilometru 183 dořešili nehodu, kolona předtím se rozjíždí ale jen pomalu, začíná za Domašovem na 176. kilometru, ještě je to až na 30 minut. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové teď dejte pozor za sjezd na Lisou. Na 19. kilometru se brzdí až do zastavení. Zbytek kolony po dřívější nehodě na 27. je teď na 21. kilometr, zdržení až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme horké a taky dusné počasí. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přeháňky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm a nárazy větru. Nejvyšší teploty v sobotu 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 27 stupňů. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Jak jsme slíbili, míříme v 17 hodin a skoro 38 minut za oceán do Dallasu, kde má při mistrovství světa základnu česká fotbalová reprezentace. A po návratu z utkání proti Jihoafrické republice v Atlantě, tam jsou už taky naši reportéři Lukáš Michalík s Mikulášem Jášou. My sice máme podvečer, ale vám přeju hezké dopoledne.
1: A my vám přejeme hezký podvečer.
2: Krásný den.
0: Tak pojďme na úvod říct, jaký vlastně je dnes program českého fotbalového národního týmu.
2: Tak, teď jsme si dávali s Mikulášem přednost, ale nakonec jsem to vzal na sebe. Ten program je dnes velmi jednoduchý. Češi dnes budou mít volno. V podstatě tedy nebudou dělat nic, nebo budou dělat to, co uznají za vhodné. Samozřejmě nějaká rehabilitace bude na programu, ale žádný společný trénink, nejsou ani žádné mediální aktivity v plánu, takže dnes to bude rozhodně volnější po tom včerejším fyzicky zřejmě hodně náročném zápase, protože Češi evidentně tedy v tom závěru utkání tahali nohy, to bylo vidět.
1: A šlapali vodu. Nejenom ale zápas byl náročný, náročné je také samotné cestování. Připomeňme, že Češi mají základnu v Dallasu a k utkáním na mistrovství světa musí cestovat. Byli v Guadalacháře, teď se hrálo v Atlantě, která je sice vzdálená pouze 2 hodiny letadlem, ale i tak musíte být včas na letišti, musíte se nějak dostat na hotel, je to jiné prostředí, takže i z tohoto důvodu dnes má česká reprezentace volno.
0: A po té remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou v zápase, ve kterém Češi skoro celou dobu vedli, asi bude potřeba nejenom zregenerovat ty fyzické síly, ale možná i ty psychické. Co říkáte?
2: Myslím si, že určitě to zklamání českých reprezentantů bylo viditelné. Měli jsme možnost mluvit s Michalem Sadílkem, Ladislavem Krejčím a Vladimírem Daridou. Samozřejmě všichni si malovali, že Češi si připíší to důležité vítězství na světovém šampionátu, které přiblíží postupu. Nestalo se a ve finále já jsem byl pak nucený se Vladimíra Daridy ptát na to, jestli je ten bod spíš zisk nebo ztráta, protože vlastně v tom konečném součtu, v úplném závěru utkání, kdy Češi už skutečně těch sil neměli moc, tak Jihoafričané byli jednoznačně lepší a ten zápas mohli úplně zvrátit na svoji stranu, což by byla katastrofa. Takže velmi těžká situace pro český tým, to zklamání bylo velké a i z tohoto pohledu se tedy Češi musí dát mentálně nějakým způsobem dohromady.
1: Já tady pevně věřím a doufám, že čeští reprezentanti, potažmo realizační týme, neotevřeli sociální sítě, protože to je pranýř a to jim rozhodně v tom psychickém rozpoložení a nastavení před závěrečným a vlastně teď už můžeme mluvit o klíčovém utkání nepomůže.
2: No, to si myslím, že někdo samozřejmě udělal, nebo minimálně no, těm hráčům se to dostane a nejde jenom o ty reakce z toho českého prostředí. Samozřejmě sociální X umí být velmi toxické prostředí, je čeští fanoušci, ale obecně fanoušci fotbaloví jsou schopni ledas čeho, ale jdou i ty reakce ze zahraničí, kde jsou Češi skutečně pod velkou palbou kritiky, nejhorší evropský tým na šampionátu, možná vůbec nejhorší tým herně na šampionátu, možná někteří posluchači zaznamenali tu reakci Troje Deeneyho, bývalého fotbalisty, který mluvil o tom, že Češi v podstatě hráli jako děti, protože zkoušeli střílet ze všech možných i nepřipravených pozic. Takže skutečně ty reakce nejsou vůbec dobré a Češi už nemají moc času na to, aby nějakým způsobem ten dojem ze svých zápasů zlepšili.
0: Padlo od našich reportérů ve Spojených státech Mikuláše Jáši a Lukáše Michalíka i slovo pranýř. Na druhou stranu, pánové, zaslouží si čeští fotbalisté něco jiného po tom výkonu, o kterém jsme před pár minutami slyšeli i od Miroslava Jirkala a Pavla Horváta, že prostě nebyl dobrý.
1: Nejsem si úplně jistý, jestli zrovna my dva s Lukášem a Michalíkem jsme hodni toho hodnotit výkon českých reprezentantů.
0: Ale ano, Mikulášisté.
1: Ať už je třeba obhajovat, anebo je kritizovat. Asi si ho zaslouží, byť některá slova, ať už novinářů, anebo pochopitelně národa, veřejnosti, mi přijdou až za hranou, dokonce jsem zaznamenal na sociální síti X, že by někteří odvolávali trenéra Miroslava Koubka ještě před utkáním s Mexikem. Připomínám, že jde o závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa, které spolu pořádají Spojené státy americké, Kanada a právě Mexiko. Mluví se také o tom, že by trenér Koubek neměl udělat 5 změn, jako tomu bylo teď v utkání s Jihoafrickou republikou, ale že by měl vystřídat kompletní 11. Třeba teď před malou chviličkou jsem četl, že nastoupit by měl i Lukáš Horníček místo Matěje Kováře.
2: No já si myslím, že těch změn zase tolik nebude, že zkrátka bylo vidět i v tom včerejším zápase, že ty změny českému týmu úplně neprospěly, že ten efekt se nedostavil. Bohužel ty opory, které nenastoupily v základní sestavě, tak pak šly po změně stran do utkání a vlastně tomu výkonu vůbec nepomohly. Takže jsem zvědavý, jak to vymyslí trenér Miroslav Koubek. Myslím si, že některé hráče určitě do hry vrátí, některé samozřejmě podrží, ale bude to hodně složité, protože Mexiko v domácím prostředí je extrémně silný soupeř a nevím, co by se muselo stát, aby Češi nějakým způsobem uspěli na Aztéckém stadionu. Ty šance vidím jako velmi malé.
0: Dívám se teď na hodiny ve studiu Radiožurnálu Sport, 17 hodin 43 minut, to znamená, že to je skoro přesně 24 hodin od výkopu toho utkání Česka proti Jihoafrické republice, které skončilo tedy remízou 1-1. Co ve vás teď takhle s denním odstupem vlastně nejvíc rezonuje třeba z toho, co jste slyšeli od zmíněných českých fotbalistů, případně trenéra Miroslava Koubka?
2: Tak samozřejmě jsme zaznamenali Miroslava Koubka a jeho slova na tiskové konferenci. To mi přišlo tedy až trošku skandální, že mluvil o tom výkonu jako o pozitivním. Pozitivní rozhodně nebyl, ty už ses na to vlastně ptal a vlastně nevidím důvod, proč my bychom nemohli taky vyjádřit svůj názor. Z mého pohledu ten výkon jako nebyl dobrý a rozhodně nebyl takový, aby o něm trenér mohl mluvit jako o pozitivním. Neviděl jsem těch pozitivních věcí tam úplně moc, konec konců. Mluvil o tom i náš expert Pavel Horvát. Co mě zaujalo poté, protože samozřejmě můžeme se jen domnívat, proč to trenér Koubek dělá. On chce třeba nějakým způsobem chránit hráče před posledním a ještě tedy klíčovým zápasem na šampionátu, ve kterém půjde o všechno. Ale co mě ještě zaujalo, tak rozhovor s Ladislavem Krejčím po zápase. Velmi dobře kapitán národního týmu zhodnotil hru, zhodnotil, kde viděl rezervy výkonu české reprezentace. A zhodnotil taky jednu věc, která se týká tréninkového procesu. My to máme ve zvuku, tak si ten zvuk můžeme teď pustit a pak to probereme dál.
3: Se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a vlastně potom už jsme nebyli v těch prostorech, ve kterých jsme měli být, anebo prostě došly síly. To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit a i ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně, a nebo trošku něco upravit, aby tohle nescházelo, protože máme všichni po sezónách, jsou to prostě dlouhé soutěže. Není to jenom o nás, to samozřejmě o všichni to mají stejný, ale trošku tomu dát chytrosti a přizpůsobit tomu času, ve kterém jsme.
2: Už jsme to zmínili od moderátora Adama Weidenthalera ráno a před malou chvílí v repríze. Jakoby si Ladislav Krejčí postěžoval na náplň toho tréninkového cyklu a já jsem z jeho úst pochopil, že si myslí, že Češi dost možná trénují moc. Nechci rozhodně hráče obhajovat, protože věřím, že realizační tým má k dispozici data z tréninku, moc dobře ví, jak na tom hráči jsou, tedy podle těch dat. Na druhou stranu bych nepodceňoval nějakým způsobem pocit těch samotných hráčů. Věřím, že realizační tým je v komunikaci alespoň s těmi nejzkušenějšími, ať už s kapitánem Krejčím a dalšími, a že by měl dostat zpětnou vazbu a že když hráči jsou unavení, tak se zkrátka ubere. Ale nevím, nejsem v tom tréninku. Já se ještě zeptám tady Mikuláše, protože on v těch posledních dnech těch tréninků viděl víc. Ne všechny máme možnost sledovat celé, většinou jsme tedy u hřiště úvodní čtvrt hodinu, ale není to tak dlouho, co jsme měli možnost vidět tady v Mansfieldu celý trénink. Já na něm nebyl, Mikuláš ano, tak jaké ti přišlo tempo?
1: Bylo to potom o volném dni, kdy česká reprezentace prohrála s Jižní Koreou 1-2, pak měla volný den a pak šla do plného tréninku na hřišti na tréninkovém centru v Mansfieldu. Ten trénink začal naprosto klasicky rozcvičkou s kondičním trenérem a pak se šlo do hry. Ta byla rozdělená na 3 pásma. Z toho pásma jste buď mohli vyjet, nebo jste museli překročit pásmo přihrávkou. Bylo to velice, velice v tempu. Zapojil se jeden z asistent trenérů Jan Rezek, na kterého se snášela největší kritika od Miroslava Koubka, to je jenom tak pro zajímavost a možná i pro zlehčení. No a po této hře v pásmech následovala klasická hra, kolik teda 11 proti 11 a ještě mi tam jeden zbývá, přebývá, proto se zapojil tedy právě pan Rezek, asistent trenéra národního týmu. Bylo to opravdu v tempu, dokonce i někteří reprezentanti, ne že by si stěžovali, to vůbec ne, ale byli v předklonu, drželi se za kolena, oddechovali a mimochodem v takovémhle přesně stejném předklonu jsme včera měli možnost vidět Ladislava Krejčího, který mluvil o tom, že čeští reprezentanti už prostě nemají tolik fyzických sil.
2: Samozřejmě ta sezona je dlouhá. ale je to pro všechny týmy stejné a pro mě to rozhodně není omluva, protože Češi hráli v Atlantě. Možná bych proto měl větší pochopení, kdyby hráli v Guadalajáře, případně v Mexico City, ale pokud hrají v Atlantě s Jihoafrickou republikou, tak já absolutně nemám omluvu pro to, že jim v závěru dochází síly a nechávají se přehrávat Jihoafričany, kteří mají tým složený výhradně z hráči domácí soutěže, takže zase bych to nepřeháněl.
0: Pojďme na závěr povídání s reportéry radiožurnálu Sport v Zámoří na mistrovství světa ve fotbale Lukášem Michalíkem a Mikulášem Jášou ještě oživit, jak vlastně vypadá ta postupová matematika, přestože vlastně většina skupin má za sebou teprve první zápasy a jenom dvě skupiny, alespoň ty druhé duely.
1: Tak českou reprezentaci čeká závěrečné utkání ve skupině, to jenom zopakuji tvá slova, která jdou ze studia z Prahy. Na aktuálně má národní tým na kontě jeden jediný bod. To znamená, že pokud by ve středu svěřenci trenéra Koubka porazili Mexiko v Mexico City, tak budou mít 4 body a ty by velice, velice pravděpodobně měly stačit k postupu do prvního kola playoff. Není to ale jistota, může se to pochopitelně ještě zamotat. Teď čerpám z matematických propočtů specializovaného statistického účtu Football Meets Data. Teoretickou naději by ale národní tým mohl mít i v případě, že by právě se středečním soupeřem uhrál remízu. Tam už se ale pochopitelně musí sejít souhra výsledků. Pokud by měli Češi 2 body, tak by zároveň Jihoafričané nesměli porazit Koreu. Češi by skončili na 3. místě ve skupině, no a měli by tedy 2 body a o gol záporné skóre. Takový výsledek teď aktuálně podle zmiňovaného statistického účtu dává 11% šanci na postup. A to v skutku není mnoho.
2: No, já si to pokusím ještě stručně trochu shrnout. Výhra bude znamenat velmi pravděpodobně postup. Jakýkoliv jiný výsledek bude velmi pravděpodobně znamenat konec na šampionátu. A když jsme viděli výkony českého týmu v posledních zápasech, nejen na šampionátu, ale třeba i v generálce s Guatemalou, případně výkony v baráži, byť nakonec tedy dopadla dobře pro český tým, tak se dost možná můžeme shodnout, že šance na postup českého týmu v utkání s Mexikem na Aztéckém stadionu, byť Mexičané už mají tedy jasný postup do playoff, je velmi, ale velmi malá.
1: A divil by se z sázkové kanceláře, tak ty favorizují český národní tým, možná i proto, že se dá očekávat, vzhledem k tomu, že Mexičani už jsou první ve skupině, mají jistý postup do vyřazovací fáze, že nastoupí náhradníci, že se budou šetřit ty největší opory právě na tu vyřazovací fázi, ale když bych měl citovat trenéra Aguira, což je trenér jedné z pořadatelských zemí, tak vlastně neřekl nic k náhradníkům, ale mluvil o tom, že Česko je další soupeř, který hraje v rozestavení z 5 obránci, skvělá hra ve vzduchu, hodně fyzických kontaktů, rozhodně to nebude jednoduché.
2: A to jsme právě u toho, jestli Mexičané nastoupí z náhradníky, bude to vlastně vůbec výhoda? Samozřejmě já si dokážu představit, že trenér Aguirre bude šetřit třeba Jiménéze nebo Quiñonéze, což jsou největší ofenzivní hvězdy Mexičanů. Na druhou stranu ti hráči, kteří případně dostanou šanci místo nich, se budou chtít předvést a asi si nedokážu vybavit větší situaci nebo lepší situaci pro ně, aby se chtěli předvést než na Aztéckém stadionu na domácím mistrovství světa před, já nevím, 85 tisíci fanoušky. Takže já to nevnímám jako přílišnou výhodu, ale hlavně, jestli Češi budou hrát jako proti Jihoafrické republice nebo jako proti Jižní Koreji, tak může Mexiko nastoupit s C-čkem a na body to stačit nebude.
0: Každopádně budeme doufat, rozhodující zápas Česko-Mexiko se bude hrát příští čtvrtek ráno od 3 hodin českého času a určitě u toho budou Lukáš Michalík s Mikulášem Jášou, se kterými jsme si teď povídali na radiožurnálu Sport o i ohlasech na remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou. Tak moc krát děkuju a pěkný den.
1: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: kapele Blink 182, než se vrátíme k fotbalu, zase trocha tenisu, protože nás zajímá napínavá koncovka čtvrtfinálového utkání turnaje v Berlíně mezi Nikolou Bartůňkovou a světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Hraje se rozhodující třetí set, je srovnáno 4-4 na gemy, ovšem teď při servisu Bartůňkové má Sabalenková dva breakboly za stavu 15-40 z pohledu české reprezentantky. Jednou z nejznáročnějších profesí na mistrovství světa ve fotbale je být novinářem z Argentiny, obzvlášť rozhlasovým nebo televizním. Národ si prostě žádá, abyste byli argentinskému týmu v čele s Lionelem Messim neustále v patách a nové informace odečítali doslova i z výrazu ve tvářích hráčů. Dva dny po úvodním vítězství 3-0 nad Alžírskem, při kterém právě Messi dal všechny tři góly, Argentinci trénink novinářům na chvíli otevřeli. Vypravil se tam i náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba.
1: Lionel Messi právě nastoupil na trávník tréninkového centra Sportingu Kansas City. To je areál, který mají teď pronajatý během šampionátu Argentinci jako svou základnu. Messi se z lehoučka rozehřívá, stepuje na špičkách, usmívá se na své spoluhráče, kteří mu občas pošlou míč a on ho z prvního dotyku vrátí zase zpátky. Kolem hřiště od půlky až k brankové čáře se táhne dlouhá řada rozestavěných kamer a je tady určitě víc než 100 novinářů. Museli projít přes dvě bezpečnostní kontroly. Dovezli nás sem takovým tím klasickým žlutým americkým školním autobusem, do kterého jinak dospělí nesmějí.
2: Argentina ganando el próximo partido está adentro, con lo cual.
1: A jak slyšíte, kolegové z Argentiny dokážou i z této události neudálosti, kdy byli vpuštěni pouze na 15 minut na úvodní rozcvičku, dělat souvislý přenos a neustále tady někdo vstupuje do vysílání. Jak slyšíte, tak realizační tým argentinského týmu už nás po 15 minutách vyhání. S živými vstupy desítky reportérů z Argentiny pokračují i po odehnání přímo od tréninkového hřiště tady za rohem.
3: Señoras y señores, Cadena 3 cubre el mundial, por eso a mí me gusta decir que es la radio del mundial.
1: A mezi nejvážnější patří kolegové z velké argentinské rozhlasové stanice Cadena 3.
4: Para nuestros escuchas es muy importante porque la selección.
5: Pro naše posluchače je velmi důležité, abychom se hlásili neustále, protože dění kolem našeho fotbalového týmu, to je globální záležitost a v Argentině důležitá národní a společenská věc. Lidi chtějí znát každý detail, jestli se hráči usmívají, jestli jsou vážní, jestli už vyběhli na hřiště, kdo běhá víc, kdo běhá míň. Lidi tomu věnují velkou pozornost. Chodíme sem každý den a každý den vysíláme z tréninku. Neexistuje situace, kdybychom si řekli, že se nic neděje. Snažíme se nic nezmeškat. Naším cílem je pokrýt všechno.
1: Říká reportér Cadena 3 Claudio Giglioni. Být Messimu v patách každý den, to je zkrátka pro argentinské novináře naprostá povinnost. Zvlášť teď, když vyrovnal Němce Miroslava Klouseho v čele historické tabulky střelců světových šampionátů a zahrál si zápas už na šestém mistrovství světa. Pořád ale platí, že vám Argentinec pravděpodobně neřekne, že Lionel Messi už je teď největší postavou argentinské fotbalové historie.
5: To je pro Argentince těžká otázka. Na hřišti Messi překonal rekordy Diega Maradony a je to fotbalový fenomén, ale Maradona nás dojímá. Nejde totiž jenom o fotbalové dovednosti a dění na hřišti. Jsou to dvě naprosto odlišné osobnosti. Diego byl konfrontační a pro lidi to byl magnet. Messi je pravý opak. Samá disciplína, samá cílevědomost. Proto na hřišti vyhrál mnohem víc než Maradona a hraje mnohem déle. Ale Maradona je speciální.
1: Usmívá se svým mikrofonem v ruce Claudio Giglioni a zjevně i on má pro Diego Maradonu i po těch letech stále slabost. Z tréninkového centra Argentiny v Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 000. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
0: Vypadalo to hodně nadějně, Nikola Bartůňková vedla nad světovou jedničkou Sabalenkovou 6-2 a 4-0, teď ale čelí matchballu při servisu bělorusky, takže už za chvíli může její sen o semifinále na turnaji v Berlíně skončit. Teď je srovnáno schoda, tak i dál budeme na Radiožurnálu Sport o tomto utkání informovat.
7: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
8: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. Izrael a Hizballáh uzavřeli po měsících bojů příměří. Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa po remíze s Jihoafrickou republikou volný den. Kolona je po vážné nehodě na dálnici D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy. A počasí sobota bude slunečná, přechodně až zatažená s přeháňkami a bouřkami a teploty zítra až 36 stupňů. Dobrý páteční večer vám přeje Anna Horáčková.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje ještě víc omezit náhled do registru skutečných majitelů firem. Z novely zákona odstranilo zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou smět novináři, neziskové organizace nebo třeba akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Politik čelí trestnímu stíhání ve fotbalové korupční kauze a hrozí mu vazba. Jeho obhájce postup policie kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám to před chvílí potvrdil a dodal, že se vrátí příští týden.
9: Porazí ve fotbale primátor Jan Wolf ve vazbě neskončil, dál vedl radnici, jenže teď se podle žalobce Radima Dragouna změnila situace a důvody vazby tady už jsou.
10: Takzvaná koluzní neboli ovlivňovací vazba je situace, kdy je zde obava, že by mohlo dojít k ovlivňování spoluviněných nebo svědků.
9: Obhájce Filip Petráš chce na policistu, který primátora dal do databáze hledaných, podat stížnost.
11: Postup policie považuji za vytváření jako obrovského nátlaku v rámci vyšetřování na mého klienta.
9: Fotbalová asociace Janu Wolfovi uložila 3 milionovou pokutu a na 12 let mu zakázala působení ve fotbale. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
8: V Brně začala tréninkovými jízdami velká cena silničních motocyklů. V okolí okruhu se při příjezdu a odjezdu návštěvníků tvořily kolony. Na bezpečnost v areálu i na silnicích v okolí dohlíží stovky policistů a strážníků. Hodně práce měli taky záchranáři kvůli velkému horku.
12: Jsme fanoušci Salače, perfektní, druhý místo, skvělý výkon. Doufejme, že mu to vydrží a že třeba v neděli vyhraje.
13: Říká čtyřicátník Petr z Brna, který na okruh přijel s dcerou.
12: Pocity jsou perfektní až na to vedro, že to je šilný pere, to bez těch deštníků jsme to asi nedali. Pomohlo nám, že jsme měli z domu vodu.
13: Záchranáři během dne ošetřili 26 lidí, dva museli převést do nemocnice, říká jejich mluvčí Michála Botová.
14: Jedná se především o kolapsy, zřejmě hraje svoji roli velké horko.
13: Podle mluvčího policie Pavla Švába dnešní nájezd návštěvníků nebyl tak silný jako loni.
15: V současné době jsou ta opatření nastavena na rozjezd tohoto kruhu.
13: Více návštěvníků a tedy i hustší dopravu čekají policisté o víkendu, kdy má být i větší horko. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
8: Meteorologové stále varují před vysokými teplotami. Na většině území Česka mají o víkendu přesáhnout 31 stupňů, někde i 35. Zároveň hrozí i silné bouřky, jak potvrzuje meteorolog Miloš Dvořák.
16: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
17: Víme, co se děje u vás.
8: Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty nemá ve vztahu k Rusku hrát roli prostředníka. Je jednoznačně na straně Ukrajiny. Měla by ale mít své diplomatické kanály. Košta tak po summitu Evropské rady hájil kontakty svého týmu s ruskými představiteli.
17: Iniciativa Koštova týmu vyvolala na summitu napjatou atmosféru a šéf Evropské rady za to sklidil kritiku části lídrů. Podle nichž ke kontaktu s Kremlem neměl mandát od členských států. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že zásadní roli v případném budoucím vyjednávání by měla hrát skupina E3, tedy Německo, Francie a Velká Británie. Podle Antonia Košty ale Evropa potřebuje mít už nyní přímé diplomatické kanály na komunikaci s Ruskem.
18: We cannot depend only on others to interpret.
17: A neměla by spoléhat pouze na prostředníky. Čas na samotné vyjednávání s Moskvou ale podle Košty ještě nenastal. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Izrael a šítské militantní hnutí Hizbalách uzavřeli příměří. Začalo platit odpoledne. Podle agentury Reuters to potvrdila izraelská armáda a zdroj z americké administrativy.
19: Příměří předcházel rozsáhlý izraelský útok na jihu Libanonu, při kterém podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřeli nejméně 40 lidí. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na infrastrukturu Hizbaláhu a přišla o 4 vojáky. I přes vyhlášení příměří vzněly jihem Libanonu další exploze. Na blížící se rakety z Libanonu zase v Izraeli několikrát upozornili sirény. Utichnutí bojů v Libanonu je součástí dohody o příměří, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Další detaily měly delegace obou zemí dojednat ve Švýcarsku. Teherán a Washington ale páteční schůzku zrušili poté, co Izrael ráno zaútočil na Libanon. Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil plánovanou cestu do Spojených států. Urazila ho slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro italskou televizi La Sette řekl, že na summitu G7 premiérka Giorgia Meloniová škemrala o společnou fotku. Ta se proti tomu ohradila.
20: Meloniová reagovala slovy, že je ohromená a že jde o kompletně vymyšlený popis. Já ani Itálie nikdy nežaduníme, dodala a vytkla Trumpovi, že se k nepřátelům západu chová vstřícněji než ke svým spojencům. Trumpovo vylíčení středeční schůzky jednomyslně odmítla i italská vláda. Spor navíc přichází jen pár dní poté, co summit G7 naznačil uvolnění předchozího napětí mezi pravicovými lídry, které vzniklo kvůli rozdílným postojům k válce v Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: V Praze začal hudební festival Metronom. Zítra na něm vystoupí Nick Cave a v neděli Sting. Hlavní hvězdou dneška je Tom Odell.
21: Britský zpěvák a klavírista Tom Odell na festivalu zaspívá nejen své největší hity, ale i novinky z desky Wonderful Life, kterou napsal během cest ve vlacích nebo autobusech. Po 12 letech se pak do Prahy vrátí poproková skupina Manic Street Preachers. Festival Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z Holešovického výstaviště. Na 3 dny bude pro nerezidenty uzavřeno okolí areálu pro automobilovou dopravu. Návštěvníci se tam dostanou především metrem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
22: Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou z Atlanty na základnu do Dallasu. Tam mají dnes volný den, po kterém se začnou připravovat na závěrečný zápas ve skupině proti domácímu Mexiku. Večer od 21 hodin nastoupí na šampionátu Spojené státy americké proti Austrálii. V noci se pak utkají Skotsko s Marokem, Brazílie s Haiti a Turecko s Paraguají. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou tréninzích velké ceny České republiky ve třídě Moto 2 druhé místo. Po dojezdu mluvil na brněnském Masarykově okruhu o tom, že směrem k sobotní kvalifikaci ještě cítí rezervy.
23: Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaké mouchy, které musíme vychytat, aby jsme se ještě zlepšili, protože se týče tempa jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a jak se to vítězství, takže musíme se ještě vylepšit.
22: 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které čeká vzájemný souboj. V Berlíně postoupila mezi nejlepší 4 Linda Nosková. Nikola Bartuňková vypadla po třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Neprůjezdná D10 u Boleslavy, nehoda i v Praze na magistrále u Spožilova. Mladé desíce z Prahy na Turnov je v Mladé Boleslavi přímo za nájezdem z města. Na 44. kilometru zastavený provoz, srazilo se auto s motorkou. Stojící kolona už od exitu 40, to je sjezd na Nymburk a Mělník. Na D1 za Prahou na Brno kolona od exitu 15 Velké Popovice na Šmejkalku je na 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy ještě velmi silný provoz od exitu 178 Ostrovačice až do Brna jedou pomalu hlavně kamiony v pravém pruhu. A v Praze na magistrále čerstvá nehoda na příjezdu z D1 před sjezdem na jižní spojku směr Barandovský most. Před Klounou se brzdí v zatáčce pod OC Chodov, za sjezdem do Spořilovské zdržení přes 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude opět velmi teplo, čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a také kroupami. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách bude kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Tady je Radiožurnál Sport, krásný páteční podvečer. Jsme moc rádi, že ho trávíte právě s námi. Možná to děláte i proto, že vás průběžně zásobujeme různými novinkami. Tu následující už jste sice stručně slyšeli ve zprávách, ale teď ji můžeme říct podrobněji. Tenistka Nikola Bartůňková skvěle rozehraný zápas proti světové jedničce Arině Sabalenkové k postupu do semifinále turnaje v Berlíně nedotáhla. Češka vedla 6-2 a 4-0. Nakonec ale druhý set ztratila v tiebreaku a ten třetí v poměru 4-6.
24: Radiožurnál Sport
1: a Jan Suchan.

0: Po Shawnu Mendesovi budeme pokračovat v 18 hodin a 14 minut na Radiožurnálu Sport volejbalem. České reprezentantky prohrály na aktuálním turnaji Ligy národů i třetí zápas proti týmu s nejužší světové špičky. Dosud neporaženému Japonsku podlehly ve třech setech. Ve spojení jsme teď s jednou z českých reprezentantek Magdalenou Jehlářovou. Tak dobrý večer, nebo skoro se mi až chce říct dobrou noc na Filipíny.
1: Dobrý večer, zdravíme z Filipín.
0: Vy máte teď půlnoc, nebo po půlnoci, je to pravda?
1: Ano, máme. Vlastně dohráli jsme zápas až někdy kolem 10. hodiny nebo půl 11. hodiny večer, takže dnešní program se nám teda trošku protáhl až do takových pozdních hodin.
0: Tak můžete říct, jak vlastně vypadal ten program mezi dohráním utkání a teď tedy rozhovorem na Radiožurnál Sport? Měli jste nějakou fyzioterapii, regeneraci, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: Tak náš program první jsme se museli vlastně dostat z haly zpátky na hotel, což s místní dopravou v takhle obrovském městě zabralo nějaký ten čas. A potom jsme stihli večeři a teďka samozřejmě probíhají fyzioterapie, masáže a podobné věci, aby jsme byli připraveni ještě do dalšího zápasu.
0: Mají to české volejbalistky pořádně náročné na turnaji Ligy národů na Filipínách, kde tedy podlehli Japonsku 0-3 na sety. Japonky skončily loni čtvrté na mistrovství světa, tak jaký to byl soupeř v porovnání se Spojenými státy a Itálií? Vynikal třeba v něčem jiném než předchozí dva týmy, kterým jste podlehli na tom aktuálním turnaji Ligy národů?
1: Tak bylo to zase úplně jiný styl volejbalu. Samozřejmě my víme po tom, co jsme hráli s pár asijskými týmy, že oni hrají neskutečně rychle. Musí se totiž spolíhat na tu rychlost, protože oni zase nemají takovou výšku, jako třeba disponují právě Spojené státy nebo Itálie. Takže to bylo zase jiný styl volejbalu, ale zase jsme hráli s týmem prostě 105, takže to bylo hrozně náročné.

0: postupem času jsme se na to zvykli a zvládali jsme to líp přihrát a lépe už jsme se mohli prosazovat proti jejich obraně, která je taky neuvěřitelná.
1: Hráli jste třetí zápas ve třech dnech, tak nemáte toho už, jak se lidově říká, plné kecky?
0: No, je to hodně, ale tak my jsme věděli, do čeho jdeme tenhle turnaj a formát celé té světové ligy je hodně náročný. Vlastně každý týden musíme odehrát 4 zápasy v 5 dnech, takže nechceme se na to samozřejmě vymlouvat, protože všechny týmy mají tolik zápasů v tak málo dnech, ale nám to právě vyšlo zrovna tak, že teďka jsme měli třetí v kuse, zatímco Japonky den předtím odpočívali, tak myslím, že to jim možná taky malinko hrálo do karet.
1: A vy budete odpočívat zítra, tak jak využijete volný den v destinaci, kam někteří lidé létají na dovolenou třeba?
0: No a tak pro nás, když máme ten volný den, tak dovolená to moc nebude. Samozřejmě my jsme tady pořád na turnaji, takže si nemůžeme užívat nějak na pláži nebo něco podobného. Takže budeme mít normálně posilovnu, trénink a video a budeme se připravovat na poslední zápas právě s Dominikánskou republikou.
1: A na něj se také zeptáme Magdaleny Jehlářové, tak berete to jako nejpřijatelnějšího soupeře na tomto turnaji na Filipínách?
0: Určitě, když se člověk podívá na světový ranking, tak i když Dominikánky jsou taky před námi, tak aspoň jsou trošku blíž v rankingu k nám, než ty zbyla tři týmy, se kterými jsme právě hráli. Takže určitě to bude boj, bude to boj především o právě body do světového žebříčku a hrozně moc doufáme, že se nám tady tenhle zápas podaří vyhrát, aby jsme v rankingu právě přeskočili.
1: A možná to bude zápas taky o posílení sebevědomí, nebo ho zatím nepoznamenali nějak ty tři jednoznačné porážky, i když to bylo opravdu s náročnými, velmi silnými soupeři.
0: No já bych řekla, že my jsme do tohohle týdne trošku šli s tím, že tady můžeme jenom překvapit, protože prostě jakákoliv výhra proti jednomu z těch týmů by bylo obrovský halo v celém volejbalovém světě. Takže myslím si, že samozřejmě to jako není úplně nejpříjemnější prohrávat 3 zápasy v kuse, ale my prostě se snažíme držet pořád hlavy nahoře a snad ano, snad ten zápas další se nám povede a to by bylo obrovský posílení sebevědomí a taky by nám to dodalo zase lepší náladu do toho posledního týdne, co nás pak ještě čeká.
1: Magdalena Jehlářová se spojila do vysílání Radiožurnálu Sport z Filipín, kde české volejbalistky hrají na dalším turnaji Ligy národů. Tak mockrát děkujeme za váš čas, přejeme, ať to co nejrychleji uteče ta fyzioterapie, ať se co nejrychleji dostanete do postele a tedy dobrou noc.
0: Děkujeme moc, dobrou noc a hezký den do Česka.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Taky pražský výběr najdete v playlistu Radiožurnálu Sport. Teď nám tahle známá kapela dohrála v 18 hodin a skoro 25 minut. Hned pět českých golfistek hraje Dutch Ladies Open, tedy turnaj série Ladies European Tour, ale v závěru prvního kola bychom si přáli je vidět v průběžných výsledcích určitě výš. Nejlíp je na tom Kristýna Napoleová na děleném 28. místě s jednou ranou pod par. Na vedoucí kvarteto soupeřek ztrácí tři údery. Jednu ránu za Napoleovou je Patricie Maková, o dvě potom Tereza Melecká. A teď už možná podle prvních tónů poznáváte hit skupiny R.E.M. Find the River. Tak si ho hezky užijte a potom také zprávy v 6:30, po kterých se zase budeme věnovat i dalším sportům. Chystáme pro vás jako obvykle v 18 hodin 40 minut velký sportovní přehled. Hezký den!

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou, a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
5: Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun za litr. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery s odkazem na server Marine Traffic, to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od půlky dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly iránské a americké síly. Dnes o tom informovala platforma AXS Marine. Prezidenti Spojených států a Iránu ve středu na dálku podepsali memorandum. To mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv. A vesničku Tour de France dnes můžou navštívit lidé v Central Parku na pražském Pankráci. Organizátoři tam pro návštěvníky připravili výstavu o historii cyklistického závodu nebo dopravní hřiště pro děti. Místo pak bude zítra startem i cílem cyklistického závodu Tour de France L'Étape České republiky o délce 58, 105 a 135 kilometrů. Trasy povedou po silnicích v Praze i středních Čechách. Průjezdná zítra nebude například spojení Prahy s Davlí nebo Jílovým.
0: Sport.
5: České softbalistky už nemají šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční v příštím roce. Reprezentantky totiž mají po výhře Itálie nad Kubou 10-0 jistotu, že obsadí v domácí základní fázi 5. místo a nezapojí se do víkendových bojů o jedno ze dvou postupových míst. Turnaj dnes Češky zakončí duelem s Kanadou, který začne za necelou půl hodinu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D10 u Boleslavy i D11 za Jirny. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov, pokud se chcete vyhnout koloně, můžete sjet už na exitu 33 Brodce, jet po souběžné silnici 610 až do Boleslavy, jinak je na dálnici kolona z kilometru 38 ještě až na půl hodiny k Mladé Boleslavi. Tam byla u exitu 44 u nájezdu z města dálnice uzavřená po srážce auta s motorkou, teď už hlásíte provoz z části obnovený.
7: Otevřeli tu dálnici, projíždí se už jedním pruhem, plavím.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně dojíždějte do zastavující kolony kousek před zavřeným sjezdem na Jirny kolem 7. kilometru. Sune se to pak kolem 10 minut k nehodě na 12. v levém pruhu. Na D1 za Prahou směr Brno zůstává kolona od exitu 15 Velké Popovice ještě na 20 minut do zúžení na mostě na Šmejkalce na 24. Na D1 v Brně směrem z Prahy zbytek kolony od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru, teď hlavně kamiony v pravém pruhu, kde dvojce rozjíždí se to. A ještě čerstvě výjezd z Prahy Cínoveckou směrem na Ústeckou dálnici D8, čerstvá nehoda kousek za nájezem z Kbelské ve středním pruhu a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme horké a taky dusné počasí. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně tady v Čechách, objeví přeháňky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty v sobotu od 31 do 36 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima udrží věčnou kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. I know it's

Je 18 hodin 37 minut a v katarském Dauha odstartoval meeting atletické diamantové ligy. Muže skáčou o tyči, je to ale bez světového rekordmana Švéda Armanda Duplantise. Ve vedení najdeme řeka Karalise, ale laťka zatím leží ve výšce pouhých 562 cm. Trojskok sice sotva odstartoval, ale už v něm máme dva skvělé výkony. Jamajčan Jordan Scott se díky osobnímu rekordu 17 metrů a 69 cm ujal vedení ve světových tabulkách letošního roku. O 29 cm za ním zaostává se svým sezónním maximem Portugalec Pedro Pichardo. V Dauhá se představí i dva Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Jeho soutěž je naplánovaná na 19 hodin a 10 minut. Oštěpaři přijdou na řadu půl hodinu poté. Ovšem samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport, kde se už po kapele Europe dočkáte velkého sportovního přehledu, který bude samozřejmě začínat čím jiným než fotbalovým mistrovstvím světa.

0: Program českých fotbalistů po remíze s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa, úspěchy českých tenistek na travnatých turnajích před Wimbledonem nebo úvod motocyklové velké ceny České republiky v Brně. Tak nejenom o tom uslyšíte teď v pravidelném sportovním přehledu, který připravil Tadeáš Skalický. Vítej, krásný podvečer.
1: Pěkný den. Čeští fotbalisté se po remíze 1-1 ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou vrátili z Atlanty zpátky na základnu v Dallasu. Národní tým má v tabulce jen bod a naději na účast ve vyřazovací části turnaje, tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině příští týden proti domácímu Mexiku.
2: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu jsme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
3: Říká kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Čechům by za souhry řady výsledků mohla k postupu stačit i remíza. Hrát se bude ve výšce přes 2200 metrů nad mořem na Aztéckém stadionu v Mexico City. Duel začne ve čtvrtek nad ránem našeho času. Utkání odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Český tým se do té doby bude připravovat na své základně v Dallasu. Do Mexika odletí den před zápasem. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Brazilští fotbalisté nastoupí ve druhém zápase skupiny mistrovství světa ve Filadelfii proti Haiti. Pětinásobní světoví šampioni budou proti karibské zemi favoritem a po úvodní remíze s Marokem potřebují vyhrát. Brazilci ovládli skupinu na světovém šampionátu pokaždé od roku 1982. Do utkání s Haiti ale nastupují s pokorou, jak popisuje jejich italský trenér Carlo Ancelotti.
3: Respektujeme Haiti jako každého jiného soupeře. Mají silného a vysokého středního útočníka. Hrají fyzický a dobře organizovaný fotbal. Jsou motivovaní tím, že na mistrovství světa hrají a navíc ví, že na šampionátu neexistuje žádný zápas s jasným výsledkem.
0: Zápas mezi Brazílií a Haiti začne ve tři hodiny českého času ráno. Už v 21 hodin nastoupí Spojené státy proti Austrálii. V noci ještě bude hrát Skotsko s Marokem a Turecko proti Paraguaji.
1: Do kádru fotbalové Sparty přichází maďarský brankář Christian Hedi. 23letý golman přestupuje do pražského klubu z West Hamu. Naposledy ale působil na hostování v MTK Budapešť. Sparta o nové posile informovala na svém webu.
0: Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková se utkají v semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Bousková do něj postoupila po výhře 2-0 na sety nad Němkou Mariovou a Plíšková přehrála stejným poměrem Austránku Gibsonovou. V Berlíně se pak mezi nejlepší čtyři dostala Linda Nosková, která porazila Španělku Badosovou 6-1 a 6-3. Nikola Bartuňková naopak vypadla v Německu se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Po setech 6-2, 6-7 a 4-6.
1: Tenista Corentin Moutet musí zaplatit pokutu v přepočtu zhruba 850 tisíc korun. Francouz ji dostal za to, že po výhře v prvním kole turnaje v Londýně v pozápasovém rozhovoru na kurtu 7x použil anglické sprosté slovo na F. ATP Tour oznámila, že se Moutet proti pokutě odvolá.
0: České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách s Japonskem 0-3 na sety. V Manile tak reprezentantky zatím ve třech zápasech nezískaly ani set. Před Japonskem podlehli i Italkám a Američankám. Nahrávačka národního týmu Květa Grabovská alespoň ocenila atmosféru, která na turnaji v Asii panuje.
4: Tady je jako menší česká komunita na Filipínách a díky minulému roku mistrovství světa chlapů, tak lidi o nás ví a přišli nám zafandit, tak bylo skvělý. Ti fanoušci tady korpázy nad tím žijou, takže to je úplně, je to hezké jim udělat radost. A i když hrajeme proti jejich domácímu, tak nám zatleskají a zafandí nám, když máme pěknou výměnu a je to pěkný.
0: Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti Dominikánské republice.
1: Volejbalista David Kolátor opouští po čtyřech sezónách Lvi Praha a bude hrát za nejlepší současný světový klub Perugii. Italský šampion, který vyhrál poslední dva ročníky Ligy mistrů, oznámil příchod 23-letého univerzála na svém webu.
0: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou pátečních trénincích velké ceny České republiky ve třídě Moto2 druhé místo. Po dojezdu mluvil na brněnském Masarykově okruhu o tom, že směrem k sobotní kvalifikaci ještě cítí rezervy.
5: Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaké mouchy, které musíme vychytat, aby jsme se ještě zlepšili, protože se týče tempa jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a já chci to vítězství, takže musíme se ještě vylepšit.
1: V královské kubatuře MotoGP vyhrál úvodní trénink Španěl Marc Marquez. Ve druhé jízdě triumfoval Japonec Ai Ogura.
0: V nominaci basketbalistů na kvalifikaci mistrovství světa nechybí ani jediný Čech v zámořské NBA z Portlandu Vít Krejčí. O Tomáši Satoranském a Janu Veselém z Barcelony se podle webu české basketbalové reprezentace rozhodne po finále španělské ligy.
1: A čtveřice českých kordistů Michal Čupr, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Matyáš Pavlík skončila na evropském šampionátu ve Francii v šermu 10. V souboji o 9. místo Češi podlehli Nizozemsku vysoko 28-45.
0: Právě doznívá znělka sportovního přehledu, který připravil Tadeáš Skalický. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: A ještě se můžeme znovu podívat na program fotbalového mistrovství světa, který nás čeká. Takže v 21 hodin Spojené státy Austrálie přesně o půlnoci začne souboj Skotů s Maročany. V půl třetí Brazilci vyzvou Haiťany a v 5 hodin ráno nastoupí Turecko proti Paraguaji.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Je to strhující soutěž trojskokanů na diamantové lize atletů v Dauha. Mluvil jsem o tom, že se do čela světových tabulek dostal Jamajčan Scott svým osobním rekordem 17 metrů a 69 cm, ale už to je zase všechno trochu jinak, protože ho předstihnul Portugalec Pedro Pichardo o pouhé 2 cm a aktuálně je tedy ve vedení právě on.

0: Nejlepší světoví koulaři, účastníci olympiád a medailisté ze světových a evropských šampionátů pravidelně cestují na malý meeting do Ústí nad Labem. A rozhodně to není kvůli penězům. Organizátor akce jim za odměnu po závodě nechává připravit pečená kolena. Ale hlavně na severu Čech se atleti cítí jako hvězdy, protože veškerá pozornost diváků je upřená právě na ně.
1: Do Ústí pravidelně rád jezdí nejlepší český koulař Tomáš Staněk. Tomu se moc líbí atmosféra malého závodu, kdy diváci sledují výkony atletů z pár metrů.
2: A to paradoxně mám radši, no. Já jako moc nerad hážu do trávy a takhle ty meetingy, kde máte ty diváky blízko a můžete se vlastně rozházet, jak chcete, je to takový, atmosféra je přece jenom taky trošku jiná než na velkém stadionu, kde se děje jako hromadu věcí okolo. Takže já to mám radši a i proto jsem na to kejvnul po dlouhé době, kdy se mi to nedařilo se sem dostat.
1: Řekl Tomáš Staněk, ani ti nejlepší světoví koulaři si přitom v Ústí na velké peníze nepřijdou. Podle organizátora závodu Miroslava Vachuty jsou výdělky mnohem nižší než na velkých mítincích.
3: Jsou to stále výrazně nižší částky, než dostávají ty závodníci třeba na ty diamantové lize, kde jsou zvyklí vlastně závodit, tyhle ty už topoví závodníci. Tam jsou prostě daný světovou federací, prize money a všechno. Takže je to všechno v řádu, ještě kdybychom to vynásobili třeba třikrát, si myslím, víc než jako tady třikrát až čtyřikrát vyšší ty částky a přesto ty závodníci přijedou, když jsou jako nižší tady. Jo. Vítěz 1200 euro, což na diamantové lize je 5000 euro.
1: Navzdory tomu ale koulaři předvádějí v Ústí skvělé výkony a letošní 17. ročník to jen potvrdil. Američan Roger Steen stanovil výkonem 21 metrů a 83 cm nový rekord.
4: Jako tady, nejlepší výkon historie meetingu 21.83.
3: Myslím, že celkově ta úroveň toho meetingu stoupla, plus ten doprovodný program, který jsme přivedli, si myslím, že přilákal nějaký rodiny s dětma. Trošku jsme bojovali s tou kolizí, s tím fotbalem samozřejmě, ale my jsme ten meeting museli nahlásit už na podzim, nešlo s tím jako výrazně nějak hýbat.
1: Mrzelo Miroslava Vachutu. Poprvé byl letos meeting zařazený do vyšší kategorie Athletics Bronze.
3: Bylo to jednodušší v tom, že opravdu ty závodníci sami se ozývali a měli zájem sem přijet, tak bylo to pro mě v tomhle trošku jednodušší hledat ta jména. Trošku mě mrzí, že vlastně nepřijel Joe Koulek, který měl dorazit, ale vlastně všechno to nabourala Zlatá tretra, která přišla o peníze z Národní agentury a bohužel to odnesla Koulek, kde oni vyškrtli právě Koulekse a Campbella. Takže tyhle dva sem ještě mohli přijet a bylo by to ještě o top jako vejš.
1: Z Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha Běchovice.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Libanonský Hizballáh a Izrael uzavřeli podle agentury Reuters příměří. Tři české tenistky postoupily na turnajích WTA do semifinále. Nikola Bartuňková podlehla světové jedničce Sabalenkové. Kolona se tvoří po nehodě na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. A počasí sobota bude slunečná, přechodně až zatažená s přeháňkami a bouřkami a teploty zítra až 36 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je ale přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
4: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V Česku dnes padly teplotní rekordy na zhruba desetině stanic, které měří víc než 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty měly třeba taky v Domažlicích a Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Nad třicítkou se budou teploty pohybovat i o víkendu. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou opět přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška až do odvolání. Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizballáh se dohodli na příměří. Agentura Reuters o tom informuje s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin středoevropského letního času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Iránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes večer slavnostně otevřelo opravenou Hoclavskou stodolu. Stojí v areálu Valašská dědina a její oprava vyšla na 13 milionů korun. Stodola má teď novou kuchyň, posezení uvnitř i venku a připravilo i výstavu, popisuje architekt Karel Janča.
5: Jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci. Nabízí se tady třeba udělat i svatbu, nějakou přednášku, možná nějaké malé vystoupení.
2: A v Rožnovském Valašském muzeu v přírodě je dnes svatojánský večer. Folklorní program tam začne za hodinu.
6: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková si semifinále na travnatém turnaji v Berlíně nezahraje. Postupu přitom měla v souboji se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou hodně blízko.
7: Bartuňková vedla nad první hráčkou světa 6-2 a 4-0. Druhý set ale 20-letá Češka, která v Berlíně startovala na divokou kartu, nakonec se ztratila v tiebreaku a v tom třetím podlehla Bělorusce Sabalenkové 4-6. V Německu naopak dál pokračuje Linda Nosková, která ve čtvrtfinále vyřadila Španělku Badosovou ve dvou sadách. Čechách. Do semifinále se na jiném turnaji WTA v anglickém Nottinghamu dostaly další dvě Češky, bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Marie Bousková. V boji o finále si navíc zahrají proti sobě. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
6: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly 0-3 na sety i Japonkám. Turnaj v Manile uzavřou reprezentantky v neděli proti Dominikánské republice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 kolony před Šmejkalkou a překážka za Koberovicemi. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se pořád tvoří kolona od exitu 15 Velké Popovice. Sune se už zase skoro půl hodiny do omezení na Šmejkalce na 24. kilometru. A potom dál na D1 směrem z Prahy na Brno pozor za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 77 stojí ve stoupacím pruhu dodávka a není označená.
9: Stojí dodávka a bliká.
8: Na D1 potom v Brně ve směru na Vyškov z Prahy je zbytek kolony teď od sjezdu na Vídeň ze 194. kilometru do omezení u D2. To zdržení už není dlouhé pro osobní auta. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov v Mladé Boleslavi u nájezdu z města u exitu 44 stále vyšetřují střed auta s motorkou, zabraný pravý pruh a kolona se zase natáhla. Dojíždí se do ní už u exitu 41 bez Děčín. Aut přibylo, zdržení zase kolem 15 až 20 minut. Na D11 z Prahy směrem na Hradec Králové počítejte s kolonou od zavřeného exitu 8 Jirny, jede se pomalu 10 až 15 minut na 12. kilometr, tam je po drobné nehodě zabraný levý pruh. A dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy je uzavřená mezi exity 25 Lány a 16 Velká Dobrá kvůli havarijním opravám, jede se po staré silnici bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude opět velmi teplo, čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a taky kroupami. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27. To byly zprávy.
7: Tisíce motocyklových fanoušků jsou teď v Brně, protože Masarykův okruh o tomto prodlouženém víkendu hostí velkou cenu České republiky silničních motocyklů. A ti čeští příznivci měli dnes důvod k radosti, protože domácí Filip Salač byl v kategorii Moto 2 druhý, když nestačil jen na Davida Alonza z Kolumbie, který byl o 18 sekundy rychlejší. Salač tak bezpečně postoupil do druhé části zítřejší kvalifikace. Vstoupí do ní krátce po 14. hodině a s Radiožurnálem Sport budeme samozřejmě u toho, tak jako jsme na mistrovství světa softbalistek v Praze, a do Bohnic se vypravíme už za malou chvíli. Tak si na to počkejte, krásný podvečer.
3: Radiožurnál Sport
10: a Jan Suchan.

0: Poprvé v historii hrají české softbalistky jednu ze základních skupin mistrovství světa doma v Praze. Teď právě nastupují k utkání proti Kanadě a v areálu klubu Youders v Bohnicích máme reportéra Jakuba Kantu.
1: Ve Svoboda parku před malou chvílí skončil slavnostní nadhoz toho posledního utkání dnešního programu a dá se říct posledního v té základní části pražské skupiny mistrovství světa softbalistek. Protože už je potřeba rozřešit jen to, jak v celkovém umístění v té skupině zítra všichni skončí. Je naprosto jasné, že tu pražskou skupinu ovládnou softbalistky Tchajvanu, které neprohrály ani jednou, mají 5 vítězství a žádnou porážku. Kanaďanky ty nemůžou přijít o druhou příčku a to z toho důvodu, že zatím mají bilanci 3 vítězství a 1 porážky a mají hlavně lepší zápas oproti Austrálii, která i kdyby Češky dnes překvapily favorizované Kanaďanky a porazili je, tak prostě jen za Austrálii skončit nemůžou. Stejně tak Češky se určitě nepohnou v tuhle chvíli z toho 5. místa a tak je naprosto jasné, že české reprezentantky v domácím prostředí už o ten postup na dubnový závěrečný turnaj v Austrálii prostě nezabojují, protože mají jistotu toho, že skončí v tabulce 5. a zítra od 9 hodin ráno je právě tady v pražských Bohnicích bude čekat poslední vystoupení a to o 5. a 6. místo s Kubánkami, které ale dokázali svěřenkyně trenéra Mikea Rennyho v té skupině porazit, připsali si proti nim jednu jedinou zatím výhru a bylo to 8-0 po 5 směnách. Teď už české reprezentantky nastupující v černých dresech proti bílým Kanaďankám se chystají v poli. Kavanová si tady nadhazuje třeba právě s Klimplovou a zatímco v nadhazovacím kruhu už se připravuje na to, aby držela soupeřky na pálce zkrátka Veronika Pecková, tedy jedna z nejlepších vůbec českých hráček a jedna z mála, která si vyzkoušela v kariéře, jaké to je si softballem vydělávat, protože hrála třeba na Tchajvanu a vyzkoušela si teď naposledy angažmá třeba taky v Mexiku.
0: Jakube, už jsme to zmiňovali, že to je přece jenom velká událost pro český softball hrát skupinu mistrovství světa v domácím prostředí, tak odpovídá tomu i ta divácká kulisa?
1: Řekl bych, že ano, protože byl jsem tady 3 dny, z toho řekněme týdnu, i když on to není týden, bylo to od pondělí do soboty a dnes jsem tady tedy po třetí a vždy tady bylo kolem těch 350 fanoušků, což vypadá opticky tak, že moc dalších míst tady v areálu není a ta atmosféra, věřím, že i dnes bude dobrá a požene české reprezentantky, když ty potom vstupním zápase přece jenom přiznali, že přece jenom trochu nervózní před tím úplně prvním zápasem byli, ne, že by kvůli tomu prohráli s Australankami 1-7, ale prostě bylo to poprvé, tak to bylo na nich taky drobně znát.
0: Jakub Kanta poprvé dnes, ale rozhodně ne naposledy z utkání Česko-Kanada na mistrovství světa softbalistek, tak už teď se těším na slyšenou.
1: Zatím na slyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: seriálu Radiožurnálu Sport tenhle týden připomínáme slavné penaltové rozstřely, což může lehce traumatizovat fanoušky Anglie. Ti totiž zažili několik neúspěšných rozstřelů a občas se mluví o prokletí anglických fotbalistů. My se zaměříme na ten možná nejbolestivější moment. V roce 2021 hráli Angličani finále mistrovství Evropy proti Itálii doma ve Wembley.
1: Angličtí fotbalisté se ve finále Eura hraného v roce 2021 dostali proti Itálii rychle do vedení. V 67. minutě ale srovnal na 1-1 Leonardo Bonucci a na tomto stavu už nic nezměnilo ani prodloužení. Před penaltovým rozstřelem Angličané věřili, že jejich prokletí už je zlomené. Na předchozím mistrovství světa totiž zvládli rozstřel v osmifinále proti Kolumbii a dobře začali i proti Italům.
2: Po dvou sériích vedou na penalty nad Itálií 2-1.
1: Poté se ale netrefili Marcus Rashford a Jadon Sancho. Italové otočili skóre a v páté sérii mohl rozhodnout Jorginho.
3: A chytá gólman Pickford! Možná slyšíte tu odezvu.
1: Nabídnutou šanci na srovnání měl za Anglii využít překvapivě teprve 19-letý Bukayo Saka.
2: Saka drobivý, opět rozeběh, střela a chytá gólman Donnarumma. Italové jsou mistry Evropy pro rok 2021.
1: Italský brankář Gianluigi Donnarumma byl tak soustředěný, že po vítězném zásahu ani neslavil a myslel si, že rozstřel pokračuje dál. Pak už na něj ale naskákali spoluhráči a vedle zlaté medaile mu mohli gratulovat taky k ceně pro nejlepšího hráče turnaje.
4: Neuvěřitelné pocity, ale máme hlavně fantastický tým a ke zlatu jsme pomohli všichni.
1: To neúspěšný střelec Saka si procházel těžkými okamžiky a jako hráč tmavé barvy pleti čelil taky rasistickým urážkám. Takto na dobu po neúspěšném finále vzpomínal s tříletým odstupem v roce 2024.
5: Nevěděl jsem, jak z toho ven, ale pomohla podpora od rodiny, lidí z klubu i z národního týmu. Ale mluvil jsem taky sám se sebou a říkal si, že se buď můžu někam schovat a neupozorňovat na sebe, nebo to vzít za opačný konec. Pracovat ještě tvrději, stát se ještě lepším hráčem a být připravený na to, že když bude příště nařízená penalta, vezmu si míč jako první.
1: A své předsevzetí Angličan dodržel.
5: Kopal jsem jich hodně a většinu proměnil, takže si myslím, že šlo o důležitý moment v mém životě, kdy jsem musel udělat těžkou volbu a zvolil jsem správně.
1: Vzpomínal Bukayo Saka, který ale nedávno zažil další penaltové zklamání, když Arsenal prohrál ve finále Ligy mistrů právě po penaltovém rozstřelu s Paris Saint-Germain. Saka ale v utkání střídal a na penaltu tak tentokrát jít nemohl. David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sport ze všech úhlů.

Slovenští atletičtí fanoušci můžou teď slavit. Emma Zapletalová na diamantové lize v Dauhá posunula vlastní nejlepší světový výkon roku v disciplíně 400 metrů překážek. Zvítězila časem 52,3 sekundy, když o 75 setin porazila Jamajčanku Claytonovou. Čech Jan Štefela zatím ve výšce skočil 212 cm, za chvíli ho čeká laťka o 4 cm výš. A nesmírně dramatický byl také trojskok mužů, ve kterém rozhodovali pouhé centimetry. O dva vyhrál v nejlepším výkonu roku Portugalec Pedro Pichardo, a to výkonem 17 metrů a 71 cm. O 2 cm za ním zaostal Jamajčan Jordan Scott a o další 2 cm zpátky byl v alžírském národním rekordu Yasir Mohamed Triki. I dál budeme samozřejmě dění na diamantové lize v Dauhá sledovat, protože kromě Jana Štefely nás bude zajímat také oštěpař Jakub Vadlejch.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 19 hodin a 30 minut. Hana Horáčková má zprávy.
3: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Etická komise fotbalové asociace Wolfovi kvůli ovlivnění 3 zápasů zakázala na 12 let působit ve fotbale a dala mu pokutu 3 miliony. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá. Podle Wolfova advokáta Filipa Petráše je primátor naplánované dovolené a k policejnímu pátrání nevidí důvod. Sám Wolf odpoledne na svém facebookovém profilu napsal, že ho pátrání policie překvapilo a že se do práce vrátí příští týden. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, jak informoval deník Jutarní list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let vězení. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy ulice na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subterra letos v dubnu poté, co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH. A úřady na indonéském ostrově Bali minulý týden zmařili pokus o nelegální prodej 21 chráněných karet obrovských. Dnes o tom informovala agentura AP. Podezření na nelegální obchod s živými želvami nahlásili obyvatelé severu ostrova u pobřeží Petagematlan. Policistům se při akci podařilo zadržet jednoho z podezřelých. Želvy mu údajně poslal jeho komplic a vyzvednout si je měl další muž. 67-letému zadrženému teď hrozí až 15 let vězení a vysoká pokuta.
1: Sport.
3: Fotbalovou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hegyi. 23-letý gólman přichází z West Hamu. Naposledy ale působil na hostování v klubu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 za Mýtem a kolony na D1 před Šmejkalkou i za Lipníkem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor za sjezdem na Mýto. Na 51. kilometru leží kusy roztrhané pneumatiky a opodál je odstavený kamion. Na D1 za Prahu směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Z 15. kilometru se vleče pořád asi 25 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na 24. kilometru. Na D1 ve směru z Brna na Ostravu za Lipníkem pozorně na kolonu. Na kilometru 300 je to za pravotočovou zatáčkou, zdržení 10 až 15 minut, táhne se to na kilometr 302, tam se v zúžení přihlíží u nehody, kterou došetřují stranou v odstavném pruhu. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov se tvoří kolona za sjezdem na Bezděčín. Z kilometru 42 se sune kolem 10 minut k exitu 44. Přímo u nájezdu z Mladé Boleslavy centra je po srážce auta s motorkou zabraný pravý pruh. A na dálnici D6 z Karlových Varů na Prahu už po havarijních opravách obnovili provoz na Kladensku mezi exity 25 Lány a 16 Velká Dobrá. Na objížďku po staré silnici už se tak nemusí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Je 19 hodin, téměř 38 minut a na radiožurnálu Sport zase míříme do pražských Bohnic na mistrovství světa softbalistek na utkání Česka s Kanadou za Jakubem Kantou.
1: Hraje se úvod druhé směny, to znamená, že Češky jsou teď opět v poli. Nadhazuje Veronika Pecková a Češky se snaží, aby udrželi Kanaďanky tentokrát na nule, protože v tom úvodním inningu se jim to nepodařilo, protože hned snad druhým nadhozem Pecková trefila o zem pálkařku Ensmingrovou, pustila ji tak na první metu zdarma, toho pak mohla litovat, protože při odpalu Mesmerové do zadní části pravého vnějšího pole tak stihla doběhnout Ensmingrová po té, co i jednu metu dokonce ukradla až na domácí, no a byl z toho první bod. A pak byly ještě Kanaďanky další na metách. Veronika Pecková se svými spoluhráčkami v obraně byla celkem v problémech, ale nakonec se jim podařilo dobře zahrát jednu takovou pěknou akci, kdy sice kanadská pálkařka trefila ten míč a i docela prudce podél levé postraní čáry, ale tam byla připravená právě třetí metařka Klimplová, která míč skrotila, přihodila na první metu a to byl důležitý třetí out v tom úvodním inningu, který tak skončil pro Češky 0-1, protože se sami na pálce prosadit nedokázali, i když stejně jako Kanaďanky dokázali zapsat jeden platný odpal, postarala se o něj právě Klimplová, dostala se na první metu, no ale bohužel nikdo další ji nepodpořil, no a proto v úvodu druhé směny české softbalistky prohrávají v předposledním utkání v pražské skupině mistrovství světa s Kanaďankami 0-1.
0: To říká Jakub Kanta, za kterým se do pražských Bohnic zase vrátíme.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Žurnálu Sport i v 19 hodin a 44 minut stále sledujeme diamantovou ligu atletů v Dauhá. Jan Štefela musel opravovat na 2 metrech a 20 centimetrech. Uspěl až na potřetí a zachránil se tak v soutěži výškařů, ve které bude dál pokračovat společně se 6 soupeři. Mezi tyčkaři už je ve hře pouhá trojice borců. Připomínám, že nestartuje švédský světový rekordman Armand Duplantis, ve vedení je Řek Karalis, protože se mu povedlo 592 zvládnout na druhý pokus, zatímco Američanu Nilsonovi a Norovi Guttormsenovi se to povedlo až na potřetí. Teď všichni napoprvé schodili laťku ve výšce 6 metrů a 2 centimetrů. Přidáme ještě pár jmen vítězů nebo vítězek z diamantové ligy atletů v Dauhá. 400 s překážkami ovládla Slovenka Zapletalová nejlepším letošním světovým výkonem 30 setin sekundy. Do čela světových tabulek se dostal i Portugalec Pichardo v trojskoku za 17 metrů a 71 centimetrů. Ženskou stovku vyhrála Jamajčanka Nilsonová časem 10,88 setin sekundy a 110 překážek pak Američan Tinch za 13,23 setin sekundy. Teď Rolling Stones ve vysílání Radiožurnálu Sport. Come on.

0: Pojďme se na Radiožurnálu Sport ještě jednou ohlédnout za včerejším dění na fotbalovém mistrovství světa. Češi tam mířili za výhrou nakonec, ale s Jihoafrickou republikou remizovali 1-1. Národní tým brzy vedl, jenže soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Stále ale svěřenci Miroslava Koupka zůstávají ve hře o postup. Po utkání v Atlantě se znovu řešil výkon českého výběru.
1: Czechy is a physical team. They don't like to play really football or passing game. No, it's very straight.
2: Trenér Hugo Broos mluvil o tom, že Češi hrají přímočarý fotbal bez velkého množství přihrávek a jejich výškový průměr k tomu pomáhá. A kdyby je vedl, možná by praktikoval stejnou taktiku.
1: But I think if you like football, that you like more the game we play today than the game of Czechia.
2: Ale kouč Jihoafrické republiky taky zdůraznil, že když jste milovníci fotbalu, tak se radši budete koukat na hru, kterou předváděl jeho tým, než na tu českou.
3: Ty, řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém, pořádně si to mezi náma vyříkat.
2: Vyprávěl kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Stejně jako s Jižní Koreou hráli Češi většinu času zezadu, i když soupeři byli hodně rozdílní.
4: Spousta musíte si to uhrát trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací.
2: Připomíná trenér Miroslav Koubek. I on by chtěl vidět lepší fotbal. Hráče nabádal, aby lidově řečeno nezalezli. Ale na zvolené taktice proti technicky kvalitnějším soupeřům nevidí nic špatného. I o tom mluvil Koubek po Jihoafrické republice.
4: Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tvář.
2: Za týden čeká českou fotbalovou reprezentaci poslední utkání ve skupině v Mexiku proti domácím. Z Atlanty Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: kalendáři máme 19. června 2026 a to znamená, že je to přesně 125 let od prvního světového rekordu překonaného českým atletem. František Janda Suk na hřišti v Praze Bubnech poslal disk do vzdálenosti 39 metrů a 40 centimetrů. Do dějin českého sportu se zapsal už o rok dřív, když na olympijských hrách v Paříži vybojoval druhé místo a dokázal to bez trenéra a profesionálního zázemí. My si teď Františka Jandu Suka připomeneme s Pavlem Tilšarem. Hezký večer.
1: Hezký večer. Budoucí úspěšný atlet se narodil 25. března 1878 v Postřižíně u Kralup nad Vltavou, a to jako František Janda. Pseudonym Suk používal hlavně pro utajení svých úspěchů ve sportu u státního úředníka v té době u nadřízených nelibě vnímaného.
0: V dětství se věnoval kromě atletiky taky fotbalu. Při studiích na gymnáziu se věnoval i vzpírání a řecko-římskému zápasu.
1: Poté, co dlouho trénoval vrch koulí, ho zaujal disk, údajně z novinových článků o prvních novodobých olympijských hrách v Aténách. Hned na druhé hry v Paříži pak Suk odjel v roce 1900, a to bez trenéra a taky bez zázemí.
0: Získal druhé místo jako první Čech, medaily si ale neodvezl, protože tehdy se stříbro ještě neudělovalo. Místo toho dostal dřevěný stolní kalendář.
1: Janda Suk vynikal způsobem hodu. Před odhodem disku totiž otočil tělo kolem osy. Tuto techniku patrně odkoukal od slavné Mironovy sochy diskobola. Dosáhl tak dalších hodů a položil základ současnému způsobu hodu diskem.
0: Nadaný však nebyl František Janda Suk jenom sportovně. Po gymnáziu vystudoval právnickou fakultu a právům se taky věnoval. Dotáhl to až na vrchního policejního radu v Praze.
1: Kvůli pracovnímu vytížení a zdravotním problémům dokonce přerušil sportovní kariéru. Na atletická hřiště se ale dokázal vrátit a reprezentoval ještě na dvou dalších olympijských hrách.
0: V roce 1912 ve Stockholmu obsadil v hodu diskem 15. místo, na hrách v Paříži v roce 1924. Kde nesl při slavnostním zahájení československou vlajku, skončil 29.
1: Aktivní závodní dráhu definitivně ukončil v 50 letech, poté následně v atletice působil jako funkcionář, rozhodčí a trenér. František Janda Suk zemřel 23. června roku 1955 v Praze ve věku 77 let.
0: Teď jsme si prvního českého atletického světového rekordmana připomněli s Pavlem Tilšarem. Díky.
1: Taky díky, hezký večer.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Začínají zprávy s Anou Horáčkovou.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce omezit, kdo uvidí do registru, který odhalil střet zájmu premiéra Babiše. Policie pátrá po karvinském primátorovi Wolfovi, hrozí mu vazba. Na mistrovství světa ve fotbale se domácí Američané střetnou s Austrálií. A počasí taky zítra bude slunečno, místy, hlavně v Čechách, pozor na bouřky a teploměry ukážou až 630 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo třeba akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvádí, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná úplatky ovlivňovat výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Radiožurnálu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: Jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
1: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policie kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. Kubánská komunistická strana schválila sérii ekonomických reform a posun k tržní ekonomice. Změny povedou k privatizaci velké části státních podniků a zemědělské půdy. Ostrovní stát chce taky otevřít hranice pro export a import zboží. Opatření Kuba zavádí mimo jiné pod tlakem amerických sankcí.
4: Změny schválili kubánští zákonodárci jednomyslně. Do země budou moci vstoupit zahraniční investoři a taky banky. Otevřou se hranice pro zboží a to by pro Kubu mohlo znamenat třeba konec éry opravovaných amerických aut z 50. let. Ostrov reformami reaguje na nedostatek pohonných hmot, jídla a léků po letošním zpřísnění amerických sankcí a začátku ropné blokády. Washington za zavedení reform slíbil 100 milionů dolarů v humanitární pomoci. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Policisti na Vysočině budou kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně víc dohlížet na dálnici D1. Kontroly se zaměří i na další silnice, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na motocyklech. V Horní Lidči na Vsetínsku dnes zahájil provoz nový domov pro seniory Senika. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti, do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, přitom před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila. Jak nové prostory vypadají, přibližuje ředitelka Iveta Cigánková.
5: Každý pokoj má jinačí nábytek, jinačí dekor, má jiná světla, která jsou taková domácká a i ta orientace pro toho klienta je důležitá v tom, že když otevře dveře toho pokoje, tak podle barvy se může zorientovat, že je opravdu u sebe doma.
6: Sport. Fotbalisté Spojených států amerických se za necelou hodinu podruhé představí na domácím mistrovství světa. V Seattlu se utkají s Austrálií, o půlnoci českého času se střetnou Skotsko a Maroko, v 14:30 nastoupí Brazílie proti Haiti a v 17:00 ráno Turecko proti Paraguaji. Všechny zápasy nabídnou Radiožurnál Sport a Radiožurnál v pravidelných vstupech. České softbalistky už nemají šanci na postup do finálové fáze mistrovství světa v příštím roce. Ve skupině teď hrají závěrečný zápas s Kanadou. V Praze je u toho Jakub Kanta.
7: V první směně inkasovali Češky jednou, ve druhé ale třikrát a tak v její dohrávce jsou na pálce, ale prohrávají 0-4. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na dálnici u Olomouce i na D2 za Hustopečemi. Na dálnici D35 se vyhněte překážkám u Olomouce, pokud jedete směrem na Ostravu. Za odbočkou na Nemilany se na kilometru 274 po vozovce povalují kusy roztrhané pneumatiky. Je tam také osobní auto s defektem. Na D11 podobná překážka za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na 4. kilometru leží kus pneumatiky, aktuálně v levém odstavném pruhu. Na D2 z Brna do Bratislavy pozor za Hustopečemi. Na 30. kilometru opět překážka, kus plastu v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna je stále kolona na půl hodiny před opravovaným mostem Šmejkalka. Kolona od sjezdu na Popovice, tedy od 15. kilometru až na 24. kilometr. A zdržíte se i na D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 302 a před zúžením do jednoho pruhu policie vyšetřuje nehodu. Kolona má asi kilometr, zdržení je tam ale kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky. A to i silné s přívalovým deštěm a nárazy větru. Nejvyšší teploty v sobotu 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
9: Hezký den, stále jste s Radiožurnálem Sport v tomhle horkém pátečním večeru. Zase vás vezmu tam, kde je teď 32 stupňů nad nulou, stejně jako v Praze, do katarského Dauha, a to na atletickou diamantovou ligu. Ta už bohužel skončila pro výškaře Jana Štefelu, který zvládnul jen 220 cm a bere 7. místo. O to první budou bojovat Ital Scioli, Ukrajinec Doroščuk a Katařan Baršim. V akci už je taky oštěpař Jakub Vadlejch, po dvou sérií mu patří 7. příčka za 80 metrů a 38 cm. Vedoucí Grenadian Peter zhodil 86 metrů a také 38 cm.
2: Radiožurnál Sport
10: a Jan Suchan.

0: Skupina Kabát dohrává ve 20 hodin a 10 minut, kdy si budeme na Radiožurnálu Sport znovu povídat o fotbalovém šampionátu, tom světovém, který se letos koná po 23. a poprvé se ho účastní hned 48 reprezentačních týmů. Ty si v naší sportovní encyklopedii postupně představujeme a dnes jsou na řadě dva z absolutních favoritů na zisk jedné z nejcennějších fotbalových trofejí. Tak si je představíme s Pavlem Tilšarem. Hezký večer.
1: Dobrý večer, i když možná po úvodním zápase Portugalců ve skupině proti Demokratické republice Kongo by se slušilo toto tvrzení možná trochu upravit. Pátý celek žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA totiž proti Afričanům vystřelil na branku jen jednou a nakonec byl rád za remízu 1-1, kterou svou trefou zajistil už v 6. minutě João Neves. To Portugalcům paradoxně možná uškodilo, protože se přestali tlačit do šancí.
0: Kádr mají složený z hráčů z předních evropských celků. Záložník Bruno Fernandes z Manchester United letos překonal rekord v počtu asistencí v anglické Premier League za jednu sezónu, když jich nastřádal hned 21. Křídelník Bernardo Silva je zase stále výraznou tváří konkurenčního Manchesteru City a v základní sestavě proti Kongu použil trenér Martinez tři čerstvé vítěze Ligy mistrů z Paris Saint-Germain. Záložníky Vitinho a Nevéše a krajního obránce Mendeše.
1: Ještě se možná sluší a patří dodat, že Bernardo Silva už je na cestě z Manchesteru City do Realu Madrid. Každopádně, když půjdeme dál tou soupiskou portugalské reprezentace na světovém šampionátu, tak k tomu můžeme připočíst ještě elitního krajního beka z Barcelony, Joao Cancela, a taky samozřejmě nestárnoucího kapitána Cristiana Ronalda. A dostaneme dohromady opravdu hvězdný tým. A právě ta nejzářivější hvězda, alespoň co se týče počtu získaných trofejí a individuálních úspěchů, budí tradičně největší rozruch. Víte, kolik toho Cristiano Ronaldo odehrál v dresu Portugalska?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Cristiano Ronaldo odehrál v národním týmu 229 utkání. Vzhledem k tomu, že za rok stihnete plus minus 10 zápasů, samozřejmě v těch turnajových ročnících víc, tak je to úctyhodné číslo. Jenže právě o Ronaldovi se toho před mistrovstvím světa namluvilo hodně.
1: Spousta expertů si myslí, že v 41 letech už nemá týmu co dát a že hraje příliš sobecky na svá vlastní čísla. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváta si o Ronaldovi myslí toto.
3: Ostatní spoluhráči možná jako by byli radši, kdyby třeba Ronaldo nehrál, ale v některých těch zápasech on působí trošku pasivně a čeká opravdu na tu svoji šanci. Myslím si, že Portugalci mají dostatek útočníků, který jsou schopní zahrát na tom jeho postu, ale samozřejmě Ronaldo je tak výjimečný, že tu svoji pozici tam bude mít, ale na druhou stranu on je prostě tak výjimečný a je to střelec, že ta kvalita těch portugalských hráčů je taková, že mu nějaký šance připravuje. Já jsem přesvědčený, že on se taky prosadí golově.
1: Právě v zápase s Kongem a v posledním přípravném utkání před šampionátem z Nigérií se podobné myšlenky často zhmotnily v realitu. Ronaldo zakončoval z pozic, ze kterých měl spíš hledat lépe postavené spoluhráče.
0: A spoluhráči ho naopak často hledají přihrávkami v situacích, kde by se měli pro dobro hry svého týmu zachovat jinak. A právě to by mohlo být kamenem úrazu portugalských ambic a cílů Ronalda na zřejmě poslední mezinárodní úspěch v dresu národního týmu.
1: Ještě doplňme na závěr, že Portugalsko po remíze 1-1 s Kongem ve skupině hraje ještě s Uzbekistánem a taky s Kolumbií.
0: Dneska se Portugalska nedočkáme, za to se dočkáme jiných týmů a i proto sedí ve studiu jednak Pavel Tilšar, protože právě on bude reportovat první dnešní utkání, pokud to vezmeme podle hracích dnů, mezi domácími Spojenými státy a Austrálií. Můžeme si už také pustit, jak to vypadá na stadionu ve Philadelphia. Už to tam trochu duní a zároveň je s námi ve studiu Tomáš Petr, další fotbalový reportér Radiožurnálu Sport. I tobě přeju hezký večer.
4: Hezký večer.
0: Tak na co se, Pavle, můžeme těšit v souboji Spojených států s Austrálií?
1: Já věřím, že znovu na spoustu gólů, protože Američani vstoupili do turnaje svižně, do toho domácího šampionátu porazili Paraguay 4-1. Asi ne všichni to očekávali, protože byly velké otázníky nad tím, jak budou hrát Američané pod Mauriciem Pochettinem a zdá se, že velmi dobře věří si, Jak budou hrát Američané v tom dnešním zápase s Austrálií, to je otázka. Víme už to, že nebude hrát Christian Pulisic, kapitán týmu, který nedohrál ten první zápas s Paraguají. O poločase střídal kvůli zranění lýtka a dnes ho Mauricio Pochettino zase šetří pro zbytek skupiny a Američani věří, že i pro co nejdelší playoff. Austrálie, ta se postarala o senzaci na úvod turnaje, když porazila Turecko po výborném výkonu brankáře Beach a taky po krásném gólu útočníka, kterého jsem si hodně oblíbil na tomto mistrovství světa. Jmenuje se Nestory Irán Kunda.
0: Jenom se musím opravit, umístil jsem tenhle zápas do špatného města, je to v Seattlu. Takhle je to správně. Potom nás čekají ještě další duely na mistrovství světa ve fotbale. Postupně se představí o půlnoci Maročané a Skoti, v půl třetí Brazílie a Haiti a v 5 hodin Turecko s Paraguají. Na jaký ten duel se těší Tomáš Petr nejvíc?
2: No, mě budou zajímat dva zápasy, Skotsko-Maroko a Turecko-Paraguay, protože tam půjde o hodně. U Skotů si myslím, že ti jsou schopni potrápit Maroko, že pro Maroko to bude úplně jiný soupeř než Brazílie, přitom pro někoho možná překvapivém remízovém vstupu do turnaje, tak Skotové po tom úvodním vítězství samozřejmě mohou teď pomýšlet na to, že mohou svou tvrdostí třeba znepříjemnit Maroku život. No a pak souboj dvou poražených týmů, Turecko a Paraguay, kde já jsem čekal vítězný vstup do turnaje, tak teď s nulou v zádech vlastně
0: to nás bylo víc.
2: Budou hrát dost možná o život, protože když by třeba ten zápas Spojené státy americké a Austrálie skončil nerozhodně, tak samozřejmě v tu chvíli je to velký problém pro toho, kdo by prohrál tenhle duel Turecko-Paraguay.
0: A já určitě přidám i ten zápas Brazilců z Haiti, protože Brazílie budila rozpaky, řekněme, v tom úvodním střetnutí s Maročany, kteří

0: od Brazilců, kteří tradičně dokáží bavit fanoušky v ochozech, ale v tom zápase s Marokem nebyli lepším týmem a jsem zvědavý na to, jak se jejich výkonnost bude na turnaji vyvíjet. Myslím si, že jejich cesta rozhodně neskončí ve skupině v tomto formátu, kdy postupuje i 8 nejlepších týmů ze třetích.
1: To by byla senzace opravdu.
0: Byla obrovská senzace. Myslím, že Carlo Ancelotti má tomu týmu co dát. Myslím, že podobně jako v Realu Madrid ho nechá hodně hrát, na co to bude stačit. To musí ukázat daná forma samotných hráčů. Jediná věc, co mě mrzí u Brazílie, že a u Carla Ancelottiho, že nevzal útočníka Joao Pedra, který měl výbornou formu po přestupu z Brightonu do Chelsea a nakonec si vybral Igora Tiaga z Brentfordu, který dal ale taky přes 20 gólů v nejvyšší anglické soutěži.
1: Ale dělají si z něj legraci na sociálních sítích. Viděl jsem takové to video, jak se přesouvají ty obří sochy na velikonočních ostrovech, jestli se nepletu, takže takhle vlastně se sune Igor Tiago do vápna, kde čeká na centrovaný balón od svých spoluhráčů. Ta rychlost je asi tak kilometr za hodinu.
0: Je pravda, že rychlostí úplně nevyniká, ale je to takový ten zakončovatel a pokud se Brazilcům podaří dobře si připravit centrované míče, přihrávky kolem pokutového území, tak góly dávat umí, rozhodně to ukázal v sezóně v Brentfordu.
2: No mě zaujala ta myšlenka, že by Brazílie nepostoupila ze skupiny, ve které je Haiti. Ten bod s Marokem samozřejmě může někdo brát jako ztrátu, ale pokud se tady budeme bavit o tom, že by Brazílie neměla postoupit, tak by to znamenalo, že Haiti bude minimálně remizovat s Brazílií, což v kontextu třeba těch předchozích vzájemných zápasů, které už jsou třeba starší, tak 2016 7-1 pro Brazílii, 2004 6-0 a když půjdeme do roku 59, tak tam to bylo 9-1, takže tady spíše možná můžeme očekávat něco podobného jako v noci na dnešek, kdy Kanada rozstřílela Katar 6-0, tak já očekávám, že, jak se říká lidově, minimálně bůra bychom mohli zaznamenat.
0: Na druhou stranu Haiti se nebo předvedl docela slušný výkon proti Skotsku, prohrál s tím jen 1-0 a když se podívá člověk na tu soupisku, tak tam je spoustu třeba Francouzů, kteří změnili občanství jako Wilson Isidor, který hraje taky v Premier League za Sunderland, nebo Jean Rickner Bellegarde, což je spoluhráč Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu. Myslím si tedy, že ten tým není tak slabý jako v minulosti a proto to bude podle mě o trochu méně než 5-0 v noci.
1: A nejenom Haiti, ale i další outsideri ukázali, že není jednoduché jim střílet góly. Ano, Katar jich sytal 6, Curaçao třeba 7 od Němců, ale můžeme vzpomenout Kapverďany, kteří hrdě se postavili Španělům a dokázali získat bod za bezbrankovou remízu a podobných příběhů bychom ještě pár určitě našli, kde jsme očekávali, že to skóre bude výrazně znější. Ostatně před chvílí jsme mluvili o Konžanech, kteří získali bod s Portugalci.
0: Na druhou stranu Brazilci si myslím, že zapnou v noci jakože našeho času, že to bude velká jízda a potom ne úplně přesvědčivém výkonu proti Maroku si to s těmi miliony fanoušky v zádech nadšených Brazilců, kteří budou sledovat ten zápas, jistě nebudou moc dovolit.
2: Já si myslím, že právě ty výstrahy, které jsi jmenoval, tak to je věc, kterou si museli Brazilci vzít k srdci a pokud by opravdu nedokázali porazit Haiti, i třeba dejme tomu utrápení 1-0, tak by to opravdu znamenalo, že Brazílie je snad v totálním rozkladu.
1: To říká Tomáš Petr, se kterým jsme si stejně jako s Pavlem Tilšarem povídali o dnešním programu na fotbalovém mistrovství světa. Ještě pro jistotu jednou připomenu, že už za necelých 40 minut se těšíme na výkop utkání Spojených států s Austrálií a později se dočkáme souboju Skotsko, Maroko, Brazílie, Haiti a Turecko, Paraguay. Pánové, díky a budeme se těšit.
2: Hezký fotbalový večer.
0: Dobrý večer.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Roxette na radiožurnálu Sport, se kterým se teď vydáváme na mistrovství světa softbalistek. Češky hostí v pražských Bohnicích Kanadu a je u toho Jakub Kanta.
1: Světové pětky favorizované Kanaďanky, čtyřky favorizované Kanaďanky, před chvílí přidali devátý odpál v tomhle utkání a díky němu už se dostali do vedení 8-0 nad českými softbalistkami a to se hraje teprve úvod třetí směny. Češky, svěřenkyně kanadského trenéra Mikea Rennieho, v úvodní směně inkasovali jednou. V té druhé při obsazených metách se dostala do velkého problému startující nadhazovačka Veronika Pecková, která měla opravdu velké problémy trefit strike zónu a rozdávala celkem dost met zdarma. Nakonec se jí to stalo osudným, protože inkasovala ty tři další doběhy ve druhé směně a vystřídala na kopci jí Anna Zoulová, ale ani jí se nedařilo moc dobře, protože právě ta před malou chvílí v úvodu třetí směny poslala další čtyři Kanaďanky na domácí metu, no a favorizované soupeřky českých softbalistek, které skončí ve skupině druhé a zítra si to rozdají v přímém souboji o postup na ten finálový podnik Kanaďanky s Tchajvankami, protože právě ty obsadí určitě první místo, vyhráli všech pět zápasů v základní skupině. Teď další špatný nadhoz v podání třetí nadhazovačky v pořadí na českém line-upu, tedy v české sestavě. Chaloupková nedokázala trefit zónu, a to tu strike zónu, tu oblast, kam potřebuje tím spodním obloukem ten o něco větší míč než v baseballu hodit. To se jí teď ale nepovedlo a tak je tady další meta zdarma, to znamená obsazená první a druhá. No a trenér kanadský na české lavičce Mike Rennie si potřebuje se svými svěřenkyněmi znovu promluvit v nadhazovacím kruhu, jenom tři vnější polařky zůstávají na trávě, všechny ostatní české softbalistky ze sestavy teď poslouchají, co jim kanadský kouč vykládá. Každopádně Češky už určitě neskončí lépe než na pátém místě a zítra ráno od 9 hodin je právě tady ve Svoboda parku. Čeká zápas o pátou až šestou příčku, a to proti Kubánkám, které v základní části dokázaly porazit 8-0. Určitě by rády v tomhle zápase aspoň jednou skórovali, moc blízko k tomu ale nebylo, protože v těch předchozích dvou směnách se vždy dostali jen na první metu, a to Klimplová, a předtím to byla, tuším, že slabá, nicméně valného účinku to nemělo, protože se nedokázali přidat další české pálkařky, a proto české softbalistky v posledním utkání základní skupiny, a to v Praze na mistrovství světa, prohrávají v úvodu třetí směny s Kanaďankami 0-8.
0: To říká Jakub Kanta, kterého neslyšíme naposledy. Teď znovu atletická diamantová liga v Dauhá. Jakub Vadlejch v soutěži oštěpařů je aktuálně na 8. místě, má jediný zapsaný platný pokus 80 metrů 38 cm výkonem 88,68 vede Sri Lančan Petireč, o kterém se určitě na radiožurnálu Sport ještě budeme bavit. Připomínám, že Jan Štefela obsadil 7. místo mezi výškaři za 220 cm.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší ryter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.
4: Krejčí neoprská bez Krejčí. Jakub Krejčí bude mít medaily o 7 setin. O pouhých 7 setin. Porazil Jiřího Prskavce a stále z toho můžou být 2 české medaile.
2: Tak i v létě poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je půl deváté. Zprávy má Anna Horáčková.
7: Předseda Evropské rady Antonio Costa po kritice od evropských lídrů potvrdil, že Unie stojí na straně Ukrajiny. Costu na unijním summitu v Bruselu kritizovali například francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Důvodem je to, že Costovi spolupracovníci navázali kontakt s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Costa argumentuje tím, že s Moskvou je nutné komunikovat přímo a nenechat ostatní hráče, aby interpretovali evropské postoje. Evropská unie podle něj ale není ani nechce být v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska prostředníkem a ujistil, že stojí na straně Kyjeva. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření z ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Reakci vedení městské části zjišťujeme. Řidička v Dolním Rakousku dnes omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ERF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice v Sankt Peltnu. Vozidlo museli hasiči vyprostit z výlohy restaurace. Podle stanice ERF ženě nejspíš sklouzla noha z brzdy na plynový pedál. A kvůli opravě mostu na silnici 1/35 v Liberci je od dnešního večera zavřená kruhová křižovatka u sousední ulice. Uzavírka stíží příjezd do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Aby omezení nezpůsobilo ve městě kolaps, budou stavební práce na bourání mostu probíhat hlavně v noci. Podle ředitelství silnic a dálnic bude kruhová křižovatka zavřená do zítřejších 8 hodin ráno, následně pak od sobotních 18 hodin do nedělní 8 ráno. Podobné to bude vždy následující 4 víkendy. Sport. České softbalistky hrají už bez šance na postup do finálové fáze mistrovství světa v příštím roce svůj poslední duel ve skupině. Jejich utkání s Kanadou sleduje v Praze Jakub Kanta.
1: Češky půjdou za malou chvíli na pálku, a to v dohrávce třetí směny. Kanaďanky už ale vedou 9-0. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D6 za Řevničovem a zdržení na D1 za odbočkou na Velké Popovice. Na D6 z Prahy do Karlových Varů hlásíte nehodu za Řevničovem. Na 41. kilometru havarovalo nákladní auto a dvě osobní. Na vozovce je nepořádek.
9: Je to s opatrností průjezdný levým pruhem. Jsou tam i vysypaný sklo na vozovce.
8: Kolona se zatím netvoří, projíždějte ale opatrně. Na D1 z Prahy do Brna se zdržíte před opravovaným mostem Šmejkalka. Kolona se o něco zkrátila, začíná až za sjezdem na Popovice. V úseku od 16. do 24. kilometru pojedete necelou půl hodinu. Na D1 z Prahy do Brna buďte ve střehu za větrným Jeníkovem. Na kilometru 110 se na vozovce pohybuje srna. Na D1 z Přerova do Ostravy se uklízí po nehodě za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 před zúžením do jednoho pruhu už budou odvážet havarovaná vozidla. Zdržení je teď kolem 15 minut. A na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní auto. Blokuje odstavný pruh, na místě už je šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude opět velmi teplo, čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, nárazy větru a taky kroupami. Teploměry zítra ukážou 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Přitvrdili jsme na radiožurnálu Sport díky kapele Metallica, která dozněla ve 20 hodin a 41 minut. Tenistka Nikola Bartůňková si semifinále na travnatém turnaji v Berlíně nezahraje. K postupu přitom měla v souboji se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou hodně blízko, vedla nad ní 6-2 a 4-0. Nakonec ale Češka, která v Berlíně startovala na divokou kartu, druhou sadu ztratila v tiebreaku a ve třetím setu pak podlehla Sabalenkové 4-6. Naopak dál pokračuje v Německu Linda Nosková, která ve čtvrtfinále vyřadila Španělku Badosovou ve dvou sadách. Do semifinále se na jiném turnaji WTA v anglickém Nottinghamu dostaly další dvě Češky, bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Marie Bousková, které si zahrají proti sobě a znamená to, že Česko bude mít určitě ve finále v anglickém Nottinghamu zastoupení.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Na radiožurnálu Sport tady máme další díl seriálu o cestě československých fotbalistů za evropským zlatem. Zápas o titul už se blíží v kalendáři a rozhlasovém archivu se posouváme do 19. června roku 1976.
2: Dobrý večer. Vítáme vás při poslechu rozhlasových novin. Úvodem přehled hlavních zpráv.
3: Rozhlasové noviny z 19. června roku 1976 už mohli někteří lidé poslouchat doma a v suchu. A teď tedy mluvíme o fanoušcích, kteří se vydali povzbudit československé fotbalisty do Záhřebu. Československý sport zaznamenal zážitky horníka Zdeňka Zavázala z Ostravy, účastníka zájezdu, který po návratu líčil své dojmy z návštěvy semifinále mistrovství Evropy. Přijel unavený, ale šťastný, promočený, ochraptělý, ale s bezmezným úsměvem na lících, stejně jako další cestující ze zvláštního vlaku Čedoku. Po železnici jelo takto organizovaně na utkání 400 Čechoslováků. Další stovky naplnili 74 autokarů. Někteří, a to už lze jen těžko spočítat, vyrazili osobními auty. Reportáž popisuje i les vlajek a transparentů v hledišti. Třeba ten z Havířova byl přes 10 metrů dlouhý a 2 metry široký a byl na něm tento vzkaz. Chlapci, hrajte od srdíčka, vždyť na prsou máte lvíčka.
4: Ještě dnes, v pátek dopoledne, mám hodinky plné vody, vlajka je promočená. Nejlepší tah, když jsme se oblékli do kraťasů, bez deštníků, bez pláštěnek.
3: Vyprávěl po návratu ze Záhřebu fanoušek Zdeněk Zavázal, který se také podělil o silný zážitek z čestného kolečka československých fotbalistů po vítězném utkání s Holandskem.
4: Zastavili pod naší tribunou, stejně mokří jako my, děkovali nám, my plné oči slz a Viktor, nejstarší z reprezentantů, plakal jako malý kluk.
3: Dostat se do Jugoslávie v té době nebylo rozhodně snadné. Tehdejší československá pravidla byla přísná a turistům zdaleka nestačil jen cestovní pas.
5: Na západ se mohlo jenom s devizovým přístupem a s vězní doložkou, což platili pro Jugoslávii. A já jsem ku podivu díky známé v bance dostal devizový přístup a tedy pár dinárů, stejně jako cestovní doložku pasu. A ani průkaz nevojáka, takzvanou modrou knížku, se neopomněl odevzdat, což byla také povinnost.
6: Do jednoho z několika desítek zájezdových autobusů se tehdy šťastným způsobem dostal i jako fanoušek Zdeněk Pavlis, tehdy také začínající reportér a později dlouholetý předseda klubu sportovní novinářů.
5: Pořádaný pro fotbalové trenéry bylo několik trenérů, třeba Miloš Kovaček, Evžen Mlhar, Adamčí, ale třeba i František Cerman, který pak dělal Františkovi Havránkovi asistenta u Zlatého olympijského týmu v Moskvě. Jeden z účastníků zájezdu, mezi kterými nakonec nebyli jen fotbaloví trenéři, i různí praští vexláci a černí bukmekři, zapomněl vojenskou knížku odevzdat, takže jsme se museli vrátit od hranic zpátky do Znojma a tam jsme skoro 4 hodiny čekali, než se nad ním na vojenské správě slitovali a vystavili mu jakési provizorní potvrzení a on mohl s námi pokračovat.
3: Také fotbalisté získali zřejmě velmi intenzivní cestovatelské zážitky. Po nečekaném postupu přes Holanďany chtěli ze Záhřebu vyrazit do Bělehradu, do dějiště finále, ale nakonec našli zázemí na půli cesty a ubytovali se v Petrovaradínu v městské části Nového Sadu na pravém břehu Dunaje.
7: A my jsme mali na finále do Bělehradu, tam stále byli Jugoslovania. Ty nechceli odísť, tam my sme až deň zápasu ráno išli tak si to berte jako přípravu, něco by se každý zbláznil.
3: Divil se i po 50 letech bývalý obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik, který pokračoval další zajímavou historkou. Československý tým dorazil do Bělehradu až v den finálového zápasu a na obědě se pak potkal se svým soupeřem.
7: Na oběd stretli oni, ještě z oběda my jsme ještě len přišli.
8: No tak už toto přesně si nepamětám, ale určitě možno, že aj funkcionáři nerátali, že treba připravit nějaký hotel až na finále, ale potom se to nějak vybavilo samozřejmě. A...
3: Nedivil se ale útočník bratislavského Slovanu Ján Švehlík tehdejším starostem. Vždyť součástí v boji o zlato počítal zřejmě jen málo kdo. A také lidé v Československu začali žít závěrečným turnajem pořádně až po senzačním vyřazení Holanďanů. V obci Lovča u Žáru nad Hronom, kde se Švehlík narodil, i v Bratislavě, kde pak jako ligový fotbalista bydlel.
8: My jsme se nebáli toho, i když jsme byli jako outsideri.
9: Tedy 8. minuta prvního poločasu, Československo vede nad Německou spolkovou republikou 1-0, autorem branky Švehlík po předchozím Německé spolkové republiky.
3: Do finálového zápasu mistrovství Evropy v Bělehradě, do kterého také Ján Švehlík nečekaně nastoupí, zbývá už jen jediný den. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: A po mistrovství Evropy teď mistrovství světa, sport ale zůstává stejný, a sice fotbal. Už se nám blíží výkop prvního zápasu dalšího hracího dne. Za 12,5 minuty by se mělo rozehrát utkání Spojených států s Austrálií. Hrát se bude v Seattlu, na Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos, ale živo je také v dalších pořadatelských městech. V jednom z nich, v Kansas City, máme zvláštního zpravodaje Jana Kalibu, který je na cestě do fanzóny, a tak mu přeju vlastně hezké odpoledne a ptám se, jak to tam na místě vypadá.
10: Dobrý den, ano, tady je krátce před druhou hodinou odpolední a je poměrně fascinující sledovat, že tady v docela odříznutém Kansas City na americkém středozápadě, kde tedy Američané dnes nehrajou, ti hrají daleko západněji v Seattlu, tak to město je plné amerických fanoušků v dresech s vlajkami, kteří teď tady kolem mě míří hromadně do té fanzóny, která je u zdejšího muzea druhé světové války v takovém velkém parku, a obecně Kansas City si to mistrovství světa hodně užívá. Bydlí tady Argentinci, někteří fanoušci tady kempují u toho tréninkového centra Sportingu Kansas City, které si tedy pronajeli argentinští fotbalisté pro tento turnaj, a v touze nebo naději, že byť jen na chvíli zahlédnou třeba Lionela Messiho, tak tam si rozbili někteří Argentinci wigwam a čekají na další zápasy. Ten první hráli Argentinci právě tady v Kansas City, no ale je tady třeba i velká skupinka z fanoušků z Ekvádoru, kteří tady včera večer pořádali takovou street party, pouliční party, dokonce si přivezli auta s takovým velkým nafukovacím pohárem pro vítěze mistrovství světa. Ekvádor tady v Kansas City bude zítra hrát proti Curaçao, takže Kansas City opravdu docela nečekaný hub, středobod tohoto turnaje.
0: Američané vstoupili do turnaje vítězstvím nad Paraguay 4-1, to bylo v Los Angeles, ty jsi byl přímo na stadionu a možná ses tam bavil, předpokládám, že ano, s místními fanoušky, možná ses s nimi bavil už i teď v Kansas City. Jak vlastně vnímají ten svůj výběr a jestli už ho nevidí třeba až někde ve finále?
10: No, viděl jsem tam a potkal jsem tam i skupinku amerických fanoušků, kteří se tam po zápase v Los Angeles pod dojmem té drtivé výhry fotili také s maketou poháru. Těch opravdu tady po městech, která ten turnaj pořádají, vidíme dost a dost. Třeba v Mexiku se prodávají opravdu za pár pesos a lidé si je opravdu kupují v těch krámcích, takže mi přijde, že spousta lidí má doma nějakou maketu toho poháru pro mistry světa. Američané ti byli opravdu hodně spokojení a hodně rozradostnění nejenom tou výhrou 4-1 nad Paraguají, ale i tím sebevědomým výkonem amerického týmu v tom úvodním zápase, který samozřejmě pro pořadatelskou zemi bývá vždycky těžký a ošidný. Američané mají za sebou některé úspěšné šampionáty, jako třeba před 12 lety v Brazílii, ale stále ještě čekají na nějaký lepší lepší výsledek, kdyby zopakovali v podstatě účast mezi těmi úplně nejlepšími z počátků šampionátu. Tu historii mají. Nespomenu si přesně na to umístění, ale myslím, že to bylo v roce 1950, kdy nečekaně uspěli, takže teď tady žijí v naději, že tohle by mohl být samozřejmě ten šampionát a Austrálie, ale řekněme, bude asi podle toho jejího výkonu proti Turecku v úvodním zápase těžší zkouška pravděpodobně než Los Angeles Paraguay.
0: Snad se nebude Jan Kaliba zlobit, když ho doplním, pokud jde o tu historickou záležitost. Američani byli třetí hned na prvním mistrovství světa v roce 1930.
10: 1930 to bylo, děkuju, se mi to míchá.
0: Od té doby na podobný úspěch čekají a bylo by přece jenom překvapivé, pokud by se ho dočkali, navzdory tomu, že turnaj letos spolupořádají s Kanadou a Mexikem. Jan Kaliba, zvláštní zpravodaj Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, je u toho přímo na místě a určitě se neslyšíme naposledy. Zatím díky a naslyšenou.
10: Naslyšenou.

0: Letní hit kapely Strambella s názvem Spirits. Hodně letní, parné je to dnes snad po celém Česku a nevyjímaje pražské Bohnice, kde se hraje mistrovství světa softbalistek ze zápasu Česka s Kanadou. O tom, nejenom o tom, může něco říct Jakub Kanta.
1: Co se týče počasí, tak už je to rozhodně lepší než ještě třeba před 20 minutami, kde svítilo slunce, teď už v podstatě zapadlo za obzor. A také Svoboda Park tedy není na přímém slunci a co je to nejpodstatnější, české softbalistky prohrávají v dohrávce čtvrté směny s favorizovanými Kanaďankami, čtyřkami světového žebříčku 1-10, jsou jistě. Tak tohle utkání po čtyřech směnách neskončí, protože Kanaďanky by museli mít 10-bodový náskok, to už teď určitě tedy nebude, protože Češky jsou v útoku, jsou na pálce, konkrétně Emma Vodičková před malou chvílí, ale byla celkem rychle vyautovaná Michaela Šmejkal-Pecková, která se tady už také rozhazovala se svojí levačkou, takže možná bylo i ve hře, nebo stále je, že by se představila i jako nadhazovačka, tahle žena, která má nejvíc homerunů v historii české ženské extraligy, tak tady na tom turnaji se jí zatím moc nedaří. Teď Emma Vodičková nad domácí metou a Kanaďanka nadhazovačka Bodragová, ale zatím pokračuje ve velmi dobrém výkonu. Vlastně úvodní dvě směny pustila vždy jen jednu českou pálkařku na první metu. Podívali se na ní čtyři české pálkařky po každé, takže až teď ve třetí směně se poprvé nebo teprve po druhé dostávají české reprezentantky do druhého kola na pálku, ale není příliš znát, že by Bodragová byla už lépe českými reprezentantkami přečtená. Možná se jí dostaly na kobylku jen dvě české softbolistky a byly to konkrétně Klimplová, ale předtím ještě střídající Anděla Kopecká, která jako první je dosáhla na dvoumetový odpal, poslala ho po pravé čáře po té výseči trojuhelníkové v podstatě a než stihla pravá vnější polařka k tomu míči doběhnout a přihodit ho, tak se dostala až na druhou metu. Pak Barbora Sáviola svým, řekněme, odpalem, který ale nebyl příliš dobrý, ale byl sebeobětující, tak dostala svoji reprezentační kolegyni Kopeckou až na metu číslo 3. No a z ní už pak dokázala doběhnout Kopecká domů a to díky odpalu právě Klimplové, která se tak zapsala svým třetím hitem, nebo ne svým, ale s třetím českým hitem do tohohle vývoje utkání. No ale předtím se tady blýskla také v tom úvodu čtvrté směny před malou chvílí o homerunem, tedy odpalem až za plot nechytatelným Caitlin Wongová, která jako první metařka se opravdu opřela do toho nadhozu a Amálie Chaloupkové v pořadí třetí české nadhazovačky a poslala ho mezi pravou vnější a střední polařku. Teď po pravém straně. Po pravé straně se povedl odpal Emě Vodičkové. Ta bojuje, protože české reprezentantky jsou v dohrávce čtvrté směny na pálce, prohrávají 1-10 a kanadská nadhazovačka Bodragová už má dva auty, dva strajky a k tomu zatím jen dva bóly, takže Emma Vodičková musí každý další balón, pokud nebude mířit mimo strike zónu, buď tečovat nebo prostě odpálit, ale nemá žádnou další spoluhráčku na některé z met, takže tenhle odpal po zemi jí sice stačí k tomu, aby se dostala na první metu, to je svým způsobem dobrá zpráva, ale stále platí to, že při tom, co přichází si nad domácí metu s pálkou stoupnout Stejskalová, tak Boudragová má prostě ještě k dispozici, no podstačí vyautovat už jen jednu českou pálkařku a ten stav bude 1-10 z pohledu českých softbalistek platit.
0: Za softbalem se vrátíme ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď ale dáme přednost jiným sportům, protože už známe konečné umístění oštěpaře Jakuba Vadlejcha na diamantové lize. V Dauhá je z toho 8. pozice za jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 centimetrů. Zvítězil Sri Lančan Patiráš za 88 metrů a 68 centimetrů. Připomínám 7. příčku Jana Štefely ve výšce za 220 centimetrů vyhrál italský závodník Matteo Scioli.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.
0: A teď už jdeme na fotbalové mistrovství světa, na zápas Spojených států s Austrálií, který se hraje v Seattlu, a na Radiožurnálu Sport nám ho zprostředkuje Pavel Tilšar.
4: Pár okamžiky začal zápas o první místo ve skupině D, zatím je to 0-0, zhruba v půl minutě tedy tohoto zápasu Američané na úvod turnaje porazili Paraguay 4-1, Austrálie zase vyhrála nad Tureckem 2-0. V brance Američanů Fries, 4 obránci, ale za chvilku ještě zmíním tu sestavu, protože teď jsou Australané v první šanci zakončení z pokutového území z určitého úhlu od útočníka Tureho, se kterým neměl problém americký golman Fries, který si poklekl u své levé tyče. Nakonec se ten balón ještě zalehl a tak je to stále 0-0 na začátku druhé minuty tohoto utkání. V americké brance tedy Fries, obránci Robinson, Reem Richards a Freeman, v záloze Adams s Tillmanem, před nimi Dest, McKennie, Pepe a Balogun, který dal 2 góly proti Paraguay. Dnes tedy není v základní sestavě kapitán Pulisic, který není ani na lavičce náhradníků. Teď americká akce, dlouhý nákop Reema, který skončí ale až u golmana australského výběru Beache, který tedy teď chvilku bude míč držet ve své pokutovém území, už ho rozehrál do levé strany pro dvojici Boss a Burgess, která nerozehrála dobře, a tak můžou Američané kombinovat na středu hřiště. Ne dlouho do té kombinace se vložil záložník Okon Engstler, který tedy nastupuje ve středu pole po boku O'Neala, taky Lecky a Velupilej jsou v záloze, Ture v útoku a v obraně ještě Italiano a Čirkaty. Teď Američané u balónu na konci druhé minuty za stavu 0-0 kombinují obránci u poloviny hřiště. Konkrétně je to Freeman, který si teď stoupil nad balónem a čeká na pohyb svých spoluhráčů. Nabízí se Adams ze středu hřiště, pak hraje doprava pro Tillmana. Jeho nákop do pokutového území zastavuje australská defenziva, která trápila i Turecko, nedostala gól a porazila ho 2-0. Kouč Tony Popovič tak mohl být spokojený s výkonem svých svěřenců. Teď bude sledovat ale americký aut, poté co centrovaný balon z pravé strany byl sražený. Už byl popoháněný obránce Freeman rozhodčím z Německa Cvajerem, který pochopitelně odpočítával, což je novinka v pravidlech pro tento fotbalový světový šampionát. Polovina třetí minuty, Spojené státy americké, Austrálie, zatím 0-0. Hraje se v Seattlu na stadionu, kde byl dvakrát vytvořený světový rekord, co se týká tedy nejhlasitějšího řevu na sportovním stadionu. Bylo to znát před tímto utkáním a bude to znát i teď, protože Robinson, chtěl jsem říct, vybojoval rohový kop, ale nakonec se ten balón odrazil od něj. A tak bude rozehrávat Austrálie. Začíná čtvrtá minuta utkání. Spojené státy americké zatím hrají v Seattlu s Austrálií 0-0. Za Ameriku nenastoupil v tomto zápase kapitán Christian Pulisic, který léčí zranění lýtka. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Australané tedy rozehrávají od svého brankáře Beache dlouhým nákopem, který končí ve středovém kruhu. Tam už si míč dokázal zalepit Weston McKennie, záložník Juventusu, ale přistrčil teď v souboji O'Neala svého australského soupeře, a tak z toho bude rozehrávka pro Australany kousek od středového kruhu z obrané poloviny. Dlouhý nákop do levé strany, tam je obránce Boss, který svedl souboj s pravým bekem Američanů Freemanem. A ten byl úspěšnější v tomto miniduelu, takže Felix Zweier, německý sudí tohoto zápasu, ukazuje autové vhazování pro výběr Spojených států. ten už rozehrál, přes pravou stranu se míč dostává doleva k Robinsonovi. Rychlý bek se dostává za polovinu hřiště a tam předává balon pro nabízejícího se záložníka Tillmana. Tillman vrací zpátky Richardsovi a už Spojené státy otočili míč ze středu doprava, kde teď kombinuje dvojice Dest a Freeman. Od Freemana se míč dostává k Richardsovi, znovu si zahraje taky Sergio Dest na pravé straně. Australané se zatáhli znovu za balón, dá se očekávat stejný výkon, který přinesl úspěch proti turecké reprezentaci, tedy poctivá defenziva a spoléhání se na rychlé breaky. Zatím je to 0-0 na konci páté minuty v utkání skupiny D na mistrovství světa mezi Američany a Australany. Američané podle předpokladu aktivnější na balónu, drží ho téměř neustále v té úvodní pětiminutovce a teď se dostávají taky k 16 soupeře, konkrétně je to McKennie, který se otočil a centruje, hledá v pokutovém území Pepiho, ještě odražený míč pro Robinsona, který centruje, ale Felix Zweier viděl nějaký nedovolený zákrok od amerického útočícího hráče v pokutovém území Austrálie a tak ukazuje volný přímý kop pro Australany na začátku 6. minuty za stavu 0-0. První vzruch v 16. Austrálie po centru z pravé strany, k zakončení se dostával Pepi, který se narodil v Mexiku, ale vybral si Spojené státy jako zem, kterou bude reprezentovat na mezinárodní úrovni ve fotbale. Teď si ale pomáhal rukama v souboji s obráncem Sutarem a tak je z toho tedy volný přímý kop a rozehrávka pro Australany. Na konci 6. minuty za stavu 0-0 dlouhý nákop Australanů do pravé strany, kde svedl souboj taky Leký s obráncem Robinsonem, ten byl ale úspěšnější, vrátil Reemovi. Reem hraje až pro golmana Freese, který se teď dává trochu na častou rozehrávku a Australané toho využívají, konkrétně Velupilej, který se pak ale nedokázal zbavit na levé křídle stopera Richardse. Teď ale ztráta i na druhé straně a Australané znovu u 16 Američanů. Touré se nedostal k zakončení. Dobrý obraný zákrok předvedl stoper Tim Ream. A co z toho bude dál? Je to autové vhazování. Pokračovat v akci budou Australané po nepovedené kombinaci Spojených států. Polovina 7. minuty, svižné utkání pokračuje v Seattlu. Zatím bez zakončení, ať už na Freese amerického golmana nebo na Beache australského brankáře. 0-0. Polovina 7. minuty a australský out z levé strany na útočné polovině. Australané dobírají balón poté, co ho na chvilku ztratili. Následně se ale vyhání z ofenzivní poloviny a hrát musí taky kapitán Sutar, Harry Sutar. Jehož bratr hraje za skotskou fotbalovou reprezentaci na tomto mistrovství světa. Sutar vrátil zpátky Beachovi, jeho dlouhý nákop za středový kruh na útočnou polovinu, tam se Australané na chvilku dostrávají k míči, ale opravdu jen na chvíli, protože kombinaci mezi Okonem Engstlerem a útočníkem Turem zastavil stoper výběru Spojených států Richards. Následně ostrý souboj u středového kruhu a na zemi zůstává ležet záložník amerického celku Tyler Adams, který svedl hodně ostrý souboj s křídelníkem australského celku Lekým, kterému ten balon odjel od kopeček a pak trefil Adamse ve skluzu. Zákrok, který by si možná zasloužil žlutou kartu, protože Leký vůbec netrefil balón, ale trefil na kotník Tylera Adamse v tomto souboji, ve kterém tedy byl Leký pozdě a Felix Zweier zdá se mu zatím neukáže žlutou kartu. Na konci 8. minuty za stavu 0-0 zkušený záložník Matthew Leký, který nastupuje v Melbourne City na klubové úrovni, trefil tedy záložníka Tylera Adamse, který zase hraje anglickou Premier League za Bournemouth. Už se zase hraje v Seattlu, 9. minuta 0-0. Spojené státy americké versus Austrálie 0-0. Druhý zápas pro oba týmy ve skupině D. Je to zápas, ve kterém se hraje o první místo, protože oba dva vyhráli na úvod šampionátu. Na pravé straně teď pohledná kombinace McKennieho a Desta. McKennie pak u rohu 16 zasekává soupeře, dává před pokutové území, tam si pomohl tělem Adams v souboji s Turem a dává znovu do pravé strany. Dest v kombinaci s McKennie, krásná kombinace, Dest 16, zakončení, rána, která trefila Sutara do těla, penalta z toho nebude, stále bez zakončení na brankáře, ať už na jedné nebo na druhé straně. 9. minuta 0-0 v zápase mezi Spojenými státy americkými a Austrálií. Američané ale jako jedna z pořadatelských zemí tohoto šampionátu hodně energičtí znovu, stejně jako v tom utkání proti Paraguaji. Australané se opět brání, stejně jako proti Turecku, ale takto taktika taky nesla Australanům úspěch. Teď míč ve středovém kruhu, 10. minuta. A na míči americký stoper Richards, který dává do levé strany Reemovi. Reem vrací zpátky do středového kruhu, Australané na své obrané polovině. Richards otáčí balon do pravé strany, kde je teď McKenny, který se zbavil dvojice soupeřů, konkrétně Velupileje a taky Bosse. McKenny pak hraje za pokutové území, Pepi tam sklepl Adamsovi. Ještě jedna přihrávka dozadu od Desta, to už jsou Australané namačkaní ve všech hráčích před svým pokutovým územím na nějakých 10 metrů. Prakticky nevybíhají do křídelních prostorů, až teď se to změnilo a byl to obránce Boss, který vybojoval míč na chvilku pro Austrálii, přihrál vedle sebe Burgessovi, ale ten zakopl balon do zámezí. Američané jsou aktivní okamžitě po ztrátě balónu, napadají soupeře a Australanům nenechávají ani centimetr prostoru na dalším domácím stadionu. Tentokrát nastoupili v Seattlu proti Austrálii. 0-0, začátek 11. minuty. Amerika už hodila balon z pravé strany a otočila hru zprava doleva. Robinson rozebíhá teď v pokutovém území Balogana, který míč zavezl až do malého vápna, dával tam pod sebe a vracející se obránce Burgess si dává vlastní gól. Spojené státy americké v polovině 11. minuty vedou nad Austrálií 1-0. Ten energický výkon na začátku utkání v Seattlu vynesl tedy Američanům první gól tohoto zápasu a byl to rychlý rozeběhnutý útočník Balogan, který se po přihrávce od Robinsona dostal do hodně ostrého úhlu, hledal v 16, respektive v malém vápnu své spoluhráče. Nenašel je, ale vadit mu to nemusí, protože míč si srazil do své sítě vracející se obránce Burgess, který si dal vlastní gól. A tak Spojené státy na konci 11. minuty vedou nad Austrálií 1-0. Balogan ukazuje, v jaké hraje formě, má za sebou životní sezónu v Monaku. Je velmi rychlý tento produkt Akademie Arsenálu. Zatáhl míč z levé strany, nechal za sebou obránce Austrálie a od brankové čáry centroval pod sebe brankář Beach. Nedosáhl na jeho centr na úroveň malého vápna. Byl tam Dest, byl tam taky Pepi, ale zakončoval Australan Burgess. Samozřejmě pro něj velká smůla, protože si míč poslal do vlastní sítě. 1-0 pro Ameriku, polovina 12. minuty a teď je taky čas pro Australany, aby ukázali, co umějí, ale proti hodně energickým Američanům to budou mít složité v Seattlu. Konec 12. minuty, 1-0 pro Spojené státy. Australané po rozehrávce ze středového kruhu se snaží o kombinaci vedle pokutového území. Zaběhl tam taky obránce Italiano, který dává na úroveň velkého vápna. Ture, což je útočník, dává pod sebe a zakončení Scheitli z úrovně velkého vápna. Tohle byla pohledná kombinace, na jejímž konci byl křídelník Leký a tento zkusil tak trochu po vzoru Tomáše Rosického vnějším nártem zhruba ze středu velkého vápna z nějakých 16 metrů Scheitličkou mířil ze svého pohledu do levého horního rohu Friesovy branky, ale zhruba o metr minul americkou branku. Stále 1-0 pro výběr Spojených států, poté co se dal vlastní gól australský obránce Burgess, ale Austrálie byla blízko k tomu, aby odpověděla na ten vedoucí gól Spojených států. Polovina 13. minuty, Američané už znovu kombinují na své obrané polovině, teď dlouhý nákop od stopera Richardse, ke kterému se ale nedostane útočník Balogan, protože ten balon byl opravdu hodně rychlý a skončil až v rukavicích brankáře Beache. Ten pak rozehrál před sebe a obránce Burgess chybuje a je z toho další americký útok středem hřiště. Rychlá kombinace a přihrávka mezi obranou tentokrát neprošla. Byl to Burgess, zatím smolař tohoto zápasu, protože si dal v 11. minutě vlastní gól a Burgess tentokrát naštěstí pro Austrálii mířil vedle branky. Bude z toho rohový kop pro Spojené státy na začátku 14. minuty tohoto utkání. Z levé strany ho rozehraje záložník Tillman, který se velmi dobře zná taky s reprezentačním útočníkem Česka Patrikem Šikem z Bayeru Leverkusen. Tillman už je připravený ze svého pohledu z levé strany, bude centrovat do pokutového území jako pravák a může tak míč kroutit do pokutového území, respektive do malého vápna Austrálie, kde už je připraveno a sešikováno hodně dvojiček. Ale sudí Felix Zweier ještě uklidňuje jednu z nich, Američana Richardse a Australana Okona Engstlera. kteří si pomáhají rukama v tom minisouboji ještě před rozehrávkou rohového kopu. Teď začátek 15. minuty, 1-0 pro Spojené státy a rohový kop, po kterém zakončuje s úrovně malého vápna McKennie jen do svých, chtěl jsem říct protihráčů, ale možná to byli jeho spoluhráči. Myslím si, že McKennie se dostal k hlavičkovému zakončení a zřejmě trefil někoho v červeno modro-bílém dresu do ruky. McKennie se dostal k hlavice, ale pak zahrál sám rukou. Byla to hlavička, která trefila jednoho z Australanů do hrudi, pak se míč odrazil do země a od země do McKennieho ruky, čehož si všimnul sudí Felix Zweier, takže je z toho rozehrávka Australanů. Uvnitř pokutového vlastního území, dlouhým nákopem do pravé strany, ale zatím se tedy až na to jedno zakončení Lekýho Australané k ničemu nebezpečnému nedostávají. Na konci 15. minuty prohrávají v Seattlu s domácími Američany. Ve druhém zápase skupiny D na mistrovství světa 0-1. Vlastní gól si dal v 11. minutě stoper Austrálie Burgess po centru Balogana. Teď útok Austrálie, který končí daleko od gólmana Friese. Naopak následuje dobrá práce od obránce, respektive záložníka Adamse, který si míč hodil do strany a tam ho fauloval napadající křídelník Austrálie Velupilej. Bude z toho tedy volný přímý kop pro výběr Spojených států. Přesně před střídačkou, kde postává Mauricio Pochettino, zkušený kouč, který toho zažil hodně taky v Evropě. Trénoval třeba Tottenham nebo Chelsea, tedy dva kluby v Londýně. Teď vede Spojené státy na mistrovství světa. V 16. minutě zápasu v Seattlu Američané vedou nad Australany 1-0. Teď v akci McKennie, který si obhodil jednoho hráče, druhého taky. A pak padá po kontaktu s obráncem Bossem, který uvidí žlutou kartu od německého sudího Felixe Zweiera. Jednoznačně zasáhl Westna McKennieho rukou do obličeje a za to si tedy vystoužil napomenutí od zkušeného německého rozhodčího. 17. minuta začíná v zápase v Seattlu na mistrovství světa ve fotbale mezi domácími Američany a Australany. Po vlastním gólu obránce Burgesse Spojené státy americké vedou nad Austrálií 1-0. Ten gól padl v minutě 11. Teď jsme na začátku 17. a stále jsou Američané hodně aktivní a budou mít teď výhodu volného přímého kopu. Z pravé strany u míče stojí jeden levák, jeden pravák. Levák to je obránce Fulhamu Robinson. Pravák to je, pokud to správně vidíme, zmiňovaný záložník Bayer Leverkusen Tillman, který už rukou odehnal Robinsona a sám centruje a pak zakončení McKennieho z dálky zády k brance v otočce. Tohle nemělo šanci na úspěch, McKennie překopl australskou branku, byť tak nemá další zákrok v tomto zápase a rozehrávat bude právě brankář Austrálie na začátku 18. minuty utkání. Výběr Spojených států stále vede nad Austrálií a teď vystihl rozehrávku. Austrálie je z toho centr z levé strany, Balogan se ale k zakončení nedostane. Ten míč byl příliš dlouhý. Na druhé straně hřiště dobírá balón obránce Boss, po něm chtěl hrát taky Velupilej, ale k míči se nedostal, protože do jeho přihrávky, tedy do té přihrávky od Bosse natáhl nohu obránce Freeman. 18. minuta ve své polovině. Američané stále vedou nad Austrálií 1-0 v zápase skupiny D. Futkání o první místo. Futkání, které může určit už dalšího postupujícího pase skupiny D. Futkání o první místo. Futkání, které může určit už dalšího postupujícího do play-off.

provinění proti pravidlům, takže neudělil další žlutou kartu. V polovině 19. minuty Australané rozehráli jen tak, že kousek za polovinou hřiště míč ztratili a Amerika vhazuje z pravé strany, konkrétně je to Dest, který si vybral Freemana. Freeman pak otáčí hru přes stopery doleva, zahraje si znovu taky Robinson, který vrací balón zpátky ke stoperům. Ream a Richard si teď zahráli, otočili hru doprava a už Sergiño Dest spěchá do středového kruhu. Udržel balón v souboji s levým obráncem Austrálie Bosem a hrál ze svého pohledu taky doleva. Robinson pak centruje před 16 na Pepiho, který se ale k míči nedostal. Dobrou defenzivní práci si splnil teď záložník Austrálie O'Neill, ale jen takovou, že míč odvrátil na polovinu hřiště a tam znovu s míčem pracují Američané, otočili ze středu doprava k McKennymu, který se vyhnul soupeři, tím byl teď Touré a pak přihrává na střed hřiště, vrací Adamsovi, Adams se zpátky do středového kruhu Richards, Ream a na levé straně už čeká na přihrávku Robinson, ale Ream centruje křížem vedle pokutového území na Desta a ten stíhá míč na hrací ploše, patičkou hledá McKennyho. McKenny se ale k míči nedostal, Dest pak dobře napadá a míč získává. Dest v 16. má proti sobě několik protihráčů a tak ještě nabíjí před pokutové území Adamsovi, ten se k zakončení nedostal. Dostal se naopak mezi tři hráče, Australané hodně zahušťují ten prostor před svým pokutovým územím. Přesto prohrávají se Spojenými státy 0-1 na konci 20. minuty poté, co vyšel Američanům rychlý útok přes levou stranu a centr Balogana si sklepl do své sítě vracející se obránce Burgess. 21. minuta právě tedy začíná. Američané vedou nad Austrálií 1-0. Teď se ale budou muset bránit útoku z pravé strany, útoku, který táhl záložník, respektive pravý obránce Italiano, ale pak si nerozuměl v kombinaci s Okonem Engstlerem, středním záložníkem australského výběru, takže Američané vhazují. Na začátku 21. minuty vedou nad Austrálií 1-0 a teď nikam nespěchají s rozehrávkou, Australané nenapadají, drží takový ten střední blok kolem středového kruhu a nechávají teď defenzivní hráče Spojených států kombinovat přes levou stranu. Robinson si chtěl rychle narazit se záložníkem Tillmanem, ten skončil na zemi, ale sudí Cvajer ukazuje, že se hraje dál. Američané to zkouší dlouhým nákopem a Balogan je za obranou, jenže dobře vyběhl taky australský brankář Beach, který trápil tureckou defenzivu v tom prvním zápase, teď tedy potrápil i Balogana, kterého nepustil k zakončení. Ale znovu Američané výborně napadají, McKenny přiklepává Baloganovi, který pálí. Zblokovaná rána do té pumelice od Balogana padl teď obránce Čirkaty a Australané se rozebíhají na druhou stranu. My budeme informovat taky posluchače Radiožurnálu. 22. minuta, Spojené státy vedou nad Austrálií 1-0 poté, co si Australané dali v 11. minutě vlastní gól. Američanům vyšla akce přes levou stranu a Baloganův centr od brankové čáry si do vlastní sítě srazil vracející se obránce Bridges. Přímý přenos můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. My tady pokračujeme na Radiožurnálu Sport v době, kdy už se čas posunul ke konci 22. minuty. Stále platí ten stejný stav, který jsme zmínili i posluchačům Radiožurnálu, tedy 1-0 pro výběr Spojených států amerických, který se teď ale brání na své obrané polovině. Australané možná po druhé, po třetí v takové té postupné kombinaci na útočné polovině v tomto zápase. Jinak mají problémy s častým napadáním Američanů až u jejich pokutového území. Opravdu ten repressing Spojených států je velmi nepříjemný, ale teď Australané dobře kombinují a z pravé strany můžou centrovat a to byl dobrý míč do malého vápna. Američané se ubránili jen za cenu odkopu do zámezí, jinými slovy na rohový kop soupeře. Byl to Leký, který si našel balón od útočníka Tureho vedle pokutového území, dostal tam prostor a viděl, že mu nabíhá na bližší tyč, z jeho pohledu tady k té pravé tyči americké branky z druhé strany hřiště Velupilej. K zakončení se nedostal, výborný zákrok předvedl teď Chris Richards, který se natáhl, respektive pardon, to byl obránce Freeman, který se natáhl pod nohy Velupileje a tak je to tedy první rohový kop pro Austrálii v zápase na konci 23. minuty. Pak už zřejmě přijde ta očekávaná pauza pro občerstvení pro oba týmy. To je věc, na kterou jsme zvyklí i z přímých přenosů Radiožurnálu Sport. 24. minuta, Austrálie může vyrovnat zápas se Spojenými státy. Prohrává 0-1 a teď zahrává rohový kop. Přetažený centr, Sutar hlavičkuje. Ještě se k tomu zakončí.

0: Končení dostane někdo z jeho spoluhráčů, zatím ne, ale Američané se ubránili jen za cenu dalšího rohu Austrálie. Byl to McKinney, který si tam musel hlídat za svými zády Burgesse, zatím smolaře tohoto zápasu, protože si dal v 11. minutě vlastní gól. Austrálie od té doby prohrává s Američany 0-1. Teď tedy 24. minuta, slepený druhý roh za sebou pro Austrálii, který rozehraje záložník O'Neill. Už je připravený tentokrát z levé strany centrovat do malého vápna Chris Richards, ale ten míč pohlídal na úrovni malého vápna, navíc byl faulovaný brankář amerického celku Freeze. A vzhledem k tomu, že sudí z Německa Felix Zweier přerušil hru, tak to vypadá a taky to tak bude. Je tady první přestávka na občerstvení pro oba týmy v tomto zápase. Na začátku 25. minuty Spojené státy vedou nad Austrálií ve druhém utkání skupiny D 1-0 od 11. minuty, kdy si dal vlastní gol australský stoper Burgess.
1: A tak se občerstvit může i reportér Pavel Tilšar, se kterým se za chvíli zase spojíme. Teď míříme do pražských Bohnic na mistrovství světa softbalistek Česko-Kanada. Jakub Kanta u mikrofonu.
2: Tady už víc než 350 fanoušků v areálu pražských Youders sleduje, jak si české reprezentantky podávají s favorizovanými Kanaďankami ruce. Tohle utkání totiž skončilo po 5 směnách. České softbalistky prohrály se světovými čtyřkami 1-14, takže předčasný konec kvůli rozdílu. A to proto, že svěřenkyně kanadského kouče Mikea Rennieho, tedy české softbalistky, inkasovali v každé z dosavadních 5 směn aspoň jednou, v té třetí dokonce 5krát sami se dokázali zapsat na to skóre. Jen jednou, a to ve třetí směně po odpalu Klimplové, doběhla střídající Kopecká pro ten jediný český bod. No a české reprezentantky tak tu základní fázi poprvé před domácími fanoušky v pražské skupině mistrovství světa si připsali v pátém utkání čtvrtou porážku. A zítra od 9 hodin je tak čeká souboj s Kubou, kterou porazili po 5 směnách v tom jednom z prvních zápasů ve skupině 8-0. A zítra si to rozdají o 5. až 6. příčku. Jsou ze hry, o to tedy naprosto jasně, že by se mohli představit mezi těmi 4 nejlepšími týmy pražské skupiny a zabojovat tak o 2 postupová místa na finálový turnaj, který bude v dubnu hostit Austrálie. No a právě třeba Austrálie nebo Tchajvan, Kanaďanky, ale také Italky budou bojovat o ty 2 až 3 volná místa na finálovém podniku mistrovství světa. Češky ne, ty skončí nejlépe 5.
1: To jsou poslední dnešní slova Jakuba Kanty, kterému za ně děkujeme. Pokračovat budeme na Radiožurnálu Sport cyklistikou, konkrétně výsledkem deštivé třetí etapy závodu kolem Švýcarska. Tu vyhrál po úniku ekvádorec Narváez. Český reprezentant Matias Vacek dojel s ostatními favority v hlavním poli a udržel průběžné 4. místo a bílý dres nejlepšího mladého jezdce. Vede i dál Slovinec Pogačar o necelé 3 minuty před dalším ekvádorcem Carapazem. Vacek, který byl v minulých etapách 5. a 6., na Pogačara ztrácí přes 4 minuty. V sobotu bude moct člen stáje Lidl Trek zaútočit na další kvalitní výsledek v rovinaté časovce o délce necelých 24 kilometrů. V neděli tradiční generálka na Tour de France vyvrcholí královskou etapou se skoro 4,5 tisíci výškovými metry a dvojím přejezdem Col de la Croix. Tolik tedy cyklistika a teď už nás zase zajímá fotbalové mistrovství světa, na kterém se hraje první utkání dalšího hracího dne. V Seattlu domácí Spojené státy hostí Austrálii a pokračování přímého přenosu teď nabízí Pavel Tilšar.
0: Na konci 28. minuty Spojené státy americké stále vedou nad Austrálií 1-0. Oba týmy se občerstvili a teď už znovu můžou bavit diváky v Seattlu, konkrétně levý obránce Spojených států Robinson, který zatáhl míč po levém křídle, odcentroval, ale ten balón byl příliš vysoký, přeletěl celou šestnáctku a zřejmě se dostal i za koncovou lajnu, což znamená, že budou rozehrávat Australané od svého brankáře Beache, který toho pravda zatím tolik nemusel pochytat. on vlastně nemá ještě ani zákrok, protože ten jediný střelecký pokus Spojených států na branku byl takový, že centr Balogana si do své sítě srazil vracející se stoper Burgess v 11. minutě. Od té doby tedy Spojené státy vedou nad Austrálií 1-0. Teď jsme na konci 29. minuty a Australané jsou u balónu, jenže hlavička od záložníka O'Neala končí jen u bránící hráčů Spojených států. 29. minuta, 1-0 pro Američany a teď jejich kombinace z obrané poloviny. Richard si vyměnil míč s Adamsem, do kombinace se zapojuje taky křídelník Pepi, který vrací zpátky pro trojici obránců. Je tam Ream, je tam Richards a taky Freeman a i záložník Tillman, kteří teď bez nějakého napadání Australanů kombinují u středového kruhu na stadionu v Seattlu, kde je fantastická atmosféra. Tim Ream, což je stoper amerického výběru na balónu, dává do levé strany Robinsonovi. Robinsonovi se nabízí pohybem ze středu hřiště Weston McKennie. Záložník Juventusu dělá kličku napadajícímu Čirkatimu, italskému, respektive australskému beku, ale s italskými kořeny. Následně vrací balón zpátky k polovině hřiště. Tam Američané otáčejí hru zleva doprava. Sergino Dest má míč u své pravačky, vrací ho zpátky pro obránce Freemana. Freeman znovu do středového kruhu. Australané se mezi tím zatáhli na nějakých 20 metrů od úrovně svého velkého vápna a vyplňují prostory, zejména ve středu hřiště, tak, aby se Američané nedostali kolmo až před brankáře Beache. 30 minut máme za sebou ze druhého utkání skupiny D pro Američany i Australany. Spojené státy jsou na tom zatím lépe. V tomto vzájemném souboji vedou nad Austrálií 1-0 a budou mít výhodu dalšího rohového kopu, protože pas vedle pokutového území Austrálie nevyhodnotil dobře pravý bek Australanů Italiano, který hlavičkou zahrál míč za koncovou lajnu, a tak si bude míč chystat u rohového praporku záložník Tillman. Už jednu možnost měl centrovat od rohového praporku, zakončení na golmana Beache z toho nebylo. Uvidíme a vy o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport, co teď na konci 31. minuty v době, kdy Amerika stále vede nad Austrálií 1-0. Tillman už zvedá obě ruce, ukazuje spoluhráčům, kam zahraje, je to někam k penaltě, tam si naskakoval na balon Richards, ale netrefil ho svou bujnou kšticí a tak nezaměstnal golmana Beache. Na druhé straně hřiště ale ještě vybojoval Freeman autové vhazování pro svůj tým, tedy pro ten americký. A tak můžeme očekávat možná i dlouhý aut do pokutového území. Vysocí hráči, zdá se, zůstávají ještě u 16 Austrálie. Nakonec je to ale aut nakrátko do země pro obránce Richardse, který už se vrátil přeci jen ke středovému kruhu, stejně jako další stoper Ream, takže pokračuje postupná kombinace Spojených států od poloviny hřiště. Australané se nevydávají do nějakého zběsilého napadání. Stále je to jen o gól, stále máme před sebou i na radiožurnálu Sport více než 60 minut z toho zápasu mezi Spojenými státy a Australany, když připočteme pochopitelně i nastavení, která bývají na tomto světovém šampionátu zatím zpravidla delší. Na konci 32. minuty Spojené státy americké vedou nad Austrálií 1-0, zatím jediný gól ale dali Australané, byla to ale branka vlastní, dal si v 11. minutě stoper Burgess. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport, Pavel Tilšer, radiožurnál. My tedy pokračujeme na radiožurnálu Sport, tohle byl informativní vstup pro posluchače radiožurnálu do zpráv v 9:30. Mohl jsem si dovolit tu pauzu, protože teď sudí Felix Cvér řešil žlutou kartu pro obránce Čirkatyho a ten může být rád, že je pouze žlutá, protože natáhl nohu před sebe a podrážkou své levé kopačky trefil jednoho z Američanů, který mu dělal kličku v polovině 33. minuty. Je z toho tedy volný přímý kop, kousek od rohu 16. Austrálie, centrovaný balon od Robinsona někam mezi malé vápno a po penaltu. Tam dobře zahrál záložník O'Neal, který byl faulovaný, dostal se tělem před svého strážce, chtěl jít do hlavičky, ale jeho sok v červeno-bílých dresech ho přistrčil, tak z toho bude tedy rozehrávka z australského pokutového území. Na konci 33. minuty Spojené státy hrají s Austrálií na stadionu v Seattlu a jsou na tom zatím lépe, protože vedou od 11. minuty, kdy si dal vlastní gól australský stoper Burgess při centru Balogana od koncové lajny. Chtěl tam ten balón odkopnout, ale nakonec se od jeho pravé nohy odrazil do sítě. 34. minuta, rozehrávka Australanů dlouhým nákopem, po kterém se můžou alespoň na nějaký čas usídlit na útočné polovině, kde budou vhazovat teď z pravé strany po hlavičce Rima do zámezí a vhazuje konkrétně obránce Italiano, který posílá míč rukama zpátky ke středovému kruhu. Tam si vyměňují balón Sutar s Burgessem. Na levé straně už levý bek Boss, který si dal ale delší dotek a pak nedal dobrou přihrávku pro svého spoluhráče ze zálohy Okona Engstlera, který přišel o balón a následně fauluje O'Neill, dobře napadajícího Serginia Desta, který byl hodně rychlý v tom souboji, dostal se před svého strážce Okona Engstlera, předtím ještě obral o balón O'Neilla, takže teď si tenhle bitý křídelník ze Spojených států poradil se dvěma záložníky z Austrálie a vybojoval pro výběr Spojených států, tedy volný přímý kop na útočné polovině. Už je rozehráno, 35. minuta, Američané vedou nad Australany stále 1-0. Stále platí, že výběr Spojených států nevystřelil přímo na Glomana Beache. Vlastní gól si dal v 11. minutě australský stoper Burgess. Teď se Američané znovu ženou do útoku po pravé straně. Serginio Dest zasekl znovu své soupeře a patičkou přihrál McKennymu. Potěšil diváky v Seattlu. Následně McKenny přihrává na středový kruh, kde jsou stopeři Richard Seam. Ti s balonem dlouho neotáhli, poslali ho do levé strany, kde už s míčem pracuje po přihrávce od Robinsona útočník Balogan. Ten dlouho nebyl u balónu a tak si vyběhl vedle pokutového území. Tam ale nepronikl do 16, nenadcentroval, takže vrátil balón zpátky dozadu ze svého pohledu, tedy ke středovému kruhu, odkud znovu hrají američtí obránci doleva na záložníka Tillmana, který přihrává už do pokutového území. Balogan ukázal teď fanouškům v Seattlu dvě povedené kličky, spadl při té druhé k zemi po souboji s křídelníkem Austrálie Lekým. Ale Felix Zweier, německý sudí, faul nepískal, takže je to autové vhazování, po kterém už znovu Američané kombinují na levé straně. Robinson, nabízí se mu McKenny, vedle pokutového území si míč zasekl patičkou, pak chtěl balon poslat mezi nohama obránce Čirkatyho, což se mu nepodařilo. Od Čirkatyho kotníků se balon odrazil znovu postraní čáru, tak je to správně. Američané už vhodili balon zpátky na hrací plochu na konci 36. minuty. Kombinují na útočné polovině a kontrolují tento zápas, čelili jediné střele soupeře. Leký pálil nebezpečně z úrovně velkého vápna, ale golmana Friese nezaměstnal v americké brance. Naopak Američané jsou nebezpeční, ale zatím to tedy k tolika střeleckým pokusům nevedlo, to je taky pravda a platí to i teď v polovině 37. minuty, v době, kdy si Američané nedokázali vypracovat znovu ani centra, ani zakončení po akci z levé strany. Takže vhazují Australané po další nedokonalosti v kombinaci. Australané pak otáčí hru ze středu doleva. Balón horko těžko stíhá a nakonec se stihl na hrací ploše obránce Boss. Australané jsou stále na své obrané polovině a ten repressing Američanů je opravdu tak nepříjemný, že se Australané horko těžko prokousávají za polovinu hřiště, za půlící čáru, tak aby mohli kombinovat a nějakým způsobem zaměstnat brankáře ze Spojených států Friese. Naopak na druhé straně už je znovu Balogan před 16. Dává do pravé strany Destovi. Dest centruje, hledá v 16. spoluhráče. Tím je křídelník Pepi, ale k zakončení se teď nedostává. Australané se nakonec osvobozují jen za cenu odkopu do zámezí. Teď si obránce Sutar nerozuměl s Bossem, od kterého chtělo pohyb směrem k brankové čáře, ale Boss zůstal schovaný za americkým křídelníkem Destem a tak putoval balon do zámezí. Američané vhazovali a ten out si zopakují ne. Bylo to Freeman, který se zřejmě dostal s míčem před čáru a tak rozhodčí ten out otočili, takže Australané vhazují, Boss si vybírá Burgesse, ten nakopává balon k půlící čáře, kde byl předskočený útočník Touré a následně se vrátil balon do liney, kde se teď nepříjemně srazili dva hráči. Na straně Spojených států je to pravý obránce Freeman, na straně Austrálie, pokud správně vidím, levý bek Boss, tito dva tady od sebe odpadli, možná jste to slyšeli i v přímém přenosu radiožurnálu Sport, to, jak se srazila těla Freemana a Bosse, teď tedy pauza taky pro občerstvení hráčů na obou stranách v době, kdy jsou ošetřovaní, jak Freeman, tak Boss, za stavu 1-0 pro Spojené státy ve 39. minutě zápasu. Připomeňme si, že jediný gól dal v 11. minutě australský stoper Burgess, ale bylo to do vlastní sítě, takže Američané jsou na tom lépe v tomto druhém zápase pro oba týmy ve skupině D. Připomeňme si, že Američané tedy vedou 1-0 a první zápas vyhráli nad Paraguají 4-1. Ať už vyhraje výběr Spojených států nebo ten australský, tak vítěz zápasu, jestli nějaký bude, si zajistí místo v play-off. Pochopitelně ve hře je taky remíza, která by ještě nemusela být úplně stoprocentní. Teď každopádně tedy pauza pro občerstvení na obou stranách v době, kdy jsou ošetřovaní jak pravý bek Spojených států Freeman, tak taky levý obránce.
1: A tak můžeme ze studia připomenout jeden volejbalový výsledek. České reprezentantky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápase proti týmu z nejužší světové špičky. Dosud neporaženému Japonsku podlehly 0-3. Předtím neuhráli ani set ani s Italkami, ani s Američankami. Turnaj v Manile skončí pro Češky v neděli proti Dominikánské republice.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Také motorsport nás zajímá na radiožurnálu Sport, zvlášť když už začala velká cena České republiky silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně a domácí jezdec Filip Saleč tam potěšil fanoušky druhým místem v tréninku třídy Moto 2. Nestačil jen na Davida Alonza z Kolumbie, který byl o 18 setin sekundy rychlejší. Saleč tak bezpečně postoupil do druhé části zítřejší kvalifikace, vstoupí do ní krátce po 14. hodině a s radiožurnálem Sport budeme samozřejmě u toho, tak jako jsme na fotbalovém mistrovství světa v zámoří, odkud pro vás, než se vrátíme na utkání Spojených států s Austrálií, máme ještě jednu nepříjemnou zprávu, protože kanadský záložník Ismael Kone má na dvakrát zlomenou levou nohu po utkání s Katarem po zákroku Asima Madibua. Kanadská fotbalová asociace dnes uvedla, že se záložník Sassuolo podrobil operaci. Tak přejeme příjemné zotavování a aby bylo co nejrychlejší. Teď už Spojené státy versus Austrálie a znovu Pavel Tilšar.
0: Za chvíli začne 42. minuta tohoto zápasu. Spojené státy stále drží ten nejhubenější možný náskok nad Austrálií. Vedou 1-0 od 11. minuty, kdy si dal vlastní gól stoper Austrálie Burgess. Teď už jsou ošetření jak pravý bek Freeman, tak levý bek Boss. Oba jsou v pořádku a pokračují v tomto utkání, ve kterém si Australané vypracovali zatím jednu jedinou šanci střelu z úrovně velkého vápna, když zakončoval křídelník Lekký Shightly, tedy vnějším nártem své pravé nohy, nějaký metr a půl od pravé tyče Friesovy branky, tedy od branky amerického golmana. Na druhé straně je brankář Beach z Austrálie, ten tolik práce neměl. Ale jestli někdo udává tempo tohoto zápasu, tak to jsou Američané, kterým jen vázne úplně ta finální fáze kolem pokutového území, jinak ale Austrálii nepouštějí téměř z její obrané poloviny a jsou hodně nepříjemní v tom prostoru mezi velkým vápnem a půlící čárou. Teď to potvrzuje McKenny, který získal balón u rohu 16, vrací zpátky Adamsovi. Adams dává z osy hřiště doprava na Freemana. Freeman spolupracuje v křídle s Destem, který prohodil míč mezi nohama soupeře. Navázal na něj taky Tillman. Dest už je v 16, ale nevyhnul se v nadcházejícím souboji Burgessovi, který se mu postavil do cesty. Následuje tam taky souboj Okona Engstlera s Tillmanem, kterého Okon Engstler stáhl rukama k zemi a tak z toho bude volný přímý kop pro výběr Spojených států od koncové lajny kousek od místa, kde se tedy jedna z čar velkého vápna střetává s tou koncovou lajnou u branky australského celku. Znovu to zapříčinilo ten nedovolený zákrok Australana Okona Engstlera napadání výběru Mauricia Pochettina, tedy amerického celku. 43. minuta a Robinson rozehrává před 16. na Desta, který pálí, zblokovaná rána a ještě hlavička, po které míč končí v síti, trefuje se záložník Tillman. Sudí Felix Zweier, ale možná zvedá ruku na znamení offsideového postavení záložníka Tillmana. Vypadá to, že se tahle situace řešit bude. Fanoušci v Seattleu v ochozech na stadionu Lumen Field, tedy po dobu, kdy není mistrovství světa, se drží za hlavu, jako by tušili, že ten gól platit nebude, a my se na to ještě podíváme z opakovaných záběrů ještě jednou a zdá se, že to byl jasný offside v době, kdy Sergino Dest zakončoval, tak byl nejen tedy záložník Tillman, ale i útočník Balogan v pozici nějaký metr za australskou defenzivou. Minimálně tedy útočník Balogan, Freeman, respektive Tillman, ten tam byl trochu schovaný, ale zdá se mi, že ta offsideová pozice zůstane a že gól platit nebude. Tedy na straně Spojených států všechno řeší samozřejmě taky video, se kterým komunikuje Felix Zweier. Byl to tedy rozehraný volný přímý kop od brankové čáry za pokutové území a prudká rána Sergina Desta, jenže, a to jsem si nevšiml při tom předchozím zpomaleném záběru, které máme na Radiožurnálu Sport dispozici, ještě tam byl schovaný jeden obránce Austrálie, tuším, že Čirkaty stál za zadní tyčí a tak by to tedy mohl být nakonec gól na 2-0 pro výběr Spojených států. Ve 45. minutě to stále řeší Felix Zweier se svými kolegy u videa a Felix Zweier nám teď řekne na Radiožurnálu Sport, jak to celé bylo. Jen se utichnou fanoušci.
4: After factual review, the goal scorer was not in offside position.
0: Jak jste mohli sami slyšet, gól platí, střelcem je obránce Freeman, který nebyl v offsideu podle sudího Felixe Zweiera. Obrovská radost taky se střídajícími hráči. Freeman se teď raduje až u rohového praporku u vlastní branky, jako by chtěl slavit s tou menší tribunou na stadionu v Seattleu. Velká radost pochopitelně taky u kouče Mauricia Pochettina. Výběr Spojených států se dostává do dvougólového náskoku. Poté, co tedy vyšel Američanům rozehraný volný přímý kop, takový zkrácený roh, přihrávka Robinsona před 16. Tam si Dest připravil střelu, zakončil prudká rána, kterou srazili australští bránící hráči. Míč se nadrazil, tuším, od Sutara. A Beach šel za tím míčem, který měl letět k jeho pravé tyči, a tak se musel zvedat po té, co byl balon nadražený Sutarem, kapitánem Austrálie, ale nestihl to v tom souboji s obráncem Freemanem, který zůstal v pokutovém území a Freeman zakončil hlavou. Spojené státy vedou 2-0, po té, co to řešil tedy i videorozhodčí tento moment a zjistil, že Freeman v offsideové pozici nebyl, protože obránce Čirkaty ještě zůstal za pravou tyčí Austrálie schovaný a tím pádem tedy Australané pikají i kvůli tomu prohrávají s Američany 0-2. Nastavuje se 7 minut nad rámec prvního poločasu. Teď už jsme v polovině té druhé nastavené. Výběr Spojených států zaslouženě vede nad Austrálií 2-0. První gól tedy dal Bridges do vlastní sítě, australský stoper, a poté se trefil Freeman ve 43. minutě. Dlouho zkoumali tu situaci video sudí a konec zjistili, že Freeman po sražené střele nebyl v offsideové pozici. Zakončil tedy Freeman hlavou vedle golmana Beache, který se ještě horko těžko snažil s tou situací něco udělat, ale už to nezvládl. Američané přichutí a znovu táhnou balón k pokutovému území Austrálie. O Čirkatyho vybojovává teď záložník Tillman. Další rohový kop už na začátku 3. ze 7 nastavených minut. V době, kdy se američtí fanoušci v ochozech stadionu v Seattleu dál baví, naopak ti australští mají často schovanou hlavu do dlaní a teď budou doufat, že jejich oblíbenci po třetí v tomto zápase neinkasují. Američané rozehrávají rohový kop ve 3. ze 7 nastavených minut prvního poločasu. Nad Austrálií vedou 2-0 a u rohového praporku připravený záložník Tillman, který centruje na zadní tyč. Richard se dostával do hlavičkového souboje s Čirkatym, ale pomohl si rukama v tom souboji ve vzduchu, když přistrčil rukama dozad svého protihráče. a tím pádem budou Australané rozehrávat ze svého pokutového území. Bylo to těsné, to offsideové nakonec nepostavení obránce Freemana zhruba o tu část nohy od kolena ke kopačce, kterou měl obránce Čirkaty zvednutou, a tím pádem Freeman mohl slavit svůj gól na mistrovství světa číslo 1. 2-0 pro Spojené státy v souboji s Austrálií ve skupině D na světovém šampionátu, čtvrtá ze sedmi nastavených minut nad rámec prvního poločasu. Australané se teď dostávají na útočnou polovinu a tam faulují k nelibosti obránce Bose, který byl v souboji se stoperem Spojených států Rímem. Nakonec to není faula, ruka. Omlouvám se Bosovi, který samozřejmě bude i dál zklamaný, ale nebyl to faul levého australského obránce, ale tedy zahrání rukou od tohoto borce, který nastupuje za Austrálii na mistrovství světa. Čtvrtá ze sedmi nastavených minut nad rámec prvního poločasu končí. Spojené státy stále vedou nad Austrálií 2-0 a jsou jednoznačně lepším týmem v té úvodní 45 minutovce, respektive v té první části utkání, která bude trvat minimálně 52 minut. Teď jsme v 50. a míč mají Američané, konkrétně Richards dává vedle sebe na Freemana, pravý bek Spojených států si zasekl napadajícího Velupileje, který se pak musel znovu sformovat do toho středního bloku výběru Spojených států, který nějak nenapadá své soupeře. Naopak Američané kombinují teď bez problémů u svého pokutového území. Míč má Adams na konci páté ze sedmi nastavených minut. Až teď se Velupilej rozebíhá proti Richardsovi. Richards si dal trochu horší dotek, stejně tak taky záložník Adams, který nakonec zvládl tu situaci před svým pokutovým územím a rozehrál do pravé strany na Tillmana. Teď možná trochu bohorovnosti od Američanů, kteří si až příliš hrají s míčem u svého pokutového území, ale nakonec z toho Australané nezískali ani rohový kop. Znovu byl v akci levý bek Boss, který ale se jako poslední dotkl toho míče, než opustil koncovou lineu. Přešel tedy brankovou čáru vedle americké branky a tím pádem rozehrává golman Fries, který je zatím bez práce v tomto zápase. Australané zakončovali jednou po úvodním inkasovaném gólu. Byla to šajtlička Letího, která minula americkou branku. Jsme v šesté ze sedmi nastavených minut prvního poločasu. Američané vedou nad Austrálií 2-0. V 11. minutě si dal po akci útočníka Spojených států Balogana vlastní gól stoper Burgess po centru od koncové lajny, když se snažil odkopnout balón před dvěma soupeři, ale ten míč si srazil do své vlastní sítě. Bylo to jen vyústění amerického tlaku v úvodu zápasu a Američané se rozhodně neupokojili tím vedoucím gólem, pokračovali v energickém výkonu, ze kterého pak měl i gól číslo 2 před koncem tedy normální hrací doby prvního poločasu. Ve 43. minutě skóroval obránce Freeman. Byl to gól, který dlouho řešil a taky hlavní sudí z Německa Zweier se svými asistenty u videa. Američané si díky dobrému pressingu vybojovali volný přímý kop, takový zkrácený roh. Rozehráli ho tak, že míč putoval před pokutové území na obránce Robinsona, ten zakončoval. Jeden z Australanů, byl to kapitán Sutar, nadrazil ten míč nad sebe takovým způsobem, že padal na malé vápno a tam se zjevil obránce Freeman, který ho pak ten míč doťukl hlavou do branky Austrálie a nakonec se zjistilo, že nebyl v offsideu, takže mohli Američané slavit gól číslo 2. Teď nemůžou slavit gól číslo 3 v tomto zápase, protože rána Sergina Desta, křídelníka Spojených států, spoza pokutového území levou nohou těsně nad zemí, končí v rukavicích brankáře Beache, který toho pravda moc řešit nemusel v tomto zápase, ale Australané si dali jeden gól vlastní, druhý byl ze situace, se kterou už Beach nemohl nic dělat. Teď končí už sedmiminutové nastavení prvního poločasu, Australané se ještě snaží o výpad po levé straně, ale Boss končí i s míčem za lajnou. Dobrá defenzivní práce, dvojice Freeman Adams a tím pádem by měl skončit první poločas, který byl jednoznačně v režii výběru Mauricia Pochettina, tedy v režii Spojených států amerických, jedné z pořadatelských zemí letošního mundiálu. Američané vyhráli první zápas nad Paraguají 4-1 a pokračují v těch energických výkonech dál. V Seattlu vedou po prvních 45, respektive 52 minutách nad Austrálií 2-0. Skórovali Freeman a vlastní gól si dal australský stoper Burgess. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Tenhle stav se určitě líbí americkým fanouškům nejenom v Seattlu, ale i v dalších městech, kde tohle utkání z Austrálií sledují, a v jednom z nich, v Kansas City, máme reportéra Jana Kalibu. Tak jak to tam žije, Jene?
5: Dobré odpoledne, no já byl hodně zvědavý, protože jsem byl na stadionech a nezvládl jsem zatím sledovat žádný zápas ve fanzóně. Tady je opravdu veliká, zabírá celý velký park před místním muzeem druhé světové války a stále ještě sem proudí stovky a tisíce lidí, stále je tady fronta u vchodu, ale i uvnitř. Určitě bychom napočítali tisíce a tisíce lidí. Pořadatelé říkali už před tím dnešním zápasem Američanů, že za dosavadní průběh šampionátu navštívilo tento fan park 63 tisíc lidí a dneska to tady vypadá trošku jako na zápase Spojených států s Ekvádorem, protože kromě domácích Američanů, kteří samozřejmě velmi hlasitě slavili ty dvě branky, ty dva góly Austrálii, tak velký počet tady napočítáme i fanoušků Ekvádoru, kteří už jsou natěšení a chystají se na zdejší, zítřejší zápas tady v Kansas City Ekvádoru proti Curaçao, a i na ulicích tady pořádají své street party, pomalu i grilovačky, a přivezli si i jedno auto s nafukovací maketou poháru pro mistry světa. Ta má asi 5 metrů a objíždějí s tím tady město.
1: Asi je zbytečné se na to ptát, přesto se zeptám, jak se slavily americké góly ve fanzóně anebo v jejím okolí v Kansas City?
5: No tak řekl bych, že to úplně není takový ten evropský styl, že by se tady každý nadechoval a koprněl při šancích na jedné nebo druhé straně, ale samozřejmě ty góly tady slavili lidé bouřlivě. Ten první jsem tady ještě neviděl, byl jsem asi kilometr odsud a i tak jsem na ulici poznal, že Američané dali gól, protože se to neslo tady ulicemi Kansas City. Jedna věc, na kterou musí pořadatelé dnes určitě dávat pozor, a mluví se o tom v průběhu celého šampionátu samozřejmě hodně v souvislosti s těmi pauzami, napětí pro hráče, ale i u fanoušků na stadionech, ale samozřejmě o to víc to platí i tady ve fanzónách, a to je velké horko, dusno, vedro, a tady v Kansas City je dnes kolem 30 stupňů a velké padno, takže jsou tady samozřejmě připraveni i zdravotníci, kteří jsou připraveni dávat první pomoc a také voda k dispozici.
1: To říká přímo ze Spojených států, konkrétně z Kansas City, reportér Radiožurnálu Sport Jan Kaliba, který v tamní fanzóně sleduje utkání mistrovství světa mezi Spojenými státy a Austrálií. Připomínám, že domácí Američané vedou 2-0, druhý poločas vám na Radiožurnálu Sport opět nabídneme v přímém přenosu. Jene, díky a těším se na slyšenou.
5: Díky, na slyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Taky skupinu Divoký byl jsme vám nabídli na Radiožurnálu Sport, kde vám teď nabídneme také aktuální zprávy a po nich už zase fotbal.
1: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
2: Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten tvrdí, že policii informoval o své dovolené v zahraničí dopředu. Polsko odebere ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší polský řád kvůli odkazu na nacionalisty. Američtí fotbalisté hrají na domácím světovém šampionátu s Australany. A počasí sobota bude slunečná, přechodně až zatažená s přeháňkami a bouřkami a teploty zítra až 36 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie dnes vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu pokutu 3 miliony korun. Wolf veškerá obvinění odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o ní byla prý dopředu informovaná.
4: Nikdo od policie do této chvíle mne nekontaktoval, ani mé právní zástupce. Přesto jsem se z médií dozvěděl, že policie České republiky zveřejnila, že po mé osobě vyhlásila celostátní pátrání. Toto se mi zdá nestandardní.
2: Wolf dodal, že se má do Česka vrátit v příštím týdnu. Polský prezident Karol Navrocky odebere ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Důvodem je, že Zelenský jednu z ukrajinských jednotek za její úspěchy pojmenoval po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je přesto symbolem boje za nezávislost. Varšava předtím žádala Kyjev, aby rozhodnutí změnil. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila překvapení nad podle ní zcela vymyšlenou historkou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten předtím řekl italské televizi La Sette, že ho Meloniová na summitu G7 prosila o společnou fotku. Dodal, že souhlasil, protože mu bylo Meloniové líto. Italská premiérka na to reagovala v prohlášení na Instagramu.
5: Nevím, proč se americký prezident takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu a Spojených států.
2: Italský vicepremiér a taky ministr zahraničí Antonio Tajani označil Trumpova slova za urážku Itálie a zrušil nadcházející cestu do Spojených států. Původně tam měl odletět v neděli. V Česku dnes padly teplotní rekordy na zhruba desetině stanic, které měří víc než 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty měly třeba taky v Domažlicích a Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Nad třicítkou se budou teploty pohybovat i o víkendu. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou opět přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí od dneška do odvolání a o víkendu do Čech dorazí taky silné bouřky. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a neděli od 12 hodin do půlnoci.
3: Sport.
2: Fotbalisté Spojených států amerických a Austrálie bojují ve skupině mistrovství světa o druhou výhru v turnaji. Jejich vzájemný duel sleduje Pavel Tilšar.
6: Po prvním poločase Spojené státy americké vedou v Seattle nad Austrálií 2-0. V 11. minutě si dal vlastní gól australský stoper Burgess. Těsně před koncem první půle skóroval americký obránce Freeman. I druhý poločas budete moct poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: O půlnoci začne duel Skotska s Marokem a v noci se pak představí Brazílie proti Haiti a Turecko proti Paraguaji. Všechny zápasy nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v pravidelných vstupech. A výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Bronzový medailista z mistrovství světa zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 cm, 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavírka exitu na pražském okruhu a nehoda na D6 za Řevničovem. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je teď uzavřený sjezd na Barrandov. Je to kvůli opravě sjezdu. Objízdná trasa je vyznačená, vede sjezdem u Lochkova a po místních silnicích. Nehodu vyšetřují na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů. Překáží její následky za odbočkou na Řevničov. Na 41. kilometru havarovalo nákladní auto, pravý pruh je uzavřený, průjezdné je to ale plynule. Nehodu vyšetřují také na D2 za Brnem ve směru do Bratislavy. Za sjezdem z dálnice D1 na 1. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Opatrně projedete bez zdržení. Na dálnici D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí osobní auto s defektem na pneumatice. Blokuje odstavný pruh, na místě je světelná šipka. A v Hranicích na Přerovsku zasahují záchranáři na třídě Československé armády. V křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše se střetlo osobní auto s cyklistou, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte horké a dusné počasí, bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty v sobotu 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Ještě než se vrátíme na druhý poločas zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Spojenými státy a Austrálií, tak trocha tenisu. Marie Bousková a Karolína Plíšková se utkají v semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Bousková do něj postoupila po výhře 2-0 na sety nad Němkou Mariovou a Plíšková přehrála stejným poměrem Austránku Gibsonovou. V Berlíně se pak mezi nejlepší čtyři dostala Linda Nosková, která porazila Španělku Badosovou 6-1 a 6-3. Nikola Bartuňková naopak vypadla v Německu se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou po setech 6-2, 6-7 a 4-6, přestože ve druhém setu Bartuňková vedla 4-0.
3: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan. When the day...

0: přímý přenos
1: Radiožurnálu Sport.
2: Sliby se mají plnit nejen o Vánocích a tak se vracíme na další zápas fotbalového mistrovství světa mezi Spojenými státy a Austrálií, který sleduje a pro Radiožurnál Sport reportuje Pavel Tilšar.
3: Za malý moment začne druhý poločas zápasu v Seattlu, utkání, ve kterém zatím jednoznačně jsou lepším týmem Američané. Po prvním poločase vedou nad Austrálií 2-0, v 11. minutě si dal vlastní gól australský stoper Cameron Burgess po centru útočníka Spojených států Florina Balogana, který hledal své spoluhráče v malém vápně, ale našel tedy Burgesse, který si dal vlastní gól. Ve 43. minutě pak skóroval taky Alex Freeman, pravý back Spojených státu. Bylo to po rozehraném volném přímém kopu od brankové čáry a zakončení Serginia Desta. Kapitán Austrálie Harry Sutar střelu Desta nadrazil nad sebe a vlastně ideálně dostal míč k obránci Freemanovi, který zakončil hlavou z malého vápna za ležícího golmana Beache, který se ještě snažil vstát a něco s tím udělat, ale to se mu nepodařilo. Situaci ještě kontrolovali rozhodčí u videa, ale offsideové postavení, které nejprve tedy ukázali přímo na hřišti, zrušili a americký gól platil. Už začal druhý poločas i se třemi náhradníky na straně Austrálie. Skončili Burgess, Velupilej a taky Touré. Na trávník se dostávají Guerrilla, Metcalf a Iran Kunda, takže poslední dva jmenovaní taky střelci z toho úvodního zápasu proti turecké reprezentaci, z toho zápasu, ve kterém Austrálie získala 3 body do tabulky skupiny G. Australané se hned po rozehrávce Američanů snaží napadat rozehrávku Spojených států u jejich 16 a teď už se k míči dostávají na polovině hřiště. Je to konkrétně tedy obránce Italiano, který posílá míč před sebe na O'Neala, záložník Austrálie se dostal s míčem až k rohovému praporku, kde se srazil s americkým obráncem Robinsonem a ten nefauloval, jak ukazuje hlavní soudí z Německa Felix Zweier. Bude z toho tedy rozehrávka pro výběr Spojených států od malého vápna. Felix Zweier, německý rozhodčí, už počítá gólmanu Friesovi, který musí tak rozehrávat už o trochu rychleji. Míč posílá Fries na polovinu Australanů, kde ten míč získávají právě protinožci, konkrétně je to záložník O'Neal, který ho vrací Metcalfovi, Metcalf hraje zase dozadu a pak už letí míč do pravé strany, kde ale utíká obránci Italiánovi ze hřiště a tak je z toho tedy rozehrávka pro Spojené státy z levé strany. 48. minuta, Američané vedou nad Austrálií 2-0 a míří za druhým vítězstvím ve druhém zápase na domácím světovém šampionátu. Znamenalo by to tedy, že Američané budou stejně jako Mexičané dalším postupujícím do play-off mistrovství světa. Ale ještě nepředbíhejme, máme před sebou skoro celý druhý poločas, který vám nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď tedy o tom, že byl faulovaný záložník Tillman kousek za polovinou hřiště a sám faulovaný rozehrává volný přímý kop Američanů a to dozadu na obránce Reama. Po Reamovi si zahrál s míčem taky Richards, hrál doprava, odtamtud mu vrátil balon Freeman zpátky a Richards hraje zase až pro golmana Freeze. Freeze je připravený teď někdy mezi malým vápnem a tím velkým rozehrát na střed hřiště. Pro balon si se běhl Tillman, vrátil ho zpátky Richardsovi. Richards hraje doprava, střelci druhého gólu Freemanovi, Freeman zase dozadu. Australané i za toho stavu 0-2 ze jejich pohledu ve 49. minutě nenapadají nějak vysoko. Takže znovu mají prostor, vlastně skoro stejně jako v tom prvním poločase američtí obránci na poklidnou rozehrávku bez tlaku soupeře. Richards, Ream, taky Freeman si vyměňují balón, teď i Weston McKennie, který si seběhl k pravé lajně a poslal obloučkem balón na útočnou polovinu. Tam byl sražený k zemi Dest, křídelník Spojených států, v souboji s obráncem Čirkatym, který má i italské kořeny, jak jste možná mohli zaznamenat z jeho jména. Čirkaty tedy fauloval a Američané rozehrávají na útočné polovině standardní situaci. Balon dozadu a tak opět míč u obránců Spojených států. Ream, Richards a na pravé straně už čeká na balón Freeman, ale byl vynechaný z té kombinace. Míč se dostává až k Destovi na útočné polovině. Dest si rychle narazil míč s McKennie a ten už je opět na pravém křídle. vrací míče zpátky Adamsovi. Vířivý pohyb Američanů na útočné polovině. Australané se brání. Brání se tak, že ale drží blok, nějak se neunavují v tom utkání, které ve Spojených státech, konkrétně v Seattlu, začalo v pravé poledne. Lumen Field, ten stadion, který nese název mimo mistrovství světa, tak nemá zatahovací střechu a musí být tedy pořádné vedro kolem 30 stupňů na přímém slunci. Australané teď v 50. minutě vrací balon pro svého golmana Beache, ten vykopává do levé strany, ale jen k McKennymu. McKenny sklepl Adamsovi za stavu 2-0 pro Spojené státy. Na konci 50. minuty Američané můžou znovu útočit. Přes Robinsona a taky přes Pepiho, který se dostává k balonu, snad poprvé ve druhém poločase, vrací na střed hřiště Richardsovi, Richards otáčí do pravé strany na Desta, Dest dělá kličku napadajícímu Bosovi, už je na ose hřiště, poté co tam natáhl míče z pravé strany, ale trochu zahání přihrávkou až téměř k polovině hřiště záložníka Tillmana. Tillman dal Adamsovi, Adams zase Reamovi. A pokračuje tak trochu ta ohraná písnička dnešního utkání mezi Spojenými státy a Australany, tedy poklidná rozehrávka výběru Mauricia Pochettina z obrané poloviny a australský blok, který se pohybuje zleva doprava a příliš nevybíhá proti té kombinaci defenzivních hráčů, ale když pak přijde chyba, nějaký špatný dotek, tak toho Australané dokáží využít, jako právě teď na pravé straně už s míčem může pracovat Italiano, který udělal kličku Robinsonovi a pak ocentroval. Následně končí na zemi, hraje se dál, záložník O'Neill má balon, ale ztrácí ho a tak dopředu můžou jít Američané a Balogun dostává přihrávku za obranu a jde sám na brankáře Beache. Balogun už je po kotovém území, ale zbrzdil svůj pohyb a pak přestřelil australskou branku a to díky z pohledu Austrálie skvělé práci obránce Chirkatyho, který využil toho zpomalení Balogana, který si mohl dát rychlejší dotek, rychleji zakončit, ale on zpomalil. Díval se, kde je postaven golman Beach a toho Chirkaty využil, padl Baloganovi pod nohu a tím pádem nadrazil jeho zakončení. Beach tak stále, pokud dobře počítám, nemá zákrok v tomto zápase. Na branku Austrálie šly dvě střely. Jeden byl gól vlastní v 11. minutě od stopera Bridgese a ta druhá střela, ten druhý střelecký pokus, tedy byl hlavička Freemana, která skončila ve 43. taky za zády Beache. Teď rohový kop na zadní tyč z pravé strany od McKennyho, respektive od Tillmana, který byl hodně nepříjemný. Balón skončil na zadní tyči z pohledu Australanů u té pravé golmana Beache, ale zakončení od Američanů z toho nebylo. Austrálie se ubránila jen odkopem k polovině hřiště, kde už jsou znovu na balónu připravení pracovat Američané. Konkrétně záložník Adams dává do pravé strany McKennymu. McKennyho přihrávka za obranu na Balogana. Balogan má na zádech přilepeného Sutara, ale dokázal ten míč takzvaně fotbalově oplotit a nepustit Sutara na balón. Následně znovu na Chirkatym získává rohový kop, tentokrát ale ne, takže by zakončovala. Chirkaty předvedl skvělý defenzivní zákrok, tentokrát mu Chirkaty vypíchl míč od kopaček. Američané rychle rozehráli rohový kop v 53. minutě za stavu 2-0 z jejich pohledu v souboji s Austrálií na mistrovství světa a další centr z pravé strany. Tentokrát Tillman trefuje střídajícího hráče Metcalfa, který se prosadil v tom prvním zápase s Tureckem v utkání se Spojenými státy. V Seattle nastoupil na začátku druhého poločasu. Kouč Popovič udělal 3 změny. Metcalf je jednou z nich. Rohový kop z pravé strany, znovu zahraný od branky pravákem Tillmanem. A k zakončení ani tentokrát se

pokračovat. Mezitím si kamery vybírají slavné osobnosti na tribunách v Seattlu, taky Trinity Rodmanovou, což je americká fotbalistka, která přinesla míč Trionda na hrací plochu před úvodním výkopem tohoto zápasu. 55. minuta utkání, Spojené státy americké vedou nad Austrálií 2-0. Oba góly padly v prvním poločase, v 11. minutě si dal vlastní branku stoper Austrálie Burgess, který už není na hrací ploše. Ve 43. minutě dal gól obránce Spojených států Freeman. 55. minuta a teď tedy autové vhazování Američanů z levé strany. U míče už je připravený Anthony Robinson, respektive tak to je aut na druhou stranu a vhazuje Boss, který si vybírá tedy své spoluhráče ve žlutých dresech, ale Američané jsou znovu nalezlí na svých soupeřích, připravení získat balon co nejrychleji, a to se jim taky podařilo, takže opět můžou kombinovat hráči Spojených států s balónem u svých kopaček, tentokrát na obrané polovině balon Robinsona na Richardse a jeho dlouhý pas za obranu, se kterým spěchal Sergio Dest, ale až příliš razance dal Richards do toho pasu vzduchem za obranu a tak si zahrál taky australský brankář Beach. Vyhodil před sebe na střed hřiště, Australané tam dobře teď kombinují, na zemi zůstává ležet jeden z nich, teď i druhý, který byl poslaný k zemi. Tím jedním je obránce Italiano, tím druhým byl, pokud jsem správně viděl, záložník O'Neill. A následuje taky žlutá karta, zřejmě za ten druhý zákrok od Felixe Zweiera. Ne, tak za ten první. V tom druhém byl křídelník Pepi a australský hráč Letí. Felix Zweier reagoval na ten druhý zákrok, ale vědom si byl i toho prvního, kdy Italiana, tedy pravého australského obránce, poslal k zemi Anthony Robinson, což je zase levý back ze Spojených států, a tak je tu tedy první žlutá karta v utkání pro amerického hráče. V prvním poločase byli potrestaní nebo napomínaní dva Australané, Boss a Čirka, ty oba dva jsou stále na hrací ploše. 57. minuta, Spojené státy americké vedou ve druhém utkání skupiny D nad Austrálií 2-0 a míří tedy za postupem do play-off, pokud ovládnou tento zápas v Seattlu. Australané zatím příliš velký odpor nekladou. Teď se snažili o přenesení zleva doprava. Míč skončil od hlavičky obránce Italiana u amerických hráčů, konkrétně u Tylera Adamse. Teď už s míčem pracují taky obránci v červeno-bílých dresech a s modrými trenýrkami, tedy Richards a Rím, kteří si vyměňují balón. Až teď začíná napadat střídající záložník Metcalf, který trochu rozhodil Rýma, ale ne nadlouho. Rým dal do levé strany a na útočné polovině už s míčem pracuje Pepi. Pepi vedle pokutového území dává míč pod sebe Robinsonovi, znovu do toho prostoru mezi 16 a postranní lineu se chce dostat Robinson, ale měl proti sobě dva hráče, takže zařadil zpátečku a míč posílá na osu hřiště. Tam kombinují Adams a Richards, tedy záložník a obránce Spojených států. Zahraje si taky křídelník Dest na pravé straně. Dest vrací zpátky pro obránce Freemana. Freeman na střed Tillmanovi, Tillmanův oblouček na roh 16, za kterým spěchá taky Best McKennie, ale v souboji s Čirkatým úspěšný nebyl. Čirkaty ten míč nechal doputovat za koncovou lineu. Besna McKennie ho udržel na zádech a tak Australané můžou rozehrávat. Přes pravou stranu a taky střídajícího Garyho, který nahradil pro druhý poločas stopera Burgesse a teď se snad poprvé zapojil do hry. Po změně stran zatím ti ani náhradníci příliš nepomáhají Australanům k tomu, aby se dostali do nějakých šancí a změnili skóre tohoto zápasu, které je zatím jednoznačné pro výběr Spojených států. 2-0, 59. minuta na útočné polovině, ale přeci jen teď Australané a centr do pokutového území od Bosse. Irán Kunda se dostával do zakončení a vybojoval rohový kop, jak ukazuje sudí Felix Zweier. Kapitán Spojených států Tim Ream jednoznačně nesouhlasí gestem svým ukazováčkem pravé ruky. Ukazuje Felixu Zweierovi, že tohle neměl být rohový kop, ale pokud by nebyl, tak to odhalí video. To jsou novinky v pravidlech na mistrovství světa ve fotbale. Možná, že tenhle hvist v době, kdy na radiožurnálu Sport sledují opakovaný záběr, znamená to, že budou rozehrávat Američané. Felix Zweier teď hlavním mužem, kterého můžu sledovat, a co bude dál. 59. minutě za stavu 2-0 pro

0: Spojené státy to bude. Zjistíme a řeknu vám za malý moment. Tak možná se na to ještě chvilku budete muset počkat, protože Felix Sverr doběhl ke křídelníkovi Austrálie Lekímu, který zůstává sedět na hrací ploše. Zdá se, že si vyžádal ošetření od australské střídačky, od australských lékařů, kteří už jsou na hrací ploše v 60. minutě v době, kdy Spojené státy vedou nad Austrálií stále 2-0 a zdá se, že až bude Lekík ošetřený, tak by měli rozehrávat od svého brankáře Freeze, který je zatím bez práce. V tomto zápase Australané jednou nebezpečně pálili v prvním poločase. Bylo to zakončení právě teď ošetřovaného Lekího z úrovně velkého vápna technické, které mělo mířit do rohu americké branky, ale...
1: Stále posloucháte radiožurnál Sport ve 22 hodin a 25 minut. Můžeme si připomenout, že čtveřice českých kordistů Michal Čupr, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Matyáš Pavlík skončila na evropském šampionátu ve Francii v šermu 10. V souboji o 9. místo Češi podlehli Nizozemsku vysoko 28-45. Je to vlastně ten tým, který před 2 lety získal bronzové olympijské medaile, jenom Matyáš Pavlík nahradil Jiřího Berana, který už ukončil kariéru. Tolik tedy informace ze světa šermu a vracíme se do světa mistrovství světa ve fotbale. A to na zápas Spojených států s Austrálií za Pavlem Tilšarem.
0: V 61. minutě bude utkání už zřejmě pokračovat bez Matthewa Lekího, který se postaral o asi největší šanci Austrálie v prvním poločase, když zakončoval z úrovně velkého vápna technicky nižším nártem své pravé nohy k levé tyči ze svého pohledu. Branku netrefil toho času za stavu 1-0 pro Spojené státy, které pak navýšily vedení a vedou 2-0 v 61. minutě. Lekího nahradil na hrací ploše na konci 61. minuty. Další křídelník Volpato, který se tady bude snažit se svými spoluhráči o snížení skóre, respektive změnu stavu skóre. Zatím je to jednoznačně pro Američany 2-0 na začátku 62. minuty. Volpato, křídelník Sassuola, už tady na hrací ploše, ale zatím sleduje, jak si přihrávají američtí ofenzivní hráči a znovu letí balon na Balogana za obranu. Přihrávka, která prošla mezi třemi obránci Austrálie, ale Balogan si míč zpracoval patou a teď už rychle na druhou stranu, protože Metcalf rozebíhá Irankundu, který je v pokutovém území. Irankunda vrací pod sebe zakončení těsně nad americkou branku a byl to právě střídající Christian Volpato, který vypálil z prostoru mezi malým a velkým vápnem americké šestnáctky. Irankunda možná prováhal možnost k zakončení po rychlé kombinaci Metcalf a Volpato, tedy dvou střídajících hráčů. Právě Volpato pak rozeběhl Irankundu, který mohl spěchat z ostřejšího úhlu směrem k americké brance, trochu zpomalil, nechal k sobě doběhnout Richardse, ale dostal tedy do šance tou zpětnou přihrávkou Volpata. Ten to zkusil pravou nohou, zřejmě svojí slabší, byl trochu v záklonu a proto ten míč nabral výšku a skončil tedy nad americkou brankou. Ale takhle by to z australského pohledu šlo, takhle Australané zaskočili i Turecko rychlými breaky, které pak dobře zakončovali. Teď to neplatilo, takže stále 2-0 pro Spojené státy, 63. minuta zápasu, který se hraje v Seattlu a který může rozhodnout o dalším, tedy postupujícím do playoff světového šampionátu. 2-0 pro Spojené státy, 63. minuta a americká rozehrávka, která končí v autu na obrané polovině Austrálie. Australané vhazují, ale znovu se s míčem dostávají do zámezí po neúplně přesné kombinaci. Okon Engstler, záložník Australanů, s míčem skončil v zámezí. V 64. minutě za stavu 2-0 pro Spojené státy tak vhazuje americký obránce Robinson. Hraje dozadu na stopera Reema, který si teď vyměnil balón s Richardsem. Reem pak znovu doleva, Robinson se vyhnul napadajícímu hráči, kterým byl teď Volpato, a pak rychle vhazuje, protože se míč dostal do zámezí. Hledá v 16. Balogana, který si sice balon zpracoval, ale pak se nedokázal dostat kolem obránce Čirkatyho k ráně směrem na bíče. Stále tedy 2-0 pro Ameriku, 64. minuta a teď dobrý dotek s balónem od dalšího střídajícího hráče Metcalfa, který rozebíhá po svém uvolnění na levé straně dalšího beka Bose. Boss hraje dozadu Metcalfovi, Metcalf si podržel na zádech napadajícího Desta a znovu se nabízí na přihrávku od Bosse. Teď Australané snad poprvé ve druhém poločase mají nějakou delší sekvenci přihrávek v prostoru mezi velkými vápny. Na pravé straně se si teď na kličku věřil Italiano, přenechal balón pro svého spoluhráče, který posílá z jedné balón. Za obranu byl to záložník O'Neill, který z otočky hledal v náběhu útočníka Irankunu, respektive byl to Metcalf, který právě Irankunu rozebíhal, ale útočník Watfordu, tedy druholigového anglického celku, se k balonu nedostal, byl to příliš prudký pas od Metcalfa. Rozehrávají tak Američané od svého brankáře Freeze, který dává do pravé strany. Spojené státy ale teď musí tu situaci řešit a Australané dobře napadají. Irankunda sklepl Volpátovi a Metcalf pálí a Freeze má první zákrok tohoto utkání v 65. minutě. Americký brankář se musel položit na bok, protože Američané rozehrávali nepřesně a Australané dobře napadali, získali míč před 16. Následně Volpato nabil dalšímu náhradníkovi Metcalfovi, který se prosadil i v zápase proti Turecku, tentokrát tak dobře nezakončoval. Stále 2-0 pro Spojené státy v zápase skupiny D s Austrálií, ale Australanům konečně i náhradníci začínají pomáhat k tomu, aby byli nebezpečnější. Připomeňme i jedno zakončení Volpata při předchozí akci a teď je tedy i rána Metcalfa. Ani jedna změnu skóre nepřinesla. A tak se znovu můžeme na radiožurnálu Sport v našem dalším přímém přenosu z fotbalového mistrovství světa věnovat útoku Američanů. Po křížném přenesení zprava doleva s balonem pracoval útočník Balogan, ale jeho klička kolem Italiana nevychází. Alespoň tedy Balogan získává pro Spojené státy out a tak Američané zůstávají na útočné polovině na dostřel 16 Austrálie. Nedlouho Volpato následně se dobře zbavil dvou hráčů u středového kruhu. Následně padá k zemi, ale sudí Felix Zweier ukazuje, že faulovaný nebyl v souboji s Adamsem a tak Spojené státy můžou opět kombinovat od svých obránců. Konkrétně od Freemana, Richardse a Reema, který se tentokrát ale nezapojí do kombinace. V 67. minutě Spojené státy stále drží vedení nad Austrálií 2-0. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál. Můžeme tedy pokračovat na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Spojené státy 2, Austrálie 0, 67. minuta. Rozehrávka Reema a spol, tedy týmu, který koučuje Mauricio Pochettino. Týmu, který spolu pořádá letošní mistrovství světa. Balon se dostává až k brankáři Freezovi, jeho dlouhý nákop, který letí na útočnou polovinu a hledá Balogana, ale za Baloganem je připravený obránce Guerrilla, který hlavičkoval na středový kruh. Ve středovém kruhu jsou aktivnější Američané a můžou rozjet další postupnou akci přes pravou stranu a Freemana, který ale udělal protisměrnou kličku napadajícímu Australanovi a vrátil balon zpátky ke středovému kruhu. Tam je prostor, který má rád záložník Adams i McKenna. Tato dvojice, doplňovaná ještě Tillmanem, hodně si vyměňuje prostory ve středu hřiště a dokáže přečíslovat australské hráče, dokáže být kreativní a dokáže tedy produkovat pasy pro ofenzivní hráče Balogana a spol. Teď se ale žádná kouzla na stadionu v Seattlu dít nebudou. Od této trojice Adams, McKenny a Tillman je tu druhá přestávka pro občerstvení hráčů v čase, kdy končí 68. minuta. Australané už trochu vystrčili růžky po změně strany díky střídajícím hráčům zakončení Volpata nebo Metcalfa, ale změnu skóre nepřinesla, což znamená, že Spojené státy po dvou gólech z prvního poločasu dál vedou nad Austrálií 2-0.
1: My se zase vrátíme na tenhle zápas, až se v Seattlu opět rozehraje a není to jediný duel fotbalového mistrovství světa, který nás bude zajímat. V půlnoci proti sobě nastoupí Skotsko s Marokem, v půl třetí Brazílie a Haiti a v 5 hodin ráno Turecko vyzve Paraguay.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Občerstvovací pauza, nebo chcete-li reklamní, je tak dobrá akorát na song od Tima McMorrise, Life is Beautiful. A teď zase zpátky na utkání mezi Spojenými státy a Austrálií na fotbalovém mistrovství světa za Pavlem Tilšerem.
2: Život je zatím krásnější pro americké fotbalisty, kteří vedou nad Austrálií v 72. minutě 2-0. Oba góly padly v prvním poločase. V 11. minutě si dal vlastní branku stoper Burgess, ve 43. pak skóroval obránce Freeman po sražené střele, kterou dorazil za záda brankáře Austrálie Beache hlavičkou. 72. minuta a americká rozehrávka od právě autora zatím posledního gólu Freemana, jeho dlouhý nákop na útočnou polovinu po pravé straně, který je zastavuje levý bek Austrálie Boss. Kouč Popovič už čtyřikrát střídal po změně stran Garya Metcalf, Iran Kunda, Volpato, to jsou čtyři náhradníci z australské reprezentace, kteří přinesli už určité zlepšení co do ofenzivy australského výběru. Taky, že Volpato a Metcalf nebezpečně pálili, ale jednak Volpato přestřelil a jednak Metcalf nechal jen vyniknout golmana Freese, takže stále 2-0 pro Spojené státy v 73. minutě. V době, kdy Australané rozjíždí další útok ze své obrané poloviny, a to obloučkem ze středu hřiště do prava, kde už si míče zpracovává back Italiano, který si znovu vyměnil balón s Metcalfem, pak oběhl soupeře Tillmana a ze středu hřiště letí přihrávka od O'Neala na druhou stranu trávníku stadionu v Seattlu, ale neúspěšná, následně ale i Američané chybují a pak taky Italiano, teď tedy festival nepřesností, festival ztrát na dostřel 16 Spojených států, ale pak už dobrou práci odvedl Robinson a taky za to sklidil ovace na stadionu v Seattlu. Následně přistrčený taky stoper Ream napadajícím útočníkem Iran Kundou, který byl v tom souboji s Reamem hodně nabuzený a odstrčil ho poté, co Ream odehrál balón i trochu loktem. Málem, že proti němu vyběhl taky brankář Freese, který pravda udělal možná nejrychlejší pohyb celého zápasu teď, když ho trochu rozdurdil Nestory Iran Kunda, hráč, který dal vítězný gól zápasu proti Turecku. Australané jsou na třech bodech i teď v době, kdy v 74. minutě utkání v Seattlu prohrávají se s domácími Spojenými státy, protože v prvním zápase porazili Turky 2-0. Turecko bude hrát nad ránem českého času s Paraguají. Taky tento zápas vám nabídneme na Radiožurnálu Sport živě. Říkám to v době, kdy Američané střídají. Trenér Mauricio Pochettino stáhl ze hřiště Američana, který má kořeny taky v Mexiku, Pepiho, a ten na trávník pustil Berhaltra, který se tady zapojí na pozici křídelního hráče místo Pepiho. Teď Balogan podržený dalším náhradníkem, ale z Austrálie Garyou. Ten si pomohl rukama v souboji na polovině hřiště. Všiml si toho i německý sudí Zweier, který řídí tento zápas. Zatím udělal tři žluté karty, dvě ukázal australským hráčům v prvním poločase Bossovi a Chirkatimu, jednu Američanovi Robinsonovi po změně stran. Zatím neměl důvod vylučovat a nemá důvod ukázat čtvrtou žlutou kartu v tomto zápase po souboji Gary s Baloganem. Celých 15 minut, respektive 15 minut 20 sekund do konce řádné hrací doby fotbalového utkání a pak i nějaké nastavení. Američané vedou nad Austrálií 2-0, teď se znovu ženou dopředu, konkrétně záložník Tillman, který vrací Adamsovi, na středu hřiště už je taky střídající Berhalter, který dává do pravé strany Destovi, ale ta přihrávka nebyla povedená, protože proti ní vyběhl australský obránce Boss a získal míč pro australský výběr, který může pokračovat v kombinaci. Teď na levé straně Boss dává na střed hřiště O'Neillovi. O'Neillova přihrávka přesná na Metcalfa do středového kruhu a Metcalf může otočit doprava. Tam je Italiano, který má před sebou teď dvojici hráčů ze Spojených států, využívá toho k přihrávce na střed hřiště Metcalfovi. Pak si pokračuje taky Okon Engstler, který už vrací balon do pravé strany, kde se teď snaží přečíst Australané. Američany, taky střídající Volpato, který teď pracuje s balonem, a jeho centr, který letí na penaltu, a tam se Australané nedostávají k zakončení. Dobrá defenzivní práce taky Freemana, ale pak taky Garia, který už může centrovat, vystihl přihrávku na Balogana, přeskočil ho a posílal znovu balon do pokutového území Spojených států, ale tam byl jediný hráč, a to Nestory Irankunda, který se nedostal k zakončení. Australané každopádně dobře napadají, alespoň teď v této fázi zápasu, 77. minutě, už se nevracejí rychle pod míč na svou obranou polovinu, protože prohrávají se Spojenými státy 0-2 a musí se věnovat taky útočení. Volpato na pravé straně má Italiána, Italianou vrací zpátky do 16 a Volpato už tam může zakončovat ještě, ale centruje z ostrejšího úhlu. 16 ještě Irankunda, tlačí se do zakončení, ale zakončení z toho není, protože pod jeho nohy padl taky Adams. Ten míč přiklepl pro McKennyho a McKenny míč upálil do zámezí v 77. minutě, kdy v 16. zdá se mohl hrát jeden z Američanů rukou. Ještě teď to sleduji na opakovaném záběru, které máme na Radiožurnálu Sport v našem studiu k dispozici. Byl to střídající Berhalter, který tam Irankundu odstavoval rukama od balónu. Ten míč padal z výšky a... mně se zdálo, že ten balón spadl na Berhalterovi ruce, každopádně Felix Zweier zdá se penaltu pískat nebude po této situaci. Co ukázal, tak to je další střídání, už páté a poslední na straně Austrálie. Skončil Ocon Engstler, který přepustil prostor na hrací ploše Irvineovi, který se zapojí tedy na střed pole na straně australského celku, ale chvilku se znovu hrát nebude. A to proto, že tentokrát skončil na zemi Volpato. Volpato byl přistrčený v souboji s Anthonym Robinsonem, ten už má žlutou kartu. Felix Zweier zdá se ten souboj ještě před rozehrávkou autového vhazování neviděl. Felix Zweier si teď ukazuje na ucho a rozpažuje, jakože to nebyl tedy souboj, po kterém by měl dostat Robinson druhou žlutou kartu. On si mu Volpato schoval za záda, trochu si ho podržel, Robinson jakoby hledal, kdo ho drží za dres v době, kdy není míč na hrací a ploše, a takovým pohybem na, rukou nahoru trochu zasáhl Volpata do obličeje, ale že by za tohle měla být žlutá karta číslo 2 pro Robinsona, to se mi nezdálo. 79. minuta, už znovu můžu povídat o fotbale, protože Volpato je zpátky na nohou a Australané pokračují autovým vhazováním, a to přenechá teď střídající Geria pro dalšího obránce, tedy Čirkatyho, který pošle dlouhý aut do 16. Tam přiběhl taky Harry Sutar, kapitán týmu, který si nešťastně namočil do druhé inkasované branky. Ale nakonec je to rozehrávka nakrátko od Čirkatyho, který si vyměnil teď míč s O'Neillem a následně centrovaným míčem o Balogana vybojoval rohový kop pro Austrálii. Na konci 79. minuty Australané mají další možnost ještě zdramatizovat závěr zápasu v Seattlu, ve kterém Američané vedou právě nad Australany 2-0. Začíná 80. minuta a rozehrávku standardní situace, respektive rohového kopu, si bere na starosti střídající Volpato. Přetažený centr, který hledá Sutara. Sutar nezakončil, odražený balon zakončuje sice obránce Boss, ale je to rána, která nemá šanci na úspěch. Vysoko přeletěla branku golmana Freeze. Navíc tam byl ještě útočný faul, zřejmě právě kapitána Harryho Sutara, který si pomohl rukama v souboji s Freemanem. Freeman je posledním střelcem tohoto utkání, trefil se ve 43. minutě hlavou poté, co právě Harry Sutar nadrazil zakončení Sergina Desta nad 16. Austrálie. Ještě tu situaci zkoumali video rozhodčí, zdali Freeman nebyl v offsideu, protože přímo na trávníku asistent i hlavní Zweier mávali a pískali offside obránce Freemana, ale video odhalilo, že tam byl schovaný ještě za Freemanem právě Čirkaty, který je tedy jehož postavení tedy znamenalo, že se nedostal Freeman do offsideu a mohl slavit gól na 2-0. To se psala 43. minuta tohoto utkání, teď jsme v minutě 81. a Mauricio Pochettino po druhé v utkání střídá, americký kouč na hřiště posílá hned dvojici hráčů z Kellyho a tím druhým je Trusty. Ze hřiště naopak odešli Dest a taky Robinson, možná pro jistotu. Robinson měl tu zmiňovanou a jako jediný hráč ze Spojených států žlutou kartu. 81. minuta, Spojené státy dál vedou nad Austrálií 2-0. Američané kombinují tentokrát od svých obránců Richardse a Freemana. Freemanův dlouhý nákop na ofenzivní polovinu, kde Australané ale získávají balon, konkrétně Irvine, který se teď vyhl dvěma hráčům Spojených států, konkrétně Tillmanovi a Richardsovi, a rozehrál do pravé strany. Italiano už s míčem na útočné polovině vrací zpátky na střed O'Neillovi, to už se ale hráči Spojených států rychle vrátili za balon. Na levé straně s míčem může pokračovat Čirkaty, jeho přihrávka do levé strany na obránce Bose tomu nevychází centr, zblokovaný míč skončil na rohu 16, ale Australané dobře napadají, Boss se opět dostává k míči, teď udělal protisměrnou kličku napadajícímu Freemanovi a Australané můžou zůstat na útočné polovině, mají teď balón pod kontrolou. Střídající Guerrilla, obránce, nehraje do pravé strany na odskočeného wingbacka Italiana, až teď se k němu dostává míč od Sutara, to už se Italiano přiblížil rychlým krokem k rohu 16 Spojených států. Tam kombinuje s Irvinem, Irvine se mu znovu nabízí pohybem do pokutového území, vrací zpátky Metcalfovi, jeho centr na zadní tyč, který přiletěl Iran Kundu a přiletěl taky Bose, respektive levý back Austrálie už nedosáhl na ten centrovaný míč, který se z pravé strany kroutil směrem k brance a za pravou tyčí Freezovi branky opustil hrací plochu. Spojené státy stále vedou nad Austrálií 2-0 a už čas poskočil do minuty 83. V Seattlu jsou zatím spokojení domácí fanoušci, nikoliv ti, kteří je pochopitelně vážili dlouhou cestu do Seattlu. 83. minuta. Australané ještě ale mají čas minimálně na to, aby jedním gólem zdramatizovali závěr zápasu. Jedním gólem by se samozřejmě přiblížili i k možné remíze. 83. minuta a out Australanů, který odvrací hlavičkou Ream, takže back Guerrilla si zopakuje to vhazování před střídečkou svého trenéra Popoviče. Už v křídelním prostoru teď Volpá to přenechal pro Metcalfa a centrovaný balon, odražený míč před 16. Tam je Boss, ještě Iran Kunda padá v pokutovém území. Sudí Cvajer zatím penaltu nepíská. Co bude dál? Míč před 16. Má ho Volpá to, klička na pravou nohu. Tu má Volpá to slabší, jak už jednou ukázal, když přestřelil americkou branku, a tak dává do pravé strany centrovaný balon. Znovu si s ním poradil Rým a pak už před 16. Balogan, který o ní ale přichází. Takže znovu v akci pokračují Australané. Míč má Irvine. Po něm Boss, Irvine pokračuje v pohybu až k brankové čáře, tam dokázal ocentrovat a o křižujícího Richardse vybojoval pro svůj tým rohový kop. Jak to je s tou předchozí situací, kdy se k zemi dostal útočník Austrálie Iran Kunda? To byl čistý souboj s Richardsem. Richards se dostal za záda Iran Kundy, který chtěl udělat pohyb kolem Richardse. Myslím si, že tohle bylo na penaltu málo, protože Iran Kunda šel opravdu hodně ochotně k zemi. A taky, že se penalta nepískala ani následně při přerušené hře. Australané už rozehráli rohový kop, teď přetažený centr zprava a velká šance Sutara, ještě tak jedno zakončení a stále nemá v golman Freeze zákrok, protože do té rány padl Tyler Adams a rozhodčí Cvajer se ještě vrací k ležícímu Richardsovi, který svedl hodně těžký vzdušný souboj s Harrym Sutarem, což je kapitán Austrálie, hodně vytáhlý borec. Australané ale měli šanci na snížení po tom přetaženém rohovém kopu, ještě z pravé strany vracel míč zpátky do pokutového území Italiano, od koncové lajny míč vrátil do ohně, do toho prostoru mezi malé vápno a penaltu Metcalf a pak se u balónu objevil střídající back Guerrilla, který vypálil, ale do té jeho střely padl Tyler Adams a to znamená, že Američané stále vedou nad Austrálií 2-0 necelých 5 minut před koncem řádné hrací doby fotbalového zápasu. Samozřejmě ale budeme očekávat i další nastavení nad rámec celého utkání. Minimálně tedy za tu občerstvovací pauzu, která je tradičně zhruba tak na 3 minuty v době, kdy se samozřejmě čas nezastavuje. Tak daleko se ještě fotbal nedostal. Možná v budoucnu ano. Teď ale jsme na světovém šampionátu v roce 2026 a domácí Američané míří za druhým vítězstvím ve skupině D nad Austrálií. Vedou 2-0 v 86. minutě. Australané se v posledních minutách tlačí za snížením, ale zatím jim není přáno. Uvidíme, co z další akce. A vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z další akce, která začne ve středovém kruhu po faulu amerického útočníka Balogana. To už Volpato ukazuje svým spoluhráčům, včetně stopera Sutera, který, řekl bych, bude atakovat 2 metry výšky, aby šli směrem k pokutovému území, že tam pošle Volpato dlouhý balón. Australané opravdu nemají na co čekat a tak už musí sypat jeden míč za druhým do 16 Spojených států. Taky, že Volpato nachází Sutera na rohu 16 jeho přistrčení hlavou, ale nemíří nikomu ve žlutém dresu. Američané se už brání jenom od kopy k polovině hřiště. Už nejsou tak aktivní v napadání a tak Australané se dostávají bez problémů k 16. Tam je to ale hodně zahuštěné. Nakonec se stejně tak dostávají k centru. Sutar ve vzduchu nezakončil ještě rána spoza 16, kterou se prezentoval stoper Čirkaty, ale jeho pokus nebyl přesný, skončil vysoko nad americkou brankou. Takže stále 2-0 pro výběr Spojených států, který vyhrál první zápas nad Paraguay 4-1. Teď ve druhém utkání hraném v Seattlu vede nad Austrálií 2-0. V prvním poločase skóroval obránce Freeman jako poslední, to se psala 43. minuta utkání. Rozdílový gól padl v 11. minutě, když si Baloganův centr srazil do své vlastní sítě obránce Borges. Teď vášně na útočné polovině Spojených států Harry Sutar, kapitán Austrálie, se střetl s Baloganem poté, co spolu svedli souboj ještě, když hra plynula, ale zůstali v sobě tak trochu zakousnutí, lidově řečeno, i poté, co Felix Zweier už přerušil hru. Teď si Balogana a Sutara právě volá k sobě německý rozhodčí, aby trochu uklidnil ty emoce v závěru utkání. Taky střídající Trusty skončil na zemi poté, co poodnesl míč, zdálo se mi, dál od rozhodčího, tak aby trochu zdržel i následnou rozehrávku. Harry Sutar, Balogan a ještě Italiano vidí žlutou kartu za to, jak právě Trusty ho zahodil. Taky to Felix Zweier dokázal postřehnout při přerušené hře. Teď tedy nic moc fotbalového v zápase v Seattlu. Čas poskočil do 89. minuty, Američané stále vedou nad Austrálií 2-0. Balogan tam chytil Sutara za krk, jako kdyby se dlouhá léta přátelili, ale nebylo to přátelské obětí, protože Sutar ještě před ním, před tím, než ho Balogan trefil, pořádně amerického útočníka narempoval loktem. Žlutá karta zasloužená pro oba, stejně tak i pro Italiana, který při přerušené hře svalil k zemi nějak drasticky. Každopádně nedělá se to střídajícího Trustyho. To už jsme skoro v 90. minutě. Amerika stále vede nad Austrálií 2-0 na trávníku. Teď další střídající americký hráč Skelly, který po souboji s tuším Volpátem zůstal na hrací ploše. Volpáto se teď hodně vzteká, že mu byl odpískaný zákrok. Nakonec to byl Iran Kunda, který tam byl pozdě v souboji se Skellym. Volpato byl jen hodně aktivní v komunikaci s sudím Zweierem a le už nezvrátí ani Iran Kunda, ani Volpato, tedy verdikt Felixe Zweiera a bude z toho volný přímý kop pro Spojené státy. V hodně rozkouskovaném závěru normální hrací doby fotbalového zápasu jsme v 90. minutě. Američané po té, co tedy si vypracovali volný přímý kop, získávají i kop rohový po centru z levé strany, který zablokoval obránce Austrálie Gerria. Si míč vezme do svých rukou a položí si ho na ten čtvrt kruh u rohového praporku záložník Tillman, záložník Bayeru Leverkusen, který moc dobře zná taky českého reprezentanta Patrika Šika. Ten musí být samozřejmě nespokojení na rozdíl od svého klubového spoluhráče z Leverkusenu, protože Češi první zápas na turnaji prohráli s Jižní Koreou a včera i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Američané už rozehráli rohový kop, byl nakrátko rozehraný, Američané se snažili co nejdéle pozdržet balón u rohového praporku, nepovedlo se jim to úplně dokonale, míč rychle v zámezí a od amerického hráče, kterým byl v té situaci Berhalter, Australané tak vhazují na začátku 6minutového nastavení nad rámec řádné hrací doby. Minimálně 6 minut, to slovo minimálně je podstatné, rozhodčí ho rádi používají, protože i v nastavení se může stát cokoliv. Třeba to, že Volpato teď překonal 2-3 hráče amerického celku a dostal míč až do pravé strany, ale ten centr od Italiana je hodně nepovedený. Míč každopádně ještě zůstává na hrací ploše, ne. Tak německý sudí Zweier už ukazuje směrem k americké brance, takže centr Italiana přešel koncovou lineu, tím pádem budou rozehrávat Američané. Italiano, to je ten muž, který taky viděl žlutou kartu při předchozích strkanicích na útočné polovině. Teď už jsem přesně viděl to, co se stalo. Ne, že by nějakým způsobem svalil svého soupeře Trusty ho k zemi, on ho regulérně přistrčil, ale Trusty tomu hodně přidal, takže žlutá karta oprávněná, ale tmavší barvy, to už by byla asi hodně přísná. 92. minuta, Američané odkopávají balon do zámezí od svého brankáře Freeze a Australané rychle zakládají postupný útok, protože prohrávají s výběrem Spojených států v Seattle 0-2. Ještě 4 minuty a zhruba 20 sekund by se mělo hrát nastavení nad rámec normální hrací doby. Míč na levé straně, má ho Čirkaty, nepřihrává přesně přes obránce Freemana, který zastavil australský útok u poloviny hřiště a Američané se dostávají k 16 soupeře. Balogun sklepává Skellymu, který ho ještě hledá přihrávkou zpátky, ale Balogun se k zakončení nedostává. Je teď s míčem vedle pokutového území, přihrává nakrátko Freemanovi. Freeman vrací míč zpátky za pokutové území. Tam Američané se snaží ještě potěšit diváky v Seattle kombinací, která by vedla k zakončení, ale Berhalterova sklepávačka na Balogana přesná není a u poloviny hřiště se pak Australan Iran Kunda srazil s Chrisem Richardsem, stoperem Spojených států, který ho zastavil, dal mu tělo do cesty, nepustil ho do rychlého breaku, doslova ho srazil a tak Richards vidí žlutou kartu a Australané se dostávají opět na polovinu soupeře, musí spěchat, prohrávají o 2 góly 0-2 a určitě budou chtít dostat balón až do pokutového území nákopem. Jenže kuriózní situace, to počasí ve Spojených státech opravdu není náročné jen a pouze pro fotbalisty, ale i pro rozhodčí. Felix Zweier má křeče. Německý rozhodčí si teď sedl na trávník stadionu v Seattlu a jeden z australských fotbalistů ho protahuje teď už taky asistent rozhodčího. Nevídaná situace, ale myslím, že logická na světovém šampionátu ve fotbale, který se hraje v červnu ve Spojených státech, v Mexiku a Kanadě, tedy v době, kdy je to počasí opravdu hodně perné, když jsem se díval na teploty v Seattlu před začátkem tohoto utkání, tak zhruba 27 stupňů hlásily teploměry na západě nebo severozápadě Spojených států. Felix Zweier dostává od svých asistentů taky vodu, aby rychle...
1: Tak můžeme dopřát občerstvení také Pavlu Tilšarovi, i když zbývá opravdu jenom pár minut do konce utkání mezi Spojenými státy a Austrálií. A můžeme připomenout, že výškař Jan Štefela obsadil na mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Bronzový medailista z mistrovství světa v Kataru zapsal výkon pouhých 220 cm, které překonal na potřetí. Nedařilo se ani oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm a skončil 8. Naopak famózní formu potvrdila Slovenka Emma Zapletalová, v Diamantové lize vyhrála letos i čtvrtý závod na 400 metrů překážek a vlastní národní rekord stlačila o dalších 28 setin na 52,30 setin sekundy a tím se posunula na 6. místo historických tabulek. Teď už ale znovu fotbal, Austrálie, Spojené státy v Seattlu, Pavel Tilšar.
2: Konec 5. nastavené ze 6 celkových Nad rámec normální hrací doby Felix Zweier, německý rozhodčí, už protáhl křeče a Američané dál vedou nad Austrálií 2-0 a brání se australským útokům, jenže Volpátův centr přesný není, končí vedle branky Spojených států. Golman Fries toho v dnešním zápase opravdu příliš nemusel předvést a teď navíc ještě situace, kterou trenéři rádi využívají, když jejich tým vede v závěrech zápasů. Tedy střídání, byť na mistrovství světa, to musí být zrychlené, aby ti, co odcházejí z hrací plochy, neoslabili ten tým. Musí to být splněné do 10 sekund. Myslím, že Balogun to teď zvládne. Stejně tak i další americký hráč, který odchází z hrací plochy. Kdo přichází, tak to je Wright na místo Balogana a McKennieho střídá na hrací ploše Giovanni Reina, který se zapsal mezi střelce i v tom úvodním utkání proti Paraguaji. Vlastně kompletoval to skóre na 4-1. Konec 6. minuty. 6 minut nastavoval Felix Zweier nad rámec normální hrací doby. Spojené státy vedou nad Austrálií 2-0. Myslím, že ještě chvíli se hrát bude právě teď za tu pauzu při střídání a hlavně za to, jak si Felix Zweier protahoval zhruba minutu a půl nepříjemné křeče v závěru zápasu, který v čase ve Spojených státech začal v Seattlu v pravé poledne. Australané se ženou za snížením, ale Iran Kundův centr z pravé strany přesně není, nenechává, respektive nedostává Iran Kunda balon ke svým spoluhráčům. Naopak teď se k míči dostávají hráči amerického celku a Wright, střídající hráč, už je v pokutovém území, dělá kličku, chystá si balon na zakončení, Wrightův pokus trefuje dalšího náhradníka už na trávníku, Australana Garyho, který se postavil do cesty. Navíc Wright v offsideovém pozici, takže i kdyby Wright skóroval, tak by slavit gól na 3-0 nemohl. Už jsme na konci 7. nastavené minuty, Spojené státy stále vedou nad Austrálií 2-0, ale ještě chvíli hrajeme toto utkání světového šampionátu. Sudí Zweier měl totiž křeče, zhruba minutu a půl se nehrálo v nastavení. Dlouhý nákop od golmana Beache. Na odtačné polovině se Australané snaží teď nacentrovat. Už se hraje 8. nastavená minuta, Spojené státy vedou nad Austrálií 2-0 a míří za druhým vítězstvím ve skupině D, a to proto, že teď Australané vůbec míč nenacentrovali do pokutového území a vypadá to na poslední odkop od americké branky. 2-0 tedy pro Spojené státy, úplný závěr zápasu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport tedy spěcháme na ty závěrečné okamžiky utkání Spojené státy Austrálie, ve kterém Američané stále vedou 2-0 a teď jdou do pokutového území. Je to konkrétně střídající Skelly, který hledá v pokutovém území svého nabíhajícího spoluhráče Trustyho, který se ale k zakončení nedostal, ale vadit mu to nemusí, protože právě teď německý rozhodčí Felix Zweier ukončuje utkání skupiny D mezi domácími Spojenými státy a Austrálií. Jedna z pořadatelských zemí má druhé vítězství na tomto šampionátu. Američané v Seattlu porazili Austrálii 2-0. Oba góly padly v prvním poločase. Skóre otevřel, byť určitě nechtěl, australský stoper Burgess, tedy ranou do vlastní sítě. Centr Balogana si srazil tedy z úrovně malého vápna do své branky. Australané pak měli ještě v prvním poločase jednu možnost vyrovnat. Nepovedlo se jim to a tak Američané, kteří dominovali tomu zápasu minimálně v prvním poločase, dali gól ve 43. minutě. Po situaci, kterou zkoumal i videorozhodčí, nakonec mohl slavit gól hlavou obránce Freeman. Po zbytně stran i střídání pomohla k tomu, že Australané trochu co do ofenzivy se zlepšili, ale pokusy od Volpáta, případně dalšího střídajícího hráče Metcalfa, nebyly tak dobré, aby skóre změnili. A tím pádem Australané tentokrát gól nedali, Američané 2 mají 6 bodů a to znamená, že po dvou zápasech mají jistou účast v playoff.
1: Ve skupině D se v noci na zítřek dočkáme ještě také souboje dvou poražených týmů z úvodního kola. Turecko nastoupí v 5 hodin proti Paraguaji, i o tomto mači určitě uslyšíte na Radiožurnálu Sport, a týká se to také dalších dvou zápasů ze skupiny C. Nejdříve o půlnoci vyzvou Skotové Maročany a v půl třetí pak nastoupí Haiťané proti Brazilcům. To je fotbalová nabídka dalšího hracího dne fotbalového mistrovství světa na Radiožurnálu Sport. Tak zůstaňte i dál s námi, za chvíli vám nabídneme opravdu exkluzivní hosty Simonu Bubeníčkovou a Metodě Jílka v repríze pořadu Kilometry Jiřího Ješka.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásný den, krásné dopoledne. Vítáme vás na sportovním festivalu Off Season. Mám velkou radost, že je tady se mnou můj kolega Karel Janů, který se mnou kilometry pravidelně připravuje. Přivítejte ho ještě jednou potleskem.
2: Krásný den i ode mě, no a já samozřejmě velmi rád vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ježka.
1: Tak my si k tomu sedneme.
2: Teď nás tedy čeká, jak už bylo řečeno, necelá hodina věnovaná dvěma obrovským hvězdám českého týmu na letošních zimních olympijských a paralympijských hrách. Tak pojďme prosím úplně všichni, kdo jste sem za námi přišli, a koukám, že vás je docela dost, velkým potleskem přivítat běžkyni na lyžích a biatlonistku, trojnásobnou stříbrnou medailistku z paralympijských her v Miláně a Cortině Simonu Bubeničkovou.
1: To je přivítání. Děkujeme.
2: A prosím, obrovský potlesk taky pro olympijského vítěze v rychlobruslení z Milána a Cortiny Metoděje Jílka.
1: Děkujeme za krásné uvítání. Mikrofony máme. Samozřejmě, že oba sportovci mají pro vás na ukázku i svoje olympijské a paralympijské medaile z Milana a Cortiny. Na začátek jednoduchá otázka pro vás oba a začneme třeba i s Simonou. V jakém okamžiku vám definitivně došlo, že jste po hrách v Miláně a Cortině přišli do té situace, že jste se stali známými sportovními osobnostmi, že jste velkými hvězdami, zvlášť vaší generace, protože oba jste velice mladí?
3: Tak já všem přeju krásné dopoledne a jinak pro mě to došlo, mě to došlo asi až po příjezdu domů, kde mě přivítal krásně můj městys a spousta fanoušků přišla. A tam mi to asi jako definitivně došlo, že asi to je teda pravda a opravdu se to stalo všechno.
1: Metoději.
4: Tak taky přeju krásný, hezký den všem a pro mě to asi přišlo nějak tak postupně, že nebyl jako jeden moment, kdy jsem si jako uvědomil, že prostě ten zájem o mě je velký, ale bylo to asi postupně a nějak jsem se pořád do toho dostával v průběhu těch měsíců po té olympiádě.
2: A když už jste oba dva zmínili ten velký zájem, samozřejmě ze všech stran, jsme moc rádi, že třeba jste dneska tady právě s námi a že se účastníte i natáčení kilometru Jiřího Ježka, tak co se nejvíc změnilo, Simono, v tom vašem každodenním životě? Je to ten zájem lidí kolem vás nebo třeba soukromí, musíte si ho víc hlídat?
3: No, to jsou asi přesně ty dvě věci, které to změnilo nejvíc a je to docela znát, když třeba jdu do školy a najednou jdem po ulici třeba se spolužečkama a tam lidi, tyjo, to byla ta Simona Bubeničková, fakt to byla ona, a někdo mě třeba zastaví a tak. Je to milý a spíš jako úplně hustý, že jsou to i starší lidi, třeba víc mám fanoušků mezi důchodcema, mi přijde. Ale ne, je to fajn a příjemný, když takhle mě třeba poznají a pozdraví.
1: Počkej si mi, ale v tvém věku, a já to slyším od třeba lidí a holek kluků, kteří jsou přesně tak jako v tom teenagerovském věku, tak ty seš pro ně obrovskou inspirací a obrovskou hvězdou, tak cítíš právě to, že už dneska seš, jak se v angličtině říká, ten role model té svojí generace?
3: No, já to úplně asi tak necítím, nebo nevím, já to beru tak, že budu ráda, když můžu být pro někoho inspirací a budu ráda, když díky mě třeba děti začnou sportovat a i třeba začne být větší zájem o ten sport handicapovaných a ty děcka budou mít víc příležitostí se zapojit do klubu a sportovat. Asi tak to beru a budu jedině ráda, no, když budu tou inspirací.
2: A jak to teda má Metodě Jílek a možná které skupiny věkové fanoušků oslovuje? Od těch nejmenších po ty nejstarší?
4: Tak asi od těch nejmenších po ty nejstarší. Já jsem za to hrozně rád, když právě vidím třeba i ty malé děti, které se mě, dejme tomu, nějak tak zhlížejí nebo mě vidí jak nějakého toho, dejme tomu, role modela, jak jste říkali, protože to je hrozně hezký a jsem rád, že podporuju takhle ty malé děti k tomu sportu, ať už je to jaký sport, nejen rychlobruslení, ale jakýkoliv sport, tak je důležitý, aby se všichni vlastně začali hýbat a dělali nějaký sport, který je baví a naplňuje, protože to je to zdraví, no, pro to tělo.
1: Mety, olympijské zlato, je pro většinu sportovců nedosažitelný sen. Je to prostě maximum, co zvlášť v těch sportech, kterým se věnujeme, já jsem se věnoval, vy oba se věnujete, tak to olympijské zlato je naprostý vrchol. Jak s tím nakládáš, že si toho absolutního vrcholu dosáhnul už takhle brzo?
4: Tak já to pořád beru jako nějaký další krůček v té kariéře, že to nebude jako nějaký maximální vrchol, ale beru to jako nějaký potvrzení toho, že to, co děláme, funguje a jdem si prostě pro další, jdem vlastně dobět nějaký další milestone a takhle, no, takže no.
2: To říká metodě Jílek v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Teď zase jedna otázka na Simonu Bubeničkovou. Simono, kdybyste se mohla vrátit na ty letošní hry a ještě u nich naposledy zůstaneme a znovu prožít jediný okamžik z nich, tak co by to bylo?
3: Tam vůbec nejde jako vytknout jeden jediný okamžik a celých těch 14 dní bylo úplně krásných a pořád se něco dělo. Tam fakt strašně rychle to uteklo a pořád bylo nad čím přemýšlet, na co se soustředit a jo, celý to bylo krásný, jako celý bych si to zopakovala.
1: A metodě Jílek má nějaký zážitek z Milána a Cortiny. Jeden takový třeba úplně mimo sportovní, něco, na co budeš vzpomínat, když někdo ti připomene tu zlatou medaili a to dějiště v té Itálii.
4: Asi nějaký ten celý den z té olympijské vesnice, protože když jsem poprvé přijel, tak to vlastně bylo úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí na nějakých světých pohárech, mistrovství světa a tak dále. Že to bylo fakt jako hezky udělané, bylo tam hrozně moc sportovců a hrozně moc věcí, co vlastně dělat, takže nějaký ten první den asi z té olympijské vesnice. No.
1: Pojďme na začátek vašich kariér. Kdy jste si poprvé řekli, že sport nebude jenom koníček, ale že to je něco, čemu chcete podřídit velkou část vašeho života, Simi?
3: U mě to bylo asi takový přirozený. Já si třeba pamatuju na takový moment, nebo momenty, kdy mi mamka vždycky opakovala, na prvním místě bude škola a pak až bude ten sport. A já jsem si vždycky jako v duchu říkala, ne, jako na prvním místě bude ten sport a pak nějak jakoby ta škola. Ne, jako škola je samozřejmě důležitá a potřebuji něco vystudovat, ale tou školou tak nějak proplouvám a vždycky ten sport byl mě tak jako blíž a měla jsem ho radši a už od malička mě to strašně naplňovalo a bavilo a asi jsem tušila, jako že budu chtít se tomu naplno věnovat a určitě jako dlouho.
1: Ty jsi kvůli závažné nemoci vlastně od dětství postupně vlastně ztrácela zrak, až ve 14 letech si o něj přišla definitivně. Je ten sport něco, co vlastně ti nahradí některé věci, o které člověk chtě nechtě s takovýmhle handicapem přijde, protože pro mě přesně ten sport bylo něco, když já jsem přišel o nohu, tak v podstatě ty momenty v životě, který jsem zjistil, že už třeba dělat nemůžu nebo je budu mít komplikovanější, tak o to víc jsem se snažil v těch sportech, kde jsem mohl vyniknout a kde mi to nepřekáželo, jsem se snažil, že budu mít komplikovanější, tak o to víc jsem se snažil v těch sportech, kde jsem mohl vyniknout a kde mi to nepřekáželo, jsem se snažil dělat si radost. Tak je

0: Vůbec si nedokážu představit, vlastně, co bych dělala, kdybych nesportovala.
1: To říká Simona Bubeničková. A jak to má tedy metodě Jílek? Protože vím, že taky ta škola pořád ještě neustoupila a pořád tam zůstává. Metodě je studentem vysoké školy.
2: Je to tak, no. Pro mě taky teda vždycky byl nějak tak sport na prvním místě a dostal se třeba uvolňoval z nějaký té střední školy, a já jsem právě mohl trénovat a cestovat na závody. No a teďka pořád studuju na vysoké škole na Karlově univerzitě na jako obor kondiční trenér. No a snažím se to nějak kombinovat a zatím to vychází a doufám, že to tak bude do dalších pár let, aby jsem to.
1: Jsou tam nějaké úlevy nebo olympijský vítěz trošku, co? Má tu pozici jinou nebo jsou naopak přísní? Takhle jsem to myslel.
2: Tak určitě něco, nějakou roli v tom hraje, ale musím pořád dodělat všechny ty věci, který vlastně dodělávají moji spolužáci, takže jediný v čem, tak jsou trochu úlevy nějaký ty absence, že tam mám individuální plán a můžu chybět 50%, ale občas to těch 50% není, tak místo toho udělám nějakou práci a takhle, no, ale vyloženě žádný velký úlevy tam nejsou.
3: Každý potřebuje na startu té svojí sportovní kariéry někoho, kdo je pro ně inspirací, kdo ho do toho sportu přivede. Tak Simono, kdo tobě ukázal tu krásu sportu, nebo to, že by to mohla být nádherná součást tvého života?
0: No určitě si myslím, jako u každého sportovce to byly rodiče, který prostě pokud nejsou příkladem tomu dítěti, tak to dítě nebude ten pohyb a sport brát jako tu přirozenou součást a my jsme se prostě od malička hýbali, chodili po horách, jezdili na kole, v zimě na lyže. A no, pak mě rodiče přihlásili do klubu, nejdřív do plaveckého a pak v 10 letech jsem si sama pak vybrala to běžecké lyžování, takže určitě pro mě to byly ty rodiče, to základní.
3: A metoděj?
2: Tak já budu mít asi podobnou odpověď jako tady Simča, protože jak říkala, tak za každým vlastně sportovcem vždycky stojí rodiče a bez nich by to nešlo. Takže rodiče mě vedli vždycky ke sportu už od malička a za těch pár let jsem zkusil hodně sportu a zůstalo u mě asi nejvíc to bruslení, takže tak.
1: Pojďme na další otázku na Simonu Bubeničkovou, která je tu s námi dnes na pódiu a jsme za to moc rádi. Ta kombinace běžeckého lyžování a biatlonu. Simono, čím vás to okouzlilo a od začátku byla bližší třeba střelba nebo jenom ten samotný pohyb na lyžích?
0: Doteď to asi tak mám, že mám radši to lyžování, ale ta střelba v tom biatlonu k tomu patří, ale já jsem se to rozhodla kombinovat, protože to v podstatě takhle dělali všechny holky ze světového poháru. Ještě před pár lety totiž byl biatlon součástí FIS, Mezinárodní lyžařské federace a biatlon se tak kombinoval s běžeckým lyžováním, para, běžeckým lyžováním a parabiatlonem. Před dvěma lety se to rozdělilo a už to je definitivně pod IBU, ale ty holky zůstaly u toho parabiatlonu a teď už je to teda těžší kombinovat, protože ne vždycky se ten kalendář úplně jakoby, aby se nekryl, takže občas se to kryje, ale jo, aspoň mám za tu sezonu možnost víc závodů, protože my zas úplně nemáme každý víkend světový pohár, takže takhle aspoň do budoucna mám možnost jako více těch závodů objet a jo, jako oboje mě baví, oboje to je prostě lyžování, jen v tom biatlonu je prostě ta střelba, ve které já teda ještě nejsem úplně jako 100% vystřílená.
3: Jak často trénuješ střelbu? A vůbec, jak ta střelba probíhá pro někoho, kdyby vlastně ten parabiatlon neviděl, tak jak ta střelba probíhá u vás, kteří vlastně máte ten zrakový handicap?
0: Ta střelba byla krásně vidět třeba v České televizi, když byl záznam, tak my vlastně přijedeme normálně na stav, ale s rozdílem toho, že my nevozíme ty naše zbraně na zádech, ale máme je tam už připravený, jsou to erární zbraně a rozhodčí nám přidělí nějakou zbraň, my si k ní lehneme a normálně střílíme, ale nemíříme samozřejmě očima, ale podle zvuku, podle sluchu. Mám na sobě sluchátka a ta zbraň je laserová a ten laserový paprsek přenáší do těch sluchátek zvuk a čím blíž jsem ve středu toho terče, tak tím ten tón je vyšší. A

0: Prostě se musím strefit do toho středu samozřejmě, takže říká, asi tak to funguje.
1: To říká Simona Bubeničková. Otázka. Otázka na metodě je Jilka, rychlobruslení, i když Martina Sáblíková tady prošlapala tu cestu a je samozřejmě, myslím, hodně známá, tak pořád to není takový jako úplně masový sport, tak jak se k němu člověk vůbec dostane? A jak je to možné, že se v něm potom stane nejlepším na světě?
2: Tak já jsem úplnou náhodou vlastně začal jezdit na kolečkových bruslích a jelikož tam jsem zažil nějaký slušný výsledky, a tak jsem se rozhodl na to lední rychlobruslení, protože tam je ta možnost té olympiády a je to trochu větší sport. Takže jsem se k tomu dostal. No.
1: Metodě, já přidám tady krátkou osobní teďko svoji zkušenost. Moje starší dcera dělá jiné sporty, ale teď o víkendu byla na prvních závodech na kolečkových bruslích. A já jsem se o ní v životě tolik nebál, jako když odstartovala do hromadného závodu na 1 kilometr. Já jsem si myslel, že nikdo nemůže z těch dětí dojet zdravý. Takhle to Metodě Jílek od malička neměl, že je to nebezpečné.
2: Každý sport je v něj jako nebezpečné, hrozí tam nějaký riziko úrazu, riziko páru nebo tak. A v nějakých je to trochu víc, v nějakých trochu míň, no, takže to kolečkový patří asi k trochu nebezpečnějším sportům, ale zase není to nic extrémního a pak, když jsme v tom jako profesionálním balíku a všichni lidi jako umí bruslit a jsou na to profesionálně trénovaní, tak to není zas tak hrozný.
3: Ten kolečkový sport, to kolečkové bruslení je ve světě už docela profesionální. Jezdí se fakt velké závody při těch největších třeba běžeckých maratonech. Vím, že si někde říkal, že velký závod je třeba den před závodem běžeckém v Berlíně při maratonu. Tak je větší celosvětově ta komunita v tom kolečkovém bruslení nebo na těch rychlých nožích?
2: Já bych řekl, že asi větší komunita celosvětové v kolečkovém rychlobruslení, jelikož je to o dost dostupnější sport než to lední. Vlastně nepotřebuje se žádná velká hala a ty nože jsou taky, jako potřebuje se nějaká velká hala, led a vlastně je to zimní sport a to kolečkový bruslení jde vlastně dělat poměrně kdekoliv a hlavně v Jižní Americe, kde vlastně léto, dejme tomu celou dobu a je tam teplo, tak tam bruslí vlastně přes celý rok.
3: Ale ta motivace přestoupit na ty nože byla trošku i olympiádou, jako dostat se jednou na ty vysněné olympijské hry?
2: Hlavně olympiádou a věděl jsem vlastně, že to jde díky tomu, že ostatní rychlobruslaři, kteří vlastně byli nějak na vrcholu, tak taky přicházeli na ten let a vycházelo jim to hlavním jako příkladem asi novodobě je Bart Swings, který je vlastně taky olympijský vítěz na hromadném startu. Myslím, že z roku 2022, takže před 4 rokama taky vyhrál. Mm-hmm. A to byl asi hlavní spouštěč, že jsem věděl, že to je možný a tak jsem přešel a vyplatilo se to.
1: Jaký sportovní vzor Simony Bubeničkové? Byl někdo takový, ke komu jste vzlížela?
0: Jo, spoustu takových je a z těch našich českých, no, koukali jsme vždycky prostě na všechny sporty v zimě, na biatlon, na běžecké lyžování a i na rychlobruslení a olympiádu a všechny sporty jsme vždycky sledovali, takže jako těch sportovců i doteď je jako mnohem víc, jako.
3: Každý sportovec, když se dostane na ten vrchol a už má možnost opravdu přemýšlet, že já mám šanci vyhrát olympiádu nebo paralympiádu, tak si musí v hlavě taky sám sobě upřímně říct, v čem je jeho největší výhoda proti soupeřům. Máte něco takového, o čem víte a můžete to říct veřejně, že jste v tom fakt nejlepší na světě a třeba vám to jako zařídilo ty úspěchy teďko na posledních hrách v Miláně a Cortině, Mety?
2: Já jsem vycházel jako ze své přípravy nejenom ten minulý rok, ale vlastně dejme tomu celý svůj život a věděl jsem, že za poslední rok třeba na tu desítku jsem najel podle mě nejvíc kol v tempu na desítku z celého toho startovního pole a věřil jsem v to, že jsem vlastně jediný, kdo taký tempo dokáže udržet a to se vyplnilo. No. Takže asi pro mě to je nějaká vychází ta konfidence z toho tréninku, který jsem udělal a že vím, že jsem to všechno dělal poctivě a takže potom ani není vlastně nějaký prostor na nějakou velkou nervozitu.
3: To je super, že to říkáš. Protože tady je přesně vidět, že když člověk dělá něco v tom svém oboru, něco navíc, než se běžně dělá, tak se to musí někde projevit. A já jsem přesně měl to samý v té mý kariéře, že když jsem věděl, že za ten rok najedu o, já nevím, 3-4 tisíce kilometrů víc než ty soupeři, tak že mi to dává už na startu tu jistotu, nebo ne jistotu, ale takovou jaký uklidnění, že nějakou výhodu mám. V čem je výhoda Simony Bubeníčkové, když nastupuje na start? Taková ta vnitřní, co ti říká, jo, dneska bych mohla vyhrát.
0: U mě vůbec jako nevím, asi jedna výhoda, ale spíš to bude ten souvislý trénink právě, jako už ty zkušenosti, co sbírám od nějakých žákovských a dorosteneckých závodů a věřit si prostě na to, že když budu dělat to, co mám, tak nějak to musí dopadnout a když se prostě budu cítit dobře, tak už vím, co mám dělat, takže asi jen udělat to, co mám, no, a s tím tréninkem to tak nějak snad přijde.
1: A když jenom navážu na to, co před chviličkou říkal Metoděj Jílek, když Metoděj jste stál na startu na olympiádě na těch 5 nebo 10 kilometrů, tak opravdu to člověk tak vnímá, jestli jsem to dobře pochopil, že to je závod o vás, že to je o tom, co jste vy natrénoval, že to je spíš, my s Jirkou si hodně bavíme o běhání a o cyklistice, takže to je spíš vlastně taková časovka individuální, že prostě vlastně Metoděj Jílek jede proti Metoděj Jílkovi a pak se uvidí, na co to klapne, nebo tam ti soupeři někde v hlavě jsou.
2: Já nad tím, je to vlastně závod sám proti sobě, ale já nad tím nějak tak nepřemýšlím, já vždycky jako přemýšlím, ale zase na druhou stranu tam jsou i ty ostatní soupeře, který musím porazit. Já chci zjet co nejlepší výkon, co dokážu, ale pak tam je ten druhý faktor toho, že tam jsou ty soupeři a i když zjedu to, co nejlepší, co dokážu, tak ten soupeř mě dokáže porazit. Takže je hrozně těžký nad tím takhle přemýšlet, ale když třeba na tu desítku jsem věděl, že nastupoval jsem tam jako největší favorit, věděl jsem, že když zajdu to nejlepší, co dokážu, tak by to mělo z největší pravděpodobností stačit na výhru, takže tak jsem nad tím asi přemýšlel. No.
3: I když je sportovec sebevědomější, když přijde na ten start s tím, že opravdu má za sebou super trénink a zůstal zdravý a že tam je velká šance na to vítězství, tak stejně každý z nás se potřebuje o někoho opřít těsně před tím startem. Je to pro tebe, Simono, trasérka, se kterou běháš, se kterým běháš, anebo je to spíš trenér třeba, který ti dá takový to poslední pomazání před tím startem, než se odebereš přímo na tu startovní čáru. Protože s trasérem, se kterým člověk absolvuje ten závod, se můžete vlastně pozbuzovat i během toho, ne?
0: No, určitě, no. Jako David, ten mě může pozbuzovat i na trati. Když to stíhá a to, ale...
3: Když to stíhá.
0: No, ale jako před tím startem já jsem takovej jako člověk, který je zavřený do sebe a moc úplně nikoho k sobě nepouštím a spíš jsem tak jako sama se svýma myšlenkama a těsně před startem mě akorát fyzioterapeutka proklepe nohy a já řeknu, co potřebuju a jdu na start, no.
3: Mně se líbilo, že jsi říkala, že trasér tě, když tě stíhá, stane se někdy, že přijde závod, že ty musíš pozbuzovat jeho, abyste vůbec jako dojeli do cíle spolu.
0: Jako naštěstí se to ještě nestalo, no, ale samozřejmě jsou dny, kdy třeba není úplně ve 100% formě a já se cítím jako hodně dobře, tak furt mi tak nějak stíhá, ale už vnímám, že nemá tu rezervu úplně. Ale nemůžu zase mluvit úplně za něj, no, takže nevím, jak se úplně přesně cítí, ale samozřejmě musí být ještě o level vejš, aby u toho stíhal mluvit a právě i mě třeba trošku pozbudit někdy do kopce.
3: Ke komu si chodí pro uklidnění před startem Metoděj Jílek?
2: Já tam asi tak podobně, jako já se spíš soustředím jako na výkon před nějakým tím závodem na ledě, protože tam vlastně to je, jak jsem říkal, no, tam to je závod sám se sebou, je to nějaký dodržování té techniky a těch stanovných kol a rád se soustředím na tohle z toho, ale potom, když vlastně závím na těch kolečkovým rychlobrusení, tak tam to je dost o taktice, což úplně nejde ovlivnit nějakým tím tréninkem a člověk se díky tomu může dostat do dost větší nervozity, tak tam je taky trochu jiný postup při té přípravě před tím závodem. No.
3: Já na to navážu. Rychlobruslení je sport, kde fakt rozhodují desetiny, někdy setiny sekundy, jo? Zvlášť na tom ledě. Jak pracuješ s vědomím, že jedno zaškobrtnutí ti může udělat třeba rozdíl mezi čtvrtým místem a zlatou olympijskou medailí? Připravuješ se na to nějak speciálně, třeba s nějakým i psychologem sportovním?
2: Psychologa sportovní nemám, všechno to vlastně jak tak zatím zvládám sám a dokud to budu, tak asi nebudu potřebovat. Ale vím, že to je dobrý téma do budoucna, že kdyby prostě jako stát se může cokoliv a nikdy nevím, jestli jako do budoucna ho nebudu potřebovat, takže nikdy neříkám nikdy. No ale právě na tom ledě to ještě v pohodě, protože tam se to jde jako nějak tak na těch 10 kilometrů tam máte 25 kol, když v jedné zatáčce zaškobrtnete, tak to je dejme tomu nahnat zpátky. Horší jsou pak v tom ty sprinty, kde fakt každý zaškobrtnutí může dělat rozdíl 5 míst. No a jak jsem říkal, no na těch kolečkách tam o dost větší roli hraje nějaká taktika v tom závodě, protože to je hromadný start a tam každá chyba dělá, jestli vyhrajete závod, anebo skončíte mimo top desítku. No.
1: Metoděj Jílek a Simona Bubeničková jsou dnes s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Simono, jedno zaškobrtnutí, co to může znamenat, to asi zní povědomně, ne?
0: To zní a nezní to moc příjemně.
1: Za to se omlouvám, ale chtěl jsem takhle navázat.
3: Ne, já si nedovedu vůbec představit jít si třeba s nějakým trasérem zaběhat a mít přitom třeba pásku přes oči nebo takové ty zatemněné brýle. Já bych to prostě nedal. Já mám co dělat s tou nohou, když jdu běhat sám a je tam nějaký nerovný povrch, abych nezaškobrtnul. Ty samozřejmě s tím handicapem žiješ jako celý život. Od rána, co se probudíš a jdeš si vyčistit zuby, tak prostě člověk bojuje s tím, že vlastně jako má to v tom životě strašně těžký. Je to v tom sportu nějak jiný? Přijdeš si s tím trasérem absolutně jistá, to mi řekni, anebo je tam prostě, jako když my zavřeme oči a prostě ta nějaká nejistota tam je?
0: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. A i tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí a rodiny, tak kamarádů, tak vůbec si jako neuvědomuju, že jsem nějakým způsobem jiná. A dělám spoustu věcí stejně jako dělají zdraví. Takže já to beru jako normálně a už si jsem jako s tím svým handicapem jako řeknu, nebudu říkat 100%, ale na 99% takový stáno.
3: Takže i když se na těch běžkách řítíš z nějakého sjezdu, tak tam není větší strach, než ho má třeba, já nevím, běžkař, který vidí, protože já bych měl strach i po rovině na běžkách, jo. A není tam prostě nějaká větší obava. Bereš to jako prostě, no tady jasně, tady sjedem tu pravotočivou zatáčku a v pohodě si odšlapu tu zatáčku na tom sněhu a jedu dál. Prostě nějaký strach tam není.
0: Tak samozřejmě, když třeba jedem nějaký takovouhle trať jako poprvý, tak je tam trošku větší respekt a zrovna třeba ve Val di Fiemme jsou ty tratě poměrně těžký. Těžký výjezdy, ale i těžký technický sjezdy. Takže prostě, když se najíždíme poprvé na nějakém tréninku, tak jsme samozřejmě opatrnější. Mám k tomu nějaký respekt, ale David Trasser mi na začátku vždycky popíše, jako, jak zhruba ten sjezd vypadá. A on to jako už relativně zvládne jako zhodnotit, jestli jo, jestli to zvládnu, nebo jestli už ještě nikdy jsme nic takového horšího nejeli. A musím říct, že teda máme jako i relativně dobrý trénink z kolečkových lyží, kde je to teda ještě jako mnohem horší padat na asfalt, než na ten sníh, no.
3: To si vůbec nedovedu představit na kolečkových lyžích. Já jsem vždycky kamarádům, které jsme měli třeba v tom paralympijském cyklistickém týmu a byli to ty zrakově handicapovaní, kteří měli skvělého vždycky pilota, bývalého profesionála cyklistu na tom tandemu, tak jsem vždycky těm kamarádům říkal, buďte rádi, že vůbec nevidíte, jako kudy vás protáh v tom spurtu, v tom pelotonu, jo, co se tam dělo, nebo když se závodilo na dráze, buďte rádi, že nevidíte, co tam s váma ten pilot dělá, tak může být i tohle vlastně ta rada, vlastně to neřešit a absolutně se odevzdat tomu svému trasérovi.
0: Asi jo, jako musí tam být mezi náma takováhle důvěra a spousta lidí mi taky říká, jako to, kdybys to viděla, tak to nesjedeš. Ale ne, jako já trasérovi svým věřím a musí to být jako vynikající lyžař. On nesmí mít sám se sebou problém s tím lyžováním, protože kdyby on měl problém ve sjezdu, tak já to cítím, že je prostě takový nestabilní a kdyby spadl on, tak samozřejmě spadnu i já, no, takže on to musí být vynikající lyžař. Musí si být jistý v těch sjezdech a s tou technikou a pak já mu prostě musím věřit. No.
1: Simona Bubiňčková a taky Metodě Jílek dnes jsou tu jednak s námi na festivalu Offseason a jednak taky jsou hosty kilometrů Jiřího Ješka. Pojďme na kolo, protože my si o něm přeci jenom povídáme ze všeho nejradši a zdá se mi, aspoň jsem to tak pochopil, že k němu máte oba dva vztah. Tak Metodě Jílku, co silniční kolo? Je to nějaký vhodný doplněk v tuhle chvíli k vašim sportům?
2: Tak určitě, kolo patří mezi hlavní vlastně nějaký prostředky té přípravy, ať už letní, tak i zimní. A jsem trávím na ně hrozně moc hodin týdně, měsíčně, takže jo, kolo patří vlastně skoro ke každodenní činnosti dne.
1: A třeba cyklistika je i sport, kde se dá v něčem taky, nevím, tréninkově, nebo pokud jde o stravu nebo regeneraci, dá se tam třeba taky nějakým způsobem i hledat inspiraci?
2: Určitě, ono to je vlastně, dejme tomu, podobný sport, i když se to jezdí na dost další vzdálenosti, tak pořád to je nějaký vytrvalostní sport a ta cyklistika má trochu větší budget, jako jak třeba to lední rychlobruseň, tak tam jsou ty týmy trochu dál a jdou z toho okoukat nějaké věci.
3: Ty trénuješ Metoději v mezinárodní tréninkové skupině, ve které jsou sportovci z různých zemí a dneska právě třeba v té profesionální cyklistice, v těch profesionálních týmech je obrovský důraz na nejmodernější technologie, na měření vlastně téměř jakýchkoliv hodnot, které v lidském těle změřit jdou. Stejný důraz je na perfektní stravu, stejný důraz je na regeneraci. Je právě tohle ten důvod, proč si šel do té tréninkové skupiny mezinárodní, aby si mohl využívat vlastně ty nejmodernější poznatky?
2: To je dost dobrá otázka. My se úplně určitě měříme vlastně všechny možné věci, co jdou, ale pořád je hlavním, jako za mě hlavním, jako nejlepším ukazatelem to je své tělo a ten svůj pocit. Pokud to má člověk dobře vytrénovaný, dokáže věřit svýmu tělu a pak jako sekundární, jaký vlastně ty poznatky jsou, ty data z těch různých testů, z těch monitorů a tohle. Že člověk by měl vždycky věřit první a naslouchat to své tělo a potom se dívat na ty data.
3: Teď jsem se chtěl zeptat Simony, jak moc kouká na Garmin, ale promiň, to byla blbá otázka, ale jak moc sleduješ tyhle ty hodnoty vlastně v tom tréninku a jak moc ta profesionalita, kterou dneska sledujeme právě třeba v té profesionální cyklistice, už je i v tom paralympijském sportu?
0: Jo, tak my se samozřejmě taky snažíme sledovat všechny možné data a základem je u nás jako ten srdeční tep. A já to samozřejmě sleduju, kontroluji si to, ale přesně jak to říkal Metoděj, i tak se mě to snaží trenérka jako učit. První prostě dát důraz na ten pocit a vnímat to tělo, protože někdy se člověk cítí prostě perfektně a hodinky mu ukazují, že se vyspal úplně hrozně, má nízký VSTčko a všechno možný a měl by jít regenerovat a přitom on se cítí, jak kdyby mohl vyhrát mistrovství světa. A někdy je to přesně naopak, takže jo, samozřejmě sledovat to a dá se z toho vyčíst spousta věcí, ale ten pocit je důležitý, no.
1: Tak zástupci mladé generace, vypadá to trošku, tady boříte mýty, nejste takový ti lidé, kteří se ráno podívají na ty hodinky a podle toho čísla, které tam svítí, se dozvíte, jestli jste se vyspali dobře nebo špatně. Vypadá to, že to máte spíš obráceně. Je to tak, Metoděj?
2: Ne, tak určitě já to beru jako nějaký faktor, který mi vlastně utvrzuje v tom mým pocitu a neopak, nebo naopak vyvracuje, ale já to spíš beru jako nějakou sekundární kontrolu k tomu mýmu pocitu, no.
3: Oba se věnujete sportu na maximální úrovni, jak to jde. Co všechno jste ochotný oproti vašim vrstevníkům obětovat pro to, abyste byli nejlepší v tom, co děláte? Simono, sleduješ třeba, co dělají tvoje kamarádky a co ty, ne, nechci říct, nemůžeš dělat, ale vlastně nechceš dělat pro to, aby si byla pořád na té úrovni, na který seš a jednou třeba tu zlatou medaili z té paralympiády přivezla?
0: Já teda musím říct, že se asi obklopuju lidma, kteří mají takový podobný smýšlení jako já a spolužačky, který mám, a nebo kamarádky, tak ty jsou taky sportovkyně a mají takový podobný životní styl jako já a žijou tím sportem, nedělají blbosti, ale zároveň se dokážou bavit a je s nima sranda. Takže to asi sdílíme podobně a nevnímám to nějak, že bych se omezovala oproti ostatním. A jo, samozřejmě jako pak někdo, když chodí na nějaký party a dá si každý pátek nějakou session s kámošema, hospodě a to, tak to úplně se neslučuje s tím sportovním životem, ale já z toho svého okolí jako nevnímám, no, že bych byla nějak extra pozadu oproti nim.
1: A Metodílek taky nemá pocit, že by o něco přicházel, tím spíš, že ještě se mi zdá, že tou kombinací rychlobruslení a těch koleček, že tam zas tak dlouhá pauza Metoděj mezi tím asi není, ne? Zas tak dlouhé dovolené nebývají.
2: Tak já mám vlastně hlavně taky tým, kde vlastně s kterým trénuju a je tam spoustu lidí, kteří vlastně mají stejný tréninkový program a jsme tam, je tam skvělá parta a no, máme, jelikož máme ten stejný tréninkový program, tak většinou máme stejný volná tohle, takže s nimi je fakt je skvělý trávit čas a dokážeme si to i užít. No.
3: Dobře, nejste ti, kteří by trávili víkendy a večery na party. Jak relaxujete, Mety? Kde si odpočineš jak psychicky, tak fyzicky nejvíc v průběhu roku? A teď se nebavíme o dovolené, kde člověk vypne úplně, ale v tom průběhu roku stejně každý den potřebujeme v tom tréninku najít nějakou chvíli, kdy relaxujeme. Ať je to u televize, u nějaké počítačové hry, někdo čte. Co tobě nejvíc dává energii zpátky?
2: Tak asi po nějakém jako náročném tréninkovém týdnu, který je v tom roku dost, tak nejradši prostě ležím asi celý den doma, dívám se na nějaký filmy, hraju počítačové hry. A nebo když vlastně mám nějakou energii, tak rád si půjdu zahrát nějaký jiný sport, například basket, golf, a to je taky nějaká další relaxace a vlastně se úplně odtrhnu od nějakého toho stereotypu, toho bruslení, kola nebo posilovny a vyzkouším si něco jiného.
3: Simi, co tobě dělá radost v tom tréninkovém procesu?
0: Jo, já to mám dost podobně, jako když jsem hodně unavená, tak si nejradši prostě lehnu do postele, zapnu telefon a scrolluju nebo něco takového. A jinak strašně ráda chodím do přírody, do lesa, někam na turistiku, na procházky, něco takového, takže přesně trávit takhle nějakým jiným sportem. Já teda úplně nemůžu hrát nějaký míčový hry, ale takhle někde v přírodě bejt a s kámošema, s rodinou, tak to je super relaxace.
3: Simona Bubeníčková a Metoděj Jílek jsou hosty Kilometry Jiřího Ježka. Před tím, než dáme prostor vám, našim divákům a posluchačům tady na výstavišti na festivalu Off Season, tak ode mě poslední otázka. Kdybyste měli poradit vašim vrstevníkům, mladým sportovcům, kteří ještě třeba toho úspěchu nedosáhli, věc, kterou dnešní věda nebo moderní příprava potvrdili a vaše generace bere jako samozřejmost, co by to bylo, co vám pomohlo v tom sportu nejvíc se dostat na ten vrchol? Mety.
2: Tak za mě to byla asi nějaká ta disciplína, ty věci, co jsem tomu jako sportu obětoval, ale nedokázal bych to, pokud by mě ten sport nedobavil. Když jsem zatím jako nevěděl smysl, proč to dělám, tak bych to nedělal. Takže asi najít nějaký smysl, proč to děláte, proč vás to baví, proč v tom chcete být dobří, a pak podle toho vlastně nějak tak upravit ten svůj život a ty své cíle. No.
3: Simi.
0: Jo, bude to určitě dost podobný, co říkal Metoděj. Já bych řekla, že ten člověk, ten malý sportovec musí chtít on, musí si být jistý, že tohle to chce dělat, je to, co ho bude bavit. A pak prostě jenom vydržet, no, a být konzistentní a vědět, že když se nedostaví ten úspěch hned, tak to nevadí, ale důležitý je, jak ten sportovec bude vyspělej v dospělosti a jak se mu bude dařit na té nejvyšší úrovni. Takže vydržet a v tom tréninku pokračovat a si to užívá tu cestu. No.
3: Tak věřím, že oba dva jste asi dali důležitou inspiraci mladým sportovcům. Teď je čas pro vás, naši milí posluchači. Pokud máte nějaký dotaz na Metodě nebo na Simonu, tak tady přiskočte k jednomu z těch dvou mikrofonů, které tady máme.
4: Tak dobrý den. Já bych se chtěl zeptat asi na dvě otázky na Metodě. A to je k olympijským hrám, jestli vlastně ta jeho poslední disciplína, ten hromadný start, jestli v ní vidí jako budoucnost na nějakých velkých těch světových závodech, protože kolem lidí z našeho okolí jsme to úplně nemoc nepochopili, ten formát. A nevíme, jestli by to mělo být jako takový ten zlatý hřeb toho celkového sportu. A jestli si ještě pohrával s myšlenkou před tím závodem, že by nastavil stejnou taktiku jako soupeř, který vlastně vyhrál to olympijské zlato. Děkuju.
2: Ten master, to, co jste viděli vlastně na olympiádě, nebyl nějaký úplně nejlepší vizuál toho, ty disciplíny, a nebylo to nejlepší propagace vlastně na těch olympijských hrách. Bohužel ten závod se odehrával úplně, dejme tomu, zvláštně. Moc mě to mrzí, protože vlastně celý ten balík vlastně nespolupracoval a nechal si tak, nejme tomu, hloupě odjet tu vedoucí dvojici. Ale od příštího roku by se měl měnit koncept toho závodu a mění se to vlastně na eliminační závod, což znamená, že každý kolo poslední člověk, který projede čárou, bude eliminován a do cíle dojede nějakých 5 lidí a vlastně bude to 1, 2, 3 v projetí cíle. A což je vlastně přejatý koncept z kolečkového rychlobrusení, kde vlastně takhle se jezdí už desítky let. A uvidíme, jak to bude fungovat na ledě, protože to je občas dost fyzický a ty kontakty a nějaký pády k tomu patří, protože každý vlastně se tam bojuje o pozice. No a k té strategii, určitě jsem měl strategii odjet. Nečekal jsem, že se to povede tak brzo. Chtěl jsem odjet po první polovině závodu, kdy vlastně už by ten balík byl nějak tak unavený a lidi by nemuseli stahovat. Ale jak říkám, no, byl to fakt podivný závod, tohle z toho se normálně neděje a po tom, co jsem se vlastně bavil s vítězem, s Wirtem Bergsmou, který vlastně zahájil ten útok, tak on ani v tu danou chvíli nechtěl odjet, chtěl spíš jenom rozhýbat závod, aby se to nějak tak, aby se začalo jet, takže tak.
5: Dobrý den, já bych měla dotazy dva na Simonu. První, jestli je dostatečné množství, kde může trénovat právě střelbu do biatlonu. A druhá otázka, jestli váš trasér po dobu závodu mluví pořád, abyste byla orientovaná, a protože k jeho výkonu sportovnímu to je plus. Děkuju.
0: Tak k té první otázce. Já v našem okolí mám nejbližší střelnici v Čechách v Jilemnici, což je asi 80 kilometrů, takže to je trošku dál, ale je tam můj klub a tam mám možnost trénovat. Ale,
3: tak pokud tam dojedeš na kole, tak je to super trénink. Ne?
0: Jo. Nevím teda jako s tou zbraní, jak bych to odvezla, když nemůžu to hát na zádech. Ale jinak jo, no. No a takže my trénujeme spíš v Polsku, což máme blíž, je to nějakých, nevím, 15 kilometrů, 20 třeba. A tam trénujeme víc, tam je vrsi moje kolečková dráha se střelnicí a tam to zázemí taky je fajn. A ten trasér, jo, ten musí mluvit pořád, protože jakmile i třeba na 3 vteřiny přestane mluvit, tak už prostě začínám třeba trošku víc odbočovat a jo, já potřebuji prostě neustálý nějaký zvuk a podle toho, odkud jako slyším ten zvuk vycházet, tak za tím trasérem, za tím zvukem jedu, no. Takže kdyby nikdo nemluvil, tak bych třeba najela do tribun, nebo tak.
6: Zdravím, dobrý den, Martin Šabatka. Já bych měl dotaz na oba. Jak moc velký problém vám dělá přecházet z normálního náčiní na kolečkový náčiní, anebo jestli už je to vlastně taková druhá přirozenost pro vás?
2: Tak pro mě, já vlastně jsem na těch kolečkových brusích začínal a začátku mi dělalo problém vlastně přejít na ten led, ale čím víc to dělám, tím ty přechody jsou dost jednodušší a my vlastně kolikrát v té zimní sezóně přejdem zase na kolečka, nebo pak v té letní sezóně přejdem na led a vlastně přecházíme co nejvíc a teďka se dokážu dostat vlastně, aby jsem byl fully confident jako v tom daném, v té dané disciplíně, tak mi to trvá týden až dva, což není za stolik, prostě předtím to byl měsíc víceméně, takže ten čas se jako dost zkracuje a už po prvním tréninku dokážu být hodně, hodně confident, buď to na ledě nebo na kolečkách. A musím pravdu říct, že teďka mi větší problém dělá přijít z ledu na kolečka, než právě z koleček na led.
3: Tak děkujeme moc. Čas našeho pořadu a našeho prostoru tady na festivalu Off-Season se naplnil. Děkujeme za krásnou atmosféru a díky samozřejmě našim hostům. Našimi hosty byla čtyřnásobná paralympijská medailistka z Milána a Cortiny Simona Bobeníčková. A zlatý a stříbrný medailista z olympijských her Miláně a Cortině, rychlobrusář Metoděj Jílek. Já díky mému kolegovi Karlu Janu.
1: A já moc děkuji Jiřímu Ješkovi a poslouchejte kilometry, užívejte si festival a děkujeme, že jste přišli.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je na dovolené v zahraničí a policii prý o tom informoval. Izrael a Hezbaláchu zavřeli po měsících bojů příměří. Fotbalisté USA si zajistili postup do vyřazovací části světového šampionátu. Austrálii porazili 2-0. A dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 36 stupňů. Je sobota 20. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu pokutu 3 miliony korun. Wolf veškerá obvinění odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o tom byla dopředu informována.
3: Nikdo od policie do této chvíle mne nekontaktoval, ani mé právní zástupce. Přesto jsem se z médií dozvěděl, že policie České republiky zveřejnila, že po mé osobě vyhlásila celostátní pátrání. Toto se mi zdá nestandardní.
1: Wolf dodal, že se má do Česka vrátit v příštím týdnu. Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Tu ale v Polsku viní z masakrů polského obyvatelstva za druhé světové války.
4: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Izrael a šiitské militantní hnutí Hizbaláchu zavřeli příměří. Začalo platit v pátek odpoledne. Podle agentury Reuters to uvedla izraelská armáda a zdroj z americké administrativy. Později informaci potvrdili i libanonské zdroje.
5: Příměří předcházel rozsáhlý izraelský útok na jihu Libanonu, při kterém podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřeli nejméně 40 lidí. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na infrastrukturu Hizbaláhu a přišla o 4 vojáky. I přes vyhlášení příměří zněly jihem Libanonu další exploze. Na blížící se rakety z Libanonu zase v Izraeli několikrát upozornili sirény. Utichnutí bojů v Libanonu je součástí dohody o příměří, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Další detaily měly delegace obou zemí dojednat ve Švýcarsku. Teherán a Washington ale páteční schůzku zrušili poté, co Izrael ráno zaútočil na Libanon. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil plánovanou cestu do Spojených států. Urazila ho slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pro italskou televizi La Seta řekl, že na summitu G7 premiérka Giorgia Meloniová škemrala o společnou fotku. Ta se proti tomu ohradila.
6: Meloniová reagovala slovy, že je ohromená a že jde o kompletně vymyšlený popis. Já ani Itálie nikdy nežaduníme, dodala a vytkla Trumpovi, že se k nepřátelům západu chová vstřícněji než ke svým spojencům. Trumpovo vylíčení středeční schůzky jednomyslně odmítla i italská vláda. Spor navíc přichází jen pár dní poté, co summit G7 naznačil uvolnění předchozího napětí mezi pravicovými lídry, které vzniklo kvůli rozdílným postojům k válce v Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Česku chybí peníze na práci s lidmi propuštěnými z vězení. Stát jim nařizuje terapie. Ministerstvo spravedlnosti ale letos nedalo žádné peníze na probační programy pro dospělé. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Hrozí tak omezení dosavadních programů a návrat odsouzených za mříže.
7: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
8: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
7: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
9: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
7: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Česko ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v Bruselu na summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země.
10: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
11: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
10: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Navštívit můžete 3 komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
12: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
13: S Pepiou do lesa, louky a nebesa.
12: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si dětští herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
1: Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Před chvílí začal duel Maroka se Skotskem, který sleduje reportér Jan Cuchan.
14: Hraje se teprve 8. minuta, ale Maročani už po brance Saibaryho z pravého křídla razantní a střela pod břevno to byla, vedou 1-0. Jan Cuchan, Radiožurnál.
1: Půl třetí ráno českého času začne souboj Brazílie s Haiti a od 5 hodin bude Paraguay hrát s Tureckem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport vysílají všechna utkání v pravidelných vstupech. A tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Studénkou a nehoda na silnici u Svitav. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 331,5 stojí porouchaná dodávka. Na místě mají silničáři šipku, už je tam taky odtahovka a je tam také policie s majáky, takže je to dobře vidět. U Svitav pozor na nehodu na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem havarovalo nákladní auto. Je to s opatrností průjezdné. Za vysokým mýtem vás zpomalí převoz nadměrného nákladu. Vezou strojní zařízení do teplárny Komořany. Ty jsou za nájezdem na dálnici D35 za Stradouní, pojedou na Hradec a Prahu. Špatně se to předjíždí, počítejte se zdržením. A u Slaného zpomalte na silnici 118 do Zlonic. Na rovince před odbočkou na Otruby jde po vozovce neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme horké a taky dusné počasí, bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, a to hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo i silné bouřky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
16: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 31 až 36 stupňů, na horách bude většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Na české území dorazila vlna veder. Znamená to, že voda po nedávných deštích z půdy zmizí. Můžeme se v ochraně před vedrem poučit od zemí jižní Evropy, kde teploty překračují 40. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteorolog a moderátor České televize Michal Žák, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
18: Dobrý den, přeju.
17: Asi je tam horko, ne?
18: Docela ano.
17: Čeká nás,
18: se vzduch nehýbe.
17: No, čeká nás tropický víkend s teplotami až 35 stupňů Celsia. Jak dlouho ta vedra asi potrvají?
18: Tak pokud se budeme bavit o teplotách, které můžou přesahovat 30 stupňů Celsia, tak je pravda, že na některých místech máme před sebou minimálně týden s takto vysokými teplotami, možná dokonce až 10 dnů, protože podle těch nejčerstvějších předpokladů to vypadá, že i ta druhá polovina příštího týdne nakonec nepřinese tak výrazné ochlazení nebo citelné ochlazení, jak to vypadalo třeba ještě včera nebo předevčírem, a že ty teploty i v té druhé polovině můžou aspoň na některých místech lehce tu tropickou třicítku přesahovat. Takže v takovém případě opravdu můžeme mít možná i těch 10 tropických dnů v řadě za sebou.
17: V předpovědi jsme teď slyšeli, že máme čekat i výraznější bouřky, možná krupobytí.
18: Určitě je to možné, je to možné. Ono vlastně ten potenciál výskytu silných nebo možná až velmi silných bouřek během toho nadcházejícího víkendu tu máme, tu bude. Počítejme s tím, že je tak na naše území bude proudit nejenom ten velmi teplý, horký vzduch, ale také vzduch poněkud vlhčí. A to je ideální kombinace právě pro to, aby se mohly tvořit vertikálně mohutné bouřkové mraky, které třeba svými vrcholky dosahují až někam do 13 km nebo i více. A v takovém případě je potenciál výskytu těch nebezpečných jevů samozřejmě velký. Trošku problém je říci, kde a kdy se ta konkrétní bouře nebo bouřka silná vyskytne, protože se bude jednat o takové ty lokální a pomalu postupující bouřky, takže tam ta konkrétní předpověď je docela jako obtížná. Samozřejmě větší pravděpodobnost, jak už bylo zmiňováno před pár minutami v předpovědi, je zítra v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. V neděli se ale samozřejmě můžou vyskytnout i na Moravě a ve Slezsku silné bouřky a také třeba zítra jich tam pár dorazit nebo se vytvořit může. Pokud jde o ta rizika, kromě těch zmiňovaných krup, tak je to především přívalový déšť. Ony ty bouřky, jak už jsem trošku naznačil, budou postupovat poměrně pomalu, protože nám nějak moc nefouká. To asi sami pociťujeme, pokud se pohybujeme venku, že schlazující efekt větru je teď opravdu zanedbatelný. Takže ty bouřky budou postupovat poměrně pomalu a můžou lokálně tedy přinášet významné úhrny té dešťové vody během relativně krátké doby. Takže může spadnout třeba 30 až 40 mm během několika desítek minut. Ojediněle by to mohlo být i více. A potom třeba zejména v oblastech, které mají větší podíl takových těch zastavěných, zpevněných ploch, to znamená hlavně tedy města, kde je velké množství silnic, chodníků a betonových povrchů, tak tam toto množství vody už může napáchat, řekněme, poměrně velkou paseku nebo určité škody.
17: Co znamená, když se mluví o supertropickém dni?
18: Tak je to vlastně den, kdy teplota dosáhne alespoň 35 stupňů Celsia. Ten tropický den je tedy vlastně tou hranicí teplota 30 stupňů Celsia, takže ještě o 5 stupňů více. Samozřejmě, pokud se na to podíváme čistě meteorologicky a formálně trošku přesněji, tak bychom možná raději používali termín velmi horký den pro tu teplotu 35 stupňů a více, ale chápu, že mediálně a samozřejmě i mezi lidmi ten pojem supertropický rezonuje trochu více nebo zní přitažlivěji a lépe zapamatovatelně.
17: A proč vydáváte varování? Jsou ty vysoké teploty na prahu astronomického léta výjimkou?
18: Tak výjimkou sami o sobě nejsou. Zažili jsme v minulosti situace, kdy teploty v červnu byly podobně vysoké, dokonce právě před 4 lety v roce 2022 jsme zaznamenali vůbec nejvyšší červnovou, zdůrazňuji červnovou teplotu na území České republiky, která dosáhla v Husinci severně od Prahy, Husinec Řeš, stanice přesněji, rovných 39 stupňů Celsia. Tak vysoko jsme se dnes nedostali a zítra se z největší pravděpodobností také nedostaneme. Na druhou stranu ty teploty, které přesahují těch 31-30 stupňů Celsia, už přeci jen představují určitou teplnou zátěž pro lidský organismus, pro lidi, kteří žijí tady v tomto našem podnebném pásu České republiky. A samozřejmě už tedy stojí za to na to upozornit, stojí za to upozornit i na nějaká ta doporučení, to znamená, co dělat v takovém případě. Samozřejmě někteří lidé to vědí, ale u některých je dobré to připomínat a aby si to vlastně i trošku uvědomili. A zejména pokud už jde potom o ty velmi vysoké teploty, kdy tedy maxima přesahují 34 stupně Celsia, tak v takovém případě už opravdu je na místě myslet na to, jakým způsobem budeme fungovat a trošku se jako zamyslet nad tím, jestli takový ten běžný denní režim nepřehodnotit, protože ta riziko nějakých negativních dopadů na naše zdraví, ať už jde o nějakou to vlastně zátěž teplem, nějaké třeba i kolapsy organismu, samozřejmě to intenzivní sluneční záření může způsobit také spálení pokožky a podobně, takže určitě v tomto ohledu je dobré vlastně prostřednictvím těch výstrah na tato potenciální rizika upozorňovat.
17: Co je akumulovaný teplotní stres? Komu může hrozit?
18: Tak obecně je to vlastně, jak už nás to napovídá, když se nasčítá ten příslušný tepelný stres, tepelná zátěž vlastně po určité období, za určité dny, když vlastně ta horká vlna trvá více dnů v řadě za sebou, tak ty dny, kdy prostě přesahuje tu určitou mez, tak se nám postupně sčítá. A samozřejmě čím déle trvá ta horká vlna, tím větší bývá ten akumulovaný tepelný stres. A tím potenciálně závažnější dopady na obyvatele může mít, protože ono samozřejmě, pokud se vyskytne jeden den, kdy teplota vyletí nahoru třeba na těch 35 stupňů Celsia a pak následující den už je zase teplota normální, tedy v tuto roční dobu třeba kolem 24 stupňů Celsia, tak ty dopady budou samozřejmě jen velmi omezené. Ony ty budovy třeba se nám příliš neprohřejí a to teplo vlastně potom na nás tolik nesálá, ale pokud už máme třeba ty 3, 4, 5 dnů v řadě za sebou, kdy teploty šplhají nad výrazně na tu tropickou třicítku, tak samozřejmě už potom ta zátěž narůstá a ty dopady na zdraví a kvalitu, řekněme, života, pohodlí obyvatel a podobně jsou významnější. Tady je také dobré zdůraznit, že samozřejmě jedna věc je, že v těch výstrahách se zdůrazňují ty maximální nejvyšší denní teploty, ale co je pochopitelně nepříjemné, je i vlastně ta zátěž v průběhu noci ve smyslu, když teploty během noci klesnou jenom někam ke 20 stupňům Celsia a takové noci nás čekají. Už ta noc na zítřek vlastně může být s těmi minimy nad 20 stupni na řadě míst Česka, tedy takzvaná tropická noc, tak potom už samozřejmě ta možnost vyvětrat, pokud nemáme klimatizaci nebo prostě nějaký opravdu historický objekt, kde zůstává teplota příjemná i za těchto extrémních teplot, tak už potom samozřejmě ta kvalita spánku jde výrazně dolů a všichni asi známe, když se nevyspíme jednu noc, tak dobře, to ještě nějak zvládneme fungovat, ale pokud těch nocí je více v řadě za sebou a pokud jsou to dny pracovní, kdy musíme podávat nějaký výkon, ať už psychický nebo fyzický, tak to samozřejmě potom zvládáme mnohem obtížněji a potom samozřejmě i ta kvalita toho našeho psychického pohodlí, řekl bych, jde dolů.
17: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s meteorologem Michalem Žákem. Část Evropy se vře takzvaná tepelná kupole. Můžete ten meteorologický efekt vysvětlit?
18: Určitě, v angličtině se tomu říká heat dome, čili něco možná také jako takový horký dům nebo dom. Ono to nemá úplně ustálený český název ještě. Každopádně jde o to, že nad velkou částí Evropy se nachází bez pohybu poměrně rozsáhlá tlaková výše, čili situace, která v tuto roční dobu přináší počasí s malou oblačností a tedy i intenzivním slunečním svitem. Vlastně pozítří máme začíná astronomické léto, takže slunce svítí vlastně nejdéle z celého roku. A to znamená, že může vlastně za tého malé oblačnosti výrazně prohřívat zemský povrch a následně tedy se od toho povrchu ohřívá vzduch. A navíc zpravidla také do oblasti této tlakové výše proniká už sám o sobě velmi teplý vzduch, takže když přijde ten velmi teplý původem třeba ze severní Afriky vzduch a dostane se vlastně pod působení této tlakové výše, kde máme malou oblačnost, svítí slunce dál, dochází vlastně k tomu prohřívání toho vzduchu a k tomu přispívají vlastně i sestupné pohyby, které jsou pro tu tlakovou výši vlastní, to znamená pohyby, které směřují z vyšších výšek směrem do výšek nižších a při tom sestupném pohybu vzduchu se ten vzduch také dál ohřívá. Čili jsou to vlastně několik faktorů, které přispívají k tomu ohřívání toho vzduchu a proto potom ten rost také dál ohřívá. Čili jsou to vlastně několik faktorů, které přispívají k tomu ohřívání toho vzduchu a proto potom ten rozsah té vlny vede

0: vysoko i nad 35 stupňů Celsia. Vlastně tehdy bylo mimořádně teplo i na britských ostrovech, ve Velké Británii i Irsku byly zaznamenány vůbec nejvyšší jarní teploty. Poprvé teplota v Británii přesáhla na jaře 35 stupňů Celsia. V té Francii to samozřejmě bylo výrazně více, nebo ve Španělsku a v Portugalsku. Takže vlastně tato část Evropy má letos opravdu, teď nevím, jak to říct, smůlu, nebo prostě štěstí to asi úplně nazvat nemůžeme, na tyhle ty výrazné vlny veder, které jsou tedy velmi intenzivní co do míry vlastně odchylky od nějakých obvyklých teplot, tak třeba i do toho trvání, ale tato současná vlna, která tam začala, bude tedy podstatně delší, zejména v té Francii, oproti té, kterou tam zažili v květnu. A samozřejmě z hlediska těch teplot i intenzivnější.
1: Ve Francii si připomínají mimořádnou vlnu veder z roku 2003. Tehdy si tam vyžádalo asi 15 tisíc obětí a kolem 70 tisíc v celé Evropě. Jsou tyhle ty anomálie v posledních letech častější?
0: Tak určitě ano, ty vlny veder, období, vícedenní období s teplotami výrazně překračujícími nějaké obvyklé hodnoty v té letní části roku jsou v Evropě častější a v té západní obzvlášť. Ono to souvisí samozřejmě s tou probíhající změnou klimatu, kterou prožíváme, a vlastně ten vzduch obecně je teplejší a ta tendence k výskytu těchto dlouhých slunečných a velmi teplých období, tedy je tam znatelná. Takže určitě se dá říci, že se vyskytují častěji, jsou intenzivnější a samozřejmě my se můžeme vlastně podívat na ty uplynulé roky. V podstatě v každém roce byla nějaká vlna veder, která zasáhla alespoň část toho evropského kontinentu. I když třeba my ve střední Evropě, v České republice jsme loni v létě byly nějaké té výrazné vlny, dlouhé vlny veder ušetření.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s meteorologem Michalem Žákem. Červnové deště u nás dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Ten efekt se teď anuluje?
0: Tak asi úplně neanuluje, tak bych to úplně nenazval, ale samozřejmě je to velmi dobře, že tedy napršelo v těch uplynulých dnech a týdnech, protože kdyby ty srážky nedorazily, tak vlastně na začátku této začínající horké vlny bychom na tom byli mnohem hůře, naše krajina a samozřejmě i pole a podobně, ale si by asi utrpěli mnohem více. Ono samozřejmě té vody bude logicky ubývat, nejprve v té svrchní vrstvě, postupně se to bude zase propagovat i do těch hlubších vrstev, kde to zmírnění tedy samozřejmě nebylo tak intenzivní jako v té povrchové vrstvě. Je samozřejmě otázka, kam se trefí ty víkendové bouřky. Ty můžou lokálně tu situaci pochopitelně posunout v tom směru, že tedy nejsou vyloučeny nějaké lokální, ale velmi omezené, rychlé povodně, ale opravdu toho malého rozsahu, ale spíše to bude záležitost třeba těch měst. Na druhou stranu ty bouřky se určitě nevyskytnou všude na celém území České republiky, takže řada míst během toho nadcházejícího víkendu dostane třeba jenom pár desetin milimetrů nebo pár milimetrů, což v tomto horkém počasí opravdu jako nic moc nepomůže. A pokud se naplní ta předpověď na ten příští týden, kdy zase po těch prvních dvou dnech s možným výskytem přáněk a bouřek bude převažovat počasí v podstatě beze srážek, slunečné a velmi teplé, tak se dá očekávat, že to sucho se na řadě míst začne zase významně prohlubovat.
1: Sucho už se letos projevuje nejenom v půdě, ale i v nižších průtocích na řekách a v nižších zásobách podzemních vod. Kde je situace teď nejvážnější?
0: Tak obecně je to asi spíše v Čechách než na Moravě a ve Slezsku, ale trošku to samozřejmě závisí, jestli se díváme na ty průtoky na povrchové, anebo jestli jdeme více do té hloubky. Ty povrchové průtoky samozřejmě reagovaly lépe, nebo řeky reagovaly lépe na ty předchozí srážky, takže ty průtoky se nám významněji zvýšily, zlepšily, takže třeba i sjízdnost řek se také dramaticky změnila oproti třeba tomu květnu. U těch vrtů, respektive u těch podzemních vod, tak tam to zlepšení bylo jenom omezené, protože přece jenom ty srážkové úhrny nebyly takové, aby tam tu situaci po těch předchozích suchých měsících a suché zimě a na sníh chudé zimě nějakým výraznějším způsobem změnily.
1: Co je příčinou vzniku takzvaných tepelných ostrovů ve městech?

0: To je dobrá otázka vzhledem k tomu, co vlastně aktuálně prožíváme. Když si vlastně uvědomíme, jak naše města vypadají, z čeho jsou postavena, tak je to z velké části především asfalt, beton, jsou to samozřejmě cihly, různé stavební umělé materiály, které mají podstatně jiné vlastnosti, pokud jde o pohlcování vlastně toho tepla od slunečních paprsků a následného uvolňování do okolí, než takové ty přirozené povrchy, jako jsou prostě pole, louky, lesy. Takže z tohoto důvodu vlastně tady se ty teploty vyvíjejí poněkud odlišně a projevuje se to především v průběhu večerních a nočních hodin, kdy to naakumulované, uložené teplo ze dne, zejména když tady máme slunečno, jako je tomu dnes, tak se během noci uvolňuje do svého okolí a zpomaluje vlastně to přirozené nebo obvyklé ochlazování a proto ta teplota v těch městech může být třeba i o 5-6 stupňů vyšší než v okolí a navíc ta minima jsou dosahována později, nebo ty nižší teploty, příjemnější teploty pro třeba větrání jsou dosahovány později než v té venkovské krajině nebo prostě krajině ve vesnicích, které jsou podstatně menší a tak neovlivňují vlastně to svoje přírodní okolí. Samozřejmě dalším faktorem, který tomu přispívá, je to, že ve městech máme málo zeleně obecně, takže ten chladící efekt té zeleně se tolik neprojevuje, ale zaplať pánbu samozřejmě za každý strom, který je zelený a který nějakým způsobem aspoň lokálně zpříjemňuje to mikroklima.
1: Američtí vědci před týdnem oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchými povodněmi. Co je k takovému úřednímu potvrzení potřeba?
0: Tak potřeba je vlastně dobrého kvalitního měření teploty v té vlastně tropické části Tichého oceánu. Jedná se vlastně o teplotu v té východní a centrální oblasti Pacifiku, kde se tedy sleduje především pomocí družicových měření, ale samozřejmě pomocí nějakých morských prostřednictví morských bojí, povrchová teplota vody. A pokud ta teplota přesáhne vlastně tu obvyklou průměrnou úroveň o určitou mez, tak se vlastně oficiálně může deklarovat nebo vyhlásit nástup toho jevu El Niño. A to, že začaly jedna věc, a teď je samozřejmě otázka, co bude dál v těch příštích týdnech a měsících.
1: No a australští vědci varovali, že by mohl zintenzivnit ve druhé polovině roku a mohl by být nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Jak je to pravděpodobné?
0: Je to velmi pravděpodobné, musím říct, protože i ty nejčerstvější modely, které vlastně se zabývají právě předpovědi, prognózami vývoje tohoto jevu El Niño a teploty v té tropické části Tichého oceánu, počítají s tím, že ta teplotní odchylka se bude dál zvětšovat a že postupně přesáhne úroveň takzvaného super El Niña, to znamená, když ta odchylka je více než o 2 stupně Celsia. Takže to je jedna věc a pak opravdu v těch vlastně tom vrcholu, to znamená někdy na konci podzimu, možná na přelomu podzimu a letošní zimy, tak dokonce některé ty modely dávají opravdu nejvyšší odchylku, která kdy byla zaznamenána, takže nás čeká opravdu velmi výrazné El Niño a i kdyby nebylo třeba úplně nejsilnější v historii, tak každopádně ta intenzita bude mimořádná, ale s velkou pravděpodobností by mohlo být i dokonce nejsilnější.
1: Organizace OSN pro výživu a zemědělství a Světový potravinový program varují, že se v příštích měsících může zhoršit ve 13 oblastech světa potravinová krize. V vysoké míře akutní potravinové nejistoty čelí zhruba 266 milionů lidí. Existují odhady, jak velký podíl na tom má právě El Niño?
0: Tak ono se to úplně asi jednoznačně říci nedá, ale ten podíl bude, řekněme, na úrovni několika, možná i 10% v některých částech světa, protože ten dopad samozřejmě není jenom ohledně té teploty, ale právě i z hlediska srážek a výskytu těch vlastně potřebných dešťů, řekněme, v těch významných zemědělských oblastech, ať už se jedná jedná třeba o Indii, kde vlastně kvůli tomu El Niño se letos čekají slabší monzunové deště, které samozřejmě povedou k nižší úrodě, ale velký problém bude třeba v oblastech Indonésie, Filipín, kde tedy ta sucha velice výrazně ovlivní tamní zemědělskou produkci a pochopitelně i v té Austrálii, kde teď samozřejmě je zima, ale až tam začne jaro, tak vlastně to El Niño bude se blížit svému vrcholu a dá se očekávat, že i v té Austrálii budou ta sucha mnohem jakoby četnější, častější než obvykle a ten dopad na tu produkci potravin tam bude poměrně významný. Na druhé straně třeba v Jižní Americe se dají očekávat v některých oblastech zase naopak intenzivní lijáky, deště, povodně, které zase samozřejmě mají potenciál poničit třeba tamní pole, tamní úrodu.
1: Jaké účinky tedy zesiluje klimatická změna? Nebo je to naopak, že El Niño urychluje její nástup?
0: Tak ono, úplně tam ta vazba není úplně jednoduchá. Dá se ale říci, že vlastně to El Niño v té probíhající změně klimatu, když vlastně to naše klima je mnohem teplejší, než bylo třeba před 100 lety, tak samozřejmě ta teplota toho Pacifiku a následně atmosféry je podstatně vyšší, než tomu bylo dříve a je tedy samozřejmě možné očekávat i ty výraznější odchylky v tom globálním průměru teploty, takže s velkou pravděpodobností ten příští rok 2027 bude nejteplejším rokem v historii pozorování, v historii měření a i ten letošní rok nakonec bude pravděpodobně právě díky tomu nastupujícímu El Niño velmi teplý.
1: Poslední otázka na závěr, pro poslední půl minutu. Ano. Co to znamená pro vás jako meteorologii? Je to o to těžší předpovídat počasí? Musím se připravit na nečekané extrémní jevy?
0: Tak myslím, z hlediska toho počasí to až tak obtížné není, protože tam ty dopady jsou vlastně zohledněny v tom měření, které vstupují do našich numerických předpovědních modelů a tam to tak obtížné není. Samozřejmě z hlediska toho dlouhodobějšího vývoje, třeba sezónních předpovědí a tak dále, tak tam se to nějakým způsobem projeví, i když zrovna v případě Evropy ten signál je poměrně malý, ale třeba kolegové ve Spojených státech amerických mají naopak snazší předpovědi.
1: Meteorolog Michal Žák, děkuji vám, nashledanou.
0: Rádo se stalo, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Předseda Evropské rady Antoniu Košta po kritice od evropských lídrů potvrdil, že Unie stojí na straně Ukrajiny. Koštu na unijním summitu v Bruselu kritizovali například francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Důvodem je to, že Koštovi spolupracovníci navázali kontakt s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Košta argumentuje tím, že s Moskvou je nutné komunikovat přímo a nenechat ostatní hráče, aby interpretovali evropské postoje. Evropská unie podle něj ale není ani nechce být mírový rozhovorech Ukrajiny a Ruska prostředníkem. Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí svůj nákup bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Prokop v něm neuvedl své 3 družstevní byty. Při vysvětlování svých majetkových poměrů taky řekl, že nákup bytu na Břevnově byl nešťastný. Policie ho totiž prověřuje kvůli kauze kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Ten ve stejném domě koupil sousední byt. Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál jeho dosavadní předák Roman Jurčo. Na sjezdu v Praze ho do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Jurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu je teď posílit členskou základnu. Svaz Kovo je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. A úřady na indonéském ostrově Bali minulý týden zmařili pokus o nelegální prodej 21 chráněných karet obrovských, informovala o tom agentura AP. Podezření na nelegální obchod se živými želvami nahlásili obyvatelé severu ostrova u pobřeží Pegametan. Policistům se při akci podařilo zadržet jednoho z podezřelých. Hrozí mu až 15 let vězení a vysoká pokuta. Sport. Fotbalisté Spojených států mají po výhře nad Austrálií 2-0 jistý postup do vyřazovací části světového šampionátu. Teď hraje Maroko se Skotskem. Zápas vidí reportér Jan Suchan.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Kubarovic a nehoda u Bratrušova na Šumpersku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Kubarovice. Na 81. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je v odstavném pruhu, není ale výrazněji označené. Lépe to vypadá na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Před Rokycany na 63. kilometru už za odstaveným nákladním autem stojí světelná šipka. Některá vozidla v místě vybočují. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 331,5 už porouchanou dodávku naložili na odtah, stále je ještě v odstavném pruhu. Po dálnici D35 vezou od Vysokého Mýta k Hradci Králové nadměrný náklad. Jde o elektrárenské zařízení dlouhé přes 40 a široké téměř 5 metrů. Špatně se předjíždí, teď jsou mezi Dašicemi a Holicemi. A opatrně na silnici 446 ze Šumperku do Hanušovic. Za Bratrušovem se v zatáčce střetlo osobní auto s motorkou. Na místo jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Momentálně máme 7 minut po půl jedné, začíná noční radiožurnál a také víkend. Je tu sobota 20. června a čekají nás 2 dny volna s velmi letními teplotami, tak pokud můžete, zaměřte ideálně někam k vodě. A my na úvod zamíříme na fotbalové trávníky. Spojené státy americké hostí světový šampionát ve fotbale a jejich národní tým už má jistý postup do vyřazovací části. Vyhrál totiž i druhý duel ve skupině, porazil Austrálii. Aktuálně bojuje Maroko se Skotskem. A tak se za chvíli vydáme pro podrobnosti.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Britská formace Verve a návrat do 90. let. To byla píseň Bittersweet Symphony, která zazněla v nočním radiožurnálu. A teď pojďme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Fotbalové mistrovství světa nabízí další zápasy ve skupině. Domácí Spojené státy už porazili Austrálii 2-0, zvítězili tak i ve svém druhém utkání na turnaji a už mají jistý postup do vyřazovací fáze. Program světového šampionátu teď pokračuje dalším utkáním, a to utkáním Skotska s Marokem, o kterém informuje reportér Jan Suchan.
2: Už se hraje první nastavená minuta úvodního poločasu a Maročani drží vedení 1-0, které si vypracovali už ve druhé minutě. Opravdu to bylo hodně rychlé, krásný průnikový pas Diaze na pravé křídlo pro Saibariho a Saibari se s tím vůbec nepáral, lidově řečeno napálil balon opravdu obrovskou silou a trefil se pod břevno. Díky tomu tedy Maročané vedou, ale už to nemusí platit, ale stále platí, protože Scott McGinn netrefil balon ideálně po centru z levé strany od Roubaix. Brcna, trefil ho pravděpodobně holení a ten míč vůbec nešel směrem k brance. Tohle byla zatím největší příležitost evropského týmu v tomto duelu, ve kterém jsem jinak měl v poznámkách jenom možnosti na straně Maroka. Saibari minul balón v 11. minutě po pasu zleva v brankovém území. Poté Hakimi málem využil nedorozumění Gana s obránci a ti si tak trochu dávali přednost, ale Hakimi nedokázal ten balon poslat do sítě. No a ve 30. minutě střílel El Ainaoui z nějakých 15 metrů tvrdě, ale jenom nad branku. Teď končí druhá nastavená minuta. Skoti by rádi vyrovnali, ale ani po centru Tierneyho se to nepovede. Teď tvrdý zákrok na hranici pokutového území. Ferguson byl na zemi, ještě Tierneyho rána. Penalta se pravděpodobně kopat nebude. A tak začíná třetí nastavená minuta za stavu Maroko-Skotsko 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Linkin Park zazněli v nočním radiožurnálu a do celé tu s vámi bude ještě třeba Phil Collins nebo zpěvačka Gabriel. A samozřejmě aktuální informace uslyšíte nejen z našeho vysílání, ale také můžete navštívit zpravodajský server iRozhlas.cz a tam najdete třeba i články k dění na mistrovství světa ve fotbale.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: S vámi je noční radiožurnál a teď mimořádně pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A konkrétně buďte opatrní, pokud jedete po dálnici D7 před Prahu ve směru od Slaného. Na 3. kilometru má totiž policie hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. A pokud jste za sjezdem na Kladno, jedete směr Praha, buďte opatrní, držte se raději v pravém pruhu, může proti vám jet auto v protisměru. A další zelená vlna už za chvíli ve zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Říkám si, jsme předem obětováni.
0: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
1: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc, jako tyfus.
0: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
3: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
2: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
3: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
2: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
3: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
2: V sobotu od 21 hodin.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled přináší Monika Chmilová.
5: Ministerstvo spravedlnosti chce omezit, kdo uvidí do registru, který odhalil střet zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Maďarský prezident podepsal novelu omezující mandáty premiérů. Orbán už se o post v čele vlády ucházet nemůže. Skotsko hraje na fotbalovém mistrovství světa s Marokem a dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami, teploty až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmů a korupci. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Resort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Právní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moct znovu ucházet o úřad. Prezident Tamáš Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010.
6: Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2 4-letých volebních období. Zároveň ale počítá i roky, které politici ve funkci strávili už dříve. Prezident Tamáš Šujok upozornil, že volba premiéra patří k nejdůležitějším rozhodnutím parlamentu a nepřímo odráží vůli voličů. Přesto novelu podepsal. Po dosažení 8-letého limitu tak nově mandát maďarského premiéra automaticky zaniká. Podle agentury AFP ale nejde o definitivní překážku pro případný návrat Viktora Orbána. Opatření by totiž v budoucnu mohla zrušit další ústavní změna. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických potíží. Třeba jihomoravští záchranáři loni vyjížděli k pacientům s psychiatrickou diagnózou téměř 6 000krát. Institut má pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu, doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
7: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
5: Sport. Fotbalisté Skotska hrají na světovém šampionátu ve Spojených státech s Marokem. Aktuality má reportér Jan Cuchan.
8: Čekáme na start 2. poločasu, potom prvním Maročani díky brance Saibariho ze 2. minuty vedou 1-0. Jan Cuchan, Radiožurnál.
5: Domácí výběr USA porazil Austrálii 2-0 a má jistý postup do vyřazovací části. O 14:30 ráno začne duel Brazílie s Haiti a v 17:00 pak utkání Turecka s Paraguají. Na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu uslyšíte to podstatné v pravidelných vstupech. A výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D7 už nehrozí a dejte pozor na překážku na D1 za Koberovicemi. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy už je bezpečně průjezdná. Policie v okolí Kněževsi prověřovala hlášení o vozidle jedoucím v protisměru a nebezpečí už tady podle ní nehrozí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za odbočkou na Koberovice na 81. kilometru nepojízdné osobní auto. Místo je označené světelnou šipkou, projíždějte opatrně. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy podobná situace za odbočkou na Židlochovice. Na kilometru 12,5 stojí osobní auto s přívěsem, i tam dejte pozor na vybočující vozidla. A sledujeme také nadměrný náklad, který vezou z východu na sever Čech. Zařízení pro elektrárnu je dlouhé přes 40 metrů a široké téměř 5 metrů. Teď jsou na dálnici D11, konkrétně za odbočkou na Olomouc a jedou směr Praha. Dejte pozor při předjíždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo i bouřky, a to taky silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokračuje noční Radiožurnál, který i dnes bude patřit zejména fotbalu a dění na mistrovství světa, ale samozřejmě nabídneme i jiná nesportovní témata, jako třeba hned další reportáž. Za svůj život hrála na stovky varhan. Ty nové ve svatovícké katedrále jsou ale podle varhanice Jiřiny Marešové jiné už od prvního doteku. Večer je rozezvučela společně s rozhlasovými symfoniky a my se tam za chvíli vrátíme v nočním Radiožurnálu.
1: Noční Radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: Tisíce píšťal, stovky posluchačů a hudba, která ještě nikdy nezazněla. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě měla večer světovou premiéru skladba napsaná přímo pro nové varhany. O tom, že zazní právě fantazie na chorál svatý Václave, skladatele Ivo Bartoše, rozhodli v online hlasování sami posluchači Českého rozhlasu.
1: Zážitek je ohromný a musím se přiznat k tomu, že když jsem si šáhla poprvé na ty varhany, tak jsem nabyla dojmu, že na krásnější nástroj jsem asi nikdy v životě nehrála.
2: Popisuje nový nástroj varhanice Jiřina Marešová, která si za svůj život už vyzkoušela stovky varhan.
1: Barvy jsou krásné, krásně se pojí a vlastně jejich nepřeberné množství skutečně jako prostě člověk vlastně neví, jakou barvu vybral dřív. Barvy na varhanách to jsou jako barvy třeba na obraze, akorát je vytváří zvuk.
2: Takže je to opravdu výjimečný nástroj.
1: Určitě. A musím říct, že mě teda svým způsobem jako okouzl i design. Něco tak krásného jsem v životě neviděla. Opravdu ne. Když člověk vejde do katedrály a otočí se směrem nahoru k těm varhanám, tak ten prospekt skutečně nemá obdobu.
2: Po premiéře nové varhaní skladby zahráli ve svatovícké katedrále rozhlasoví symfonici. Vůbec poprvé s nimi v pozici šéfdirigenta vystoupil Elias Grandi.
3: Je to snad to nejvíce ikonické místo ve městě, a to i přesto, že město má ikonických míst už spoustu, takže je to samozřejmě velká čest. Je úžasné být součástí těchto oslav. Myslím, že varhany znějí naprosto úžasně a je prostě nádherné spojit skvělý zvuk symfonického orchestru Českého rozhlasu s varhanami, naplnit tento prostor hudbou a emocemi, být součástí toho všeho, být tady a nechat se tím unášet.
2: Koncert byl určený hlavně dárcům, kteří na výrobu nových svatovíckých varhan přispěli. Poslechnout si je naživo přijela z Českých Budějovic třeba paní Marcela s rodinou.
4: Pro mě úžasný teda. Hrozně mě překvapilo, jak byli opravdu jako nahlas a zaplnili celý ten prostor. A měli jsme sebou i malýho prcka, který nechápu jak, ale dokázal přitom usnout.
2: Co vás přimělo k tomu přispět?
4: Děda. Ne, on to byl vlastně nápad dědy, našeho nejstaršího člena rodiny, který to pojal jako svůj národní povinnost nebo vlasteneckou povinnost. A vlastně každému, nejdřív začalo to tím, že každému z vnoučat koupil jednu píšťalu a pak si řekl, že když už je v tom, tak ji koupí každému členu rodiny. My jich máme, vydržte, já to spočítám, 10.
2: Na nové Grenzingovy varhany přispěli tisíce lidí z Česka i ze zahraničí. Právě pro ně jsou určené i další koncerty z cyklu svatovíckých varhaních oktáv, které v neděli zakončí vystoupení Českého národního symfonického orchestru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Světový šampionát ve fotbale začal pro skotský národní tým výhrou nad Haiti. Maročané pak remizovali s Brazilci. Skotsko teď hraje právě s Marokem ve skupině C a zápas sleduje náš reportér Jan Suchan.
3: I v 58. minutě Maročani vedou 1-0 po brance Saibariho ze druhé minuty, ale klidně už mohl africký výběr mít náskok 3-gólový, protože v 50. minutě se Saibari znovu dostal do nebezpečného zakončení, ale naštěstí pro Skoty Henry stihl tu jeho ránu tečovat, a to takovým způsobem, že se pak odrazila od břevna do zámezí, takže z toho byl nakonec jenom rohový kop. No a právě po téhle standardní situaci, i když o pár minut později, hlavičkoval velmi nebezpečně El Canous a brankář Skotu Gunn měl co dělat, aby vyškrábnul tuhle hlavičku mimo tři tyče. Skoti ti se strašně složitě protloukají do nějakých příležitostí, vlastně 100%, myslím, že neměli zatím žádnou, nicméně stadion v Bosnu, který pojme

0: 10. minuty s Marokem 0-1 a budou se snažit zareagovat na vývoj tohoto zápasu i střídáním. Odchází Tierney a přichází Genon Douk, tak se nechme překvapit, zdali to bude mít nějaký efekt, jestli se Skoti dočkají vyrovnání, zatím tedy prohrávají s marockým národním týmem 0-1. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Brazílii mimochodem ještě čeká duel s Haiti od 14:30 ráno českého času, od 17:00 pak bude Turecko hrát s Paraguají. A domácí Spojené státy už zvítězili nad Austrálií 2-0 a po dvou výhrách ve skupině tak mají jistý postup do vyřazovací fáze. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport vás budeme i nadále o průběhu mistrovství světa informovat.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. A posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Úřady v 7 evropských zemích, včetně Česka, rozbily síť teroristů napojených na organizaci Islámský stát. Policistům se podařilo identifikovat podezřelé z Čečenska a středoazijských zemí. Několik osob zatkli. Oznámila to Evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílela taky americká FBI. Působení lidí napojených na Islámský stát v Evropě označil Europol za zásadní bezpečnostní riziko. Francie zasáhla silná vlna veder. Meteorologická služba včera vydala druhý nejvyšší stupeň varování před horkem pro více než 50 departmánů. Na několika místech letos poprvé naměřili přes 40 stupňů. V nadcházejících dnech země očekává teploty ve dne přes 40 a v noci kolem 30 stupňů Celsia. Současná vlna veder má ve Francii trvat až do konce měsíce. I v Česku v pátek padaly teplotní rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty měly taky třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Nad 30 se budou teploty pohybovat i během víkendu, kdy už ale do Čech dorazí i silné bouřky. Doprovodí je přívalový déšť, chroupy a silný vítr. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 hodin do půlnoci. A Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm otevřelo novou opravenou Slavskou stodolu. Stojí v areálu Valašská dědina a její oprava vyšla na 13 milionů korun. Stodola má novou kuchyň a posezení uvnitř i venku. Ve stodole se nově můžou pořádat výstavy, přednášky, různá vystoupení nebo třeba svatby.
4: Sport.
3: Fotbalisté Maroka bojují na světovém šampionátu se Skotskem. O tom, jak se zápas vyvíjí, informuje Jan Suchan.
5: Maročani i v 70. minutě vedou 1-0, navíc teď herně utkání kontrolují a soupeře v podstatě téměř nepouštějí k balónu. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 za Dobšicemi a nehoda u Teplic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. A provoz na dálnici z Hradce do Prahy brzdí také průjezd nadměrného nákladu. A vezou rozměrné zařízení pro elektrárnu a zanedlouho by měli projíždět omezením za městcem. A počítejte proto se zdržením. U Teplic opatrně na silnici 27 do Litvínova. Mezi odbočkami na Mstišov a Košťany se stala nehoda. A průjezd je omezený, díky slabému provozu se ale nezdržíte. A na nehodu pozor také u Hořovic na Berounsku. Na silnici 114 do Lochovic havarovala motorka. Na místo teď jedou záchranáři, projíždějte velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
7: Dobrý den. O bezpečnosti se jedná i koncem tohoto týdne. Týdne, který přinesl například memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Taky setkání zástupců NATO, setkání představitelů zemí Evropské unie a řadu lidských tragédií způsobených válečnými konflikty. Některá témata vybíráme pro následující rozhovor Co se děje se světem.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
7: Tentokrát na dálku zdravím Vlastislava Břízu, experta na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově. Rozhovor z technických důvodů přetáčíme. Dobrý den.
8: Dobrý den i vám.
7: I tento týden ukrajinské drony zasáhly cíle v Moskvě, možná to byly nejenom drony. Jak to, že se jim daří poškodit například tamní rafinerii?
8: No, máte pravdu a i z toho, co říkáte, se dá vyvodit, že to není poprvé. Je to ostatně vidět, že spíše oni útoky sílí. To znamená, Ukrajina velmi posílila stran svých prostředků vzdušného boje s delším dosahem. To je velmi pozitivní zpráva. Ostatně prezident Zelenský sám to komentoval něco ve stylu, že kdo se je vítr, sklízí bouři. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. No, má to svoji logiku. Prezident Zelenský dále nazývá tyto útoky jako jakýmisi dalekonosnými sankcemi. To, co vlastně Evropa, respektive svět, přijal v podobě ekonomických sankcí, tak Ukrajina se snaží na energetický sektor prosadit i touto formou. Důvod je jednoduchý. Co se týče vývoje dronových prostředků Ukrajiny, tak ta dosáhla za poslední dva roky nebývalého pokroku a daří se jí masově vyrábět drony, které jsou účinné nejenom na frontě, na linii doteku v oblasti několika desítek kilometrů, ale úspěšně vyvinula i drony, které jsou schopny útočit stovky, respektive nižší tisíce kilometrů a zasáhnou prakticky jakékoliv území na evropské části Ruska. Nejsou to jenom drony, jsou to i střely s plochou dráhou letu a co více, ve vojskových zkouškách se nacházejí už i balistické rakety, takže Rusko opravdu musí brát tyto hrozby vážně a když obyvatelé Petrohradu minulý týden a Moskvy tento týden vidí ten stoupající kouř, no tak je to musí doslova do písmene vyděsit.
7: A co to může znamenat pro další vývoj konfliktu na Ukrajině?
8: No, je to jediné možné řešení toho konfliktu v tom smyslu, že jak jsme poznali za ona léta, vlastně již pátým rokem, tak jediné, co platí na Ruskou federaci, je vyvíjení tlaku. Ukázka silou, to, že se nevzdáte, to, že bojujete a to, že jste schopni zasadit Rusku i údery, které ono nečeká. To znamená tlak, to zúžím to na jedno slovo. Vytváření tlaku, to je jediný prostředek, který dostane Ruskou federaci k vyjednávacímu stolu s tím, že nebude jednat o čas, ale opravdu bude jednat o podmínky, za jakých uzavřít mír.
7: Podle reakce Ruska to ale nevypadá, že by se Putin se Zelenským v dohledné době sešel právě kvůli těm ukrajinským útokům.
8: No tak to v žádném případě tak není, to je interpretace samozřejmě ruská, nicméně ta realita je jiná. Ve chvíli, kdy bude vytvořen tlak, já to zopakuji, tak potom teprve budou k dispozici podmínky, během kterých oba dva státníci budou moct zasednout ke stolu. Určitě to nebude tak, že když pouze Rusko bude tlačit, útočit a bude mít pocit, že vyhrává, tak zasedne k jednacímu stolu. Ne, jak jsem se snažil vysvětlit na začátku, musí to být situace, kdy Rusko nebude mít pocit, že současným válečným konfliktem získá víc než případnými mírovými rozhovory. A do té situace se Ukrajina snaží v tuto chvíli Ruskou federaci manévrovat.
7: Posloucháte Radiožurnál, posloucháte rozhovor v rámci projektu Co se děje se světem. Povídáme si s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy.
4: Co se děje se světem?
7: Tento týden se taky zrodilo memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. Je v něm něco překvapivého?
8: No, co se týče překvapení, tak to bodu, respektive to memorandum, pojďme si říct, má 14 bodů. Když to stručně charakterizuji, tak to, co je podstatné pro naše posluchače, tak je okamžité zastavení vojenských operací na všech frontách. To je dobrá zpráva pro svět. Tak to se na to musíme nahlížet, to je to nejzásadnější, co z toho memoranda plyne. Nicméně, jak říkáte, co je překvapivé, tak skrývá se v něm jakýsi zapeklitý háček jménem Libanon. Protože součástí toho memoranda má být právě uzavření míru, respektive příměří, ukončení bojů, chcete-li, na území Libanonu, kde probíhá konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh. Izrael, přestože není signatářem oné dohody, onoho memoranda, tak se má zavázat tomu, že ty boje utichnou. Nicméně bude-li v existenčním zájmu Izraele, že to nebude v jeho prospěch, tak se tak určitě nestane. Takže to je ten, jak já jsem nazval, zapeklitý háček onoho memoranda, že počítá i ze stranou konfliktu, která nebude zároveň signatářem. Takže to je to hlavní poselství, které z něj plyne. Co se ostatních týče, tak vedle již zmíněného je podstatná lhůta 60 dnů pro dosažení finální dohody. To znamená, neberme to jako nějakou mírovou smlouvu. Je to pouze memorandum, pouze deklarace, že do 60 dnů by měla být uzavřena mírová dohoda. Podstatnou zprávou ještě je, že by měl být obnoven provoz, chcete-li průjezd Hormuzským průlivem, a to po dobu 60 dnů, přičemž ale nečekejme, že den po podepsání memoranda najednou se všechny stovky lodí, které tam jsou uvízlé, rozjedou, protože Irán bude muset během následujícího měsíce odminovat vody, které zaminoval. Takže tak jednoduše to nepůjde. Spojené státy se naproti tomu vzdají blokády Iránu a jeho přístavů. No a konečně snad nejdůležitější je článek 8, který bych rád vypíchl, totiž, že Irán nebude vyvíjet ani získávat jaderné zbraně a dovolí zředění onoho vysoce ubohaceného uranu, těch 460 kg, pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Za to získá možnost vyvážet ropu již právě teď v tom přechodném 60-denním období. Tak to je asi v kostce to, co z toho memoranda plyne a je nejdůležitější pro svět.
7: Nakolik je v diplomacii obvyklé, že takováhle memoranda, tedy diplomatické listiny, jsou opatřeny digitálním podpisem?
8: Obvykle to není, to musíme říct, ale pojďme se vrátit vůbec k historii toho konfliktu. Ten konflikt není jenom od 28. února 2026, jak by se mohlo některým posluchačům zdát, ale on trvá od roku 1979 s vyšší či menší mírou intenzity. To byl rok, kdy v Iránu nastala islámská revoluce a Spojené státy, každý Američan se ve škole učí, že od listopadu 1979 bylo drženo 52 amerických rukojmích na jejich ambasádě v Teheránu po dobu 444 dní. Takže to je věc, která je velmi citlivá pro Spojené státy a s větší či menší intenzitou opravdu ta válka, respektive konflikt přímo nebo nepřímo probíhal po celou dobu až do letošního roku. Takže proto není tak jednoduché uskutečnit ten podpis rychle a přímo. A nezapomínejme ještě na jeden faktor. Tento týden probíhá v Evianu setkání nejvyspělejších zemí světa G7 a prezident Trump již chtěl představit konkrétní výsledky jednání s Iránem. V posledních několika týdnech jsme si zvykli na to, že bylo něco deklarováno, ale nakonec žádnému podpisu nedošlo.
7: Když vezmeme z toho tedy několik desítek let trvajícího konfliktu jenom tu jeho poslední část, tedy tu část od 28. února tohoto roku, která byla opatřena různými prohlášeními, tak co z toho, o co šlo Američanům a Izraelcům, nebo každému zvlášť, se podařilo splnit?
8: Máte pravdu, to je vlastně otázka, co to memorandum neobsahuje. No, když se podíváme na začátek toho konfliktu, tak Spojené státy za asistence Izraele oznámily, že chtějí dosáhnout třech hlavních cílů. První je eliminace iránského jaderného programu v tom užším slova smyslu, to znamená zákaz výroby, vývoje jaderné zbraně, včetně eliminace vysoce obohaceného uranu na území Iránu. To se vypadá, že snad možná podaří docílit, respektive memorandum toto je zmíněno a to je nejzásadnější a je to dobře. Ale potom byly vyhlášeny ještě další dva cíle. Eliminace balistického programu Iránu, která úzce souvisí s jaderným programem, protože potřebujete mít nosič, který vám tu jadernou zbraň donese na cíl. No a konečně podpora proxy spojenců Teheránu, těch teroristických organizací v oblasti, ať to je Hezbollah, Hamas nebo Hutijové v Jemenu. Tak to jsou dva body, které v tom memorandu obsaženy nejsou. Balistický program a podpora proxy spojenců. Takže to je věc, která se spojencům nepodařila splnit a nevypadá to ani, že by měla být obsažena v té definitivní mírové dohodě, která má být uzavřena do 60 dnů. Tam k tomu mi snad dovolte jednu poznámku. Víme dobře, že Irán po dlouhá léta, a vy jste i sám naznačil dekády, prodlužuje jakákoliv jednání. To znamená, za mě těch 60 dnů je šibeniční termín. Jsem spíše skeptický k tomu, že se to podaří. Notabene, když Irán velmi dobře ví, že prezidenta Trumpa na podzim čekají ve Spojených státech volby a on do té doby nebude ochoten, když to nebude nezbytně nutné, ten konflikt znovu vojensky eskalovat. Takže se domnívám, že Irán bude hrát o prodloužení časového limitu.
7: S tím souvisí i to, že třeba ze strany některých demokratických zákonodárců ve Spojených státech, ale i od některých izraelských politiků se objevují hlasy, že ta dohoda pomůže hlavně Teheránu, zatímco Washington kvůli ní ztratí možnost ekonomického a vojenského nátlaku na iránský teokratický režim. Je na tom něco?
8: No, záleží, jak budete interpretovat ty výsledky. My jsme si spolu řekli, že jednoho z těch třech bodů dosaženo bylo a je potřeba říct, že toho nejdůležitějšího. To znamená, iránská teokratická diktatura by se měla vzdát do budoucna ambicí získat jadernou zbraň. Pakliže toto bude naplněno, tak nelze hovořit o tom, že by to byla nějaká strategická prohra Spojených států. Na druhou stranu další dva cíle, takže vy můžete říct dvě třetiny, těch cílů naplněny nebyly. Balistický program vypadá, že omezen nebude, stejně tak ta podpora těch teroristických organizací Iránu a šíření svého vlivu v regionu ve vazbě na destabilizaci toho prostředí, tak zřejmě naplněna nebude. Takže nechci říct, že by to byla úplná výhra iránského režimu. Na druhou stranu je pravdou, že prohrou bych to rovněž nenazval.
7: To memorandum obsahuje i jednu pasáž, kde se píše o penězích. O 300 miliardách amerických dolarů, které memorandum slibuje Iránu na rekonstrukci poničených objektů. Co je to vlastně za peníze? Co je to za částku? Je to něco jako válečné reparace?
8: Je to pravda, nicméně v tuto chvíli se bavíme pouze v abstraktních konturách, protože to nebylo nějak jasně konkretizováno stran toho memoranda a má být předmětem těch dalších jednání během těch 60 dnů. Teprve poté to má být inkorporováno, nebo chcete-li vtěleno do té závěrečné mírové smlouvy. No, měla by to být jakási pobídka Iránu v tom smyslu, aby se v rámci regionu stal jakýmsi řízeným státem, nikoli spojencem, ale řízeným státem, tak, aby do budoucna nedestabilizoval ten region. Takže to je smyslem té pobídky, která ale, opět opakuji, vůbec zatím není jasně stanovena ani zakotvena.
7: Je tam ještě jedna nejistota z mého úhlu pohledu. Irán si vlastně vyzkoušel, jak mocnou páku představuje Hormuzský průliv. Co to může znamenat do budoucna?
8: Přesně tak. To je věc, u které se pojďme krátce zastavit, protože už nezaznělo z úst amerických představitelů, že vlastně ta situace je jiná, než byla před válečným konfliktem. Respektive, když se podaří obnovit Hormuzský průliv bez poplatků, tak se dostaneme k situaci, která byla předtím po celé dekády v tom regionu. Takže to rozhodně není vítězství Spojených států nebo Západu. Kdyby byly po těch 60 dnech zavedeny poplatky, já je určitě nenazvu poplatkami, ale nazval bych je výpalným, protože když máte přirozenou úžinu, tak tam nemůžete z hlediska mezinárodního práva vybírat poplatky. Byl by to obrovský precedent i pro jiné úžiny světa a potom bychom se dostali do jakési spirály šroubovice zavádění poplatků a vůbec bychom se nemuseli za některé komodity u nás na Západě doplatit. Takže kdyby byly tyto poplatky po té 60-denní lhůtě nějakou formou zavedeny, nebo to výpalné, tak by se to rovnalo prohře nejenom pro Spojené státy, ale vlastně pro celý svět. Takže to téma Hormuzského průlivu se opravdu ukázalo a v tom vám dávám zapravdu jako hlavní trumf iránské teokratické diktatury, který byl ze strany Spojených států podceněn, protože nedošlo k efektivní eliminaci té blokády iránskými revolučními gardami.
7: Říká Vlastislav Bříza.
4: Co se děje se světem?
7: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Karlově univerzitě v Praze. Už se zmínil o tom, že jsme byli taky svědky summitu G7 ve francouzském Evianu. Byli jsme svědky, tedy vzdálenými, i společné večeře francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a amerického prezidenta Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Řekl byste z těch vyjádření, a i podle řeči těla možná, že Donald Trump se mentálně vrací teď zpátky k Ukrajině?
8: No, vypadalo to přesně tak, jak popisujete, že z něj spadl pro tuto chvíli velký kámen v podobě problémů v Perském zálivu a snaží se přenést optimisticky do jiných částí světa. Mě až překvapilo, jak, nechci říct idylická, ale velmi kooperační, nikoli konfrontační atmosféra vládla vlastně po celou dobu zasedání G7. Byly řešeny i problémy, které za normální situace by mohly zavánět konfliktními situacemi, jako je například podpora Ukrajiny, zvyšování ekonomického tlaku na Rusko. I v tomto byly státy G7 za jedno. Vedle toho samozřejmě na přetřes přišel i Irán, ale státy G7 se nevyhly tématům související s umělou inteligencí, energetickou bezpečností, závislostí na Číně. Surovinová bezpečnost i kybernetická bezpečnost byly témata G7 a vůbec nevypadalo, že by došlo k nějakým zásadním střetům. Takže když jsem popsal to spektrum, které bylo velmi široké těch témat, tak ku mému překvapení ten průběh těch jednání byl hladký.
7: Mark Rutte, generální tajemník Severoatlantické aliance, ohlásil, že Evropa a Kanada vynaložili na obranu v loňském roce o 20% víc než v roce 2024. Téměř zároveň americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Součástí bude i 6měsíční hodnotící období. Jak jdou tyhle zprávy k sobě dohromady?
8: Jdou k sobě dohromady relativně jasně. Mark Rutte ani neopomněl zmínit fakt, že Evropa na již delší dobu věděli o tom, že konvenční síly Spojených států v Evropě budou omezovány. Z jednoho prostého důvodu. Těžiště světového dění se přenáší, ať chceme nebo nechceme, z Evropy do Indo-Pacifiku. A konvenční jednotky Spojených států amerických musí být dislokovány spíše tam, než v Evropě. Evropa o tom ví prakticky více než rok, čili pro ní to nemůže být zásadní překvapení. Znamená to jediné. Musíme posílit svoji soběstačnost stran konvenčních schopností našich armád v celé Evropě, protože součástí těch amerických opatření bude nejenom stahování vojáků, ale i určité techniky. Myslím si, že to, že dojde ke stahování například části stíhacího letectva, není zas tak zásadní problém, protože síly evropských států, členských států NATO v této oblasti vzdušních sil nejsou malé, tam bych je vůbec nepodceňoval. Ale například, co se týče tankování ve vzduchu, právě těch leteckých tankerů, které mají být staženy prakticky v úplné podobě z Evropy, tak to pro Evropu již problém bude. Takže opravdu musíme v tomto ohledu zrychlit a je dobře, že ty výdaje za poslední rok stouply o 20%. Čeká nás, jak by řekli komunisté, pětiletka, která bude náročná pro to, aby jsme se dokázali i v konvenční oblasti od Spojených států jakž takž osamostatnit.
7: Vlastislave Břízo, vy jste ve Spojených státech amerických, proto si povídáme na dálku. Co je tam v těch posledních hodinách, řekněme, hlavní zprávou, která souvisí s naším tématem?
8: Máte pravdu, ale pojďme to vlastně usadit do klasického běžného života. Nemysleme si, že běžný Američan řeší detaily memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tak to určitě není. V odborné veřejnosti, to je potřeba přiznat, probíhá konfrontace, verbální konfrontace, především v republikánské straně mezi umírněným křídlem, které chválí Donalda Trumpa, že dokázal vyjednat rozumnou mírovou dohodu, respektive memorandum, a mezi jestřáby, kteří se dokázali v tuto chvíli sjednotit a útočí nejenom proti Donaldu Trumpovi, ale viceprezidentu J.D. Vanceovi, že to zas taková výhra není. Tak to jsou ty odborné kruhy, ale běžný Američan řeší, kolik stojí galon benzínu na pumpě. Vidí, že ten efekt iránské války není úplně pro Spojené státy šťastný. Donald Trump toto vnímá, proto ten konflikt se rychle ukončit. Ale když se mě zeptáte, co je běžným hovorem klasického Američana na ulici, když se potká s nějakým příbuzným, tak to je spíše téma, nakolik ovlivnilo odtajňování dokumentů UFO situaci ve Spojených státech a řeší, jak moc se leskne ten bazén ve Washingtonu u Lincolnova památníku. Takže to je podobně jako v Čechách. Prostě víme dobře, že na ulici se řeší jiné problémy než geopolitika, ale v odborných kruzích to opravdu téma je.
7: Říká Vlastislav Bříza. Přejeme šťastný let zpátky do rodné vlasti. Děkuju za rozhovor a nashledanou.
8: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
0: Co se děje se světem?
4: Události končícího týdne v kontextu.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová za zní zprávy.
1: Italský ministr zahraničí Tajani zrušil cestu do Spojených států. Prezident Trump podle něj urazil Itálii. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Ohrožení jsou seniori a malé děti. Fotbalisté Spojených států porazili Austrálii a zajistili si postup do vyřazovací části světového šampionátu. A dnes bude slunečno, přechodně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila překvapení nad podle ní zcela vymyšlenou historkou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten předtím řekl italské televizi La Sette, že ho Meloniová na summitu G7 prosila o společnou fotku. Dodal, že souhlasil, protože mu bylo Meloniové líto. Italská premiérka na to reagovala v prohlášení na Instagramu.
3: Nevím, proč se americký prezident takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu a Spojených států.
1: Italský vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani označil Trumpova slova za urážku Itálie a zrušil nadcházející cestu do Spojených států. Původně tam měl odletět zítra. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí do odvolání pro celé Česko. Dnes a zítra by mělo